Terk a Tarzanovi gorilí přátelé objevili lidské tábořiště. V době, kdy se mladé gorily rozhodli pohrát si se všemi těmi novými věcmi, byli naštěstí všichni lidé pryč na průzkumech. Když Tarzan přivedl Jane zpět do tábořiště, celá užasla, když uviděla gorily. Kerčak a ostatní gorily ten hluk slyšeli a dorazili k tábořišti hned po Tarzanovi a Jane. Když Kerčak spatřil Jane, začal se zlostně bít do své mohutné hrudi. Jane byla cizinka a pro Kerčakovu gorilí rodinu mohla představovat hrozbu, proto jí chtěl vystrašit. A to se mu rozhodně povedlo. Tarzan se nechal neochotně odvést z tábořiště a od své nové kamarádky. Kerčak Tarzanovi nařídil, aby se držel daleko od lidí. Ale Tarzan věděl, že musí Jane zase vidět, a tak se do tábořiště vrátil. Tam potkal rovněž profesora Portra a lovce Claytona. V příštích dnech se Tarzan stále vracel do tábořiště, kde jej Jane a její otec učili všechno, co znali o lidském světě. A stejně jako Jane ukazovala Tarzanovi svůj svět, i on se radostně dělil s Jane o ten svůj. Dokonce jí naučil houpat se na liánách. O několik dní později však Tarzana překvapilo zjištění, že Jane a její ličtí přátelé se připravují na návrat do rodné Anglie. Clayton řekl Tarzanovi, že kdyby Jane a její otec měli alespoň ještě jednu šanci vidět opravdové gorily, možná by pak nechtěli odjet. Profesor Porter byl totiž uznávaným odborníkem na gorily, který ale nikdy neměl šanci studovat tyto obrovské opice v divočině. Tarzan velmi chtěl, aby Jane zůstala. A tak přemluvil svou kamarádku Terk a slona Tantora, aby Kerčaka odlákali od gorilých úkrytů. Pak Tarzan přivedl Jane a ostatní lidi na návštěvu ke své gorilí rodině. Největší radost ze setkání s opicemi měli profesor Porter a Jane.

ale lovec Clayton měl jiný důvod k radosti. A když pokukoval po tom nadšení kolem sebe, smál se pod fousy. Jenže v tom se vrátil Kerčak. Když uviděl lidi, zařval a zaútočil. Tarzan rychle běžel vpřed, aby Kerčaka zadržel a jeho ličtí přátelé mohli včas uniknout.

Tarzan vylezl na strom, smutně seděl a díval se na loď, která mu měla vzít Jane. Kala chápala, co Tarzan cítí. A nakonec se rozhodla, že mu ukáže dům v koruně stromu, kde jej před tolika lety našla a kde jednou žili jeho praví rodiče. Tarzan s velkou zvědavostí prozkoumával věci uvnitř obydlí. Tarzan byl přesvědčený, že jeho místo je u lidí, u Jane. A jakmile se oblékl do šatů svého otce, smutně se rozloučil s Kalou, která na něj čekala před domem. Vždycky budeš mou matkou, pověděl jí Tarzan.

Další ráno měla Jane velkou radost, když viděla Tarzana, jak se k ním na lodi připojuje. Čím více jej poznávala, tím více se jí ten silný, ale něžný muž líbil. Když se nalodili, Tarzan se naposledy zastavil a pohlédl na svou milovanou džungli. Ale Jane, její otec i Tarzan vpadli přímo do pasti. Na palubě je přemohli Claytonovi muži. Clayton se smál, když Tarzanovi konečně pověděl o svém plánu pochytat gorily a prodat je v Anglii. A když si Tarzan uvědomil, že to byl on sám, kdo Claytonovi odhalil místo úkrytu goril, vydal zoufalý výkřik. Tarzanovi přátelé Terk a Tantor dorazili příliš pozdě a tak Tarzanovi nestihli popřát před odjezdem šťastnou cestu. Vrátili se do džungle a byli velice zklamaní, že je opustil, aniž by se s nimi rozloučil. A právě v tu chvíli uslyšeli Tarzanův úzkostný řev z lodi. Oba ihned spěchali na pomoc. Když se dostali na loď, Tantor vší sloní silou prorazil palubu. Tak se dostal dovnitř trupu, kde byli Tarzan a Portrovi věznění. Clayton a jeho tlupa se již dostali k místu, kde žili gorily a chytali je jednu po druhé, i když se je Kerčak zuřivě snažil chránit. Clayton pochopil, že Kerčak je silným a krutým vůdcem opičí rodiny. Sotva by si s ním poradili, i kdyby byl v kleci. Zatímco ostatní muži s biči a sítěmi Kerčaka chytili, Clayton pozvedl svou pušku. V tu chvíli na scénu dorazila záchrana v čele s Tarzanem. Tarzan se zhoupl na liáně a Claytona převrhl dříve, než stačil vystřelit. Pak běžel zachránit Kerčaka. Jane spěchala vysvobodit Kalu z klece. V tom okamžiku vystřelil Clayton a trefil Tarzana do paže. Ve chvíli, kdy Clayton zvedl pušku a vystřelil znovu, postavil se mezi něj a Tarzana Kerčak. Kulka určená Tarzanovi trefila Kerčaka a ten padl k zemi. Tarzan před Claytonem utekl do koruny stromu, ale rozuřený Clayton lezel nahoru za ním. Nakonec se oba muži utkali tváří v tvář a Tarzanovi se podařilo sebrat mu pušku. Střílet však odmítal. Namísto toho svázal Claytona liánami. Clayton se zase pokusil vysekat mačetou, takže nakonec spadl ze stromu na zem a zabil se. Kerčak umíral. Když Tarzan toho velkého tvora držel v náručí, žádal jej o odpuštění. Ale Kerčak o tom nechtěl ani slyšet. Ne, ty odpusť mě, že jsem nepochopil, že jsi byl vždycky jedním z nás. Naše rodina teď bude vzhlížet k tobě.

Příští ráno bylo pro Tarzana moc smutné. Kerčak byl mrtev a Jane a její otec pluli na člunu směrem k lodi, která je odveze do Anglie. Když se Jane ohlédla za Tarzanem na břehu, věděla, že toho podivného a skvělého muže miluje. A poté, co se svěřila svému hodnému otci, vyskočila z člunu a vodou se rozběhla na břeh. Janein otec, profesor Porter, nakonec učinil šťastné rozhodnutí. Zůstal také. Byl přesvědčen, že život mezi těmito velkými opicemi bude obrovským dobrodružstvím. Když se Tarzan a Jane v džungli houpali na liánách, usmívali se. Věděli, že tady budou navždy šťastní.

0: Bylo, nebylo. V jednom dávném království žili lidé i král v klidu a míru. V sousedních zemích však vypukla válka. Mladý král musel i se svým vojskem vyjet bránit svou zem. Nerad se loučil se svou mladou ženou, královnou, které se mělo brzy narodit děťátko. Věděl, že válka bude dlouhá a může při ní přijít i o svůj život. Odjel a zanedlouho po jeho odjezdu se královně narodila dvojčátka a oba to byli chlapci. Jeden ke druhému se však nepodobali ani ve tváři, ani, jak se později ukázalo, v povaze. Zdraví byli, rostli, ale ten, co přišel na svět o chviličku dříve a byl tedy starší, měl se čile k světu. Sotva povyrostl, byl co chvíli na dvoře nebo v zahradě. Rád také chodil do královských stájí, kde se mazlil s malým koníčkem a zářil štěstím, když ho čeledín na koníčka vysadil. Ten koník byl stejně starý jako on. Narodil se jako hříbátko zrovna v den, kdy se narodil malý princ. A tak už od malička spolu vyrůstali jako dva kamarádi. Mladší princ, jeho bratříček, byl takový, jak se říká, bojácné nedochůdče. Nejraději jen v komnatách, po kobercích hopkal, stále kolem matky se batolil a jejich sukní se chytal. Za nic na světě by sám na dvůr nevyšel, stále byl z něčeho ustrašený. Když bylo chlapcům na sedmý rok, ozvali se z hradní věže dlouho očekávané radostné fanfáry. Král se vracel z války živ a zdráv. To bylo najednou radosti po celém zámku. A král sotva z koně se skočil, vesele volal.
1: Ahoj, kde jste, moji milí? Kde jste, drahá ženo? Drahá ženo! A to jsou tady moji synáčkové, o kterých jsem jen od posla slyšel. Ach, pojďte, pojďte, ať vás všechny obejmu. Bože, jaké štěstí mě dnes potkává. Válku jsem vyhrál, živ zůstal a šťastně se shledávám s rodinou.
0: Děti se s úctou dívali poprvé na svého otce a mladší se začal schovávat za matku. I starší tentokrát jen stál a s údivem se díval na otce.
1: No tak přece, pojď sem. Pojď, který z vás je starší a který mladší?
0: Stalo se něco nevídaného. Královna v domnění, že se manžel ptá proto, aby věděl, který z nich má být jeho následníkem trůnu a příštím králem, předstrčila k otci na místo staršího prince svého mazánka. Ten však začal natahovat moldánky a jen se rozbrečel.
2: Ale prosím tě, pojď blíž, přece bys neplakal a neboj se.
1: A co ty druhý? Co ty? No, co stojíš tak celý zaražený? Budu vás mít přece oba stejně rád.
0: A co řekl, to také plnil. Král miloval své syny stejnou měrou. Když ale princové dorostli do mládeneckých let, slyšel jednou ten starší a rozuměl už tomu, že mladší jeho bratr má být namísto něho budoucím králem. Přišlo mu to líto. A když si pak vyjel na svém koníčku, tiše si mu posteskl.
3: Co mám dělat, můj zlatý koníčku? Bratra mám rád, ale také vím, že otcovým nástupcem mám být já. Jsem přece silnější a království, když bude třeba ubráním. Co mám dělat, příteli můj? Nejraději bych z domova někam daleko do cizích krajů odešel.
0: A tu se stalo něco nečekaného. Kůň promluvil lidským hlasem.
4: Když se ti doma nelíbí, jdi do světa. Ale bez otcova dovolení nechoď ani na krok. A dám ti dobrou radu. Neber žádného sebou. A na jiného koně nesedej, než na mne. Bude to k tvému štěstí.
3: Proboha, koníčku můj, slyším-li dobře, ty mluvíš lidskou řečí. Ty jistě nejsi obyčejný kůň. Ty jsi dobrý čaroděj. Jak je to možné? Kdo tě vybavil takovou mocí?
4: Na to se neptej. Je mi určeno, abych byl tvým rádcem a ochráncem. Pokud mne neprozradíš a mé rady budeš poslouchat, dobře se ti povede.
3: To ti rád slibuji. A teď hurá zpátky domů.
0: A tak se rychle vrátili do zámku. Princ nemeškal a ihned se odebral ke králi.
3: Otče, matko, jsem už dospělý a mám k vám velkou prosbu. Rozhodl jsem se poznat cizí země. Pustíte mě do světa.
2: Co tě to, synu, napadlo? Je ti snad u nás zle?
3: Je mi tu dobře, tatínku, ale už jsem tu všechno poznal, všechno tu znám. Rád bych poznal, jak žijí lidé i jinde, za hranicemi království.
0: Tu královna řekla manželovi, aby mu nebránil, že má svou hlavu. A jen ať jde zkusit své štěstí do světa.
2: Budíš tedy, ale nepojedeš sám. Vezmeš sebou družinu vojáků na svou ochranu.
0: Ale princ byl pamětliv koníkovi rady.
3: Děkuji ti, otče, ale sám se všude ubráním. A nechci, aby mě všude s družinou hned za prince považovali. Stačí mi něco peněz a sám pojedu na svém koníkovi.
0: Král tedy nakonec svolil, ale matce to bylo najednou přece jen líto a prosila prince, aby dal o sobě brzy vědět a vrátil se z té ciziny živ a zdrav.
3: To vám rád slibuji, ale teď už mi dovolte, abych se šel připravit na cestu.
0: Za nějakou hodinu už koník klusal s princem v sedle daleko za městem. Jeli pak ještě dlouho. Už jistě i hranice království překročili a princ stále nevěděl, kam ho kůň nese. Tu se kůň přece jen uhnul z prašné cesty a zamířil k lesíku, nad nímž strmá skála čněla. Když tam dojeli, kopnul kůň nohou do skály, ta se otevřela a oni vyjeli dovnitř. Byla tam připravená, pěkná, pohodlná stáj.
4: Tady mě nyní nech a jdi do blízkého města ke královskému dvoru. Musíš se ale vydávat za němého. Všechno, co bys chtěl říci, musíš ukázat rukama, nebo písmenka naznačíš pomocí prstů. Však to dokážeš. Král tě do služby přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš. A když nebudeš vědět, jak dál, přijď si ke mně pro radu. Stačí na skálu třikrát zaklepat a ta se ti otevře. Mě tu vždycky najdeš. Teď si vezmi na sebe šaty venkovského chlapce a šátkem si zakryj jedno oko a jdi.
3: Ale jak se mám u krále ohlásit, když nesmím promluvit?
4: V bráně hradu potkáš komorníka. Dej si před ním pravou ruku na srdce, to, že si poctivý. Pak mu ukaž ruce, jakože s nimi dovedeš pracovat. A nakonec si polož prostřední prst levé ruky na čelo a pravou rukou luskni. To znamená, že nejsi hloupý. A teď už jdi a dobře pořiď.
0: Tak se také stalo. Když komorník přivedl prince ke králi, ten viděl, že je němý. Zlitoval se nad jeho mladostí a přijal ho do služby. Brzy se přesvědčil, že dobře udělal, neboť ho může ke každé práci a službě potřebovat.
5: Dokázal bys osedlat mého koně?
0: Princ už chtěl něco říci, ale jen zamumlal. Král se usmál a brzy viděl, že hoch se opravdu dokáže postavit ke každé práci, ať už to bylo u koní, v zahradě, na dvoře nebo na lovu. Jednoho dne ho vyzkoušel i jako písaře. A když viděl jeho pěkné písmo a všechno bez jediné chybičky, zeptal se ho.
5: Kde ses naučil tak dobře psát?
0: Princ zas ukázal rukou kamsi dodaleka, pak s ní zakýval, jako když píše, a nakonec položil si prostředník levé ruky na čelo a pravou lusknul, že není hloupý.
5: To už vím, že nejsi hloupý a rozhodl jsem se proto seznámit tě s mými dcerami. Pojď, Pojď se mnou. Škoda, že nemluvíš, ale i tak bys jim mohl dělat společníka, však ty už se s nimi nějak domluvíš.
0: Král měl 3 dcery, jednu krásnější než druhou. Nejstarší to byla Zdoběna, druhá byla Budínka a ta nejmladší se jmenovala Slavěna. Princ na tu královu řečin zakýval hlavou, měl radost, že konečně pozná ty 3 princezny, o kterých už slyšel a z dálky je i viděl. Těšil se na setkání s nimi, ale trochu se bál, aby se při nějaké hře s nimi přece jen neprozradil a nezačal mluvit. Však také, když ho král k princeznám přivedl, nejstarší Zdoběna se ho hned zeptala, jak se jmenuje. Chlapec zase už jen tak chtěl něco říci, ale dostal ze sebe jen...
3: Já.
0: Princezny se rozesmály a od té doby mu všichni jinak neříkali než bajaja. Bajajo sem, bajajo tam, bajajo pojď s námi do zahrady, bajajo vylez na strom pro jablíčka a bajaja vždycky ochotně vyhověl. U těch 3 dívek byl teď nejraději. Král mu dovolil, aby s nimi na kraj lesa zašel. Vždyť byl němý, s šátkem přes oko a asi poloslepý, králi ani na mysl nepřišlo, že by se některé princezně zalíbil a že by sám bajaja si začal na některou z nich myslet, tomu také nevěřil. Stále cítil, že v tom chlapci je něco vpravdě rytířského. Dny a týdny utíkaly. Princezny si bajaju už dávno oblíbili a on jim byl stále na blízku. Naučil je vít věnce i košíčky z vrbového proutí, vázat růže do kytic, kreslil pro ně koně i ptáky i rozličné květiny jako vzorky jejich vyšívání. Té nejmladší Slavěně ale sloužil nejraději. Co pro ní udělal, bylo vždy nejkrásnější a sestry v žertu bajaje už kádlili. Slavěna byla však učiněná dobrota a nechala si všechno od sester líbit. V klidu pokojíku, který mu král vykázal, přemýšlel bajaja, jaký vzkaz a po jakém poslovi by domů k rodičům poslal. Zasteslo se mu najednou po domově a nejraději by krále požádal, aby ho na pár dní propustil ze služby a on sám se k rodičům podíval. Ale když přišel druhý den ke králi, našel ho s hlavou v dlaních celého ustaraného a zamyšleného. I zeptal se podle svého způsobu otazníkem vepsaným prstem do vzduchu, co krále trápí. Král pochopil.
5: Milý hochu, jak se nemám trápit, což pak nevíš, jaké neštěstí a zkáza mé rodině a celému království hrozí, jaké 3 hrozné dny jsou přede mnou.
0: Bajaja zavrtil hlavou, že neví, a sám se králova smutku polekal, ale král pokračoval.
5: Tak ti tedy povím o svém trápení. I když vím, že ty mi nemůžeš pomoci. Před 10 lety, když byly mé dcerky malé, přiletěli k městu 3 draci. Jeden měl 9 hlav, druhý 18 a třetí, ten nejhroznější, měl těch hlav s tlamami plných zubů, dokonce 27. Žrali všechno na potkání. Kdo se objevil za branou města, zpátky se už nevrátil. Lidé jim nabízeli svůj dobytek, krávy i ovce, ale jim to bylo stále málo a pořád hrozilo, že přelezou zdi i brány města a pustí se do lidí. Co jsem měl dělat? Nikdo se proti ním ani mečem nemohl postavit, ty obludy by ho jistě také zhltly. Dal jsem zavolat kouzelnici a ta, že mi snad poví, jak a čím ty obludy od města odehnat. Ano, přišla a řekla, musíš jim slíbit něco, co máš na světě nejraději. A to jsou jistě tvé dcerušky, princezničky. Slib jim, že až dívky dospějí, budou jejich. Oni si dají říct, a i když těch hlav mají draci přes 50, třeba na ten tvůj slib zapomenu a nikdy se už tady neobjeví. Ach, to byl hrozný slib, ale byla v něm i naděje. Souhlasil jsem s tou neslýchanou obětí. Má žena, královna, ale hořem zemřela. A dcery se o tom do dnešního dne nikdy nedozvěděli. Tehdy draci opravdu zmizeli a po celá léta po nich nebylo ani slechu. Už jsem doufal, že na slib opravdu zapomněli. Včera však přiběhl pastýř celý bez sebe, že draci jsou zase v té skále za městem, co kdysi byli, a že ukrutně řvou. Já, nešťastník, zítra budu muset obětovat své první dítě pro záchranu země, pozítří druhé, a nejmladší dcera má padnout v oběť třetí den. Co si pak počnu? Pak se těm dračím nenajedeným tlamám nechám sám sežrat. S výčitkami svědomí dál už žít nebudu. Ne, potom už nechci žít.
0: Tak bědoval král a Bajaje mu v té chvíli ani nedokázal naznačit, co by se proti drakům dalo dělat. Ale vzpomněl si na svého koníka a ten mu jistě poradí. S touto myšlenkou šel Bajaja k princeznám a snažil se je nějak potěšit. Princezny byly oděny v černé, smuteční šaty, jedna vedle druhé si stírali slzy a plakali nad svým osudem. Bajaja je chtěl utěšit a napsal jim na lísteček, že se jistě ještě najdou stateční rytíři, kteří je od draku osvobodí. Ale princezny propláč ani číst nemohli a Bajajovi nevěřili. Do smutku se zahalilo i celé město. Každý královskou rodinu litoval a nad osudem tří princezen kdekdo naříkal. Bajaja už na nic nečekal. Tajně opustil město a honem přes pole a lesík ke skále, kde byl koník ustájen. Třikrát se zaklepal. Skála se otevřela a on vešel šťastný, že zase svého přítele vidí.
3: Koníčku můj milý, přicházím k tobě o radu a pomůžeš-li mi, budu navždy šťastným člověkem. Ve městě panuje strach a smutek. Tři princezny mají být obětovány drakům a já je mám rád.
4: Nemusíš mluvit dál. Všechno vím a rád ti pomohu. Přijď zítra ráno ještě za soumraku, dřív než vyvedou první děvče k drakovi. Řeknu ti, jak budeš moci draky přemoci.
3: Opravdu? Děkuju ti, koníčku. Děkuju, budu tu včas. Moc ti děkuju. Děkuju.
0: S velkou radostí běžel Bajaja do zámku a hned zase do komnaty k princeznám, aby je rozveselil. Moc se mu to nepovedlo a tak nakonec sám z toho smutný zašel do svého pokojíku, aby vyčkal do prvního, ještě setmělého rozbřesku dne. Strach, aby nezaspal, ani si nelehl. A dřív, než první kohout zakokrhal, byl už zase u skály a u svého koníka.
4: Jsem rád, že jsi přišel včas. Budeš muset splnit velký úkol. Napřed však zdvihni kámen pod mým žlabem. Je těžký, ale ty to dokážeš. A vyjmi z jámy všechno, co tam nalezneš.
0: Bajaja to hned všechno provedl. A z jámy vytáhl truhlu z dubových prken a ocelovými pásy pobitou.
4: Otevři truhlu a řekni, co vidíš.
3: Vidím troje krásné šaty, rytířské přilby, dlouhý meč i postroj s uzdou na koně. Ty první šaty jsou červené, stříbrem a diamanty vyšívané. A k ním přilbice z lesklé oceli s bílým a červeným chocholem.
4: A co ten druhý oblek?
3: Dál tu jsou krásné bílé šaty. zlatem vyšívané brnění a přilbice ze stříbra s chocholem bílým a zeleným. A ve spodu truhly jsou šaty překrásné, celé světle modré a také vyšité stříbrem a bohatě diamanty a perlami zdobené. Přilba má bílý a modrý chochol. A ke všem oblekům je tu jeden meč, ale takový, jaký jsem nikdy neviděl. Jeho pochva se také drahým kamením svítí.
4: Vytaz meč z pochvy a zamávej s ním.
3: Je delší než jiné meče, ale lehký jako pírko.
4: A na jeho ostří raději ani nesahej, poranil by ses. A teď mě poslouchej. Všechny ty šaty a přilby jsou tvoje. Dnes vezmi na sebe ty červené, osedlej mě a vyjedem. Bude nejvyšší čas. Pojedem na prvního draka. Ale to ti povídám, nesmí se ho bát a ze mne nesmíš se sednout. Jen sekej do té příšery a spolehni na svůj meč. A teď si pospěš, ať přijedeme včas.
0: Tak přikazoval koníček, než vyjeli ze skály. Kůň šel sám bez pobízení a na severní straně za městem se ukryli do hustého lesa. Zatím v zámku proběhlo první přesmutné loučení a zástup lidí vyprovázel princeznu zdoběnu z města. Když byli blízko osudného místa a princezna uviděla draka, jak se sápe ze skalní díry, omdlela. V tu chvíli z nedalekého lesa tryskem páděl k ním kůň s rytířem v sedle, s barevným chocholem na přilbě a hned přikazoval.
6: Zdvihněte princeznu a odneste ji do bezpečí. A sami tu také nepostávejte. Běžte pryč, máme tu cosi na práci.
0: S radostí ho hned poslechli a usadili se dál na malém vršíčku, kde měli pěkný a bezpečný pohled k dračí skále. Princezna otevřela oči a v tu chvíli se otevřel celý vchod dračí skály a devítihlavá obluda vylezla celá ven. Drak se začal svými hlavami otáčet na všechny strany a hledal svou kořist. Pajaja nezaváhal, kůň přiskočil rovnou mezi dračí hlavy a jeho jezdec poprvé mávnul mečem.
6: Tak, první tři palice máš pryč. Kde jste další? Jen pojďte blíž. A další tři hlavy jsou dole. Aspoň poznáš, jaký mám meč. Vždy jednou ranou tři dračí hlavy skolí.
0: To padly i tři hlavy poslední. Bajaja, když viděl, že drak už je neškodný, obrátil koně a ujížděli, odkud přijeli. S údivem za ním hleděla zdoběna a všichni lidé kolem ní. To bylo otázek, kdo to byl a kde se vzal. Nikdo na to nenašel odpověď. Rychle se princezna zdoběna s družinou vrátila do zámku, aby svou radost otci i sestrám vypověděla. O záhadném rytíři zachránci řekla. Tu i mladší sestry začaly doufat, že se i jim objeví včas záhadný a krásný rytíř a draky přemůže. Když se před nimi po chvíli zas objevil Bajaja ve svém prostém šatě, s radostí se mu se svou nadějí svěřovali a Bajaja se jenom usmíval. Druhý den byla z města vyvedena princezna Budinka. Tak jako první den sestře, stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, spatřili přijíždět rytíře, tentokrát s bílým a zeleným chocholem na přilbě. Ani dnes mu nebylo prostažené hledí vidět do obličeje. A nikdo by si ani nepomyslil, že by to mohl být jejich Bajaja. Ten ani koně nemusel pobízet, sám se dal do útočného cvalu proti draku. Princ zase jen mával mečem, tu vlevo, napravo. Vždycky tři hlavy drakovi utěl a po chvíli i tato obluda se zhroutila mrtvá na zem. Lidé začali radostí tleskat. Budinka se mu chtěla aspoň z díky poklonit, ale kůň s jezdcem se jen mihli kolem nich a zmizel jim z dohledu. V zámku se zas všechny princezny s otcem králem sešly a král jen litoval, že rytíř vždy hned zmizí a nelze ho ani pozvat na zámek a poděkovat mu. Ale nebyl ještě všem dnům konec. Podle králova slibu měla být obětována i nejmladší Slavěna. A na tu čekal drak nejhroznější. Tu princezna, když slyšela, jak všechno probíhalo, pravila.
7: Vy jste, sestřičky, neměli ani čas rytíři poděkovat, ale já zítra, přijede-li i mne ochránit, kleknu před něho a poděkuji mu i za vás. A poprosím ho, aby se mnou na zámek jel. Věřím, že ho sem přivedu.
0: Vajaja, který už byl zase zpět v zámku, se málem rozesmál. Začal se kroutit jako v tanci a dával tím najevo, jak se také na toho rytíře těší.
8: Blázínku, ještě tu rytíře nemáte, zítra pojedu ke skále také, abych sám viděl, jak je statečný, a Boh dá, že ho tady se Slavěnkou uprosíme, aby s námi do zámku jel.
0: Ráno třetího dne vyjel tedy král s princeznou Slavěnou k dračí skále. Nebohé dívce se srdíčko strachem třáslo a stejně úzko bylo i králi, když pomyslel, co se s ní stane, jestli tentokrát rytíř nepřijede. Ale přijel. Z dálky od lesa už ho lidé poznali podle vlajícího barevného chocholu na přilbici. A kůň zas rovnou s rytířem k dračí noře. A kdyby lidé slyšeli, co si ti dva povídají, nevěřili by vlastním uším.
4: Ani dnes se princi neboj. Drak má sice těch hlav tlamatých 27, na každém krku sedí 3. Stačí sekat rovnou do krku a začni těmi uprostřed. V těch má drak největší sílu, s ostatními si pak už poradíš.
6: Máš příšero, ochutnej a šostrý je můj meč. Raz, dva, a ještě jedno. A máš dost.
4: Teď pozor, pozor, se zadu jich jde na tebe dalších asi 10.
0: Řekl kůň a sám uskočil tak, aby Bajaja hlavy několika ranami mečem skolil. Zbývající dračí hlavy se ještě chvíli sápali na Bajaju. Plivali oheň, ale i s těmi si rytíř poradil. Jeho meč šel ještě několikrát směrem vpřed, drak bez hlav klesnul do trávy. Byl mrtvý. Koník s rytířem na chvíli postáli, aby nabrali dech. V tu chvíli k ním král se Slavinou přiběhli a prosili rytíře, aby s nimi do zámku jel, kde mu díky vzdají a bohatou odměnou se mu odvděčí. Rytíř však ani zde slovo neřekl, potrhl trochu uzdou a jen zvířený prach pole za nimi zůstal. Vrátili se tedy sami, ale šťastní, že i Slavěna je zachráněná. Král, že byl zbaven nešťastného slibu a všichni budou moci zase žít v klidu a míru. Zas bylo tedy na zámku i ve městě veselo. Ale kde je Bajaja, ptal se král.
5: Vždycky po ránu, kdy dcery vezli k drakům, ten chlapec zmizel a přiběhl, když už bylo po všem. Snad se ze strachu někde neschovával.
0: Bajaja se i tentokrát po chvíli objevil a jako by nic vyzval princezny k učení tance. Všichni se teď zase usmívali. Král nařídil kuchařům připravit slavnostní oběd. Všichni i lidé ve městě se radovali a stále jen mluvili o záhadném statečném rytíři. Bajaja byl dál němý a ze všech lidí byl asi nejšťastnější. Bajaja dál pomáhal králi poctivou službou. Princeznám vymýšlel různé hry a taškařice. Zdálo se, že už nic nemůže skalit jejich pokojné dny. Leč ani tyhle dny klidu a míru netrvaly věčně. Na draky se skoro už zapomnělo, když království postihlo nové neštěstí. Ze země za třemi horami, kde sídlil zlý král, přijel cizí posel a předal králi výzvu k válce. Zlý král chtěl 3 hraniční hory pro sebe a byl připraven si je válečnou silou přivlastnit. To král, otec 3 princezen, nemohl připustit. Hned dal Bajajovi rozepsat listy a poslové je roznesli na všechny strany. V listech zval král knížat a pány k poradě, aby s nimi rozhodl, jak nejlépe se útočnému nepříteli postavit. Když se panstvo sjelo a král je o pomoc ve válce požádal, slíbil těm nejstatečnějším své dcery za manželky. Kdo by nad takovou odměnou váhal? Vojsko tak bylo brzy pohromadě a král byl přichystán vést ho do boje. Poslední večer při večeři s pány, kteří své vojáky pod jeho velení přivedli, rozloučil se s dcerami a Bajajovi přikázal, aby dal na všecko pozor. Druhý den za svítání se vojsko vydalo bránit hraniční hory. Bajaja plnil všechny úkoly, které mu král přikázal. Princeznám se staral o zábavu i poučení, ale všem bylo bez krále teskno. Nikdo nevěděl, jak si jeho vojsko ve válce vede. Strachovali se o krále, ale z bojiště stále žádné zprávy nepřicházely. Tu Bajaju napadlo, aby zašel zase za koníkem. Ten snad by mu mohl něco o králi povědět. Ulehl s hlavou ve dlaních a dělal nemocného. Když mu chtěla Slavěna doktora zavolat, odmítl to, že si sám do hájku za město pro léčivé byliny dojde. Princezny ho měli za blázinka, ale nechali ho odejít. Bajaja však z háječku zamířil přímo ke skále, ke svému věrnému koníkovi. 3krát zaklepal na skálu a koník ho uvítal slovy.
9: Dobře, že jdeš. Je nejvyšší čas. Královo vojsko pod velkou přesilou prohrává. Neváhej, vezmi na sebe bílé šaty, brnění a meč a já už tě ke králi dovedu. Pojď, pojď, pojď.
0: Bajaja mu radostí zlíbal lisinu na hlavě. Rychle se oblékl, nasedl na koníka a vyjeli. Jeli celou noc, v níž král dával rozkazy k poslední bitvě. Vypravil i jednoho z vojáků jako posla domů k dcerám a s nařízením pro Bajaju, co vše se má státi, kdyby v boji padl. Ráno se stavili zbytek vojáků v šiky a vyrazili proti přesile. Trubači troubili, bubeníci bubnovali, střely počaly létat z obou stran, veliký křik a hlomus se všude rozléhal. Tu se do středu nepřátelského vojska vřítil malý rychlý kůň s rytířem v bílém šatě a bělomodrým chocholem na helmici. Rytíř hned dlouhým mečem začal rázně do cizích žoldáků sekat. Těm se zdálo, že snad nějaký ďábelský duch do nich kýjem mlátí. I královi vojáci, když to spatřili, hned statečnému rytíři se po bok postavili. Nepřátelé začali couvat. A když bílý hrdina i jejich vůdce zlého krále z koně srazil, dali se všichni na útěk a prchali jako stádo bez pastýře. Zlý král se však na zemi ještě ve smrtelné křeči po rytíři ohnal mečem a lehce mu zranil nohu. Jeho bílé roucho mu krev do ruda zbarvila, ale zlý král byl mrtvý. Jakmile to král, otec 3 princezen, spatřil, seskočil z koně, roztrhl svůj plášť a rytíři nohu nad kotníkem zavázal. Ten však stále v sedle svého koně jen pohledem poděkoval za obvaz, pobídl koně a byl ten tam. Zmizel tak rychle, jak se objevil. Král si uvědomil, že je to ten samý rytíř, který už draky pobil a jeho dcery zachránil. A ani tentokrát se mu nepodařilo za pomoc poděkovat. Na druhý den se vítězný král vracel s velkou slávou domů. Všude ve městech ho s jásotem vítali a doma na zámku princezny se samou radostí rozplakali.
5: Utřete slzičky, mé drahé dcerky, hlavně, že jsme zas všichni pospolu. A co ty, můj správče Bajajo, jak si řídil dům, když jsem byl pryč?
7: Musíme ti žalovat, otče, na tvého Bajaju. Byl neposlušný. Začal stonat a odmítl lék od našeho lékaře, že se sám vyléčí, a do hájku utekl pro nějaké byliny. Nepřišel noc a den. Když konečně přišel, byl celý schvácený, na jednu nohu kulhal a ještě teď je víc nemocen, než byl dřív.
0: Král se na Bajaju obrátil, ten se však jen usmál a zatočil se na patě levé nohy, aby ukázal, že mu vůbec nic neschází.
5: Dobře, jsi zdrav, postarej se zas, aby kuchaři připravili velkou hostinu. Cerušky si při ní vyberou za manželi pány či knížata, kteří mi věrně po boku v boji stáli. Ach, škoda jen, že tu není ten nejudatnější, který vás draků zbavil a mě vyhrál válku.
0: Tu Slavěna zas promluvila za své sestry.
7: Tatínku, a co když ten bílý rytíř přijede a jednu z nás si za manželku vyvolí?
5: Oh, kéž bys měla pravdu, dcero, ale já musím plnit své sliby. Sám nevím, kterému knížeti vás dát. Vy si budete muset sami vybrat. Je jich pět. Budete mít tedy z čeho vybírat. Každý z nich mi v boji statečně pomáhal. Budou to dobří manžele.
7: Tatínku, jak si máme vybírat, když pány neznáme? A když jednoho zvolíme, druhý se urazí. Ať rozhodne los, nebo nějaká šťastná náhoda.
5: Dobře tedy, jinak bude.

0: Král se pak obrátil k družině knížat.
1: Přátelé moji, jak jsem vám slíbil, vy, kteří mi budete ve válce nejvíce pomáhat, dostanete jednu z mých dcer za ženu. Vás je ale 5 a já mám jen 3 dcery. Proto bych nerad někomu ukřivdil. Myslím, aby za nás rozhodl osud. Šťastná náhoda. Postavíte se, prosím, do řady a každá z mých dcer shodí z balkónu zlaté jablko. Ke kterému z vás se jablko zakutálí, ten se stane manželem princezny. Ha! Jste s tím svolni?
0: Všichni souhlasili. Král to oznámil i dcerám a i ty se s tím museli smířit, aby otce v hanbě nenechali, že královské sliby neplní. Odešli do svých komnat, každá si oblékla ty nejhezčí šaty, vzali zlatá jablka a vyšli na balkón. Pod balkónem už stála řada knížat a mezi diváky u samých knížat postával i Bajaja. Nejdříve hodila své jablko z doběna. Jablíčko se kutálilo rovnou k nohám toho němého diváka. Bajaja udělal krok zpět a jablko se dokutálilo k nohám hezkého mladého knížete. Ten je s radostí zdvihl, uklonil se princezně zdoběně a z řady vystoupil. Potom házela budínka a jako předtím jablko si to zamířilo k Bajajovi. Ustoupil opět o krok a udělal tak jablku cestičku k druhému sličnému pánovi. Ten se pro ně rychle sehnul a pak vítězně pohlédl k balkónu na vyvolenou nevěstu. Na řadu teď přišla slavěna. Chvíli váhala a pak jablíčko schodila, jako by o něj nestála. Zlaté jablko se nyní zastavilo přímo před Bajajou. Ve mžíku je ze země sebral a rozutíkal se na balkon, kde před slavěnou klekl a ruku jí líbal.
2: Tebe, němého si mám vzít za muže. Mám tě ráda, ale za manžela tě nechci.
0: Vytrhla se mu a běžela do svého pokoje, kde padla na lůžko a hořce se rozplakala. Král se zlobil, co se ten Bajaja vedle knížat motal. Páni knížata, na které se jablíčko nedostalo, reptali. Ale co se stalo? Nedalo se už odestát. Osud tak rozhodl a nedalo se už nic napravit.

0: Na to byla převeliká hostina, při níž se stoly dobrým jídlem a poháry vína prohýbaly. Princezny zdoběná budínka už seděly vedle svých ženichů, jen Slavěna chyběla a nechtěla vyjít ze svého pokojíku. A Bajaja? Ten také někam zmizel. Král pak, chtěje rozptýlit chmurnou náladu, oznámil, že dal připravit velké rytířské klání. Při něm odvážní rytíři budou na koních a s dřevci v ruce soutěžit, kdo dříve toho druhého z koně srazí. Když se Slavěně doneslo, co se bude dít, objevila se také u stolu, nechtěla o tu podívanou přijít. Když byla první dvojice rytířů připravena a klání mělo začít, přiběhla od brány stráž a králi hlásila. Venku je rytíř na malém koni a žádá, aby byl ke hře také vpuštěn. Král svolil a na písčitou planínku vjel na koni rytíř v modrém a stříbrném šatě, na hlavě s přilbou, s vlajícím barevným chocholem.
1: Přece se k nám vrátil. Je to náš zachránce.
2: Jen aby nám zase hned nezmizel.
0: Rytíř se uklonil králi, princeznám i pánům a připravil koně k prvnímu klání. Srážel jezdce jednoho po druhém hned při prvním setkání jejich koní. Když neznámý rytíř srazil posledního soupeře, byl jasným vítězem. Král se obrátil ke Slavěně.
2: Běž a ozdob ho vítěznou královskou šerpou.
0: Slavěna ochotně vyskočila, seběhla dolů a nesla rytíři nejvyšší cenu. Zlatý pás. Rytíř před ní klekl a ona mu zavěsila tu zlatou stuhu přes rameno.
1: Děkuji ti, statečný pane, za sebe, za sestry i za tatička krále.

0: nás stále žene, jako by nesmírné tajemství před námi skrýval.
1: Slavěna myslela už jen na slova, která jí rytíř před chvilkou pošeptal.
2: Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme.
1: Otci však ani sestrám o tom nic neřekla. Nastal večer. Měsíc se mezi mraky prodral. Za městem v lesíku si zas Bajaja s koníkem povídali.
3: Teď svlékni svůj rytířský šat a vezmi na sebe všední oblečení. To rytířské roucho a co k tomu patří, vezmi sebou do zámku a ukryj. Budeš ho ještě potřebovat, až princezna Slavěna tě za manžela přijme. Jdi ke své nevěstě. Jdi. A zůstaň vždy takový, jaký jsi přišel. Mé tajemné kouzlo končí. Dnes mizí i má stáj ve skále. A i já musím zas jinde sloužit. Ty už mě nebudeš potřebovat. Rád jsem ti pomáhal. Jdi a zůstaň poctivým člověkem.
1: Bajaja políbil věrnému koni lisinku na hlavě, pohladil ho po krku a poděkoval mu za vše, co pro něho koník udělal. Ten vesele zařektal a ve chvíli zmizel z lesa. Princezna Slavěna dlela zamyšlená ve svém pokoji. Tu Bajaja potichu vešel a stejně tiše se zeptal.
4: Ty se hněváš na svého ženicha, že před ním zakrýváš svou tvář?
5: Ty nejsi můj ženich. A cože najednou mluvíš?
4: A přece jsem. Před tebou stojí tvůj dodneška němý Bajaja. Ten, co ti nejhezčí květiny ze zahrady nosil. Který zbavil tebe i tvé sestry zlých draků a králi ve válce pomohl. U mne se zastavilo tvé jablko. Já jsem tvůj ženich.
5: Ty se jen za pravého hrdinu vydáváš.
4: Jak tě mám přesvědčit? Copak si mi dnes nedala ten zlatý pás? A já ti přitom snad nezašeptal, nevěsto krásná, ještě dnes se uvidíme?
1: Teprve teď Slavěna uvěřila a všechno pochopila.
5: Bajajo, můj drahý. Pojď, představím tě hned otci jako svého budoucího manžela.
4: Počkej, prosím, ještě chviličku. Jen co se ve svém pokojíku na tu slávu trochu lépe obléknu.
1: Za chvíli už oba vešli do hodovní síně, kde ještě král s přáteli víno popíjel. Bajaja byl oblečen ve svém rytířském šatě se zlatou stuhou přes prsa. Všichni v údivu zmlkli a Slavěna otci i všem kolem oznámila.
5: Tak, to je můj pravý, vyvolený ženich, kdysi němý Bajaja. Právem zvedl mé zlaté jablko.
1: To bylo překvapení pro všechny. To bylo najednou radosti po celém zámku. Král už nepochyboval, že Bajaja je ten tajemný rytíř, ale přece jen chtěl vidět tu zraněnou Bajajovu nohu, kterou mu v boji obvázal. Rána byla už skoro zhojena.
0: Sláva, je to on!
1: Teprve teď nastala ta pravá pohoda. A Bajaja vyprávěl o svém kouzelném koníkovi s lidským hlasem. Brzy se konaly tři svatby princezen a Bajaja hned po svatbě odjel už se svou ženou Slavěnou domů do otcova království. Sotva však na místo dorazili, viděli, že celé město je černým suknem zakryto. I zeptal se princ lidí.
4: Co znamená ten smutek všude? Zemřel snad král, můj otec?
1: Tu řekli mu lidé popravdě. Zemřel nám mladý následník trůnu, který už měl brzy po otci království převzít. Od dětství byl princ slabý a často nemocen. Před týdnem jsme ho pochovali. Král s manželkou

teď i druhého syna ve smutku oplakávají. Když to Bajaja slyšel, pobídli koně, aby co nejdříve v hradu byli a on mohl své rodiče v tom smutku ukonejšit. To bylo shledání. Královští manželé radostně vítali Bajaju i jeho ženu Slavěnu. Prvního syna měli už dávno za mrtvého, když nedal o sobě tak dlouho vědět. A toho vyprávění, co bylo. Do hradu se zas přestěhovala radost. Černé sukno bylo staženo a namísto něho zavlály všude bílé, červené a modré prapory. Princ Bajaja se stal brzy králem a se Slavěnou tam pak šťastně žili dlouhá léta. A ve vzpomínkách lidí tam žijí.

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Krtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdě na krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

Byl jeden král a měl hezkou princeznu. A zase byl vedle jiný král, ten měl prince, taky hezkého, byl jako malovaný a jmenoval se Vach. Oba pěkně rostli a když dospěli v letech, milý Vach píše princezně, jestli by mu ruky nepodala. Ale ta byla tuze pyšná. Ani se nepodívala a beze všeho vzkazuje, že by si o něj ani zablácený střevíc neotřela. Psaní uhodilo prince jako kamenem. Tak si to vzal do hlavy. A hned si pořídil bláznivé šaty, byl v tom všelijaký, a jde do světa. Cestou si hrál na flétnu, uměl na ní dobře hrát, až se každý divil. A jen šel, aby přišel do toho království, kde byla milá princezna domovem. No, při písničce pěkně cesta ubíhá, ani se nenadál a je tam. Tady zámek jako z pohádky. Vach koukne a lidé všichni v oknech, jako by na něj právě čekali. I princezna se tlačí ke kraji. No, tak blázen se honem postavil, nasadí flétnu a už to šlo. Písnička za písničkou a tak dovádivé, že se div celý zámek nedal do tance. Každým to jenom škubalo. I princezna se musela hodně smát. Když ho už chvíli poslouchají, pan král povídá, abyste mu taky něco hodili, ne? No královna hned zabalila žlutý dukát a hází mu papírek před nohy. Vach jej zvedl, rozdělal, ale zrovna zahodil. Král povídá, vidíš, bude mít spíš hlad, o peníze nestojí. Tak zabalili kousek něčeho a zas mu princezna hází papírek dolů. Vach nechal hraní, papír popadl a maso obírá rukama, jako by nikdy nejedl. Div, že přitom jazyk nespolkl. A král zase, no vidíš, je hloupý. Kdyby si byl za to koupil masa, co mohl mít masa? Jinu blázen, blázen. Když to okousal a prsty olízal, princezna povídá, ach papa, nech mi tady toho blázna, nemáme se ani čemu kale smáti. No, když tolik prosila, král ho dal zavolat a zrovna mu ukázal na pokoj, aby tam zůstával. Bylo to blízko pokoje, kde bydlela princezna. Teď večír, když přišla noc, Vach si položil na stůl prsten a začal mu hrát. A smál se a skákal okolo jako bláznivý. Princezna povídá komorné, jdi a podívej se, čemu se ten blázen tolik směje. Komorná skočila, koukne tam dírkou ve dveřích a hned je tu princesko. Má tam prsten na stole, jako když oheň svítí. Celý pokoj je z toho v jednom ohni. No tak jdi a zeptej se, jestli by mě ten prstínek neprodal. Komorná letí. Blázne, blázne, neprodal bys ten prsten? Naše princeska by si ho ráda koupila. Prej neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Princezna se nad tím slovem zasmála, ale přece jí to dělalo hlavu. Jít se bála a zas nejít nedostane prstýnku. Tak se obě chvíli radili, až povídá komorné, ty, poslouchej, víš co? Zkus to za mě si s ním zatančit. Komorná přijde, blázen ještě skákal dokola. Teď ale zahodil flétnu, přestal hrát a vlezl si mezi boty pod postel a tam zůstal spát až do rána. Komorná čekala na tanec, už bude hnedle den, ale tance se nedočkala. Princezna už byla ráno dychtivá, jak dopadl taneček. No, tančila si s bláznem, tančila? Ach, princesko, nic. Hned zahodil flétnu, vlezl si tam mezi boty pod postel a s těmi spal. Na tanec žádný nedošlo. Princezna se jenom divila, no, je to prej blázen. Teď druhou noc postavil si na stůl ptáčka zlatého a zas mu hraje a skáče dokola. A tolik smíchu tam. Princezna poslouchá, nedalo jí to pokoje a povídá komorné. Dí a podívej se. Ráda bych věděla, čemu se ten blázen může zase tolik smát. No to je nějakýho smíchu. No ta letí, jenom dírkou u dveří nakoukná a princesko, má tam takového ptáčka na stole, je celý zlatý a jen mu hraje a skáče dokola. Inu k neuvěřejí. No tak běž a zeptej se, jestli by mě ho neprodal.
Komorná hned je tam. Blázne, máš prodat toho ptáčka, princezně ráda by si ho koupila. Neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Tak princezna myslí, jednou si zatančit nebude tolik zlé, teď nikdo nemusí nic vědět. Pomalu se sebrala a tam. Blázen už nelezl mezi boty, sladěunce se poklonil a už byli spolu v kole. Ani jim pokoj nestačil a flétna k tomu hrála jako divoká. Tancují a tancují a tanec nebere konce. Princezně to mohlo pomalu srdce utrhnout, ale tancuje pořád. No, už dýchat nemohla, blázen ji posadil a k ní a jen ji hladí a celuje. A to celování trvalo díl, než si kdo mohl na zámku pomyslit. Teď jednou král a královna někam odjeli. Princezna už nebyla svá. Po tom jednom tanečku všecko jí táhne k bláznovi, jako by jí opravdu udělal. Všude na něj myslí, všude za ním jde. Až mu jednou takhle povídá, už vidím, že ty nejsi žádný blázen a já bez tebe nemohu být. Vach se jako pousmál a povídá, tak víš, staří nejsou doma, něco ti řeknu. My spolu utečeme. Tak se honem na tom smluvili, princezna nabrala zlata, co by unesli a utíkají ze zámku. Už byli hodný, hodný kus, až přišli takhle na hráz k rybníku. Princezně byl už ranec těžký, nebyla zvyklá, tak vach povídá, ukaž, já ti to chvíli poponesu. Ranec ji vzal a než se nadála, najednou bác, hodil ho ji z poklady do vody. A teď byli načisto. Princezna se dala do pláče a naříká, jak budou živi, že jsou teďka bez groše, ale vach ji potěšil, no mlč. Přijdeme do vesnice, všude jsou dobří lidé. Poprosíme jich o almužnu. Ty po jedné straně a já po druhé. Sám šel ale po její straně napřed a v každém čísle povídá, že tudy chodí žebračka tulačka, aby jí nic nedávali. A tak nesehnala nic, jenom jí hnali od prahu. Vach vyžebral kousek chleba u pekaře, za vesnicí se o něj rozdělili a jdou dál. Šli, až přišli do jeho rezidence, do jeho království. Tam vyhledal chudý domeček, kvartýrý objednal a povídá princezně, tuhle budeš bydlit, jsou tu moji rodiče, buď na ně hodná. A aby měla práci, opatřili krám, plno hrnců a talířů, že se na náměstí vyloží a bude prodávat. Aby měli co jíst. Teď, když se pěkně vyložila a prodává, sám na hradě si osedlal koně, vystrojil se v rytíře a tryskem jede po tom náměstí. Vjel jí zrovna do nádoby a všecko rošlapal. Chudák se dala do pláče, že má takovou škodu a výdělek ten tam. Když to večer vach slyšel, povídá, no to nic, opatřím ti něco lepšího. Dostaneš kartáče a leštidlo a budeš na rohu pánům boty čistit. Tak si s radostí na rohu sedla a čekala na práci. Tady přijde pán ve schrnovačkách, do něčeho skočil a boty má samé bláto, samý kal, jestli by mu je nevyleštila. Ta ale beze všeho chytne kartáč a v minutě byly boty jako sklo. Dostala zlaťák od práce a byla ráda, že pro domácnost tolik vydělá. Když bylo večír, vach povídá. No, boty si leštila, už víš, jak i to chutná. Našel jsem ti lehčí službu. Budeš na zámku kuchyňskou. Aspoň se ti přihodí něco od jídla zastrčit a dones starým rodičům do chalupy. Na ty mě nezapomeň. Už v kuchyni nějaký čas sloužila, když princ povídá králi. Papa, já bych se ženil. No, a kde máš nevěstu? No, já mám prej tady na zámku. Jen udělej muziku, a kterou chytím do tance, je má. Tak muzika hned spustila, všichni se vynašli k tanci, až princ taky skočil pro svou kuchyňskou. Roztočili, až i kusy jídel z kapsy lítali a povídá, tohle je papá moje nevěsta. A zrovna se taky obrátil k ní. Vidíš, to jsem já. Jak si mu psala, že by sis o mě ani zablácený střevíc neotřela. A neminulo tě, musela si otřít můj. A taky hlavu kapitálně napravil, všecka pícha z ní vyvála,
byla už jako holubička. Teprve byla svatba hlučná a veselá, kočáry jen drnčely a muziky bylo slyšet za devátou zdí. I její rodiče přišli a nemálo se divili, jak to ten blázen uměl pěkně roztancovat.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku zase. Fuj, fuj. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky, docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle.
1: Měli bychom si postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, no, chaloupku. Chro, chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky. Chro, chro, chro, s chroští, no, no, no, s roští, mňa, mňa.
0: Mlasklo si spokojeně prasátko z proužky.
1: I kde pak sláma nebo roští, na babici fujavici platí jenom pořádné cihly, roch, roch, roch, jenom cihly.
0: A hrome, do obou prasátek, jako když píchne, ocásky se jim kroutí.
1: O, třeba tudy ani fujavice nepoletí. Poletí, nepoletí, na to se nedá spoléhat. Chaloupka musí pevně stát. O, a to já zas s tebou chaloupku z cihel stavět nebudu.
0: Duplo si prasátko z puntíky.
1: Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou dvakrát pole obejdu, trochu slámy seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celičká mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej
1: ňa, ňa, ňa, ňa, ňa. To je vona. To se ví, zívlo si líně prasátko z proužky. Jaké pak cihly? Chaloupka z chrastíčka, na, na, tam bude teplíčka, na, na.
0: A hrc, hrc, už rylo tamhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští černého, ani ho vidět nebylo.
1: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali,
0: zvolalo tenkým hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet a prasátka na to volání nevytáhla ani rypáčky.
1: Ach jo,
0: vzdychlo si růžové prasátko.
1: Tak jsem tu zůstalo najednou samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám. Krach, krach, ňach, ňach, krach, ňach, ňach, ňach, ňach.
0: Svorně se chechtala obě prasátka.
1: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác. Chrach, chrach, chrach.
0: Růžové prasátko to všechno dobře slyšelo a jak bylo celé od té dřiny zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku maličko vyfoukneš. Tak mu to přišlo líto.
1: Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo.
0: Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně, sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli, a Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pčá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho cukrového sněhu, kam ses jen podíval. Pčá!

0: Ale jednoho dne se v tom bílém, studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky a hned dostal na to prasátko hlad. Rrr, nam, ham, nam, rrr, nam, ham, nam, slyšíš mě? Povídám, prasátko z puntíky, otevři.
1: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám, ještě ti zaspívám. Fik mi krrr, ham, nam, nam, nam, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal, fiu, docela maličko. Slámka se rozlétla jako to peříčko a bylo po chaloupce. Ještě že prasátko stačilo vyběhnout. Utíká prasátko, utíká, cestou si puntíky počítá.
1: Ještě že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky, ňoňo, honem.
0: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští a v chaloupce prasátka dvě.
1: Rrr, ham, nam, nam, ham, nam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
2: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky. Od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
1: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mi krrr, ham, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku vám sfouknu.
2: Ují, strejčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš, chaloupku z roštíčka rozfoukat nesvedeš.
1: Počkejte, já vám dám, teďka vám zaspívám a to, co povídám, taky udělám.
0: Zafoukal vlk. Fuj, fuj, chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fujá, a bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
2: Uj, uj. Onem za naším růžovým bratříčkem. Ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, honem.
0: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo. No, poplakali si bratříčci všichni, ale jen co se v tom cihlovém domečku stačili uvelebit, už tu byl zase ten vlk.
1: Rrr, ham, nam, rrr, ham, nam. Slyšíte? Povídám.
0: prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
1: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
0: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mik, rrr, ham, ňam, ňam, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, domeček vám sfouknu.
1: Uí, uí, strejčko foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfouknout dovedeš. Cihlový domeček nám sfouknout nesvedeš.
0: Počkejte, já vám dám. Teďka vám zaspívám a to, co povídám, to taky udělám. Nadul se vlk jako dudy. Fuíá, fuíá. Jenomže, ať se zle koukal, jak koukal, na vítr houkal, jak houkal, cihlový domeček pevně stál, ať si vlk dělal, co dělal. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal, jenom boule si nadělal. A byly to boule na mou věru jako cibule.
3: Co se stalo a nemělo.

0: Zima už měla dočista na kahánku a celý celičký lesík Hůrka dýchal zhluboka a dlouze a čekal, až na stromy keře a travičky, louky, remísky a hájky zaťuká opravdické jaro. Také přes potok Rokyťák už dýchnul spodní větřík jarem provaněné povětří z dálky a tak začalo na vodě i kolem vody velikánské tání. Pod Doubravkou, tam, co má Potůček širší místečko k vydechnutí a kde se nežene tak trapem, seděl právě v tu chvíli na placatém kameni Bůby v krásné pletené čepičce, co měl otcovi anděli ke svým prvním Vánocům, co kdy byli. Počítal ledy pořadě, ale jenom co mu prstíky stačily, protože počítat to on ještě neuměl. Seděl a koukal, když na něj přes vodu zavolal zajíc Kryšpín z polí přátelsky a udělal 3 panáčky ze zvyku. Nesl pod každou packou hlávku zelí a tvářil se důležitě.
1: Co pak ti uplavalo vodou dolů, že tady koukáš jako z křoví? Hy?
2: Já tady sedím, protože se všichni poděli pryč v jeden ráz. Asi schánějí jaro po kousičkách na hromádku. A tak jsem u potoka nakonec sám. Koukám, co to jezdí z vrchu dolů.
1: Já zase nesu, protože Kmotříček vzkázal a já slíbil. Dohromady 2 hlávky zelí na přilepšenou.
2: Já zase myslel, Kryšpíne, že se jdeš napít ze žízně.
1: Kde pak ze žízně? To ti ještě nikdo neprozradil přímo, že zajíci z polí nepijou nikdy nic?
2: Co pak zajíci z polí nikdy, ani maloučko, nikdy nemají žízeň na vodu?
1: Nikdy, dočista nikdy. Nám stačí voda, co se jí napily travičky, lupínky, lístečky, jetýlky a výhonky, co jíme. Tam je vody habaděj. My to máme pěkně při jednom a pohromadě. Kde pak ještě běhat k vodě kvůli žízni?
0: Vysvětloval zajíc a byl náramně pyšný na to, že právě zajíci z polí jsou taková zvláštnost nevídaná, protože nepíjí nikdy nic jako ostatní zvířátka kolem dokola. Kryšpín seděl na zadních nohách, co mají zajíci jenom do trysku, a koukal jako z omalovánkové knížky. Bůby se zase tetelil na placatém kameni, co ho sem hodil krakonož z hor kvůli tůňce, a žádný nevěděl, jak dál s řečím.

0: A tady pořád sedím a sedím a nejde mi z hlavy, co to pořád jezdí od zhora dolů po potoce. Že to nevím.
1: To jsou ledy, ty chytrej, malej, důvěřivej. A plavou dolů, protože je voda prohání. To je známá věc a samo sebou.
0: A kam plavou dolů, Krišpíne?
1: Kam by? Dolů, vodou. A potom... A potom se uvidí.
0: A ty taky umíš plavat dolů s vodou, Krišpíne?
1: Já? A to se vlastně ještě ani neví, protože jsem to ještě nikdy neskoušel. To je pravda.
0: Ty, Krišpíne, a ty bys nechtěl jednou plavat s vodou dolů jako ty ledy? Aspoň chvíli, liličku.
1: To všechno záleží na tom, jestli se bojíš nebo nebojíš.
0: Nebojím přece. Ani malunko se nebojím, kdybys chtěl vědět, Krišpíne. Zeptej se Terezky.
1: Potom by to stálo za úvahu, nápad, na zamýšlení.
2: Ozvalo se z opačné strany potoka. To už ale Krišpína nebylo vidět, protože se z rovínka dostával srnčí pěšinou přes vodu právě na tu stranu, kde na placáku seděl ustaraný Bůby. Na druhém břehu rokyťáku po něm zůstaly jenom dvě hlávky zelí a důlek.
1: Počkáme, až sem k nám do tůňky zabloudí nějaký velký ledovec z hůry pěkně a on nás povozí za dobré slovo. To je jasná věc, jako pět mrkví v řadě.
2: Sluníčko ještě nestačilo na vybledlém nebíčku udělat ani polovičku kotrmelce doprava k večeru a už se po potoce šine ledovec jedna radost a písnička a třpití se až běda.
1: Tak... A máme ho tady pěkně krásně zajímavě.
2: Pochvaloval si zajíc ledové plavací dílo. Než stačil Bůby přešlápnout z levé na pravou, hupnul Krišpín na led, co se otáčel v tůňce pro zaječí a dráčecí přeplavání.
1: Teď si připrav dlouhé drápky pro zastavovací brždění. Nějak víc to klouže.
0: Víš, já ti, Krišpíne, zase honem na mou věru nevím.
1: Kdo chtěl plavat? Já nebo ty?
2: Chtěl za každou cenu vědět zajíc Krišpín z polí a houpal se na ledovci na pováženou. A tak se stalo, že byli na ledovci dva. Jenomže dráče skákalo s rozběhem převelikým a jak skočilo, ledovec pěkně postrčilo a ten popojel na hlubší vodu od kraje. V dráčeti byla tak malá dušička, že by jí myška na jeden ráz pacičkou přikryla. Seděli jeden vedle druhého a druhý vedle prvního a báli se kýchnout, aby nebylo ouvej a mokro dokola, protože ke kraji nemohli.
3: Jestli se něco nestane hned, tak do tří bude do čtyř už pozdě a zmrzneme tu na kamení.
0: Jenomže, co, Krišpíne, Krišpíne.
3: No, něco, já už na to přijdu.
2: Holedbal se zajíc Krišpín, až mu byl kožíšek malý. Chtěl povědět víc, ale nestačil, protože v tom se to všechno stalo. Napřed se Bůby nadechnul jenom malonko, potom víc, a nakonec ze všeho nejvíc a úplně...
0: Pčích!
2: Ledovec pod nimi dělal salta, trdla a kotrmelce jako jarní kůzle na palouku. A byli ve vodě oba na to tata. Copak Krišpín, ten se doplácel k vrbičkám zaječím mrskacím plaváním pro největší nebezpečí. Hůř však bylo s dráčetem. Chviličku drželo střepatou hlavičku v bílé čepičce docela nad tůňkou, ale potom ho voda schovala docela. Už se zdálo, že je ámen, ale potom se nad tůňkou sklonily divné obrovitánské větve a tak se Bůby v posledním okamžení života chytil pevného, co ho vytáhlo z vody a položilo na suché. Dál už dráče nevědělo, ale dočista nic a zdálo se mu černě. Krišpín se klepal zimou ve vrbičkách a kouká na tu záchranu. A on to je len Hubert, co sem zašel pro večerní napití a ty velikánské větve byly jeho obrovitánské parohy 16 teráky, protože Hubert byl na světě už 8. rok. Potom ještě Krišpín uslyšel a uviděl, jak Hubert zatroubil jelení znamení pro lesní nebezpečí největší, sebral dráče mezi výsady a kluše s ním srnčí pěšinou k žulové stěně, kde měl v dračí jeskyni bůby své přebývání. Dráče otevřelo oči do praskání plamínku veselých, které udělala veverka Tereska ze všeho nejdřív a které se v hůrce dělají jenom v největším nebezpečí pro záchranu. Nad ohýnkem se houpal stařičký kastrol železňák, který zase přinesl jelen Hubert, aby veverka měla v čem uvařit bylinkový čaj proti všemu bolení a nemoci stonavé a horké. A ten také po kapkách začala dávat dráčeti přikrytému až k bradě zmalovaného hrnečku. Sotva se probudilo.
0: To není ale moc dobré, Teresko, co mi dáváš.
1: Radši neříkej a ber, dokud je co a teplé. Je proti rýmě a horkému stonání. Podívej, já také beru.
2: Dráče se podívalo za hlasem a on tam na bobečku polní zajíc Krišpín, splihlý jako po dešťovém nadělení a utíkání před psy po celý den. A potom se zeptala veverka Tereska přísně.
4: Tak čí pak to byl nápad koupat se v zimní tuňce?
0: My jsme chtěli plavat na ledovci dolů s potokem vodou až do moře, Teresko. Uvidět taky jednou svět? To jsem chtěl hlavně já. Vidíš, že umíš plavat, Krišpíne, jenomže se to musí nejdřív vyzkoušet. Jinak se to neví, víš?
1: To se ví, že se to musí umět a znát. Asi zřejmě.
0: Ty, Krišpíne, víš ty ale na oplátku, co se stalo a nemělo? Stalo se, že si Tůňka nechala moji vánoční čepičku bílou, co jsem měl otcovi anděli s přáním a na památku.
1: Co naděláš, milej zlatej nastydnutej? Mohlo být hůř pro pět. Já tam nechal 2 hlávky zelí, co jsem nesl k mocíčkovi, protože jsem slíbil, kdyby vzkázal.
2: Ale to už se dráčeti položila na víčka velikánská tíha spací a Bůby usínal s paním voňavým po bylinkách, kterému veverka Tereska uvařila z lesní pomoci pro záchranu a pro celé zdraví z ryzí veverčí lásky.

Sluníčko už mezi tím zase prošlo vrátky u své spánkové zahrádky a nad lesíkem hůrkou začala tma tmoucí. Všechna zvířátka, co přiběhla na zavolanou a jelení troubení o pomoc, se také tiše rozloučila a utíkala domů do pelíšků vystlaných a hebkých jako maminčino pohlazení. Potom dráče připadlo na to, stejně, že má zajíce Kryšpína z polí a vlastně všechna zvířátka v lesíku hůrce a polí kolem strašně rád a moc. Potom usnulo načisto se srdíčkem plným lesního přátelství a míru.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku?
1: A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si.
0: Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník, pak ti dám koně krásnějšího, než si kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza. Ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, ne, odvětil, s kočkami netancuj, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit, celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu.
2: Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné, vše ze stříbra, a z toho mi postav nejprve malý domek.
1: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
2: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
1: Ano, řekl Honza.
2: Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní. Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho.
0: Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal. Honzo, kde máš svého koně? Ptali se.
1: Přijde za mnou za 3 dny?
0: Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou.
2: Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. Druhého dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout a když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí. No, jeden byl slepý, druhý chromý. Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně a když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla.
1: Tak to je mlýn jeho,
2: pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.

Matičko moje zlatá, opravdu musím odejít do té vzdálené země. Chtěla bych zůstat u vás doma.

0: a tvůj zlatý pohár a šperky.
1: Co to je, prosím, tady v té malované truhlici?
0: No přece nádobí a všechny drobnosti, no zkrátka všechno, co královské nevěsty dostávají do výbavy. A jak vidím, na nádvoří už je připravena komorná, aby ti cestou posloužila a šťastně tě dovezla k ženichovi.
2: Královna, která právě vypravuje na cestu svou jedinou krásnou dceru, plní jen přání svého zemřelého manžela, který už před léty slíbil jednomu cizímu králi, že jeho synovi dá svou dceru za ženu, jen co princeznička doroste v princeznu. A ta doba právě nastala. Ale zlatovlasé dívence se z domova nechce.
1: Opravdu musím jet, maminečko moje zlatá. Nejraději bych u tebe zůstala. A princi už něco vzkážeme.
0: Tak to tedy ne, holčičko. Tak se princezna nechová. Víš přece, že slib, který dal tvůj tatínek král, musíš bezpodmínečně splnit. Tak jen pěkně pojď. Už jsem ti i koně vybrala. Komorná pojede tamhle na tom ryzákovi. A tvůj je tenhle krásný grošák. Jmenuje se Falada.
2: A to opravdu byl nejen krásný, ale zcela neobyčejný kůň. Falada totiž uměl mluvit. A to v naší pohádce princezničce moc pomohlo. No, však uvidíte sami. Tak teď už víte, proč jsem vás tak trošku podivně vítal? Přišli jste prostě v nepravou chvíli loučení matky s dcerou. Ale královna ještě odběhla do své ložnice. No, vidíte, ani to nedopovím a je tu zpátky.
0: Tenhle šátek, panenko moje, si dobře uschovej. Jsou v něm 3 krůpěje mé krve. Ty kapky krve uschovej, na svou matku vzpomínej. Má krev ti bude ku pomoci, ochrání tě od zlé moci.
1: Děkuju ti z celého srdce, maminko moje zlata.
2: Víc pro samou lítost ani princezna nestačila povědět. Šátek schovala za živůtek, matce políbila ruku, sedla na koně Faladu a provázena komornou vydala se na cestu k ženichovi. Jeli polem, lesem i pustou plání. A když právě slunce pálilo nejvíc, přijeli k potoku.
1: Mám velkou žízeň. Vybal můj zlatý pohár, který vezeš. Seskoč k vodě, pospíchej, stříše mé mi napít dej.
3: Když máš žízeň, vzácná pana, ať si k vodě dojde sama.
2: Pane, jo, to bylo překvapení. Do té doby v zámku nikdo ani netušil, že komorná je tak zlá a závistivá. Nepřála princezně nic dobrého a jen přemýšlela, jak by se dostala na její místo.
3: Pijte z dlaní, stačí vám. Už vám sloužit nehodlám.
2: Princezně nezbylo, než že se sedla z koně, nahnula se nad vodu a napila se z dlaní.
1: Můj ty smutku, ach maminko moje.
2: A tu, jakoby ze schovaného šátku, tiše zazněla matčina odpověď.
0: Upokoj se, dcerko milá, jakoby tu matka byla, dokud jsem ti ku pomoci. Zloba k tobě nemá moci.
2: To princeznu trochu upokojilo. Sedla na koně a jeli dál. Slunce jen sálalo, horko sílilo. A není divu, že princezna měla žízeň. Když dojeli k lesní bystřině, zavolala na komornou.
1: Seskoč k vodě, pospíchej. Stříše mé mi napít dej.
2: Princezna ve své dobrotě na zlé a hrubé odbití komorné už ani nespomněla, jenže teď byla odpověď ještě spupnější.
3: Napít se jde každý sám, už vám sloužit nehodlám.
2: Princezna nemohla už žízni vydržet, seskočila z koně

0: si klekla k potúčku, ale žalem se ani napít nedokázala.
1: Můj ty smutku a zármutku.
0: A kapky krve na šátku jí matčiným hlasem opět odpověděli.
2: Upokoj se, dcerko milá, jako by tu matka byla, dokud jsem ti ku pomoci, zloba k tobě nemá moci.
0: Princeznu matčin hlas uspokojil, ale jak se nakláněla nad vodu, šátek ji ze žibutku vypadl a proudící voda jej odnesla tak rychle, že si princezna ani nevšimla. Komorná to však dobře viděla a zaradovala se.
1: Tak, a teď je s tebou konec. Dobře vím, že bez ochrany těch tří krůpějí matčiny krve si bezmocná. Všechno jsem slyšela a mohu s tebou naložit, jak chci. Teď si okamžitě přesedneš na mého koně, protože na faladu patřím já. A teď si vyměníme také šaty. Na královském dvoře ani necekneš, jinak bude zle. Nikdo nesmí poznat, která z nás je ta pravá nevěsta.
0: Kůň Falada všechno viděl i slyšel, ale své paní pomoci nemohl. Komorná vsedla na Faladu a vydali se na cestu do královského zámku, kde už je s velikou slávou očekávali. Princ, upoután krásou koně, pomohl dolu komorné, kterou pokládal za svou zaslíbenou nevěstu. Ale to už tu byli dvořané a pážata a s velikou slávou vedli falešnou nevěstu do královských komnat. O ošklivějšího koně se nikdo nestaral, a tak pravá princezna zůstala na dvoře samotinka.
3: Dívám se tady z okna na váš příchod a vidím, že na dvoře zůstala ta spanilá panenka sama. Kdo pak je ta dívka, která s tebou přijela? A proč stojí na dvoře?
1: Ta osoba ke mně vůbec nepatří. Potkala jsem jí v lese a vzala sebou, aby mi cesta líp ubíhala. Dejte jí něco na práci, ať darmo nezahálí.
3: No, nevím o ničem, ale mám tady takového malého kluka, který pase naše husy. Tak tahle mu bude pomáhat na husí pastvě.
0: A ještě někoho se zlá komorná bála. Falada by přece mohl povědět, co princezně provedla. A tak se s falešným úsměvem obrátila k princi.
1: Prosím vás, můj milý princi, udělejte mi něco kvůli. Dejte prosím tomu koni, na kterém jsem přijela, setnout hlavu. Nebylo to s ním k vydržení.
0: Princ se velice podivil. Byl to tak krásný kůň, líbil se mu na první pohled. Bylo to však první přání a tak nemohl odmítnout. A tak se stalo, jak si falešná princezna přála.

0: To se však dozvěděla pravá nevěsta a slíbila pohodnému, který měl Faladu zabít, štědrou odměnu, když hlavu Falady oddělí a přibije ji pod klenbu brány, kterou nová husopaska musela každé ráno a večer projít s hejnem husí. Pohodný, jak slíbil, tak udělal.
1: Je časné ráno, ale už je třeba hnát na pastu. Ještě, že alespoň tebe mám. O, Falado, věrný koně.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Když princezna s pasáčkem došli na louku, sedla si dívka do trávy, sundala z hlavy šátek a rozpustila své zlaté vlasy. Chlapec se nemohl vynadívat a chtěl dívce pár těch zlatých vlasů vyškubnout, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: A v tom okamžiku mu silný vítr už kutálel klobouček po lukách. Chlapec ho tak doběhl. Den uplynul a oni hnali domů. Na zítří se všechno opakovalo. Princezna se v bráně jen ohlédla po koňské hlavě.
1: O, Falado, věrný koni.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Když došli na louku a princezna si začala rozčesávat vlasy, pasáček ji chtěl do nich hrábnout, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: To se okamžitě stalo a pasáček našel svůj klobouček až daleko v polích. To ho rozlobilo a když večer přihnali domů, pasáček vyhledal starého pana krále.
3: Králi, já už s tou novou husy pást nebudu.
4: A proč pak ne?
3: Ona mě celý den zlobí.
4: Ale a co pak ti dělá?
3: Ráno se v bráně povídá s koňskou hlavou a představte si, ta hlava jí odpovídá a na louce to vždycky zařídí tak, aby mi vítr odnesl klobouček. Musím ho pak honit po polích.
4: Jen jestli mluvíš pravdu. No... Zítra poženeš, půjdeš s tou husopaskou ještě jednou a já se přesvědčím.
0: Král se brzy ráno schoval u brány a čekal, co se bude dít.
1: O, Falado, věrný koně.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Král všechno vyslechl a teď ještě pospíchal na louku a schoval se tam do křoví. Husopaska s chlapcem přihnali hejno a když dívka sundala z hlavy šátek, zářil její zlaté vlasy, až králi oči přecházeli. Chlapec už zase natahoval ruku po vlasech, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: A to už letěl klobouk a za ním pasáček. To panu králi stačilo. Nepozorovaně se vytratil a spěchal zpátky do zámku. Večer si k sobě zavolal husopasku.
4: A teď mi, děvče, pověz, co tohle všechno znamená.
1: To vám právě nesmím říci, pane králi.
4: A proč pak ne?
1: Dala jsem slib, že o tom nikdy nebudu mluvit. A kdybych jej porušila, bylo by se mnou zle.
4: No tak dobrá, když myslíš. Ale máme tady u nás takový zvyk. Když to nemůžeš říci mně, Svěř to tady těm kamnům. Třeba se ti uleví.
0: Princezna se rozplakala. A pak do otevřených dvířek vysokých kamen svěřila své trápení. Pan král sotva domluvil, z komnaty odešel, ale venku na chodbě si stoupl ke zdi komína a všechno pěkně vyposlechl. Pak zavolal služebnictvo.
4: Okamžitě přinesete královské šaty a klenoty. To vše si oblékne to zlatovlasé děvče z vedlejší komnaty. A pak ji přivedete ke mně a přivedete také mého syna.
0: Opravdu ještě nic se nedělo tak rychle jako tyhle královy příkazy. A tak v malé chvilce stála v komnatě krásná zlatovlasá princezna a udivený princ.
4: Tak, milý synu, tak tohle je tvá pravá nevěsta. Pak ti to budu všechno vyprávět. Teď uspořádáme velkou hostinu. Sezvete všechno panstvo a posadíte se tak, že v čele tabule bude sedět princ, tedy ženich. Po jeho pravici bude opravdová princezna a po levici ta nepravá, tedy její zlá komorná.
0: Ale ta byla samou pýchou tak zaslepena, že svou paní v překrásných šatech vůbec nepoznala. A když se všichni najedli a napili, a když potom vesele spolu rozmlouvali, král jim vyprávil princeznin příběh. Ovšem, jako by se stal někomu jinému. Když domluvil, obrátil se k té falešné nevěstě.
4: No tak co myslíš? Co si zaslouží osoba, která takhle podvedla své pány?
1: Ta nezaslouží nic lepšího, než aby ji zabednili do sudu a pustili po vodě.
4: No, tak teď právě si vynesla ortel sama nad sebou, protože tou zlou a falešnou osobou si právě ty.
0: Proradná komorná dostala, co si zasloužila. Princ, který se brzy stal mladým králem, se oženil se svou pravou nevěstou a pak královali šťastně a spokojeně až do smrti.

0: jak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
1: To je, panečku, podívaná, pochvaloval si rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
0: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. Všude bylo hvězd a hvězdiček, až skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosníčko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně skřítka rákosníčka pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
1: To mám, přiznal se rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
0: Co pak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslužku.
2: No a já si zatím trošku zdřímnu.
1: To jo, no, pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
0: brůčel rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
1: Teď by to asi chtělo trošku ošulit,
0: uvažoval rákosníček.
1: Protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
0: A hned začal vymýšlet, jak na to.
1: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo,
0: povídal si,
1: hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě, vyzkoušet.
0: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček.
3: Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
1: Ano, prosím, ano, už zase vážím.
0: Honem se omlouval Skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
1: Žádná maličká.
0: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
1: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem samozřejmě docela malým.
0: Aby hvězdičku při vážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček, tak lacino si k výslužce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
1: Když koukám tamhle, divil se, vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje. A místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
0: rozumoval Rákosníček.
1: A to se mě náhodou moc hodí.
0: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to Skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.

0: V daleké zemi žil kupec a ten měl 3 hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila, prostřední Pyšnilka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala krabičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pyšnilka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A Arlička se smála. Kuku, kuku, vdico, suku. Tak žili na venkově 2 roky. Po čase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, z jakou ho Fintilka a Pyšnilka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá, všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na Krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si a utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel.
1: Nevděčníku, zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu.
0: Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána.
1: Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do tří dnů vrátíš ty sám.
0: Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla Kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice Krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl Krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábrými pokrmy, ale Kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano.
1: To jsi hodná, řekl netvor. Děkuji ti.
0: A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro Krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla Kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor. Zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi, ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu steskem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla. I hned vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat.
1: Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pyšnilka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdál podivný sen. Ocitla se pod růžovým loubím, synavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. S výkřikem se probudila a zazlívala si, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Rychle se rozhodla, položila na stůl čarovný prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásl. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o níž se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapením. Spatřila, že už neobjímá netvora, ale spanilého prince, který hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. Druhý den nasedla Kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostní ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal pro Fintilku a Pyšnilku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z mozku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s Kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce. Krasavec, manžel Fintilky, se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. Vtipálek, manžel Pyšnělky, se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

0: po stezce v lesní stráni hubkal dolů medvídek. Malý kulaťoučký Míša Kulička. Hezky hnědý, s bílým bříškem, poskakoval po zadních a předními packami si tleskal do taktu. Prospěvoval si.
1: To je z honu, to je z pěchu, sotva popadáme dechu, z hůru dolů, tam a sem, paní zimě před nosem. Mě chce stalem do palechu, nad palechem máme střechu z kořenů a jehličí, nikudy k nám nefičí. Nad pelíškem teplou střechu, na pelíšku tlustě mechu, tam teď pod utuhlou zem zalezeme před mrazem.
2: Proti Míšovi vzhůru supěla mohutná medvědice Barbora. Předními tlapami objímala velikou náruč naloupaného mechu. Medvídek zarejdil kolem ní a zamával jí na pozdrav.
1: Ahoj, mami.
2: Medvědice broukla. Nedělej hlouposti a raději si pospěš. Máme tmu na krku.
0: Za chvíli capal medvídek z dola od potoka zpátky s náručí mechu.
2: Šel stěžka a hlasitě hekal.
0: Tu mrskl okem vlevo. Borůvčím nad stezkou se myhlo jakési červeno-hnědé zvířátko. Co to je? Míša se vyškrábal po kořenech buku na břeh a zvědavě vyhlížel. Podle pohybu borůvčí viděl, že zvířátko běží po samém kraji skalnaté rokliny, která tu padala příkře dolů. Medvídek bez děky pustil náklad mechu na zem a vydal se za zvířátkem. Lasička a za ní medvídek oběhli oblouk rokliny, když se zhora ozval poplašený ptačí křik. Oba se zastavili. Z balvanů tu nad hlubinou trčel šikmý kmen borovice a nad její korunou se třepetal zelenavý pták. Lasice se rozběhla k borovici. Medvídek pochopil. Zachtělo se jí ptačích vajíček a vyslídila, že tu ještě teď, v pozdním podzimu, sedí křivonoska na hnízdě. Ptačí matka spatřila šelmu a zoufale přivolávala samečka, který ji tu poblíž scháněl šišky na zob. Však teď už se třepetají nad borovicí oba. Samička zelenavá, sameček ohnivě červený a křičí, křičí o pomoc. Medvídek chtěl vyrazit, aby zabránil lasici v loupeži, když tu uviděl na balvanech pod borovicí nějakou melu. Zmítal se tam chumel těl a medvídek teprve po chvíli rozeznal, že to lasice divoce zápasí s liškou. No tohle je švanda, sešli se tu dva lupiči u jedné kořisti a to se ví, že žádný nechce druhému ustoupit. Šelmy funěli a prskali a kničeli, zakousnuty do sebe se překulovali po balvanech, jako kdyby ve hře vám sudy. Míša rychle proklouzl do blízkého podrostu a tam ve skrytu prudce zadupal. Lupičky vleknutí od sebe odskočili a bleskem zmizeli každá jinou stranou v houštině. Ptáci nad borovicí se pomalu uklidnili a snesli se do koruny k zachráněnému hnízdu. Medvídka hřál jeho dobrý skutek. Rozběhl se nejkratším směrem k cestě a spěchal po ní vzhůru k buku pro odhozený náklad mechu. Najednou, au,
2: vykřikl bolestí, obrátil se, co ho to švihlo, a za ním stála máma s březovou metlou.
1: Počkej, mami!
0: Medvídek chtěl mamince vysvětlit, co a jak, ale v tom už metla švihla podruhé. Medvědice byla rozlobena a bylo marné jí teď něco povídat. Medvídek na třetí švihnutí nečekal a skočil z cesty do lesa a medvědice za ním. Honička dlouho netrvala. Medvídek se míhal borůvčím a mlázím jako vystřelená kulka. Však se mu dobře říkalo, Míša, kulička.
2: Rozložitá medvědice se brzy udýchala a do husté smrčiny za Míšou vůbec nemohla.
0: Obrátila se k domovu, ale metlu nezahodila.
2: Však počkej, až přijdeš domů.
0: Míša stejně seděl v houští v neveselé náladě. To se mu ta jeho zvědavost zase jednou nevyplatila. Ptáčkům sice hnízdo zachránil, ale sobě nadrobil pěknou věc. Teď aby se bál jít domů. A on má hlad a začíná se stmívat. Šel lesem nazdař Bůh. Jen se tak ploužil, jak se mu oči zavíraly únavou. Stočil se pod převislý kořen dubu ve stránce, že bude spát jen tak v lese.
3: V první dřímotě zaznělo právě nad ním keskné, zrovna strašidelné volání. Vytřeštil oči a tu se mu těsně před nosem mihl obrovský tichý stín. K smrti se vyděsil, vyrazil a pádil bez rozmyslu hlava nehlava přes kořeny a balvany. Kulil se do dolíků a bolestivě narážel na kmeny a na pahýly větví, až padl bez dechu únavou. Když se mu vrátil rozmysl, spatřil pár kroků nad sebou jejich starou borovici. Proti temnému nebi se ostře rýsovala její známá podoba, nahrbená, křivolaká, ale tak blízká, tak milá. Pod jejími kořeny byl jeho domov. A byla tam také jeho maminka Barbora. Věděl, že ho od ní čeká ještě výprask, ale tomu teď už nevadilo. Míša si chvíli dodával odvahy a pak tiše zavolal:
1: Maminko.
0: V ten ráz se zevnitř ozvalo:
2: Co tu chceš? Jdi si spát tam, kde jsi ustlal. Do rokle.
0: Z mámina hlasu zaznívala silná zlost a kdyby byl Míša pozorněji poslouchal, poznal by v něm i zármutek. Snad by byl zavolal a poprosil ještě jednou, ale on se teď zatvrdil.
1: Ani vyslechnout ho máma nechce. No dobrá, když nepustí, tak nepustí.
0: Míša si proto nohu za krk nedá. Však se snad pro něho ve světě nějaký koutek najde. Obrátil se a šel. Tápal tmou, kam ho nohy nesly. Trochu se kolem něho rozsvětlilo, jak vyšel na mítinu. Před ním se tměl obrys chalupy strýčka Vasila. Míša v duchu zajásal, ale ovšem, strýček ho nechá u sebe přespát, i k snědku snad pro něho něco sežene. Vrátka byla zavřena, ale Míša už je dávno uměl přelézt jedna dvě. Horší to bylo u chalupy. Míša na strýčka marně volal a klepal a bušil. Vasil zřejmě spal jako zabitý. Co teď? Na záspy pod přístěnkem stál strýčkův vozík s nějakým nákladem a docela na vrchu
3: uviděl Míša veliký koš, přivázaný za ucha k postranicím. Než bys řekl švec, byl Míša nahoře v koši. Na dně byla uložena jakási hranatá dřeva, ale ta byla přikryta tlustou houní. Na té se medvídek uvelebil. Přece se tedy našel koutek, kam by hlavu složil, když ho jeho vlastní matka vyhnala. Co pak asi teď ona dělá? Zdali pak si vůbec vzpomene na syna? Medvídka popadla lítost nad sebou samým, nad vlastním nespravedlivým osudem, nad hroznou opuštěností. Na čumáčku ho mokře zalechtalo. To se mu lítostí slza z oka vykutálela. Míša si jí packou utřel, zhluboka vzdychl a usnul.

0: Do pohádky se, jak známo, chodí cestou necestou. Kdo ji hledá, ten ji nenajde. Ale kdo má štěstí, může na ní natrefit. Třeba za zrcadlem, jak ta holčička Alenka, nebo v lese, jako čtyřlístek. Stalo se to tenkrát, jak bylo velké sucho, ale pak přece jen zapršelo. Celou noc šuměl v listí hustý déšť. Ráno se vyčasilo, slunce hřálo a vítr silně voněl po houbách. Bobík jen zavětřil a už scháněl ten největší koš. Bramborák.
1: K obědu si dáme smaženici, večer romáčku a zbytek sousuší na zimu.
2: A nechceš radši nůši, ta je větší.
0: Smál se mu Myšpulín. Ale Fifina se ho zastala.
3: Celou noc pršel, z lesů kouří, dneska porostou.
0: I Pindia se dal slyšet, že by nerad nesl v hrsti, co se do malého koše nevejde. Tak ten bramborák vzali. A dobře udělali. Babky, klousky, holubinky, kozáky i pravé hřiby rostly doslova jak houby po dešti.
4: Vidím lišku,
0: zvolal najednou Pindia.
1: Jenom jednu, to máš smůlu.
0: Ušklíbil se Bobík, protože jich viděl celý tál.
4: Jenže tahle je živá.
0: Nedal se odbít Pindia, ale to už jí viděli všichni. Byla to moc pěkná liška. Rezatá, chlupatá, bystrooká, ostrouchá, přesně jak se maluje. Jen to je zarazilo, že se ani trochu nebála. Naopak, namířila si to přímo k ním.
4: Asi je ochočená,
0: hádal Pindia. Ale Myšpulín byl opatrnější.
2: Když plaché zvíře ztratí strach z lidí, může mít i vzteklinu.
0: Jenže všechno bylo jinak. Vzteklinu nemám, promluvila najednou ta liška lidským hlasem. A taky nejsem ochočená, nýbrž pohádková. Děti mě dost znají. Možná už jste o mě taky slyšeli.
4: No jasně, ty jsi ta, co krade budulínky.
0: Hned si vzpomněl Pindia. Ale liška zavrtěla hlavou, že to ne. Na takové hlouposti, že nemá čas. Budulínky krade sestřenice Reska, která moc chytrosti nepobrala a na nic lepšího nestačí. Já jsem ta známá liška Ryška, co smetá hory plní doly, staví mosty přes vody a brody. Prostě urovnávám princům cestu, když si jedou pro nevěstu. Zrovna se mi jeden žení. Nechcete se na tu svatbu podívat? To se ví, že chtěli. A dokonce jak? Jenže se to nehodilo, když je nikdo nepozval.
3: Nemůžem se ženichovi jen tak vnutit do vrat,
0: vysvětlila lišce Fifinka. Ale ta jen mávla tlapkou, s tím, ať si nedělají starosti. Princ je milý, ale mezi námi je to mazánek a nešika. Kdybych se ho neujala, bloudil někde v černém lese dodnes a žádná svatba nebyla. Takže jestli vám jde jenom o pozvání, můžu to zařídit já. A na důkaz, že si nevymýšlí, předala jim parádní pozvánku. Princezna se šťastně vdává, bude slavná veselka, dychtivě vás očekává naše říše nevelká. Proto všichni, ať jste kdo jste, nechcete-li litovat, jako velectění hosté zavítejte na náš hrad. Vedou na něj všecky cesty. S pozdravem, král Danda VI. No, když je zval sám král, nemuseli váhat. Mohli klidně na tu svatbu jít. Ale když se chtěli zeptat, kam a kudy, liška byla pryč. Zmizela, jako by tu nikdy nebyla. Nezbyl po ní ani chloupek, ani liščí stopa v trávě. Jen tu pozvánku jim nechala. Dost je zaskočilo, že se tak vytratila, ale pak jim došlo, že to vlastně nevadí. Pozvaní přece byli. Zabloudit taky nemohli, když všechny cesty vedly na ten hrad, tak už dál nekoumali a pustili se po té nejbližší. Byla stinná, trochu pokropená sluncem, sem tam zavonila mateří douškou. A že teď už sami nezbírali a nekoukali jen dolů do mechu, najednou si všimli,

0: Všimli, co je v lese houbařů. Malá myška vlekla velkou bedlu. Veverky si kradly babky jedna druhé před nosem. Srnec hříbkům ukřoupnul jen hlavu, za to slimáci je brali hlava nehlava. I trpaslík tu byl. A kdyby jeden?
1: Tamhle je druhý,
0: ukazoval Pindia. Ale to už viděli i třetího a dalšího, a když se dobře porozhlédli, napočítali jich 7, jak má být. A to znamenalo, že jdou správnou cestou, protože už jasně byli v pohádce.

Chudák a boháč. Žili jednou dva sousedi, chudák a boháč. Boháč byl pobožný, Budhovi by byl paty ulízal. Jednou zase 3 dny hučel ty svoje sútry a když se 3. den kýlil ke konci, řekl si: tak a teď už toho modlení mám zrovna dost. Teď se trochu povyrazím. Vystrojil ohromnou hostinu a pozval na ní hosty ze široka daleka. Ale toho trhana odvedle zvát nebudu, řekl si. Taková pakáž chudá ani se mezi nás pořádné lidi nehodí. Večer rozdělal velikánský oheň, dal přivalit soudky vína, na rožni se opékalo maso a hosté jedli a pili a náramně se veselili. Boháčova žena přivedla k ohni den staré tele, aby se ohřálo. Ale protože se teleti stýskalo po mámě, dalo se do žalostného bečení. Bébé, naříkalo. Jeho pláč uslyšel chudák. Že on mě soused taky zve na hostinu, pomyslil si. Sebral se a přišel k ohni. Boháč, který obcházel své hosty a s každým prohodil pár slov, zahlédl chudáka a zamračil se. Co ty tu děláš, věl na něj. Táhle hostina není pro holotu, jako si ty. Mně se ale zdálo, že jsi mě volal, řekl chudák. To se ti hlady v hlavě asi něco pomátlo, řekl zlostně boháč. Klič se odtud a neobtěžuj panstvo. Máme mi chudáci ale život, stěžoval si nešťastník ženě. To jsi měla vidět ty obličeje, co dělal náš soused, když mě viděl. Jako bychom neměli právo taky se jednou trochu poveselit. Nic si z toho nedělej, řekla žena. Víš co? My si hostinu vystrojíme taky. Vzali jedinou bečku vína, zabili malé hubené prasátko a vyšli s dětmi do hor na široké prostranství. Tam postavili starý záplatovaný stan a rozdělali oheň. Když plameny už stoupaly až k nebesům, začal se chudák modlit. Vznešený horský Budho, vzácní duchové, jak se na takovou spoušť můžete dívat? Copak nevidíte, jak bohatí mají bezcitné srdce a jak my chudáci trpíme? Copak nevidíte tu nespravedlnost? Nenadřu se snad dost na poli od rána do večera? Dost se vám nenaobětuji? Ale to vám povídám, jestli s tímhle v dohledné době něco neuděláte, žádné oběti nebudou. Je to nespravedlnost. Na to se chudák se ženou a s dětmi dali do opékání malého hubeného prasátka. Pochutnávali si a hořkost světa zapíjeli dlouhými doušky vína. Pak se vzali za ruce a dlouho do noci tančili kolem ohně. Když nadešla půlnoc, vzala žena děti a odešla s nimi spát do stanu. Chudák zůstal sám u dohořívajícího ohně a znovu ho přepadl smutek. Tak, říkal si v duchu, a je po všem. Dnes jsme se poměli a od zítřka zas nebudeme mít co do hrnce. Ulehl na zem a hleděl na vysoké hvězdnaté nebe. Marně se pokoušel usnout, převaloval se z boku na bok a spánek ne a ne přijít. Nakonec ho to přestalo bavit. Vstal, vzal bílý šál, lampu a kadidlo a vydal se do blízkého chrámu. Vešel dovnitř, hluboce se uklonil před Budhovou sochou, položil jí přes ruce šál, zažehl lampu, zapálil kadidlovou tyčinku a řekl: Bože, prosím tě, buď aspoň trošku spravedlivý. Jak my chudáci k tomu přijdeme, že nemáme co jíst, přestože se tolik lopotíme? Domudlil se a ve světle blikající lampy zpytoval neproniknutelný výraz Budhovy tváře. V hlavě se mu honily myšlenky na příští hladové dny. A protože na něj šla únava,
usedl na zem a ani nevěděl, jak usnul. Když se probudil, lampa už dávno dohořela, ale stemnělý chrám protínal úzký pruh světla. Chudák si promnul oči. Světlo vycházelo z podstavce Budhovy sochy. Naplněn zvědavostí vstal a přiblížil se k soše. V podstavci spatřil otvor. Sklonil se k němu a nahlédl dovnitř. Jak se zarazil, když zjistil, že za otvorem se rozevírá široká jeskyně. Uprostřed plápolal oheň a u něho při krčení seděli dva skřeti, muž a žena, a každý držel v ruce ohromnou masitou kost. Chudákovi až mráz přeběhl po zádech. Podívaná na dva skřety hlodající kosti ho tak vyděsila, že maně učinil krok naspátek a v tu chvíli pod ním zaskřípěla prkna v podlaze. Ženo, tak se mi zdá, že tu někdo je, zavrčel vůž. Co tě nemá, řekla žena, hleď si své kosti, to myši slídí po chrámě. Po chvíli se žena zvedla, sněla ze stěny zlatý prut a natáhla se, aby jim dosáhla ke stropu, kde visely tři kožené vaky. Šťouchla prutem do prvního a řekla, teč, oleji, teč. A sotva to dořekla, začal z pytle vytékat vonavý olej. Šťouchla prutem do druhého vaku a řekla, syp se, campa, syp se ven. A sotva to dořekla, začala se z vaku sypat žluťoučká campa. Na to žena šťouchla prutem do třetího vaku a řekla, vyskočte vepřové kýty, vyskočte ven. A v tu chvíli vypadly z vaku dvě krásné do zlatova vypečené vepřové kýty. Oba skřeti se do nich hned s velkou chutí pustili. Mlaskali a vůněli, no cpali se, až jim oči z důlků vylézali. Nakonec si otevřeli soudek vína a pili, až padli na zem a spali jako zabití. Takových dobrot a je to jen pro dva, říkal si chudák. A co je u nás nebožáků, kteří denně chodí spát s hladovým žaludkem, je to ale nespravedlnost. Protáhl se otvorem do jeskyně, po špičkách se přiblížil ke stěně, kde visel zlatý prut, opatrně ho sňal, pak sundal tři kožené vaky visící ze stropu a potichoučku se opět vykradl z jeskyně ven. Sotva překročil práh chrámu, vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu za patami hořelo. Když doběhl ke stanu, žena s dětmi dosud spali. Vstávejte, nesu poklady, vstávejte, křičel chudák a vyprávěl, co se mu přihodilo. Žena na něj nedůvěřivě hleděla a myslela, že mu snad v hlavě přeskočilo. Teprve když chudák pomocí zlatého prutu vykouzlil z vaku dobroty, uvěřila. To bylo radosti a hned bylo po starostech. A že chudák měl dobré a soucitné srdce, vystrojil ohromnou hostinu a pozval na ní všechny ubožáky ze široka daleka. Zpráva o tom se donesla boháči. Ohrnul nos, tu jeho hostinu bych rád viděl. To asi ty své hosty krmí řepou pro prasata. Ale že mu to nedalo, sebral se a nepozván se vmísil mezi hodující. Vlastnímu zraku nevěřil. Všude se povalovaly soudky nejvybranějšího vína, na rožni se opékaly tučné kýty a vzduchem se linula dráždivá vůně. Kde to ten ničema sebral, hnětlo boháče. To není ani jináč možné, než že to někde ukradl. A šel za chudákem a uhodil na něj, odkud že ty věci má. To se ví, chudák nechtěl nejprve s pravdou ven, vytáčel se, kroutil, ale když boháč neustále naléhal, chudák se mu nakonec se svým tajemstvím svěřil.
Když ten obejda za jednu prach obyčejnou kadidlovou tyčinku dostal takové bohatství, říká si v duchu boháč, co by teprve Buddha musel dát mně za pořádnou oběť? A už mu ani nechutnalo. Sebral se a uháněl domů. Zap to nejtlustší prase, nakázal ženě, jdem obětovat bohům. Na to sebral ženu, děti, krásný vyšívaný stan a vypravili se do hor. Když přišli na široké prostranství, postavili stan, rozdělali velký oheň, opékali si tučné kusy masa, pili víno a tančili. Když nadešla půlnoc, odešla žena s dětmi do stanu spát a boháč osaměl uprostřed noci. Přinesl lampu, naplnil ji tím nejvzácnějším růžovým olejem, vzal soudek nejlahodnějšího vína, nejtučnější kýtu, bílý šál, kadidlo a vypravil se do blízkého chrámu. Vešel do chrámu, hluboce se poklonil, rozžehl lampu, zapálil kadidlo, soše přes ruce položil bílý šál, na zem postavil soudek vína a vepřovou kýtu. Pak se začal modlit. Vznešený Buddho, vidíš, že na tebe pořád myslím? Od úst jsem si nejlepší sousto utrhl a přinesl ho tobě, protože vím, co máš nejraději. Vzpomínáš si, jak nedávno tady byl ten otrhanec a jaké bohatství si mu uštědřil za jednu jedinou obyčejnou kadidlovou tyčinku? Tak teď mi ukáž, že víš, co je spravedlnost. Domodlil se a protože šla na něj dřímota, usedl na zem a netrvalo dlouho, usnul. Když se probudil, lampa už dávno dohořela. Temný chrám protínal jen úzký pruh světla vycházející z podstavce Buddhovy sochy. Boháč se přiblížil a otvorem nakoukl dovnitř. Srdce v něm poskočilo radostí, spatřil velikou jeskyni, v jejím středu plápolal oheň a u něho přikrčení seděli dva skřeti, muž a žena, a právě si pochutnávali na tučné kýtě. Boháč sebou nedočkavě pohnul a v tu chvíli pod ním zaskřípěla prkna v podlaze. Ženo, slyšíš? Někdo tu je, zavrčel zlostně muž. Ale ty pořád něco máš, řekla žena nevrle a dál obírala svou kost. Kdo by tu byl? Rejdi tu myši. Pěkné myši, rozzlobil se muž. Posledně nám ta tvoje myš odnesla naše vzácné poklady, ale to ti povídám. Dnes víno žádné pít nebudeš a budeš pěkně hlídat. Na to si muž přitáhl soudek vína a začal žíznivě pít. Za chvíli mu hlava klesla na prsa a upadl do hlubokého spánku. Jestli pak tam něco zbylo, hučela žena. Vzala soudek, obrátila jej dnem vzhůru a pila a pila a neskončila dřív, dokud všechno víno nevypila a jako podťatá se neskácela k zemi. Na tenhle okamžik boháč čekal. Sehnul se, protáhl se otvorem do jeskyně, polehoučku se přiblížil ke zlatému prutu, opatrně jej sňal ze stěny, na to sebral tři kožené vaky visící na stropě. Ale musím přece donést něco víc než ten umouněnec, říkal si a rozhlížel se, co by ještě kde sebral. Náhle jeho pozornost upoutalo cosi v rohu jeskyně. Rozběhl se a v tu chvíli zapomněl na skřeta, který ležel roztažen na zemi, jak široký, tak dlouhý. Brkl o jeho nohu a hrůzo, skřet sebou pohnul a jeho zelené oči se posměšně zahleděly na boháče. Tak tě konečně mám, ty zloději mých pokladů, vykřikl. A jeho pařáty sevřeli boháče do železného obětí. Netrvalo dlouho
a v jeskyni u plápolajícího ohně seděli opět dva skřeti, muž a žena. Byli zabraní do ohlodávání kostí. To byla ale pečínka, řekl muž s uznáním. Málo kdy jsem si tak pochutnala, přitakala žena. Ve stanu zatím marně vyhlíželi boháče, marně na něj doma čekali. Kam se poděl? To se už nikdo nikdy nedozvěděl.

0: Každý večer, když už na Smíchovském nádraží byl klid, seděl pan Blahoš v okně skladu a přemýšlel a přemýšlel, až si z toho přemýšlení trochu zdřímil. Jen se ale probral, hned si zase vzpomněl na kouzelníka Zababu a na svůj slib, že mu pomůže od zlé kouzelné moci. Ale ať dělal, co dělal, na nic pořádného nepřišel. Už byl celý utrápený a snad by se byl i roztonal, kdyby se jednoho dne neobjevil Pašíček. Jel právě od dědečka ze Všenor, protože od té doby, co tak dobře poradil nejvyššímu panu železničáři s kouzelnickou mašinkou, měl všechny jízdy zadarmo. A když mu pan Blahoš řekl o svém trápení, Pašíček se jen malounko zamyslel a hned tu byl nápad. Šeptat se sice nemá, říkal si v duchu pan Blahoš, ale když jde o tajemství... A pak už jen samou radostí vyhodil Pašíčka do vzduchu, až se husa celá polekala. Už aby byl úplněk, říkal si netrpělivě pan Blahoš. Úplněk byl, ale výhybka ne a ne se pohnout, protože pan Blahoš snad z toho rozčilení zapomněl to kouzelnické zaříkávadlo, které otáčelo výhybku na kolej do Zababova. A tak zase seděl před výhybkou a přemýšlel a dřímal a zase přemýšlel, jak ono to zaklínadlo vlastně bylo. Najednou spatřil v dálce bílá světla a právě na čarodějnické koleji. A to už se ozývalo i lehoučké. Klap, klap, klap, klap. A náhle se ze tmy vyhoupla stará oprýskaná drezína. Pan Blahoš, jak byl zvyklý, pozdvihl svou železničářskou lucernu proti drezíně a vozíček se zastavil. A z něj vystoupil sám kouzelník Zababa.
1: Pane Blahoši, jestli pak jste na mě nezapomněl.
0: Jak pak bych zapomněl? Přijel jste jako na zavolanou. Právě si tu lámu hlavu, jak se k vám dostat, protože jsem zapomněl to kouzelné zaříkávání. Já totiž už vím, jak vám pomohu.
1: Mně už nikdo nepomůže. Už budu vždycky pro všechny jenom zlým černokněžníkem.
0: Tak zle snad nebude. Ale víte, nikdy jste mi neřekl, jak se z vás ten černokněžník vlastně stál.
1: To máte tak. Byl jsem kdysi inženýrem a stavěl mašinky. A chtěl jsem postavit takovou, jakou ještě žádný inženýr nepostavil. A stále se mi to nedařilo. Buď to byla mašinka úplně jiná než ostatní, a to jsem chtěl, ale nejezdila. A nebo jezdila a byla zase stejná jako ty ostatní. A pak jsem stavil svou poslední mašinku. Byla krásnější než všechny ostatní, ale také nejezdila. Byl jsem tenkrát už docela zoufalý a řekl jsem nahlas, ať mne třeba vezme čert, jen když se moje mašinka rozjede. A ona se opravdu rozjela. Všichni mě oslavovali a já jsem se pyšnil a projel s mašinkou celý svět. Ale... jednou jsem vstoupil do boudičky A mašinka se sama rozjela a dovezla mě až do Zababova. A tam jsem se stal zlým černokněžníkem. Ale to už je všechno dávno. A já nemohu přestat dělat zlé skutky, protože nade mnou vládne mocné kouzlo.
2: Pane, povídal pan Blahoš a zabafal z dýmky, kouzlo je pryč, protože vy máte dobré srdce. A kdo má dobré srdce, nemůže být zlý.
0: A teď vám řeknu, co vymyslel chlapec Pašíček, aby vám pomohl. Blahoš začal šeptat panu Zababovi do ucha a úplně zapomněl, že se to nemá.
2: Za dva dny se objevila v Holešovicích u vody na dohled velikého železničního mostu nová vývěsní tabule u krále železnic. A v krámě byli spolu pan Blahoš a pan Zababa a vyráběli a prodávali mašinky, vozíčky, kolie a nádraží a všechno, s čím si malí kluci rádi hrají. Bývalý kouzelník Zababa stále jen vymýšlel nové druhy krásných, ještě krásnějších mašinek a pan Blahoš spokojeně bafal z dýmky a říkal, tak se mi zdá, pane Zababa, že tohle jsou vaše pravé kouzelné mašinky. A pan Zababa se usmíval a do krámu se hrnuli děti. A Pašíček, ten byl v krámě jako doma, však si to také zasloužil. A tak končí pohádky o mašinkách a dobrém černokněžníkovi Zababovi.

0: proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku. Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stejská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako Šafránkovi, jako Bledulkám a Sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuze rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalez někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kamsi pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidivajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
1: Koukej mazat pryč,
0: hvízdlo pidivajíčko.
1: Tady bydlím já.
0: A kdo jsi? Vejta ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
1: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidivajíčko. Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím ho jako tvůj knoflík.
0: Pidivajíčko se nevytahovalo jen tak do marna. Švihlo dalším lasem a fik, už
1: už letěla na Doubkovi čepička a kutálila se z poličky na zem. No tohle, dopálil se Nedoubek, to je skřítkovská čepice, rozumíš? A pod tou se mi líhnou v hlavě pohádky a lumpačinky. To je kus mojí skřítkovské uniformy, lumpe. Tak si pro svou čepici slez dolů a už se sem nevracej, protože já jsem sedmilasej drak. Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice. Ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, deset domů, vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psát.

Na vysokém břehu posvátné řeky Usumacinty se nacházejí ruiny slavného města dávných Majů, které se jmenovalo Jaščilán. Pod klenbou deštného pralesa tam stojí opuštěné kamenné domy s vysokou hřebenovou střechou a s překrásnou sochařskou výzdobou. V tomto městě žila za dávných dob princezna Kusán. Dcera vládce tohoto slavného města dali jí jméno Kusán, což v majském jazyce znamená vlaštovka, protože její tmavé vlasy připomínaly černou barvu vlaštovčích křídel. Princezna byla šťastná, možná až příliš šťastná a rozmarná, protože ji její otec, mocný vládce, zahrnoval otcovskou láskou a zároveň i přepichem. A protože ji měl ze všech svých dcer nejraději, přinášel jí z válečných výprav ty nejkrásnější šperky. Když Kusán dosáhla věku dospělosti, její otec, vládce Jaščilánu, ji oznámil, že v jeho vladařském zájmu je, aby se provdala za prince zvaného Ekčapat, to znamená Černá stonožka, syna vládce slavného majského města Palienke. Jednoho dne, když se vládce Jaščilánu vrátil se svými bojovníky z nepřátelského území z úspěšné válečné výpravy, poslal své milované dcerušce poposlovi část své bohaté kořisti a sám se s dalšími válečníky odebral s obětinami do chrámu, aby tam uctil 9 božstev podsvětí. Když princezna Kusán spatřila nádherné šperky, které jí otec poslal, byla bohatými dary tak okouzlena, že se hned za otcem vypravila, aby ho přivítala a za všechno mu poděkovala. Otce zastihla v hlavním sále vladařského paláce. Seděl na bohatě zdobeném trůnu, jehož opěradlo tvořila ohromná maska. Tu si všimla mladého, urostlého válečníka, který představoval mocnému vládci řadu válečných zajaců se svázanýma rukama. Princezna Kusán nemohla odtrhnout oči od pohledného válečníka, který jí na první pohled učaroval svým zjevem. Zjistila, že se jmenuje Čalpol, červená hlava. Když mladý válečník přecházel kolem princezny Kusán, oba se na sebe podívali a v tu chvíli se jejich oči vzájemným zalíbením rozhořely jako plameny. Déle se tam už nezdržela a zmatená odešla ze sálu.

Od té chvíle princezna Kusan neměla klidu. Srdce jí bylo rychleji, oční panenky se jí třpitily mnohem jasněji a jméno Chalpol se jí vybavovalo každou chvíli doprovázené hučením vody blízké řeky Usumasinty. Když se oba náhodou setkali na dvoře vládcova paláce, Chalpol se na princeznu díval dlouhým, horoucím pohledem a Kusan jen vzdychala. Později přišel čas, kdy se oba scházeli tajně pod korunou košaté sejby posvátného stromu, který Majové považují za božského ochránce. V jejím stínu si vyprávěli o svých snech a sdíleli radost svých pocitů. Brzy se rozvinula i hra milostných slov, která jim tryskala ze srdcí a nakonec si jeden druhému přísahali, že se od sebe nikdy neodloučí. Svědkem jejich přísahy jim byla posvátná sejba, nejvyšší strom v celém okolí, ze které je nejblíže k bohům. Svou lásku však udržovali v největší tajnosti a scházeli se za nocí v lese pod nebem plným hvězd. Své životy a své vzájemné city propojili nezničitelným poutem lásky. Nikdy v životě nebyli oba šťastnější. Avšak přišel den, velmi krutý den, když se vládce Jaščilánu dozvěděl od svých strážců, že se jeho dcera proti jeho vůli zamilovala a byla spatřena v náruči mladého válečníka Chalpola. Mocný vládce nemohl dopustit, aby se lidé slavného města dozvěděli o jiné lásce jeho dcery Kusan než k urozenému princi, kterému byla zaslíbena. Proto neotálel a přikázal, aby milenec jeho dcery byl obětován bohům. Když se zpráva o takovém barbarském trestu donesla k princezně Kusan, rozběhla se s pláčem za otcem a na kolenou ho prosila, aby jejímu milému dal milost a daroval mu život. Ale všechny její prosby a nářky byly marné. Čas byl nezadržitelný a nadešel den, který měl být posledním v životě mladého válečníka Chalpola. Svlékli mu šaty, jeho nahé tělo pomalovali modrou barvou a na hlavu mu nasadili pokrývku s rohy. A tak před vytřeštěnými zraky princezny Kusan přivedli Chalpola na nádvoří chrámu velkého božstva. Netrvalo dlouho a obřad vyhánění zlých duchů začal. Kněží položili tělo provinilce na obětní oltář a v kadidelnicích pálili vonou kopálovou pryskyřici. Obřadu přihlížel celý panovníkův dvůr a s nimi i zamilovaná princezna Kusan. Při pohledu na svého milého, jeho tělo bylo tak potupně vystaveno všem na odiv, měla oči plné slz, avšak ještě naposledy sebrala všechny síly a s bolestí prosila svého otce, aby byl k mladému válečníkovi milosrdný a nenechal ho obětovat. Slíbila, že nebude odporovat, vezme si za manžela urozeného prince Spalenke a že mladého válečníka, který jí vzal srdce, už nikdy víc neuvidí. Její otec, mocný vládce Jaščilánu, o tom dlouze přemýšlel a radil se s kněžími. Řekl dceři, aby zatím odešla do svého pokoje a bez jeho svolení odtud nevycházela. Krásná princezna v samotě svého pokoje plakala a prosila bohy, aby dali jejímu milému svobodu. V duši však cítila, že její prosby ztroskotávají. Jaký osud ho čeká? Když se v tichu podávala bolestnému soužení, jeden služebník jí přinesl vzkaz od vládce, jejího otce, aby se k němu bez odkladu dostavila. Princezně Kusan přejel mráz po zádech a celou jí ovládl tísnivý pocit strachu. Došla na nádvoří a její oči zarudlé pláčem hledali dychtivě milovaného Chalpola. Ten tam však nebyl. Napadlo ji, že už byl obětován bohům.
Proto se neudržela, otočila se k mocnému vládci a vykřikla: Otče, kde je Čalpul? Velký vládce se s uspokojením usmál, ale odpověď od něho nedostala. Dala se do usedavého pláče. Ani si nevšimla, že k ní přistoupil kouzelník, uznávaný šaman, a mezi prsty svíral velkého brouka s třpitivými krovkami. Tady ho máte, řekl kouzelník. Princezna Kusán se podívala na brouka, ale její mysl byla tak otupělá, že si v té chvíli neuvědomovala obsah kouzelníkových slov. Šaman, kterého bohové obdařili kouzelnými schopnostmi, pokračoval. Tady máte, princezno Kusán, svého milovaného Čalpola. Váš otec, vládce a můj pán mu na vaše úpěnlivé prosby daroval život. Ale aby potrestal jeho troufalý čin, přikázal mi, aby ho proměnil v brouka. A zde ho tedy máte živého. Se slzami v očích si dodala odvahy. Vzala brouka do rukou a odešla zpátky do svého pokoje. Tam ho s hlubokým dojetím přiložila k tváři a zašeptala mu: Přísahala jsem ti, že tě nikdy neopustím. A svou přísahu také dokážu splnit. Když se podívala na krásného brouka, kterého svírala mezi jemnými prsty, zdálo se jí, že se jeho malá očka rozsvítila radostí. Druhého dne si princezna Kusán nechala zavolat klenotníka, který zhotovoval šperky pro panovníků v dvůr, a přikázala mu, aby jí z nejvzácnějších drahých kamenů vytvořil náhrdelník, který by nosil zavěšený na hrudi a v němž by měl u ní brouk místo jako nejdražší šperk. Klenotník se dal do práce a za několik dnů přinesl nádherně vypracovaný a bohatě zdobený náhrdelník ze vzácného zeleného jadeitu a modrého tyrkysu. Princezna poděkovala a když klenotník odešel, pověsila si náhrdelník na hruď a něžně do něho zasadila svého milého brouka. Řekla mu sladkým hlasem: Brouku, jsi mým mužem. Teď se jako můj muž můžeš za dne dívat na mé trápení a za noci tě mohu cítit ve svém klíně. Bohové jsou k naší lásce schovývaví, teď se můžeš přitisknout k mému tělu a já budu cítit tvou přítomnost. Poznáš, jak rychle mi proudí krev v žilách a jak rychle mi tepe srdce. Uslyšíš můj hlas, jak pevně a odhodlaně opakuje přísahu a slib, že se od tebe nikdy neodloučím a nikdy na tebe nezapomenu. Princezna Kusán byla teď poslušnou dcerou svého otce. Lidé si však všimli, že si neustále něco šeptá. Brouku, miluji tě. Miluji tě opravdovou a hlubokou láskou. Máš štěstí, že můžeš žít na mých prsou. Vidíš, jak se tvoje milenka trápí a bude se trápit navždy. A tak v Jaščilánu, starém městě Majů, nadále spolu žili a milovali se bojovník Čalpol v podobě brouka a princezna Kusán.

0: Tady tiché šlapací království. U mikrofonu Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. Byl jsem požádán, abych vyprávěl o našem divném království, poněvadž jsem se osobně zúčastnil dějin.
1: Tedy nejprve je třeba říci, že naše království bylo divné, ale už není. Já například mluvím ještě ze zvyku tiše, ale...
0: Mohu docela klidně mluvit i nahlas.
1: Tak daleko už jsme.
0: Ale o tom později, k tomu dojdeme, teď prosím pozor. Dovoluji si představit jednotlivé osoby. Tak zaprvé, jeho veličenstvo král Tichošlap IV.
2: No, tady jsem se na mou duši povedl. Co?
3: Je to nejkrásnější známka, jakou jsem kdy viděl, vaše veličenstvo.
2: To jsi řekl dobře. Připadá mi, že na ní mám takové moudré oči. Zvláště to levé.
3: Ano, levé je zvlášť moudré. Ovšem to nikterak neznamená, že by pravé moudré nebylo. Na té známce jste se milosti skutečně vyvedl.
2: Podej mi nějakou obálku, já se zezadu nasliním a pošlu se bratrovi do Itálie.
3: Ten bude zase mrkat milosti. Co jsem to chtěl říci? Vyšetřování ohledně toho výbuchu včera v dopoledních hodinách už je ukončeno.
2: Ano?
3: Šel jsem na to od lesa, milosti.
2: Ten rošťák se schoval v lese?
3: Nikoli. To je takový obrat.
2: Aha.
3: Pachatelem výbuchu je Václav Bíško, žák druhé třídy zdejší školy, prosím. Dovolím si vám přečíst jeho výpověď. Snědl jsem svačinu a koukám, mám v ruce prázdný pytlík. Tak jsem ho nafouk a udělal jsem ránu.
2: To je zajímavé. Jak ho potrestáme?
3: Dovoluji si připomenout, že jste si při výbuchu úlekem polil polévkou úplně nový plášť z dovezeného hermelínu. A dovoluji si dále uvést, že čin je daleko nebezpečnější, než se zdá.
2: Myslíš, že se to nedá vyprat?
3: Veličenstvo. Dělá-li žák Bíško ve druhé třídě výbuchy způsobující váš úlek, čeho se dočkáme za pár let?
2: Čeho?
3: No, za pár let bychom se mohli dočkat detonací.
2: No.
3: Ano, které by otřásly samými základy.
2: Nemluv pořád o tom rámucu. Víš dobře, že to nesnáším. Fuj, to jsem nervózní. Jak ho potrestáme?
3: Navrhuji zabavit veškeré jeho obrázkové knížky. Mám zjištěno, že tím ho potrestáme nejvíc. Obrázkové knížky, to je jeho. Zabavit.
2: Zabavit.
0: Tak to byl tedy král Tichošlap IV. U něhož jsme zastihli i Josefa Špicla, královského rádce a slidiče. Bystřejší z vás už jistě postřehli, že král nesnáší hluk, rámus, křik, hukot, práskání, bouchání, hlasité zpívání, o randálu a bengálu vůbec nemluvím. Král Tichošlap snáší jen známky, na kterých je vyobrazen. A ticho. Vypadá to jako nevinný vrtoch, ale není to nevinný vrtoch. Je to pravé peklo. Neboť poslyšte například, jak těžko se mi dělá reportáž z napínavého fotbalového utkání. A k míči se dostává levé křídlo červených. Je to kulišák? Jedna klička? Druhá klička? Vážení posluchači, předem upozorňuji, abyste v případě, že kulišák, nedej bože, vsítí gól, zachovali klid a hlavně ticho, žádný křik, třetí klička. Gól. 1-0. Ano, gól. A tribuny nám ukázněně mlčí. Tak to má v našem tichém šlapacím království být. Ovšem já jsem, promiňte, ještě nevysvětlil, proč se naše království jmenuje šlapací. Dovolte, abych vám pustil jednu svou reportáž z nejrušnější křižovatky našeho hlavního města.
4: Šlapeme a šlapeme.
0: Jsme na rušné křižovatce.
4: Šlapeme.
0: Očekáváte rachot motorů, avšak nezapomeňte, že náš král nesnáší hluk. Proto je u nás všechno šlapací.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Sám král jezdí ve zlatém šlapacím autě, nešlape samozřejmě osobně, k tomu má 5 královských šlapáků v livrejích.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Máme také šlapací autobusy. Chcete se svést?
1: Tak pozor, pojedeme. Nohy na pedály a raz, dva, raz, dva. Mládenci na zadních sedadlech. Neulejvat se.
4: Pane řidiči, ten mladík vedle mě se ulévá.
1: Mladíku, styďte se. Raz, dva, raz, dva. Stačí odpočinek. Jedeme z kopce. Příští stanice
5: Bezhlučná.
4: Já už nemůžu. Mám srdce až v krku.

0: Elektrikář.
1: Promiňte, vážení, uvádím šlapací rozhlasový vůz do pohybu, neboť elektrikář Karel, který, jak se dovídám, spadl z telegrafního sloupu, hraje v naší pohádce hlavní roli. Doufám, že to nebude nic vážného.
2: Co jsi dělal, hochu?
3: Vylezu na sloup, pane doktore, jako vždycky. A v tom kotníku je to nejhorší.
2: Ne jo.
3: A chci se připoutat. A v tom slyším dole pod sebou na silnici takové slabé, ale zvláštní zvonění.
2: Někdo jel na kole.
3: Kdyby někdo. Pane doktore. Zaprvé to kolo mělo zlaté rávky.
2: Tak to už mi je jasné, milí příteli. Bicykl se zlatými rávky nemá nikdo jiný než princezna Bohunka.
3: Princezna Bohunka.
2: Podíváš se pod sebe?
3: Ano.
2: Vidíš princeznu?
3: Jo.
2: Závrať, letíš dolů jako kaštan.
3: No.
2: Naštěstí to není nic vážnějšího, napíšu ti recept. To máme slabý výron v kotníku, komplikovaný silnou zamilovaností v prvním stádiu.
3: Čím komplikovaný, pane doktore?
2: Tím, že se ti princezna líbí. Ukaž oči. Podívej se nahoru. No? No to je jasné. Ale nic z toho nedělej. Bohunka se líbí kdekomu, i sousednímu princi Ruprechtovi. A stejně mu to není nic platné. Tak buď zdráv, chlapče. A dávej si obklady.
4: Je to dobré, vážení. Z toho se elektrikář Karel brzy vykřeše. A než se vykřeše, představím vám princeznu Bohunku. Že je krásná, to už víte, ale nevíte ještě, kam to na svém kole se zlatými rávky jezdí. Tedy každé úterý a pátek jezdí do hodin tichého zpěvu k paní učitelce Tiché.
5: Tak ještě jednou a pěkně tiše.

0: Na telegrafním sloupě ukáž, na plátky ho políbil skoupě. A tak skoupě, kde si děvče vzala ten telegrafní sloup? Tady nic takového není.
1: Já jsem si to prosím nějak spletla.
0: Tak znovu, děvenko, a pozorně.

0: Zase ten sloup. Co to s tebou dneska je, Bohunko?
1: Paní učitelko, slibte, že to nikomu neřeknete. On stál až nahoře v takové výšce na telegrafním sloupě a já jela kolem a on se na mě divně tak pěkně podíval. Paní učitelko, a jak se na mě podíval, tak spadl na zem. Jestli se mu něco stalo, já jsem chtěla zastavit, ale víte, že za mnou pořád jezdí královská garda. Tatínek by se to dozvěděl, že se mu nic nestane, paní učitelko, že ne?
0: Tatínek spadl z telegrafního sloupu. A dobře mu tak, co leze po vejškách.
1: Ale ne, tatínek ne.
2: U mikrofonu jsem opět já, Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. S radostí vám oznamuji, že Karel nám už chodí, kotník je v pořádku. Doktor Sádlo je doktor k pohledání. Karel už zase šplhá po sloupech, má na botách takové ty ozubené stoupačky a stoupá a stoupá a...
3: Stoupám a stoupám do výšky, prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe. Když se podívám na zemi, po tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi Bohunka. Ale chyba, chyba, chyba lávky, kolo se zlatými rávky. Kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
4: Prosím, tohle se děje necelý kilometr od Královského paláce milosti. Vyleze si na sloup a huláká.
5: Mladíku, jak si to před

0: představuješ hulákat v mém tichém šlapacím království? Co? Ty nevíš, že to nesnáším? Co?
1: Já jsem si nevšiml, že přijíždíte, milosti. Já jsem zrovna prohlížel izolátory.
2: Cože prohlížel?
3: Nějaké potvory, milosti. Navrhuji potrestat, něco mu zabavit. Všimněte si, milosti, jak se na nás dívá. Z vrchu.
2: A to bude tím, že je na tom stromě, ne?
3: To není strom, výsosti. To je telegrafní sloup.
2: To se podívejme. A smí se na to lézt?
3: On může, milosti. On je elektrikář. Ale nesmí hulákat. Vypadá to nevinně, ale je to vysoce nebezpečné. Začne to hulákáním a končí to vzpourou.
2: Co mu zabavíme?
3: Navrhuji kleště, milosti. Bez nich bude úplně nemožný. Tady jsou a můžeme jet.
2: To jsou kleště?
3: Ano, to jsou kleště.
0: Víckrát, ať se to nestane, mládenče. Ticho musí bejt. To se nedá nic dělat. Jinak tě dáme zabřít.
2: Jedeme.
3: Šlapáci, na můj povel, šlapáním vpřed.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
5: No prosím. A zlaté šlapací auto krále Tichošlapa odjíždí. Ale nastává důležitý okamžik. Karel přemýšlí, co si počít bez kleští, a jak tak přemýšlí, opře se hlavou o telegrafní sloup. Co slyší? Každý z vás už dal někdy ucho k telegrafnímu sloupu, ale každý není s telegrafními sloupy jedna ruka, jako elektrikář Karel. Karel poslouchá, jak to ve sloupu tajemně hučí a zpívá, a najednou...
6: Halo, halo, tady sloupník, vysílám své vysílání, celý svět je spojen dráty, dovídám se všechny zprávy, dnes mám samé smutné zvěsti z vůle krále Tichošlapa, byl potrestán chlapec Bíško, nic vážného neprovedl, bouchl papírový pytlík, jak mi hlásí četné sloupy, Bíško usedavě pláče, neb mu byly zabaveny všechny obrázkové knížky, další zpráva, elektrikář jménem Karel nemá kleště kombinačky, protože si nahlas zpíval, jak dlouho to chcete snášet, dobří lidé, tady sloupník, tady sloupník.
7: Tady je opět Ludvík Šňůra. Hlásím se ze šlapacího přenosového vozu. Karel je očividně rozčilen. Právě slézá na zem, odepíná si stoupačky, bere brašnu, vsedá na své služební kolo a jede. Kam? Jede. Mám dojem, že k Václavu Bíškovi, žák 2. B, ano, už je tam, už ho bere před sebe na rám a již se opřel do pedálů a musí se opřít pořádně, poněvadž na zámek je to do kopce.
3: Veličenstvo! Dovolil jsem si přinést další známku s vaším portrétem, tentokrát v bledě zelené sérii. Právě byla vyrobena.
2: Ukáž. Dej mi to dál, ať na sebe líp vidím. No, tady jsem se na mou duši poved. Co? Nejsem moc zelený?
3: Jste bledě zelené, veličenstvo.
2: Aby si lidi neříkali, že je mi špatně. Nejsem zelený jak sedma?
3: To zdaleka ne. Kde pak sedma? Ta je zelená úplně jinak.
8: My chceme kleště!
9: My chceme knížky! My chceme číst! My chceme pracovat!
2: Kdo si to dovoluje v mém tichém království křiče?
3: Klid, milosti, klid. Hned zjednám nápravu. Račte prosím pohlednout z okna. Poznávám je moc dobře. Je to žák Bíško a s ním ten elektrikář, co huláká po sloupech. Co jsem říkal? Začíná to pytlíkem a končí to vzpourou. Stráže, zavřít! A je klid, milosti. Takhle já to řeším. Můžete si klidně, nerušeně studovat tu krásnou známku.

0: Karle, někdo nás poslouchá.
1: Kde?
0: V okně, nějaká paní.
2: Haló, hledám elektrikáře Karla.
1: Cože? Mluvte nahlas, není vás slyšet.
2: Jsem učitelka tichého zpěvu, tichá.
1: Co říká?
0: Neumí nahlas, je tichá.
2: Vy jste elektrikář Karel?
1: Ano, to jsem já.
2: Posílá mě Bohunka.
1: Princezna Bohunka?
3: Nekřičte, to nesmí nikdo slyšet.
1: Princezna Bohunka.
3: Ptá se, nemůže-li vám nějak pomoci?
1: Pomoci? No, to je hodná. To je vodní, viď?
0: To jo.
1: Pozdravujte ji od nás.
3: Děkuji, vyřídím. Ale co pro vás může udělat?
0: Ať nám pošle pilník, paní učitelko. V biografu zapekli pilník do chleba.
1: Ale ne, pilník ne, to dělá Rámus. Paní učitelko, ví naše princezna, kde je na zámku hlavní domovní skříň?
3: Hlavní domovní skříň? Aha, myslíte šatník?
1: A šatník ne, to je taková skřínka ve zdi a je na ní blesk.
3: Blesk? Aha, taková dvířka jsem viděla hned u hlavního vchodu.
1: No, tak to je hlavní domovní skříň. HDSK.
3: Rozumím, chlapče, ať jde dneska.
1: No tak to taky. Ale ta skříň je zavřená, klíč od ní mám jenom já. Ale v brašně a tu mi zabavili. Leda, že by... Paní učitelko, má princezna Bohunka brusle?
3: Ano, ano, tak já to všechno vyřídím. Že v té skříni jsou brusle, ať vám je pošle.
0: Ale ne, paní učitelko, co mi tady s bruslema?
3: Já rozumím. Brusle, že nepotřebujete, ať je tam nechá.
1: Ach jo. Víte, co by možná bylo lepší, paní učitelko? Kdyby Bohunka mohla přijít sem k oknu, já bych jí to vysvětlil.
3: Sem? Ne, to je pro ní strašně nebezpečné.
0: Tak ať se přestrojí, v biografu jednou.
1: To je nápad. Ať se přestrojí za vás, paní učitelko.
3: Za mne. To je dobrý nápad. Půjčím jí své šaty a kdyby něco, takže učí vězně tiše zpívat.
1: No, vidíte.
3: Mimochodem, ta píseň, co jste zborově přednesli, nebyla melodicky špatná. To je lidová.
1: Jo, to je vězeňská lidová z Podzámčí. Tak, kluci. 2, 3.

0: milosti, dovoluji si vám předložit dopis, který jsem právě zadržel.
1: A s mou známkou, to si na to vezmu lupu. Věřil bys, že když se na sebe dívám lupou, vidím i takové ty drobné chloupky, co mi raší v uchu?
0: To je pozoruhodné. Ovšem, veličenstvo, račte si dobře všimnout toho razítka.
1: Razítko? Nic zvláštního na něm nevidím. Kolečko.
0: Zdánlivě kolečko, veličenstvo. Zdánlivě kolečko, ale ve skutečnosti zločin. Pachatel, poštmistr z Pěšnina, místo činu Makovice.
1: Makovice?
0: Ovšem, milosti, v obci Makovice, nedaleko hlavního města, sedí totiž na poštovním úřadě zavilý poštmistr z Pěšnina a ten už 30 let razítkuje vaši ctěnou hlavu nápisem Makovice.
1: No jo, vyrazil mi to na čelo, mizera.
0: Ten bídák se mi troufá do očí tvrdit, že nic takového neměl na mysli, že ho to ani nenapadlo. Prý nemůže nic dělat, když se obec jmenuje Makovice. Jakoby nemohli obec přejmenovat.
1: Jako potrestáme.
0: Milosti, to ještě není všechno. Chtěl jsem ho přirozeně lapit příčinu. A tak jsem se nepozorovaně vplížil na poštu. Po čtyřech jsem se dostal k poštovní přepážce a neračte se prosím vylekat. Musím vám v zájmu přesnosti předvést, co jsem slyšel.
1: Co jsi slyšel?
0: Pozor.
1: Ustaň, probuch, ustaň, takové rány v mém tichém šlapacím království. Tohle, že dělá? Je to možné?
0: Navrhuji zavřít. Začíná to Makovicí.
2: Dobrý den, páni zločinci. Mé jméno je Spěšnina a jsem tu úplně nevinně.
3: Takových nás tady je. Tady Vašík bouchnul pytlík. Tady pan Plichta zakřičel gól, pan Matolín zakřičel zloději. Všichni nevinně.
4: Já jsem tady vinně. Já jsem zloděj. Pátek, jméno mé.
2: Těší mě Spěšnina, pošmistr. Toho jsem se věru nenadal, že skončíme mezi zločinci.
4: No.
2: Mezi zločincem. A za co?
4: Za co?
2: Jen za svou poctivou a milovanou poštovní práci. Známky tky rozličných druhů. Viděl jsem barevnou duhu.
5: Yeah.
2: Kolky tekl

0: poznámky taky rozličných druhů. Viděl jsem barevnou duhu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: To je princezna Bohunka.
4: Bohunka?
2: Bohunka.
1: Já hledám elektrikáře Karla.
2: To jsem já.
1: Já vím.
2: Vy mě znáte?
1: Já jsem si vás všimla.
2: Ano.
1: Ano, na sloupu.
2: Já si vás taky všim.
1: Ano.
2: Ano, a kolikrát?
1: Ty šaty nejsou moje, tak mi asi nesluší, vidíte.
2: Ale sluší.
4: Ale sluší.
2: Sluší. Nemíchejte se nám do toho, pánové. My máme důležité jednání. No, tak.
4: La, la, la, la, la, la, la.
2: No, proto. Kde jsme to přestali?
1: Ale sluší.
2: Bohunko, vy v tom přestrojení vypadáte jako nejkrásnější slečna učitelka všech škol.
1: Vám ten proužek taky sluší. Je ta čapka štráfatá.
2: Ne, to počkejte, až budu na svobodě. Vezmu si ty božíhodový šaty po strejdovi, hlakýrky s psíma dečkama po dědečkovi.
1: A co bych měla udělat, abyste si zase mohl vzít ty hodovní šaty a ty psí přikrývky? Hlavní skříň s bleskem jsme už s paní učitelkou našli.
2: Výborně. Tak dobře poslouchejte, Bohunko. Máte brusle?
1: Mám.
2: Ale já myslím ty starodávné, na kličku.
1: No bodejť. Vždyť jiné nežli šlajvky ještě nebyly vynalezeny.
2: Tak šlajvky máte, to je dobře. A k ním máte jistě taky kličku.
1: Abych neměla. Čím bych je přišroubovala k botě?
2: No vidíte, a tou vaší stříbrnou kličkou na brusle se dá otevřít ta hlavní elektrická skříň.
1: A když ji otevřu?
2: Tak uvidíte spoustu krabiček, sklíček a páček, ale vy se nesmíte ničeho dotknout. To mi slibte, to je životu nebezpečné.
1: Slibuji.
2: Vy najdete v pravém dolním rohu černé tlačítko, na kterém je napsáno tahem zapni, stiskem vypni.
1: Tahem zapni, stiskem vypni.
2: A vy, Bohunko, to tlačítko stiskem vypnete.
1: Stiskem vypnu.
2: Správně. Ježíš Maria, vy se mi líbíte. Vy, když se přes ty mříže usmíváte, tak je z té naší temnice rázem světlá světnice. Škoda, že jste princezna a já jenom obyčejný, ale poctivý řemeslník.
1: A co na tom se jde? Tuhle jsem četla, že když má děvče někoho rádu, tak se nemá na nic ohlížet a má jít za tím. Je, teď jsem zapomněla, jak to tam bylo.
2: Za hlasem svého srdce.
1: No, vy jste to taky čet. Já bych teda šla.
2: Škoda, že už musíte.
1: Ne, zatím... Dala jsem, že bych šla.
2: Pozor, Bohunko, královský rádce pan Špicl. Kluci, dva, tři.
4: La, la, la, la, la, la, la.
5: Ale, co pak tu děláte, paní učitelko?
1: Učím vězně tichému zpěvu.
4: La, la, la, la, la.
5: Ano, to je důležité. Ono je jich v těch celách moc a vytvářejí nechutné pěvecké sbory. Mohu vás pozvat na malou vycházku parkem?
1: Bude-li to ve vší počestnosti?
5: Jde o takovou věc. O naši princeznu projevuje živý zájem princ Ruprecht z Ruprajchu. Ona ho, jak známo, nechce.
1: Ne?
5: Ne. Vyjádřila se o něm, že je s prominutím blbec.
1: A ano?
5: Ano. On to mezi námi s prominutím blbec je. Ale je to blbec bohatý a mocný. Není vám něco?
1: Ne. Proč?
5: Že tak pořád klopíte hlavu. Člověk vám ani kloudně nevidí do obličeje.
1: Hledám to.
5: Co pak?
1: Prstýn tatínek hledám. Včera jsem ho tu někde ztratila.
5: Zlato? Stříbro?
1: Stříbrný pil.
5: To souvisí s naší věcí. Váš učitelský plat není pravda valný. Budete-li mi nápomocna a přesvědčíte to trdlo...
1: Trdlo? Které trdlo myslíte?
5: No, princeznu přece. Přesvědčíte-li tu husu.
1: Husu?
5: Ano, husu. Jak si pedagogicky ona na vás dá, že by si měla Ruprechta vzít, pak pro vás bude takový stříbrný prstýnek s měšnou věcičkou, protože já, a to bych rád, aby zůstalo čistě mezi námi, já jsem s princem v tajném styku a mám přislíben značný obnos ve zlatě. Vy byste pochopitelně dostala svůj díl.
1: To bude těžké, protože princezně je Ruprecht odporný.
5: Odporný, neodporný. Když to nepůjde po dobrém, tak si vezme násilím.
1: Násilím? Za ženu?
5: Ten se s ničím nepárá. Ale pro svět by bylo výhodnější, kdyby to proběhlo dobrovolně. A pro nás dva též. Přišli bychom si na slušné peníze a možná, že bychom se posléze mohli spojit i jinak. Jsem stále svobodný a vy se mi zvláště dnes... Jste taková jiná, postava ještě křepká.
1: Musím domů, padá soumrak a kdyby nás tu někdo zahlédl.
5: Správně, ve svém věku stále počestná.
6: Tyhle starší roční.

0: pečou vám moučníky, prostě jedna báseň. Ne takové moučníky, co vám odřou dáseň. Tyhle starší ročníky.
1: To byly napínavé okamžiky. A ještě jsou, přátelé? Ještě jsou. Naši chlapci se drží, mříží a hledí do noci, ve které jasně září 12 zámeckých oken. Nekonečné minuty. Podaří se princezně Bohunce přiblížit se v nestržené chvíli k hlavní domovní skříni? Podaří se jí kličkou na brusle skříň otevřít? A jestliže ano, najde to pravé tlačítko? Našla, přátelé. Je to tak. Všechno zhaslo. V zámku nastala tma a zmatek.
2: Vážení přátelé, král volá běda, nedá se svítit, svítit se nedá, kde pak máme elektrikáře?
3: Elektrikáře!
4: Elektrikáře!
2: Tma se nám rozlezla po celém zámku, tma dělá bububu, spolkla i známku, ukradla nám ruce i tváře.
4: Kde máme tváře?
3: Elektrikáře!
2: Kdo chytí zloděje? Kdo vstřísí světlo? Tady byl trůn, kde je? Všechno se spletlo!
4: Světlo se

0: Ale Karel klade podmínky. Světlo bude, když budou vráceny zabavené obrázkové knížky, kleště kombinačky a co hlavně, všichni nevinní občané z basy ven.
1: Ne!
0: Královský rádce se rozčiluje, je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Karel volá, budiš světlo, tahem zapíná a světlo je. To bylo radosti mezi vězni. Někteří už chtěli zvolat hlasitě sláva, ale naštěstí si to včas rozmysleli. A teprve doma, když utěsnili okenice a vlezli si pod peřinu, z plných plic zakřičeli sláva. Já jsem svobodný. Leč pozor, ještě se odehrají věci, nad kterými půjde hlava kolem. A nejen hlava obyčejná, nýbrž i korunovaná.
2: Stoupám a stoupám do výšky, prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe.
3: Pane doktore, dobrý den.
4: Buď zdrav.
3: Kam tak rychle?
4: K pacientovi. S injekcí.
3: Tak šťastnou cestu. A ten kotník už mám v pořádku.
2: Když se podívám na zemi, o tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi bohunka. Ale chyba lávky, kolo se zlatými rávky. Kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
5: Haló, tady sloupník, celý svět je spojen dráty, vysílám své vysílání, mám tu opět smutnou zprávu, doktor Sádlo přijel pozdě, je to tím, že nemá auto, na kole to nelze stihnout, a teď pozor, tady sloupník, spolehlivá místa hlásí, mladý Ruprecht z Říše Ruprajch koupil právě nové auto, proslýchá se, že má v plánu tímto autem tajně unést dceru krále Tichošlapa, pozor, auto již je v hlavním městě, Bohunka je v nebezpečí, tady sloupník.
3: Tak, princ Ruprecht. Proto já se nemůžu Bohunky dočkat. Někdo mu musel prozradit, že každý pátek jezdí do hodin tichého zpěvu. Nějaký zrádce. Nebo rádce?
0: Tak uvažuje Karel ve výšce 7 metrů na telegrafním sloupu při Královské silnici. A náhle? Nezvyklý hluk? Nemýlím-li se? Jedná se o výbušný 8válcový motor systém OHV, zvaný Ohava.
6: Bohunko! Karlíčku!
0: Možná, že jste, přátelé, sami zaslechli to zoufalé volání. Ano, naše princezna Bohunka je unášena v automobilu s cizí státní poznávací značkou. Proti své vůli, prosím, připoutána k sedadlu rychlého otevřeného vozu, z něhož už teď vidíme jen kouř a v němž nám teď mizí i zlatý chvost princezniných vlajících vlasů. Je to smutné, ale je to tak. Co zmůžeme my se svými šlapacími prostředky proti princi z Ruprajchu, který spojil starodávnou drzost s nejmodernější technikou. Ale Karel, zdá se, jako jediný neztrácí ducha přítomnost.
3: Sloupníku, slyšíš mě?
5: Tady sloupník, celý svět je spojen dráty.
3: To vím, sloupníku. Poslouchej mě dobře, slyšíš?
5: Vysílám své vysílání.
3: Nezdržuj, sloupníku. Teď ukaž, že nemluvíš do větru. Ukradli nám Bohunku.
5: Dovídám se všechny zprávy.
3: No tak vidíš. Sloupníku, co kdyby sporučil všem telegrafním sloupům, aby si lehli? Šlo by to? Ale počkej, až slezu.
5: To je zajímavý nápad, má to ale jeden háček.
3: Co háček? Jaký háček?
5: Všechny sloupy patří poště, mají-li se ty česká cet, musí tomu dát i souhlas někdo z pošty.
7: Karle, na poště máme známost, pana Spěšninu.
0: Ten chlapec, Václav Bíško, má skvělé nápady. Elektrikář Karel vyjímá z montážní brašny jakýsi přístroj. Dost dobře tam do té výšky nevidím. Vypadá to na malý telefonní aparát. Napojuje se na dva dráty, ale zřejmě to nejsou ty pravé. Zkouší jiné, ano, a již vytáčí telefonní číslo poštovního úřadu Makovice. Chlapci, neprotahujte ten hovor, není čas, není čas.
3: Pane Spěšnino, vzal byste si to na triko?
1: No tak, triko mám, že ano. Jde o spravedlivou věc. Já bych si to teda na to svoje triko vzal.
3: Díky. Sloupníku, slyšel jsi to?
5: Haló, sloupy, všechny sloupy, v říši krále ticho šlapa, dejte pozor, co teď velím, sloupy na můj povel, k zemi.
0: Vážení, stojím na nejvyšší věži našeho zámku, na věži zvané Koukalka. To, co jsme teď viděli, byla přímo nádherná podívaná. Všechny sloupy na našich silnicích se jako jeden sloup, jako nekonečné řady závor, položily na vozovku. Je to dojemné. V dálce, takřka na obzoru, vidíme oblak dýmu. Ruprechtův automobil. Ne, nehoří. Je to kouř z výfuku. Motor zabírá na plné obrátky, ale sloupem, který mu zatarasil cestu, nemůže pohnout. A to už z našeho města vyjíždí celý peleton cyklistů. A koho to máme v čele? Ano, je to on, je to Karel. A teď nové překvapení, vážení. Před Karlem se telegrafní sloupy zase zvedají. Nevím, jak je to možné, ale zvedají se. Karel získává značný náskok před hlavní skupinou, ve které vidíme ze známých jezdců Václava Bíška z 2. V a úplně vzadu doktora Sádla. Vpřed, chlapci, vpřed, sláva. Karel už je u Ruprechtova automobilu. Ruprecht dává ruce vzhůru. Co mu zbývá? Karel vytahuje z kapsy izolovaný drát a spoutává Ruprechtovi ruce. Je to drsné. Ale musí to být. A teď nečekaná situace. Vážení, nevím, máme vám to říci, ale jsem reportér. Naše princezna Bohunka políbila elektrikáře Karla. Není to krásné? Je to krásné. Automobil se obrací, spoutaný Ruprecht je uložen do kufru, na zadní sedadlo usedá princezna a vedle ní náš Karel. Celý peleton jezdců je doprovází zanačeného volání, jaké naše tiché království nepamatuje. Všichni, kteří byli vždy tak tiší, tento slova nahlas jásají. Ano, rozeznávám i učitelku tichého zpěvu tichou, jak něco nebývale silným hlasem vykřikuje.
8: Ať žije král Karel!
0: Promiňte, přátelé, to bude zřejmě nedorozumění. Náš král se přece nejmenuje Karel. U mikrofonu opět reportér Ludvík Šňůra. Nebylo to nedorozumění, nebylo. Semlelo se to všechno velmi rychle. A nakonec z toho byla svatba a máme krále Karla a královnu Bohunku. Ptáte se, co je s králem Tichošlapem? Dali mu na starost městské muzeum známek. Je tam ticho a on si tam přijde na své. Ptáte se, co je s jeho rádcem? Josefem Špiclem? Ano, bydlí v našem vězení. A školní výpravy se chodí na něj dívat. Učitelka Tichá teď vyučuje hlasitému zpěvu. Ruprechta 35. zabalil pošmistr Spěšnina do úhledného balíku s dírkami a odeslal do Ruprajchu jako Spěšninu. Král Karel chodívá občas poslouchat telegrafní sloupy. Říká, že by tomu hučení měl rozumět každý. Tak to nikdy zkuste. A co bych vám, vážení, řekl nakonec? Že už nám to takhle běží celý rok. Že už tu sice nemáme takové ticho, Takže to chce někdy silné nervy, ale to je doktor Sádlo. Jezdí teď v Ruprechtově automobilu po návštěvách.
2: Buďte zdrav, doktore, kam uháníte?
4: Právě se vracím ze zámku, narodila se dvojčata.
0: No tak vidíte, jak nám to pěkně končí.
2: Nebojte se podaně, budu dobrý, dobrý král. Pomůžu vám oddaní, aby každý klidně spal.
9: Nebojte se podaní, bude dobrý, dobrý král. Pomůže nám oddaní, aby každý

závětří vlází, kouzlem spláchnout splí.

0: V malé chaloupce u lesa žila stará koza. A tam měla 4 nezbedná kůzlátka. Koza chodila do háje na pastvu a vždy dětičkám něco dobrého přinesla. Kůzlátka nechávala doma, nebrala je sebou, neboť měla strach, aby se někam nezaběhla. Kůzlátka byla velmi, velmi neposlušná. Vždy, když odcházela, jim říkala: dětičky, buďte tady hodné, neperte se a pěkně si hrajte. Jdu na trávu, brzy se vrátím a něco dobrého vám přinesu. Jednou se vypravila na delší cestu a než odešla, zavolala si kůzlátka a povídá jim: dnes musím odejít a přijdu pozdě večer. Buďte tady hodné a pěkně si hrajte. V okolí se potuluje chytrá liška a proto vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.
1: Kůzlátka slíbila, koza zavřela vrátka na petlici a odešla. Kůzlátka si hrála, honila se, postrkovala a v tom slyší, jak někdo zvenku volá:
0: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, nesu vám křehkou zelenou travičku.
1: Kůzlátka pozorně poslouchala a potom odpověděla: neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má jiný hlásek.
0: Liška odešla, ale nedala se odbít. Za chvilku se vrátila a volala jiným hláskem: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, přinesla jsem vám něco dobrého.
1: Kůzlátka zase chvíli poslouchala a pak volala: neotevřeme, to není hlas naší maminky.
0: Liška odešla, ale slibovala si, že kůzlátka přeci jenom obelstí. Koza se večer vrátila a za dveřmi volala: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, maminka přišla a mlíčko vám přinesla.
1: Kůzlátka maminku poznala a pustila ji do světničky. Hned jí vyprávěla, že za dveřmi byla liška, která chtěla, aby ji otevřeli.
0: Dobře jste udělali, že jste neotevřeli. Byla by vás zlá liška odnesla. Liška však byla chytrá. Poslouchala, jaký má koza hlásek a zapamatovala si to.

0: jednou zase maminka koza odešla, nechala kůzlátka doma a znovu jim nakazovala nikomu neotvírat.
1: Liška čekala a jak stará koza odešla, i hned zavolala za dveřmi maminčiným hláskem.
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka. Donesla jsem vám křehoučkou travičku.
0: Kůzlátka poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas maminky poznat. Jedno řeklo, je to hlas naší maminky.
1: Druhé, není.
0: Třetí řeklo, otevřeme.
1: A čtvrté, neotevřeme.
0: A jak se hádala, co by měla udělat, začala se postrkovat, až vrazila do vrátek, ta se sama otevřela, Liška rychle vběhla do světnice a kůzlátka odnesla.
3: Když se večer koza vrátila domů, našla dveře do chaloupky otevřené a světnici prázdnou. I hned poznala, že její dětičky odnesla chytrá zlá Liška. A moc plakala.
0: Tak skončila neposlušná kůzlátka.
2: Ba ne. Dopadlo to přece jen jinak. Koza věděla, kde má Liška v zemi doupě. A tak běžela a běžela, když to najednou uslyšela, jak v jedné díře pod silným kořenem pláčou její kůzlátka.
0: Ach, maminko, maminko, proč jenom jsme tě neposlechli?
2: Zadupala kopítky, až se země kolem třásla. Všecko to tu rozdupu a tebe, Liško, udupu, jestli mi hned nevrátíš moje kůzlátka.
0: Co Lišce zbývalo?
2: Od té doby se už nestalo, aby se koza musela zlobit, že kůzlátka neposlouchají.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svatém Matouši čepici na uši. Však už je po ránu docela velká zima. Honzíkovi s Martínkem by zima vůbec nevadila, kdyby si mohli hrát na pastvě. Jenže musí chodit do školy. Teď za ně pasou kozy Andulka s Apolenkou.
1: Dobrý, tak pojď malá, půjdeš si napást. Za chvíli pastva skončí a nevystrčíš schlívku nos. Jak pak to jde chlapcům ve škole?
2: Tváří se důležitě a nic nám nechtějí říct.
3: Že prej to není nic pro mrňata.
0: 28. září svátek Václava. A dnes mají také Koudelkovi výročí svatby.
1: Kam pak jdeš?
4: To je tajemství.
5: Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzle dva, zaváž, zaváž, zaváž, dítě zlatý.

0: Pozdrav pánbu. Josefe, přišel jsem koupit dárek mojí Libušce k výročí svatby.
1: A co pak by to mělo být?
0: Tenhle čbánek se mi líbí. A co budu dlužen?
2: Potřebuju nový koš na prádlo.
0: Zítra ho přinesu. Co pak ty čerta?
3: Kubič!

0: Nechte tancování, zahrajem si radši na babu.
1: Tak jo.
0: Na pasece dva pařísky, u nich zlatý bič, koupím si ho od Jelena, dáme za něj fůru sena, teď z kola pryč.
1: Jo.
0: Chyť si mě, babo, chyť.
2: Chyť si mě.
0: Honziku, kozy utíkají.
1: Je, tady jsou krásné houbičky. Vypadají úplně jako skříci.

0: Pojď sem, Říbečku, ty budeš Václavovi chutnat.
1: Babičko, podívejte, našli jsme houby na smaženici.
2: Na smaženici.
0: Pro pána Jana, děti, to byste se otrávili. Jsou to muchomůrky červené a ty jsou jedovaté. Když má houba pod kloboučkem proužky a na nožce sukničku, tak ji nezbírejte. Nechte ji stát pro krásu, protože ta není k jídlu.
2: Ale babičko, jak poznáme houby, které jsou k jídlu?
0: Tohle je hříbek. Ten je jedlý a poznáte ho podle toho, že má pod hnědým kloboučkem malinkaté dírky a buclatou nožku.
1: A nemá žádnou sukničku?
3: Hříbek přeci žádnou sukni nenosí.
1: Čertice!
0: Hodná koza, ty poznáš, co je jedlé a co ne. Pojďte, najdeme pro dědu houby na smaženici. Má dneska svátek.
1: Jo, jdeme! Je, našel jsem babku!
0: Vidíš, taky se jí říká modrák, protože pomačkáním zmodrá.
1: Já mám taky houbu. Je tahle houba jedlá?
0: To je panský hřib.
1: Jo! Našel jsem plnou houb celou rodinku.
0: To jsou krásné Václavky.
1: Václavky?
0: No, protože nejvíc rostou okolo svátku svatého Václava. Lízo, škoda, to byl pravý klouzek.
3: Já mám klobou.
1: A já taky.
0: Kluci, to je výborná bedla, ta je na klobouk škoda a máme plný košík.
1: To bude mít děda radost. Čertice!

0: Libuško, dnes máme výročí svatby. A tady máš ode mě dárek za to, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela.
1: No, Václave, my ti zase přejem všechno nejlepší k svátku.
0: Pravda, však mám svátek se svatým Václavem, patronem české země.
2: A dědo, proč je patron?
0: No, protože nás Čechy chrání. Čeká se svými rytíři v Blaníku, aby nám přijeli na pomoc.
2: Co je to Blaník?
0: To je veliká hora u nás v Čechách a v té blaničtí rytíři žijou. Čekají na to, až je kníže Václav povolá. A jak říkám, až bude nám Čechů nejhůř, tak nám svatý Václav s blanickým rytíři pomůže.
1: A že máš, Václave, ten svátek, tady jsme ti nazbírali houby na smaženici.
0: Smaženici, tu já mám nejradši.
3: Svatý Václav zavírá zem. Léto odešlo a vrátí se zas za rok.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažbluňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko,
0: liboval si rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade, krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko, ptal se skřítek. Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.

0: čím zachází, tím rovněž schází, mudroval. Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo. Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál. K tomu ovšem potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No přece pastičku. A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebly perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku. Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka. Ale s radostí, souhlasila Julinka, jenom se drobátko přičísnu.
1: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
0: Já, to je ale velice dobré, liboval si Rákosníček a obrátil se na bludičku. Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
1: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
0: No ano, správně, Julinko, správně, pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
1: nabízala se Julinka a podala Rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
0: Klidně ji obětuj, prohlásil skřítek. Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
1: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to Rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
0: Jménem zákona stůj,
1: velel Rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
0: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat, a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
1: obrátil se skřítek k bludičce,
0: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady Rákosníček.
1: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružstvích.

0: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.
1: Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam, dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
2: Utečte! Všichni pryč!
0: Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět čmeláci.
2: Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám! Chvátám! Chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte! Utíkejte! Zachraňte se!
0: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili čmeláci. Ale kdo?
3: Já.
0: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
3: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
0: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
3: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
0: Kvokala mrzutě ta slepice.
3: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
0: Vzdychala. Proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
3: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
0: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
3: Abych potom přestala být zuřivá a smutná, dala bych se s radostí do tance,
0: řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
3: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté a bylo celé bílé a uvnitř.
0: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
3: No, uvnitř bylo žluté kurátko, ko,
0: špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo, no honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a do kolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. To přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Jakie limonowe libite aspogili. Ślepice si snese. Snese. Jiný.
1: Jak Pučmeloud zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se. Pokračujte, s Bohem.
2: Hele, Pučmeloude, co máš v tom košíku?
1: Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
2: Malovaná vejce? Kde jsi je vzal?
1: A slepice se přidala.
2: Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle Pučmeloud.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, Pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal Pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla.
2: Tví, papapa, moje kuřátko, papá, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece Pučmeloud.
1: Usmívali se čmeláci.
2: Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, Pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím sezobnutě jako malinu.
1: A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale Pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

Království krasavic. Bylo modro, bylo bílo. Jaká radost šlapat světem. Lesy v zádech, řeky v boku. Cesty jako by sami pobízely pocestného ke spěchu. Šel už dlouho. Ale zpíval. Černá, modrá, bílá, zlatá, otvírejte v zámku vrata. Šel kolem chalupy, před níž stál s botou švec. Dupal a zpíval si, až tomu Švíckovi čapka se na temeni třásla. Barvy plátna, štětce rámy, ať pan král už otvírá mi. Švec jakoby nevěřil svým očím. Zrudl a pak si zavrtal malíkem do ucha a houkl nevrle. Jsi blázen? Nebo chraň pámbu, mám už uši v troubeli? Pocestný zpomalil. Jak to? Zpívám si, co je na tom divnýho. Zpíváš, bručel dratvička. Jenom však nesmysly. Odkdy pak tady máme pana krále? Pocestný zůstal stát. Co? Vy jste bez krále? Pěkné mi království. Švec sebou cuknul. Mlč. A hned se rozhlížel doleva, doprava. A hned se přikradl po špičkách k cizinci a mluvil takřka šeptem. Mlč. Co to meleš? Máme královnu. Královnu černou růži. Jsem malíř. Co mě do panstva a do všech potentátů, mračil se pocestný. No, dobrá, měkl dratvička. A kam pak cestuješ, ty mistře čmárale? Do zámku, výsosti kopitoševcovský, durdil se cizinec. Neb už mu byly dlouhé tyhle dovětýrku řeči. Do zámku? Vyjekl dratvička a smál se o 106, až se mu o 107 botička skutálela do škarpy. Ty a do zámku? Smál se, až ochraptěl. A pak si v kolečku obcházel malíře, jenž na něj úžasle a nechápavě zíral. A kolik pak ti je? 50? 60? Vyzvídal dratvička a prst mu zabodl do kulatého břicha. Co ti do toho? A co s tím má můj věk? Jdi, nebo... Však mistr Ševcovský, jak by to neslyšel, popad ho za rukáv a přitáh si ho k uchu. On totiž na náš zámek smí jen ten, kdo je mladý. A kdo je pohledný, drmolil pošept mu. A když se přesvědčil, že malíř poslouchá s očima do kořán, lehce ho odstrčil. Ty s tímhle kukůčem se vyhni na 100 honů. Tohle je holoubku. Království krasavic. Království krasavic? Nechápal cizinec. Jo. Ženy tu mají peklo na zemi. Která je škaredá, nemůže na ulici. Pro pána, co to mluvíš, koktal pocestný. Taková hloupost, mlč, sykl mistr Švec a zase rozlížel doleva, doprava. Toť příkaz naší paní, královny černé růže. A pustil malíře a zdvihl z příkopu rezavou botičku a bral se zpátky k nízonkému domu. Pak ještě naposled se u zdi otočil a řekl dobrácky. Nic ve zlém, mazálku. Však zámku vyhni se. Pro lidi staré, jak my dva, je tam vstup zakázaný, ba hrozí se i smrti. Malíř mu zamával a zase vykročil. Jo, mě tak postrašíš, bručel si do vousu. A znovu z kuráží zadupal do prachu a znovu začal si chutě a nahlas zpívat. Rudá, žlutá, sivá, hnědá, kde pak malíř, ten se nedá. Notoval srdnatě a nedbal pocestných a tváří za okny, co si ho úžasle zlekaně prohlíželi. Jenom ho mýlilo, že žen jen poskrovnu. A ty, co potkával na vsi či ve městě, byly jak z růže květ. Marně se rozhlížel po krámech, po tvrzích,
marně si potkat přál bábu, či mladici, na které by byl pán Bůh s líbezností šetřil. Aby to kozel mlel si do kroku. A čím víc blížil se královským palácům, tím větší úzkost svírala mu hrdlo. Vždyť zde i starců, jak byl on, pomalu ubývalo. Všude se courali jen švarní mladíci a sem tam holčice krásné jak obrázek. Po moudrých šedinách ni vidu ani slechu. Dost špásů, malíři, houkl mu do uší sám anděl strážný, jenž ho provázel. A táh ho za rukáv daleko od lidí, kde malíř usedl, posmutnělý až běda. Ne, tomhle království ti, stará vojno, růže nepokvetou, vzdychl si do vousu. A břízy v lesíku si táhle vzdychly s ním. A borovičkám skápla po kmeni slzavá mokrá smůla. Tu se však malíř náhle vymrštil jak bič a začal tancovat. A křičel na lesy, až všechno nablízku zlekaně utichlo a začalo pátravě po očku sledovat, jestli se, Maria panenko, malíř snad nesfamfrněl. Asi ano. Asi ano, sykala tráva v křovinách. Leč on už držel paletu a bral se ke studni, aby si nabral do mističky vodu. Potom začal míchat barvy. A nebe s ním. Začal si natírat tváře a nos a čelo. Nejprve bílou, pak zlatou a pak světle růžovoučkou barvou. Stromy se v lese začaly poplašeně drkotat a on si přidal k očím trochu černě a potom k ústům purpurek a nach. Ach, náhle stál tu mladý, krásný, jako by omládl na moutě kutě. O 40 roků. Les se klátil ustrašený, až mu větve po korunách chrastily jak staré kosti. Studánka jak by se zalkla. A pár srn se tratil v doubí, že to v listí bubnovalo jak opanském honu. Malíř však nedbal. Sebral si míšek a šel ku městu, jehož vše věže královské sahaly skoro k nebi. Dveře zámku královského nejsou buben kůželíná, křičel strážný v černé helmě. Šaty máš jak strašák v poli. Co bys rád, ty zelenáči, vrčel zlostně, neboť větřil v malířovi nezvaného hosta. Co se ptáš? Ty šavle s třapcem, honem běž a řekni paní, že chci v barvách vymalovat nejkrásnější ženu světa. Cože, hekl stěžka voják. Paní s třapcem šavle v barvách drmolil a zmaten couval, jak by ho ta divná slova byla skoro uhranula. Blejskavka šavle pletla se mu mezi koleny, div přes ní neupadl. Brzy přišel schlíplý zpátky. Pojď ty štětče, šilhal stekle. Spíš bych tě sám měl trochu zmalovat. To bys teprv dostal barvu. Ale malíř neposlouchal. Napřímil se. Prohráb vlasy. V nichž to čerstvou lesklou černí hedvábňonce zašustilo. A už mířil za vojákem, který zlostně dupal. Vešli v síň, kde 20 svícnů zářilo jak zlatý oheň. Meče, štíty po všech stěnách bliskotaly v kalném světle. Bledá perleť jenom hrála na křehounkých stolech. Malířovi hrkly slzy. Z toho třpitu, z toho lesku. Koberec, na který vstoupil, skoro se s ním rozjel. Ty jsi malíř, řekl kdosi. A ten hlas byl jako nitka,
plyšový a tenký. Malíř vzhlédl. Na bělostném štíhlém trůnu tyčila se blízko před ním divukrásná mladá žena. Na hedvábu prostřed prsou skvěla se jí v bílém poli černočerná růže. Padl na zem. Ano, paní, a mým snem je vymalovat nejkrásnější ženu světa. Usmála se? Či to jenom plavé slunce pohladilo bledá ústa? A kdo je ta ze všech první? Slepí vaší krásou, paní, bojím se i dopovědět. Jsem si jist, že právě vidím nejkrásnější obraz světa. Mluví, že vzletně, usmála se. A jen kývla krásnou hlavou, až to v temných, dlouhých vlasech blízklo zlatým prachem. Štěstí, že jsi ještě mladý. Nemám ráda šeť a vrásky. Žiji s mládím. Sama mladá, ozvala se ostrým smíchem. A hned vstala a šla k oknu, obřadně mu podávajíc ruku k políbení. Kdypak začnem s malováním, přimhouřila černé oči. Trochu zlé a trochu dobré. Malíři v tom okamžení zatrnulo kdesi v prsou, jako by v něm čísi ruka zastavila srdce. Třeba hned, má vzácná paní, uklonil se popás k zemi. Malovat tak vzácný půvab mohu třeba o půlnoci. Ne dnes, nesem unavena. Zítra ráno, loučila se. Ale věz, máš čas jen týden. Po tu dobu jes a pij si, co ti chutná. Co ti libo. Potom ale s Bohem. Odcházela jako přízrak. Dlouhý háf jí sykal v patách, jak by za ní kvapem běžel něčí dlouhý nářek. Malíř skoro zavískl si a hned chystal barvy, štětce a hned chystal čisté plátno, nedočkavý toho rána, kdy tu krásnou vzácnou paní na obraze zvěční. Maloval ji 7 jiter. Jednou, dvakrát, potom znova, neboť se mu pořád zdálo, že tu krásu nepobere. Však jí bylo v temných očích, v dlouhých vlasech, v křehkém těle, že by věru vystačila 7 jiným ženám. Ach, ty oči! V jejich svitu jak by plálo čirým bleskem rozčísnuté červencové nebe. Ach, ty vlasy! V jejich vlnách jak by tonul celý rudý, celý zlatý úplňkový měsíc. Ústa, líčka sametová, černá růže prostřed hrudi, na níž visel na řetízku smaragdový kříž a skvěl se, až bolely oči. Malíř střídal modře, černi, šarlaty i zlatožluti. Nosil vodu, máčel, míchal, klekal, vstával, smál se, vzdychal. 7. den pak k polednímu svěsil ruce. Poodstoupil. Prosím, paní, a jen hlavu skromně sklonil, jak by čekal ortel. Krásná paní černá růže sešla zvolna ze 3 schůdků. A je vydechla udiveně. Ty jsi mistr na mou duši. A pak dlouze dívala se, spokojená, sebejistá, že tak sličný vlastní portrét nemá v celém širém světě ani jedna žena. Jak ti splatím, zeptala se, když už malíř skoro bál se, že na něj v tom přemítání dávno zapomněla. Nijak, paní. Děkuju ti. Vezmu si jen na památku jednu z těch 3 podobizen. Ať mám věčně před očima krásu, která věčně trvá. Bude mi s ní v těžké chvíli lehčeji než dosud. Potěšena usmála se. Budiš, však to tvoje dílo. Ale tu máš přilepši si.
hodila mu plný měšec. A už zase odcházela, tichá, přísná, jak se sluší na vládkyni země. Stál a hleděl po zácloně, co se za ní smíkla v koutě. Jaká úzkost, jaká tíseň dýchala z těch soch a skříní, jaký divný hořký smutek tichounce tu přešlapoval po měkonké zemi. Ba, i krása někdy studí, pomyslil si, a šel k vratům, ranec plátna přes rameno, zrovna jako přišel. Zaplať pámbu, že jsem venku, vydechl si potom v dálce, umytý a zas už stařec. Království krasavic a člověku tam ousko jako v cele smál se a těšil se na vsi a na města, kde lidé orají a sijí obilí, junáci, dětkové, hezcí i škaredí a nebojí se ukázat se bližním. Ale měl smůlu. Zem, kterou loudal, se byla jak po pohřbu. Nikdo se neusmál, nikdo si nevýskl. Lidé se trousili po mezích zamlklí a sotva zdravili, když na ně cestou mával. Dlouho se vyptával, leč všecko nadarmo. Krčili rameny a hlavy skloněné jen teskně hleděli ke královskému městu. Šel tedy přímo tam. A když se konečně dostal až ke králi, polekán prázdnotou a tichem nádvoří i šerem pokoju, kterými procházel, skoro že nevykřik. Stařičký panovník, jemuž se na stěně vysoko nad hlavou skvěl v erbu zlatistém, lev s modrou korunkou, stál sotva na nohou a chvěl se slabostí. Slova mu zrtů rozechvěně plynula, jak zaškrcená žalem. Malovat, vzdychl si, když malíř pověděl, kdo je a co by rád. A koho, cizinče? Žena mi umřela. Dcera se ztratila. Můj svět už pozbyl barvy. Hlas se mu zadral. Král stěžka usedal do stříbřitého křesla. Ztratila? Jak pak to, vyhrklo z malíře. Což může se kdo z ničeho nic ztratit? Pákýval panovník, nikdo to nechápal. Chodila zahradou, hleděla do studně a náhle zahradník začal jak divý křičet, že mu zmizela. Všude jsme hledali, v komnatách, v zahradě, v lesích i v osadách a nikde ani stopy. To je divné, zašeptal návštěvník. A toto neštěstí nestihlo jenom mě, pokračoval král. I v zemích sousedních prírody královské pohřešují své dcery. Král zmlkl. Ale co z smutného, ale co z teskného, jak by tu bez konce chodilo po špičkách a tiše lomilo bledýma rukama a šeptem plakalo v tapetovaných koutech. Mlčel i malíř. Náhle ztratil řeč. Jen se mu najednou zoufale zachtělo alespoň potěšit, alespoň skonejšit usouženého starce. Žal vleče vladaři člověka ke hrobu. Zbývá jen věřit, řekl po chvíli. Sám dobře vědom si, že pouhá slova pomohou jen málo. Věřit? A na co pak? Na zázrak? Ech, co s tím? Zázraku na světě míň, nežli v ohni vody. Vykřikl plačtivě schrbený sivý král. A vstal a belhal se k potemnělému oknu. Na chvíli zapomeň, hles malíř laskavě. Já taky nemám už na světě nikoho, jenom ty obrazy. A když mi nejhůř, kleknu si před nimi a těším se z nich jako z živých lidí. A když král u okna jen mlčel a stál, bez vzdechu, bez hnutí, vytáhl z ranečku své nejnovější plátno a postavil je k vykládané almaře. Podívej,
Právě jsem v sousedství maloval královnu, které se na světě snad žádná nevyrovná. Král sebou trhl. Královnu černou růži? Ukaž, je prý zlá. Slyšel jsem o ní, obracel se s obrazem ke svícnu. Zlá, smál se malíř? Ani bych neřekl, jen trochu střeštěná a podivínských zvyků. Však dál se nedostal. Král, jako v mrákotách, se chvatně rozešel šeravou komnatou a prstem mířil na třpitivý obraz. Kříž! Její kříž! Volal a v očích mžikly se mu slzy. Co je ti, králi, trnul umělec, myslíš ten smaragdový kříž? Král mlčky přikývl a řekl chraptivě. To je kříž Elišky, mé dobrotivé dcery. Měla ho tenkrát na krku. Malíř se přežehnal, panenko skákavá. A chtěl se cosi ptát a chtěl cosi ještě říct, však zmaten dočista jen ústa otvíral a civěl na svůj obraz. Leč to už král se rozeběhl ke dveřím a kdesi nablízku co spěšně otvíral a pak se navracel v pravici bělostnou šperkovní truhličku bohatě vykládanou zlatem. Tu máš. No vezmi a už jdi. Vrať se tam naspátek a brzo přiveď mi ji. Ruce se mu třásly, až zlato chrastilo. Malíř nic nechápal, ano, ten náramek je stejný jak ten kříž. Však nevím, králi, co ode mne žádáš, drmolil zmateně. A krásný křeký šperk, jak by ho pálil v hrsti. Je z její soupravy, kterou má po matce. A patří ke kříži, hleď plný smaragdů. Jdi, dej ho královně. Nechá tě na zámku? A ty tam vyhledáš mou princezničku dceru, křičel a smál se král. A už ho opřekot vyváděl ze dveří. A už ho provázel přes první nádvoří a objímal ho v bráně. Neboj se, dám ti, co si budeš přát. A malíř po chvíli stál zas už za městem a cesta naspátek se před ním kroutila a zvala k nové toulce. Byl sám. Jen mraky nad hlavou loudavě plynuly a prach se nad krajem krouživě vznášel jako sivé peří. Líčice? K čemu, což jsem komtesa, hučel pak u hranic a jenom klel a klel a jenom mračil se na holky, na kloučky, co po vsích chodili celý jak z pozlátka, jako by jim svět patřil. Brzy však zvykl si. Vždyť co mu zbývalo, než jako oni chodit z lehounka a jako oni nahlas zpívat si a vzletným gestem přičechrávat vlasy. Šel, přišel do zámku. Co tu chceš zás, barvičkáři, bručel strážný mezi vraty. Leč už mu otvíral, leč už ho vedl, ač si nasupený, tou stejnou cestou k trůnu. Malíř klekl na kolena. Copak, ozvalo se. A ten hlas byl jako nitka, hebonký a tenký. Chceš mě zase namalovat? A nebo se rozsypaly zlaťáčky a stříbrňáčky, které jsem ti dala? Krásná paní černá růže měla na rtech lehký úsměv. Ale hlas byl cize chladný. Plamen svic se bledě třásl, při hrbení lokajové zdvihly bílé hlavy. Nemá paní, vím, jdu nevhod. Našel jsem však na svých cestách cosi, co snad na chviličku udělá ti radost. Ano, řekla laskavěji krásná paní černá růže, mluv. Jsem celá nedočkavá, zasmála se. A sál stichl. Slyšet bylo jenom oheň špitající v krbu. Na přímořském trhu v dáli zahlédl jsem mezi šperky tento kousek, řekl malíř. A už sahal pro náramek, který mu král půjčil. Vzpomněl jsem si na svůj obraz, na tvůj kříž a nedomluvil. Ukáž, vzkřikla černá růže. A už byla u malíře a už brala z jeho dlaně smaragdový klenot. Zeleně se rozsvěcoval, jako jiní v zimním lese, jako oči krásné šelmy.
Královna, jak uhranutá, provlíkla jím štíhlou ruku. Skvělý, skvělý, šeptala si. A když zvedla ruku k hruti, náramek a kříž jen svitly jedním dlouhým bleskem. Jak jsi bystrý, řekla sladce. Řekni si, co za něj žádáš, podala mu vlídně ruku a jak pírko pozvedla ho na třaslavé nohy. Nic má, paní, lesl malíř. A hned ruku políbil jí, skloněný až k zemi. Snad jak tenkrát na poprvé, kdybych tu směl týden zůstat. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, spát si v měkkém loži. Smála se, až zlato na ní zacinkalo křehkým zvonkem. Stýská se ti po nádhře? No, jak žádáš? Kuchařky mám trochu zvláštní, němé, hluché, ale vaří, smaží, pečou dočista, jak v nebi, volala. Už ode dveří k hodovnímu sálu. Nastal týden blahobytu. Malíř jedl, pil a dřímal. Náruče tří kuchařinek snášeli mu, co si žádal. Korob tvičky, srnčí, víno, med a chřest a ryby, raky. Byly mladé. Byly krásné. Jako jejich vzácná paní. Jenom se jich darmo tázal. Nemluvili. Neslyšeli. Kývali jen, klaněli se, jako by v nich každé ráno natáh kdosi strojek. Chudáčkové, vzdychal malíř a jen brousil po komnatách, po chodbách i po zahradě, jestli není někde skryta dcera pana krále. Naslouchal i u všech sklípků, u věznic a u maštalí, ale nic. A nikde nikdo, kdo by aspoň připomínal panovnickou dceru. Je to marné, bručel v chůzi, kdybych aspoň podobu znal, ale takhle lamentoval a den po dní smiřoval se svou marnou poutí. Navíc mu tu brzy byla sakramensky dlouhá chvíle. Jenom jíst a jenom dřímat, jaký pak to vlastně život. Bez práce a s plným břichem zhloupne člověk dřív než jindy. A ta jeho líná kůže začne se mu natahovat až jako bečka, vzdychal stěžka na procházkách. A když už ho čerti brali, zašel aspoň do kuchyně, kde si z chutí vymaloval ty tři tiché pany. Byl den sedmý. Týden končil. Zaplať pámbu, šeptal malíř. A dal s bohem krásné paní, kuchařinkám, zlatu, stříbru, a jak sudce koulel z města, trochu nesvůj, že nic nemá pro smutného krále. Umytý a stár, jak býval, vcházel malíř do paláce, v němž jak by i zakašlání bylo těžkým hříchem. Všude ticho, všude trudno. Ve výšinách na půl žerdi visel splihlý černý prapor s panovnickým erbem. Já to věděl, vzdychal vladař. Ještě blečí, ještě suší. Já to věděl, že jdeš marně. Chudák moje dobré dítě. Tu už neuvidím. Malíř klekl k jeho nohám. Všecko darmo, veličenstvo. Týden jsem tam pátral, bloudil. Týden věřil, že jí spatřím. Ale ouvej, všecko na nic. Král jak křída jenom kýval. Ano, ano. Všecko marné. Mně už nikdo nepomůže. Snad jen smrt. Jen ta by mohla. Ale pane, vzpamatuj se. Nač se rouhat. Nač hned zoufat, chtěl ho malíř upokojit. Ale král až zrůdl zlostí. Co mi lžeš? Jen podvedl sně. Za můj šperk si dobře jedl, pil a spal a hodoval si? A teď ještě dovolíš si napomínat krále? Bylo ticho.
Jen pár stromů tlouklo měkce do skel oken. Jenom vítr teskně hvízdal na prostydlé prsty. Odpusť, králi, pípl malíř, já se snažil na mou duši. Ale král jen hleděl k zemi. A pak vstal a lítostivý vzal ho zlehka za rameno. Však já vím, to jen ta bolest. Ale lvíno a už vlídný zvolna zvídal, co v té dálce malíř namaloval. Nic, můj pane, koktal malíř, nic. Jenom tři kuchařinky, co tam v zámku černé růže strojili mi celý týden jak velkému pánu. Ukáž, šeptal starý vladař, ač i hlas ho prozrazoval, že ta věc mu vzdálenější než loňské sněhy. Tady, pane, řekl malíř a už kladl na stoleček tři barevné kresby. Můj ty světe, vzkřikl vladař. A jak vstal? I stůl, i křeslo kácely se k zemi. To je ona, volal šťastně. To je ona, dceruška má. Žije, slyšíš? Žije, žije. Malíř stál jak skamenělý. Kuchařinka, koktal šeptem. Můj ty smutku, to jsem hlupá, klál si tiše. A jen bál se, co teď řekne, až se vladař začne tázat, jak tam dcera žije. Vždyť by musel říci pravdu, že je hluchá, že je němá a že dře tam od svítání až do samé noci. Stál a třás se. Král však mlčel. Jen už zase kam si běžel a jen co si marně hledal. Kde to mám? A pak se vracel v ruce truhlu šperkovnici vykládanou zlatem. Tady. Tu máš. To je prsten. Smaragdový, jak ty předtím. Poslední, co ještě zbývá z Eliščiných skvostů. Ruce se mu bíle chvěly. Jdi a dej ho černé růži. Vypros na ní ještě týden. A já se tu budu modlit za tvou šťastnou cestu. Malíři se z toho spěchu zatočila stará hlava. Z toho spěchu a z té tísně, že zas musí, odkud přišel. Do té klece z porculánu. Do té klece z per a třásní. Kéž mi duše nescepení. Kéž mi barvy nevyblednou v teplíčku a nudě. Ale král už objímal ho a už tak ho k těžkým vratům. Neboj se, vše zaplatím ti. A zas mraky táhly k moři. A zas prach se bíle zmítal jako pták, jak bledý průvan nad stezičkou k horám. Malíř šel a jen se mračil. A pak začal přes moc zpívat, aby aspoň pozapomněl na svůj krušný úděl. Černá, bílá a tak dále, aby čert vzal všecky krále. Buď mi vítán, vzácný hosti, řekla hebce černá růže, sotva malíř ukázal se v těžkých dveřích sálu. Máš-li pro mě, přítelíčku, zas co si tak líbezného, buď si tu jak doma. Malíř klekl na koberec. Mám, má paní, řekl pišně. A když k němu po třech schodech sprchly drobné rychlé krůčky, a když krajka sněhobílá zmekla se mu kolem hlavy, vyňal z kapsy pod kabátem smaragdový prsten. Ach, vydechla krásná paní. A už ruku chtivě zdvihla a už na prst navlíkala divu krásný klenot. Ve svících to zaškubalo. Lokajové, jako slípky, se běhly se kolem paní a jen hlavy ohýbaly a jen oči clonily si před nádhernou září. Prsten hořel. Skvěl se. Planul. Náramek. A kříž. A prsten. Šeptala jak omámená krásná paní černá růže. A snad ani nevěděla, že tu stojí přede všemi bez dechu a bez přetvářky. Plavý svit těch skvostných šperků
ji snad očaroval. Malíř mlčky sledoval ji. Divná žena, pomyslel si. Moc a zlato jsou jí dražší, nežli všichni kolem. Stála jako skamenělá. Oči štěstím rozšířené bloudily jí z hrudi k prstům a za zpátky pětkrát, stokrát, jako by se potácela v uhrančivém kruhu. Teprv, když se kdesi za zdí ozval křik a skřípli židle, procitala z omámení. Děkuji ti, přítelíčku, sametově usmála se, děkuji. Teď mluv, co žádáš za ten skvělý klenot. Nic, má paní, smál se malíř, nic. Jen týden na tvém zámku, jíst a pít a měkké lože, jaké nikde není. Smála se, až zaslzela. Líbíš se mi, dobrý muži? A když ruku políbil jí, za loket ho zvedla k sobě. Jdi a žij tu jako doma. A byl konec rozhovoru. Malířovi začal týden potulek a hodů. Nelenil však. Ač ho dech a tíseň stáří pod barvičkou tiskly k zemi, rozběhl se jako chlapec tam, odkud se po všem zámku táhly sladké vůně. Dobrý den, mé kuchařinky, volal bujně mezi dveřmi. Neslyšeli. Ale všecky na to tata se běhly se kolem něho a už něžně hladili ho a už mu co snabízeli, šťastný, že ho vidí. Zobýmal je, zulíbal je. A pak si je rozesadil v kole kolem sebe. Dívejte se, nařizoval. A oni, ač neslyšeli, tiše střehli jeho ruce, zvědavé, cože to nese z dalekého světa. Vyňal uhel, vyňal plátno. A už kreslil něčí hlavu, vlasy bílé, vousy, vrásky. Dívky zrakem nechápavým hlídali mu ruku. Kreslil, hleděl na Elišku. Dobře věděl, která je to. Měla oči poměnkové, kolem úst jí bloudil úsměv něžný, jak stín květu. Náhle vstala. Náhle zbledla. A už plátno vytrhla mu. A už celé zulíbala. Otázka a plachá úzkost hleděly jí z očí. Ano, je to král. Tvůj otec, řekl, i když dobře věděl, že mu dívka nerozumí. To jen, abys pochopila, odkud jdu. A co tu dělám, usmál se. A objal dívku, jako by ji přesvědčoval, že už není sama. Usmála se mírně po něm. Ale když pak zavřel dveře, stesk ho dusil. Smutek bolel. S dcerou, která řeč ztratila, s dcerou, která sluch ztratila, líp snad zůstat tady v dálce, než se vracet domů. Chodil, vzdychal. Bloudil zámkem ve dne v noci, chodbami i komnatami. Brousil stájí, brousil parkem. Hledal klíče k temným kouzlům, k tajemství, jež zastíralo osud sličných panen. Mhouřil oči u děr v zámku. Kladl uši k oknům jizeb. Ptal se. Zvídal. Všecko marno. Kdysi nudný vleklý týden prchal skoro tryskem. Nadcházel už šestý večer. Malíř, takřka smířený už s nezdarem a trpkou sudbou, kradl se jak zloděj k oknům, v kterých přál si aspoň spatřit krásnou panovnici. Předem věděl, že jak předtím navrátí se s prázdnou. Šel a střežil škvíry prahu. Ano, zde je modrý salon. Ano, zde je obrazárna. A tam vzadu je minánku. Malíř klekl k bledé spáře. Královna. A v její tváři? Pro pána, div nevykřikl. V té krásné královnině líci, z které až oči štěstím přecházely, jak by se cosi rozpilo,
jak by se cosi v šeru rozmazalo. Horečně si promluvil Víčka. Paní, můj ty boží světe, jako byste zestarala, šeptal v kleče, oči v hrůze přičištěné ke zdi. Panovnice Černá růže klekla na mžik před zrcadlem. Smaragdové šperky v rukou, smála se a sem tam slovo smeklo se jí tiše ze rtů. Darmo malíř rozlížel se, na koho to mluví. Teprv začas porozuměl, že je sama. Že v tom smíchu mluví sama k sobě. Ať se stane, co se stane, rozhodl se bez váhání. Tohle musím slyšet. A už skřehka tlačil na sklo. A už lehce přitiskal se k okennímu rámu. Bohu díky. Okno se mu pod rukama ocoul, o dva rozestouplo. Tichý hlas se zvnitřku ozval zajíkavým smíchem. Jsou jen moje. Ach, ta krása. Slyšel malíř přikrčený, volnou ruku prostřed prsou, jak by tišil srdce. Ta, které to všechno patří, vaří mi a peče, smaží, smála se a pablesk šperků rozžíhal jí v temných očích potněšilé světlo. Ty tři nikdo nezachrání. Muselo by cos je zděsit. Museli by potkat starce nebo bábu po běhlici. Ale ty já pro jistotu ženu zebran k čertu. Volala a smích jí z hrdla tryskal jako divý. Darmo slečny, hluché, němé, dožijete tu jak služky. Zvedla kříž a zvedla prsten. Tančila, až světlo šperků rozsvěcelo pokoj. Pro pánička, vzdychal malíř. A už běžel ke kuchyni. V očích tvář tu rozmazanou, uších těžký dech té ženy, kterou znenáviděl. Blízko dveří u kuchyně myl se dlouho v kádi s vodou. A pak vešel, svět mu odpusť, náhle sivý, náhle starý, ke třem kuchařinkám. Lekli se, až hrůzou křikli. Jemináčku, paní, pomoc! Ale malíř už je hladil. Už je těšil. Už jim zpíval. Barvy, plátno, štětec, štětka, princezny se lekli dětka. Jak to víš, že jsme princezny, ptala se Eliška, když zas už mohli nahlas promluvit a skoro po špičkách se přiblížili k starci. Vím všecko. Neboť jsem kouzelník, komáří noha pátý, smál se malíř. A všichni začali se točit a objímat, a všichni začali se všelijak pitvořit, od samé radosti se rozechvíval zámek. Kýdiv, že po chvíli se rozletěly dveře do kořán a celá synalá v nich náhle stanula královna Černá růže. Co je to tady, vzkřikla strašlivě. A už mířila do prostřed kuchyně a už zvedala nad hlavou těžkou hůl, když náhle všimla si starého člověka a náhle zaslechla princezen jasný hlas a jako uštnutá ucouvla do síně. A chtěla běžet zpátky. S tím malíř počítal. Chyťte ji, přikázal. A když ji popadli za ruce, za lokty, přitáhl zvenku káť a milou královnu postrčil k vodičce. A mil ji. Mil a mil, až voda veškerá byla jak boží duha. Paní se vzpřímila. Ježíšku na křížku, vzdychlo to na třikrát v tichounké kuchyni. Proti ním stála stará bledá žena. Jak je to možné, šeptla Eliška. A malíř sklonil stříbro-bílou hlavu. V hrůze a úzkosti, že bude bez moci, stará a bez dětí, nechtěla poddaným přiznat svůj dlouhý věk. A tak všem lidem strpčovala život. V kuchyni bylo ticho jako v kostele. Královna mlčela, jen k zemi hleděla
Po tvářích teklí drobounké třpitné slzy. Jakoby stáří byla pohana, vykřikl starý muž.

0: hodili. A hodil na záda svůj ranec Vandráček a strkal ke dveřím zlekané princezny, jak by se o ně bál, jak by si nebyl jist, že mohou jen tak beze všeho zmizet. Jdem! Vaši tatíci jsou už jak na trní, volal. A nedbal na stráže. A nedbal na královnu, která mu podávala přes oněmlou dvoranu veliký měšec peněz. Děkuju, královno, nechci. Jen pamatuj, jestli hned nezrušíš svůj zákon o stáří. Díval se do slunce. Šli před ním dívky tři, jak svaté obrázky. Vítr jim v sukních rozjíveně hrál, jako by po světě troubil kdo z volenku uhrančivému tanci. A jen se uklonil. A s Bohem, vykřikl, vykročiv ku bráně, v níž strážný v pozoru mu hleděl v ústrety a strachy salutoval. Všem lidem prozradím, že už si stará bába.
1: Vyprávění 20. O tom, jak se dědeček Kozelka znovu zlobí a jak pilot Hejduk krásně létá na letadle Sokol. Děti z pekel k letišti chodit nepřestali. Vojta i Aneška, Pepíček Slámů i pes Kociánek. Vždyť pilot Hejduk teď létal od rána do večera. Nacvičoval na nedělní představení. Chtěl na něm lidem ukázat, co všechno s letadly dovede. Děti se usadili na louce a zdvihli hlavy. Ve vzduchu vrčelo letadlo. Byl to Čáp. Pilot Hejduk ho tam proháněl. Letadlo klesalo, znovu se šplhalo do výšky, točilo se po jednom křídle, i na záda se chtělo převrátit. Jedině Kociánka nic v povětří nezajímalo. Slídil po dírách a frkal do nich. Krásně nakroucený ocas se mu chvěl jako peří na klobouce. Přiběhl dědeček Kozelka a spustil na děti. Nechci vás tu ani vidět. Ztratíte se mi v hangáru nebo uletíte v káděti a já z toho mám zlé. Mažte domů. Vousy měl dědeček naježené, špičkou hole ukazoval k peklu. My domů nepůjdeme, řekl Vojta a klidně seděl dál v trávě. Díváme se na pana Hejduka, pohodila hlavou Aneška. To se přece smí. Ani nejsme na letišti, řekl důstojně Pepíček Slámů. Sedíme na naší louce. Z louky vás nevyháním, uznával zlostně dědeček. Ale na letiště nesmíte šlápnout. Radši vás tady budu hlídat, abyste se náhodou zase nestratili nebo s něčím neuletěli. Dědeček se opravdu posadil na kámen a děti hlídal. Neměl s nimi velkou práci, jen Kociánek hranice letiště neuznával. Zaběhl na přistávací plochu a dědeček ho musel honit. Ještě, aby vlezl do káněte a něco v něm polámal. A kdo ví, jestli by tenhle pekelský pes třeba taky neuletěl. Dědeček Kozelka už nikomu z pekel nevěřil. Pilot Hejduk zatím s Čápem přistál na letišti. Hned zase nastoupil do připraveného Sokola. Spustil motor, nejprve se rozjel a pak se zdvihl do vzduchu. Nahoře se podvozek Sokola zaklopil. A znovu začala vysoko v povětří vzdušná hra. Pilot Hejduk se propadal dolů, pak opět vylétal do výšky, zatáčel a měl přitom jedno křídlo nahoře a druhé dole, dokonce se převrátil na znak a letěl hlavou dolů. Vojta napětím sotva dýchal a Pepíček raději zavřel oči. Měl strach, aby se pilot nespletl. Třeba si myslí, že je někde na nebi a pod ním je zatím letiště. Aneška se dívala na Sokola s očima vytřeštěnýma a Kociánek se taky rozčílil. Myhla se před ním lasička a utekla do díry. Kociánek si usmyslel, že ji musí dostat, i kdyby si měl drápy ubrousit. A tak hrabal, až za ním země lítala jako vodotrysk. Ale s pilotem Hejdukem se zatím dělo něco podivného. Zdálo se, že chce přistát, ale nepřistál. Jen se měl při zemi a hned se zdvihl do výše, ani podvozek nevyklopil. A za chvíli se to opakovalo. jako když chce letadlo přistát, ale místo toho se jenom kmitne

0: nad letištěm jako blesk a znovu zamíří do vzduchu. Ani teď se podvozek neukázal.
1: Aby se mu tak něco polámalo, lekl se dědeček a starostlivě se díval za letadlem.
2: Nemůže vyklopit podvozek, vykřikl Vojta. Obočí se mu zdvihlo nahoru, vlasy na hlavě zježily. Věděl, že bez podvozku nemůže pilot Hejduk přistát.
1: Ježíš Maria, pokřižoval se dědeček, vždyť nemá padák. Já mu pořád říkám, Toníčku, bez padáku se nahoru nesmí, ale kde pak?
0: Dědeček Kozelka i děti z pekel se začali o pilota Hejduka bát.

0: těch teplých krajích si Fík zpočátku velice liboval. Bylo tam teploučko, jako doma za pecí, a nebe bylo pořád jasné a modré. Maxi pes si důstojně vykračoval savanou a moc se mu líbilo, jak před ním všechna zvířátka uctivě ustupují nebo se dokonce dávají na útěk. Pavijáni na stromech troubili už z dálky před Fíkem na poplach, jenom ptáci klubáci se brzy slétli a bezostyšně se usadili Fíkovi na záda. Ale na tom vlastně není nic divného. Ptáci klubáci se klidně vozí i na slonech a na hroších. Když si ale sedl na Fíka i strakatý a děsně uřvaný papoušek, bylo to už na pováženou. Maxi pes však zachoval naprostý klid a vůbec, ale ani maloučko se nerozčílil. Možná taky proto, že mu dva klubáci v tu chvíli seděli zrovna v uších. Potom se snesl odněkad z hůry docela obyčejný čáp a povídá: Nazdar, Fíku, svezeš mě taky kousek? A heleme se, vždyť je to čáp z našeho rybníka, který je tady na zimní dovolené. Teda ten čáp samozřejmě. Rybník zůstal doma a nejspíš zamrznul a Ája se po něm prohání na bruslích.
1: Jak pak je dnes u nás doma?
0: Zeptal se Fík.
2: Letos ani moc nemrzne, řekl čáp. Ale co naplat, já zkrátka musím lítat na zimu do teplých krajin, poněvadž se to tak píše v učebnicích. Tak teda jsem tady, krajane.
0: Zvířátka pomalu přestávala mít z Fíka obavy. Když malé opičky viděly, že ten velikánský pes se slušně a přátelsky baví s ptákem a vůbec není na nikoho zlý, osmělili se a jedna po druhé nasedali na Fíkův hřbet. Brzy byl Maxi pes tak obalený opicemi, že ho nebylo ani vidět. Vypadal jak pochodující klubko opic a ptáků.
1: Rome, co pak jsem v opičí autobus?
0: Zavrčel Fík, ale jinak nic, jenom trošku přidal do kroku a upaloval k nejbližší vesnici, aby se toho nákladu co nejdřív zbavil. Dávalo mu to v tom horku přece jenom trošičku zabrat. Udýchaně vyplázl jazyk a hned se mu na něj posadil další pasažér. Naštěstí to nebyla opice. Konečně přiběhl Fík do vesnice, prudce zabrzdil na návsi, domoroci vybíhali z chatrčí a radostně volali: O, naše vesnice být autobusofikována, o, my se mít, o, kouzelník hned odkud si vyčaroval plechovou tabuli s nápisem autobusová zastávka a zapíchl ji uprostřed návsi. Teprve když všichni cestující sestoupili a bylo vidět, že to není malý autobus, nýbrž velký pes, zatvářili se domoroci, napřed trochu zklamaně, a když si ještě Fík ulehčeně odfrkl, zmocnil se jich dokonce zděšení a rozprchli se do chatrčí. Fík se chvilku rozhlížel po lidu prázdné návsi a potom netrpělivě zavolal:
1: Haló, kde bych tu dostal trochu mlíka?
0: Sám náčelník se v předklonu vysoukal z chatrče a uctivě řekl Fíkovi: No, hned to bude, vašností. Jako střela vyjel do kokosové palmy a zatřásl. Kokosy padaly dolů jako kroupy a jeden přímo Fíkovi na hlavu. Fík se jen ohnal, jako by ho ďobla moucha.
2: Prosím, vážnosti, tady máte kokosové mlíčko.
0: Sladce pravil náčelník a rozpůlil pár ořechů. Fík se s chutí napil toho mlíka a zabrumlal si.
1: Inu, jiná země, jiný mrav. Tady holtým rostou krávy na stromech.
0: Netrvalo však dlouho a strach z Maxipsa přešel úplně všechny. Úplně všechny, když viděli, jak je ten pejsek míru milovný. Fík vozil černé kloučky po návsi, hrál si s holčičkami na písku a pomáhal lidem klátit kokosy. Druhého dne však přišla na vesnici pohroma.
3: Kouzelník přiběhl k fíkovi a celý sa třesa nešťastně sděloval. O, má sa fík, naši vesnici ohrožovat zlý lev. No jo, zlý lev, sežrat nám už dvě koza a jeden vůl. No, to byl náš jediný vůl a já muset jít hned čárovat.
1: Ale houby, povídá fík, nechte to na mě, pane kouzelník.
0: A opravdu, stačilo pár pořádných psích skoků a už držel fík drzého lva kozožrouta za hřívu. Odpáral mu ji jedním trhnutím a dal si ji kolem krku jako trofej a přísně řekl lvovi.
1: Hele, koukej, ať už mě tu nevidím. Teďka si přišel zatím jenom o skalp. Pamatuj si to, příště už by to bylo horší. Hov, hov, hov, hov, hov.
0: Spokojeně a hrdě se vrátil fík do vesnice a vesničané nadšeně volali:
2: O, má sa fík mít lví skalp, ať žije má sa fík, má sa fík, má sa fík.
0: No ale maléry ovšem neskončily. Stalo se zase, že jeden černý kluk šlápl na dikobraza a byl z toho celý špatný. Kouzelník se svým čarováním samozřejmě nic nepořídil. Už se báli, že kluk snad dočista umře, ale fík moudře řekl.
1: Dejte pokoj s tím zaříkáváním, pane kouzelník, to chce pořádnýho doktora.
0: Naložili mu tedy kluka na hřbet a fík s ním odsválal do nejbližší nemocnice. A ta byla hezky daleko. Černý doktor tam píchl černému kloučkovi parádní bílou injekci. A když přijeli zpátky do vesnice, kluk panečku zase vesele běhal a skákal. Všichni se zase chovali k fíkovi náramně uctivě a přezdvořile, jenže už to dávno nebyl strach, nýbrž opravdovská úcta. Fík si opět natáhl na krk tu lví hřívu a svědomitě hlídal vesnici, aby nepřišel žádný další kozožrout. No, docela se mu líbilo dělat hlídacího lva, ale potom přišel za ním sám náčelník, sundal mu opatrně tu lví hřívu, pověsil mu na krk jakési posvátné parády a povídá:
2: Má sa fík? O, má sa fík, ty nám dělat náčelníka? Jo, prosím, kolena ohýbám.
1: Ale jo, s radostí, řekl fík. Já být velice potěšen.
0: A když potom na jaře letěl zase náš Čáp domů k rybníku, dal mu fík do zobáčku telegram pro Áju.
1: Mám se dobře,
0: stálo v něm.
1: Jsem zaměstnan jako lev a nacelník. Vzpomina vás fík.
2: Jú, přišel telegram od fíka,
0: jásala Ája a hned běžela ukazovat psaní tatínkovi a mamince a potom i všem na návsi.
2: Má se dobré a vzpomíná na nás.
0: Čáp zakýval hlavou, jakože má skutečně Ája pravdu.

0: Jo, jo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy hned tamhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl. Ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou. Až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat, ona vrchnost to ráda vidí.
0: No, no.
1: A Franta se nebojí, neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni.
0: Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on, co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně.
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
0: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí, jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, bůra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. V Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, vyskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže. Haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
2: O chytré princezně.

0: Dva řemeslníci šli světem. Jedenkrát přišli k pěknému zámku, kde se v zahradě procházela krásná kněžna. Božku, víš, co bych si přál? Ptal se jeden z nich, hezký chasník. Snad abys byl pánem toho zámku, ne? Odpověděl Bořek. Chyba lávky, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. Aha, Jiříku, ty nejsi hloupý. Myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si marné laskominy a pojď. Máme ještě hezký kus cesty před sebou. Bořku, čertu bych duši dal, kdybych tu princeznu dostal. Tu bych já ale nedal, odpověděl Bořek a táhl Jiříka od plotu zahrady. Poblíž města ve stínu chladného boru ulehli, aby trochu ulevili utrmáceným údům. Bořek usnul, sotva dolehl, ale Jiřík neustále myslil na krásnou princeznu. Tu jde kolem mládenec v zeleném šatě a když viděl, že Jiřík nespí, zastavil se u něho. Dobré zdraví, mladý, kam pak jdete? Ptal se Jiříka. I chodíme světem, ale já už jsem se toho nabažil. Člověk vystojí jako pes. To rád věřím. Nejlepší je být pánem. I to se ví, že je, jen kdyby jím mohl být každý. Inu, někdy to záleží jen na vůli. Co pak o vůli? Oni by si lidi žádali všelicos, kdyby se jim to vyplnilo. Já ku příkladu bych chtěl mít tu princeznu z blízkého zámku. Čertu bych duši dal, kdybych ji dostal. Myslíš to doopravdy? Doopravdy. Tvoje žádost se ti má vyplnit. Já jsem čert. A když se mi upíšeš, bude z tebe bohatý princ a můžeš jet k princezně. Oblíbí si tě a vezme za manžela. Tady je lístek a pero. Natrhni si malíček a podepiš se krví. Bez rozmyšlení se Jiřík svou krví čertovi podepsal. Tak, a teď jsi můj. A za kolik let si mám pro tebe přijít? Inu, já myslím za 20. Když užiju tak dlouho lásky krásné princezny a světských radovánek, rád s tebou půjdu. Dobře, tady máš váček plný dukátů. Ať z nich ubíráš, jak ubíráš, bude stále plný. Rozvaž svůj vak, máš tam své šaty proměněné v knížecí. Ustroj se a za lesíkem na tebe už čeká několik služebníků s koněm. Sedni si na něj, jeď k zámku a dej si jméno nějakého prince nebo knížete. Ale vždyť já neumím mluvit, jak se na knížete patří a v prvním okamžiku se prozradím. O to se nestarej. Budeš umět všecko, nač si pomyslíš. A všecko se ti bude věřit. Jen jdi, dokud se tvůj kamarád nevzbudí. Na to čert zmizel. Když Jiřík rozvázal vak, opravdu tam našel skvostné šaty a začal se strojit. Potom šel za lesík, kde mu vyšňoření služebníci už přijížděli naproti a vedli bujného koně. Jiřík se na něho vyšvihl tak šikovně, jako by se byl cvičil u nejznamenitějšího podkoního. Na to se obrátil ke knížecímu zámku. Bořek se zatím probudil a když vedle sebe Jiříka neviděl, myslil, že šel už napřed. Sebral tedy své věci a pospíchal dál. Nechme Bořka jít, kam chce a nahlídněme, co se zatím dálo v zámku. Mladá princezna byla ještě v zahradě, když Jiřík přijel na koni. Dal se ohlásit u krále, že je ten a ten princ z té země, aby mu pán dopřál pohostinství. Král ho přijal s velkou úctou. Hned se chystali pokoje a služebníci do nich museli nosit princovi vaky a věci, kterými ho čert vybavil. Byla přichystána skvělá tabule a Jiřík se oblékl do samého zlata, aby se princezně zalíbil. A to se mu skutečně taky podařilo. Jak ho princezna spatřila, její přání bylo, aby u nich hezký princ zůstal navždy. Však se taky Jiřík okolo ní točil a od pusy se mu jen prášilo. Měl sám ze sebe radost, že mu hovor plyne jako voda. Když byl v zámku nějaký den, dělal, jako by už chtěl pryč, ale zatím měl dost strachu, aby ho nepropustili. Princezna však prosila otce, aby prince déle zdržoval, a to král taky učinil, a Jiřík zůstal rád, protože poznal, že ho tu princezna ráda vidí. Jednoho dne se jí vyznal ze své lásky. Když uslyšel, že i ona ho miluje, šel k otci a žádal o její ruku. Řekl, že je nejmladší otcův syn, že nemá žádné knížectví, ale že si může v tu chvíli koupit i to největší. Beze všech překážek jim starý král požehnal a Jiříka ustanovil za svého spoluvládce. Brzo se slavila svatba a Jiřík byl jako v nebi. Lidé ho měli rádi, neboť byl hodný a žádnému bez příčiny neublížil. Za několik let na to starý otec umřel a Jiřík se stal sám panujícím knížetem. Už měl dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy si ovšem vzpomněl na čerta, ale vždycky si pomyslel, i do té doby je ještě daleko, kdo ví, co všechno se nestane. Ale ta doba uběhla jako nic a do 20 už scházel jen rok. Pro strach nemohl spát ve dne ani v noci. Bledý jako stín chodil po zámku a s bolestí se díval na své děti a na drahou manželku. Co by však ušlo oku milující choti? Často se Jiříka ptala, co mu schází, ale on se všelijak vymlouval a nikdy nechtěl povědět příčinu. Tak to trvalo celičký rok a už mu zbýval jediný den. Zamkl se do svého pokoje, aby neviděl manželčiny slzy a vyhnul se jejím otázkám. Večer se však dveře sami otevřou a do nich vkročí zeleně oblečený mládenec. No, Jiříku, pravil bledému knížeti. Jestli pak jsi vzpomněl, že dnes uplynulo 20 roků a že máš jít se mnou, Bodejť bych zapomněl. Ale vidíš, mám ještě všelijaké řízení. Ještě jsem se ani nerozloučil se svou manželkou. Popřej mi ještě 3 dny. To ti udělám. A mnohem víc. Vyber si po 3 dny denně 1 věc. Ať je jakákoli, a jestli bych nebyl stoji splnit, dám ti cedulku zpátky a víc na tebe nebudu mít už žádné právo. Jiřík byl za to čertovi velice povděčný. Mnohem veseleji vyšel z pokoje a šel ke kněžně, aby se s ní potěšil. Vyšli spolu na procházku do zahrady. Pověz mi, drahá, co by tě tak potěšilo? Máš nějaké přání? Ptal se Jiřík v naději, že se od manželky něco doví, protože si nedokázal žádnou práci pro čerta vymyslet sám. Můj drahý, já všecko mám. Jen bych si přála, abys byl veselejší. Vždyť už jsem zase veselý. Ale pověz mi, jak pak bys ještě chtěla mít vylepšený zámek? Náš zámek? Je zpředu docela pěkný, ale zezadu není žádná vyhlídka. Kdyby tam nebyla tak mohutná skála, bylo by to lepší. Máš pravdu, odpověděl Jiřík, a hned se rozhodl uložit tu práci čertovi. Na večer už stál čert zase před knížetem. Optal se ho, co žádá, aby zase udělal. Chci, abys mě do rána odrovnal tu skálu, která nám vzadu zaclání celý zámek. Má se stát, jak žádáš, odpověděl čert a odešel. Kníže myslel, že to čert nedokáže, ale velmi se ulekl, když ráno přistoupil k oknu a spatřil širokou pláň, na které nebylo po skále ani památky. Jde pro manželku, že její přání je splněno. Pro boha muži, Ty máš spolek s čertem, nebo jsi kouzelník? Zvolala kněžna s údivem. To bych ti byl tu radost udělal už dávno, ale já sám nevím, co se stalo. Snad naši rozmluvu včera poslouchal nějaký šotek. Přej si ještě schválně nějakou věc, jestli se i to vyplní. Kněžna ale byla chytrá žena. Poznala, že jí manžel něco strašlivého tají. Na oko tedy řekla, že si přeje celou tu širou pláň proměnit v nejkrásnější zahradu světa. Ale v duchu si myslila, jestli přání bude zítra splněno, Jiřík se mi musí přiznat. Večer tento úkol čert dostal a odešel. Když se ráno kníže probudil, zarazila ho vůně tisícerých květin v nejkrásnějším květu. Byl to krásný ráj. Přišla i kněžna a s hrůzou i zalíbením utkvělo její oko na rozkošné květnici. Najednou se odvrátila, vzala Jiříka za ruku a pravila: můj drahý muži, nyní mi nesmíš déle tajit, že máš spolek s čertem. Já to vím určitě. Pověz mi, na jak dlouho jsi mu zavázán, abych ti mohla přispět dobrou radou. Ach, už je pozdě, srdce moje. Dnes je poslední den, večer přijde ještě pro jeden úkol a pak jsem jeho. Na to Jiřík od začátku až do konce popravdě pověděl, kdo byl a co se s ním stalo. Kněžna mu ráda všecko odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že chybil jen z lásky k ní. Nebuď smutný a neběduj, ať si toho žádný nevšimne. Budeme veselí a až večer přijde čert, jen ho pošli ke mně. Já si do té doby něco vymyslím. Jiřík byl jako znovu narozený a všechna tíže z něho spadla, jako by jak živo nic nebylo. Večer se v určenou dobu dostavil čert. Co pak si vymyslel dnes? Ptal se knížete. Jen jdi k mé paní, ona ti řekne, co chce. Čert vešel do kněžnina pokoje. Už ho očekávala. Ty jsi ten čert, co má odnést mého manžela? Ano. Můžu si tedy místo něj vyvolit jednu věc, ať je to cokoliv? Ano. A jestli mi ji nesplníš, nemáš nad ním už žádnou moc? Nemám. Dobře tedy. Pojď sem a vytrhni mi z hlavy 3 vlasy. Ale nesmí jich být ani víc, ani míň. A ať mě to ani dost málo nebolí. Čert se zamračil, přistoupil blíže k paní, z čerstva vzal 3 vlásky a vytrhl je. Ale paní přece vykřikla: au, vidíš, to máš už 1 vroubek. Já ti řekla, ať mě to ani dost málo nebolí. Ale budiš, to ti prominu. Teď ty 3 vlasy vezmi a změř je. Čert je změřil a paní zase pravila: nyní mi ty vlasy natáhni každý o 2 lokte delší, ale ne, abys myslil, že je nastavíš. Čert se na ně chvíli díval, ale nevěděl si rady. Prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila vzít je sebou do pekla a poradit se s kamarády. Kněžna mu to dovolila a čert i s vlasy zmizel. Když přiletěl do pekla, svolal všechny kamarády a položil vlasy před Lucifera na stůl a vypověděl, co se s nimi má stát. Tentokrát si prohrál, chytráku. Padl si na jinšího kosa. Co s nimi? Natáhneme-li je, přetrhnou se. Bouchneme-li do nich, roztlučou se. Dáme-li je do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a odevzdat cedulku. Teď jdi a odveď, co ti nepatří, řekl Lucifer. Čert zalítl tedy do zámku, ale bál se tam vstoupit, číhal proto u okna, až ho kníže otevře. Když se toho dočkal, hodil ceduly do pokoje a zmizel. S nevýslovnou radostí běžel Jiřík ke své moudré manželce, která už předem věděla, jak to dopadne. Oba děkovali Bohu, že je vyvedl z nebezpečí a žili spokojeně až do smrti.
1: Na Štědrý den bylo všude sněhu po pás a ze střechy visely křišťálové rampouchy. Ovečka zrovna pekla vánoční cukroví.
2: Já jdu na ryby,
1: oznámil beránek. Když dorazil k rybníku, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Netrvalo dlouho a udice sebou zaškubala.
2: To je ale ryba, pochvaloval si beránek, když jí vylovil.
1: Zabalil jí do šátku a vracel se spokojeně domů. A jak se tak brodil sněhem, z nenadání hup, hup, hup a objevili se tři vlci jako hory a zubili se na beránka.
2: Jeje, řekl beránek.
3: Žádné jeje, řekl první vlk. Dej sem rybu a basta.
2: Nedám,
1: bránil se beránek.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A proč pak? Podivili se vlci.
2: Protože,
1: přemýšlel chvilku beránek,
2: protože by bylo jedné ryby pro vás málo. Ještě byste se poprali.
3: No jo, to je pravda, uznali to vlci. Ale co budeme dělat?
2: V rybníce je přece ryba habaděj,
1: poradil jim beránek.
2: Tam si jich můžete nachytat, kolik chcete.
1: A tak se vlci vydali k rybníku. Chvíli přecházeli kolem díry v ledu a přemýšleli, až ten první vlk povídá.
3: Jo, ale jak ty ryby dostaneme ven?
4: Já nevím,
3: řekl druhý. Mně se zdá, že se jim nějak nechce.
5: Zas nás ten beránek nachytal,
1: zoufal si třetí. Beránek mezi tím našel v lese pěkný stromeček a pyšně si ho nesl domů. Už tam skoro byl, když v tom najednou hup, hup, hup, tři vlci jako hory a zase se zubí na beránka.
2: No vida,
1: řekl beránek.
3: Žádné vida, dej sem rybu a basta.
2: A proč pak jste si ji nechytili sami?
1: Divil se beránek.
3: Protože nevíme jak.
2: Tak já vám to povím. Tady máte prut, na konci udice je háček, ten hodíte do vody a počkáte, až se vám na ní ryba pověsí.
1: Vlci udělali, jak jim beránek poradil.
6: Už něco táhnu,
1: zajásal po chvíli první vlk.
3: No tak táhni, táhni,
1: radili druzí dva.
3: To je divná ryba,
1: podivili se vlci, když vytáhli starou bačkoru.
5: Zase nás ten beránek ošidil,
1: rozlobili se. Mezitím beránek už byl doma a zdobil vánoční stromeček. Buch, buch, buch, ozvalo se.
2: Co pak to je?
1: Podivila se ovečka.
7: My, tři králové, jdeme k vám, to je štěstí, zdraví, tohleto vinčujem vám.
1: A venku stály tři smutní králové, jako tři nejsmutnější vlci.
2: Tak, co pak chcete?
1: Zeptal se beránek.
7: My chceme rybu, bu, bu,
1: zabrečeli králové.
2: Vy popletové, takhle k večeru to už ryby na udice neberou. Víte co, zkuste je chytat na ocasy.
1: Za chvíli byli vlci zpátky u rybníka a ponořili ocasy do vody. S večerem přišel mrazík a hned za ním mráz, až všechno praštělo a vlčí ocasy ve vodě zamrzly.
7: Je, mně se zdá, že už jsem něco chytil,
1: řekl první vlk.
3: Nám se to zdá taky, řekli druzí dva. Tak, hej, rup!
1: A táhli ze všech sil. Najednou to všude kolem začalo křupat a praskat. To, jak se led na rybníčku prolomil.
7: Brr! To je zima,
1: brečeli vlci a v mrazivé vodě plavali rychle ke břehu. A už se otřepávají jako mokří vlci. Najednou koukají a nechtějí věřit svým očím. Opodál ve sněhu se plácá ryba, velryba, že by jí mělo i pět vlků dost a dost. A tak i vlci měli Vánoce. Ozdobili si v lese strom, pekli rybu na rožínku a vlčími hlasy vyli koledy.

0: Prokope.
1: Ano, můj pane.
0: Zavři okno.
1: Jak poručíte, pane králi?
0: A zatáhni závěsy.
1: Takový krásný den.
0: Chci ticho, neslyšet ani hlásek.
1: Včera jste si pochvaloval, jak vás těší ptačí popěvky.
0: Co bylo včera, není dnes.
1: Co pak se stalo?
0: Včerejší úsměv zastřela pavučina dnešních vrásek. Po dlouhé, bezesné noci plné starostí.
1: Můj pane, jsem starý služebník. Nemějte za dotěrnost moji otázku. Jaká starost vám nedá spát?
0: Ty bys mi od ní sotva pomohl, Prokope.
1: Člověk nikdy neví, odkud se ozve dobrá rada, můj pane.
0: Vždyť i můj věhlasný kancléř je u konce s rozumem. Ohlásil se už?
1: Zahledl jsem ho v předsíni.
0: Jdi pro něj, pošli ho za mnou.
1: Prosím, pane. Pane kancléři!
2: Veličanstvo. Váš nejodanější služebník.
0: Pojďte honem, jsem tu jak na trní.
2: To je mi nevýslovně líto.
0: Radši mi povězte, co jste si vymyslel.
2: Doufám, že splním vaše očekávání.
0: Co pak se vylíhlo ve vaší chytré hlavě? Spustíte stavidla své výmluvnosti.
2: Tak tedy, vaše veličenstvo se mi ráčilo svěřit, že neví, které ze svých dvou dcerušek odkázat korunu a trůn.
0: A vy jste mi slíbil radu.
2: Přemýšlel jsem o tom dlouho přes půlnoc, můj pane. Lámal jsem si všemožně hlavu a po nekonečném přemítání jsem dospěl k názoru, že vaše starosti jsou předčasné, no tím vlastně pro tuto chvíli úplně zbytečné.
0: Nevzal jste to nějak moc zkrátka?
2: No, když vaše veličenstvo dovolí, hned vám to vysvětlím. Zmínil jste se o problémech s určením svého dědice, přesně řečeno dědičky.
0: Doslova tak.
2: A já namítám, že vaše starosti nejsou na místě, neboť. Kdo pak si dělá hlavu s testamentem a s určením dědictví? Zhrbení kmeti? Starci nad hrobem? A já se vás ptám, připadáte si jako stařík ohnutý věkem až k zemi?
0: To mě dodnes nenapadlo.
2: Cítíte se vedchý?
0: Pán Bůh chráň.
2: Protiví se vám pohled na prostřený stůl?
0: Právě naopak.
2: Tíží vás nesnesitelně koruna?
0: To mě dodnes nepřišlo na mysl.
2: No, jsme u jádra věci. Otázka následnictví je na místě, když králova ochablá paže stěží udrží žezlo, když jeho vladařský majestát začíná hasnout, nebo se snad mýlím?
0: Mluvíte jako moudrý muž.
2: A dodávám, že po celé zemi jediná korunovaná hlava se nemůže s vámi měřit.
0: Mluvíte mi z duše, milý pane kancléři.
2: Proč si tedy už neslámat hlavu s něčím, na co máte ještě spoustu času? Můžete

0: Čenstvo, jaké pokroslíšení. Stačí jen kývnout a na vašem dvoře se začnou rojit houfy nápadníků.
1: Jenomže je tu jeden háček.
0: Už druhý?
1: Podle starodávného zvyku nejdřív musím vyvdat dceru, která jednou po mně usedne na trůn.
0: Svatá pravda?
1: A já vás žádám o radu, kterou bych měl vyvolit.
0: No, bývá zvykem, že přednost má starší.
1: Jako byste nevěděl, že princezny jsou dvojčata a tedy stejně staré.
0: Pak je třeba přihlednout k tomu, která je vznešenější, chytřejší a krásnější.
1: Tak mi na ní ukažte prsten.
0: To je těžká věc, veličenstvo. Obě jsou líbezné, až oči přecházejí. Obě svým důvtipem strčí do kapsy celou dvorní radu.
1: No vidíte, a jsme zase v koncích.
0: Necháme si to ještě projít hlavou.
1: Času není nazbyt. Sousední princ mě požádal o pozvání a já mu vyhověl. Vím, že hledá nevěstu a dost možná přijede, co nevidět. A já pořád ještě nevím, kterou ze svých dcer mu představit nejdřív.
0: To je opravdu delikátní situace. Ale nedá se ukmaltovat. Veličenstvo, snažně vás žádám, abyste mi dovolili ještě jednou si to rozmyslet.
1: No tak si jděte rozmýšlet, ale ne na dlouhé lokte.
0: Veličenstvo, slibuju vám, že vezmu rozum do hrsti. To by v tom byl čert, abych něco nevymyslel. Vložte své starosti na má rameno.
1: Prokope.
2: Ano, můj pane.
1: Otevři okno.
2: Ale ptáci tam pořád ještě vyspěvují.
1: Ach, snad mě jejich písnička přivede na jiné myšlenky.
2: Pořád ještě se kaboníte?
1: Čím dál víc.
2: A pořád pro tu samou věc?
1: Poslíš, starý, kdybys byl na mém místě a měl rozhodnout o zásnubách jedné z mých dcer, které pak bys dal přednost?
2: Na to se nedá odpovědět bez rozmýšlení.
1: Podle čeho by ses při své volbě rozhodoval? Podle krásy?
2: Můj pane, každé oko má o kráse jinou představu.
1: Tak podle vznešenosti?
2: Ušlechtilost se mně zdá vzácnější.
1: Nebo snad podle moudrosti?
2: Moudrost je ovocem lidské zralosti. Kdežto princezny jsou tak mladé.
1: Tak podle čeho bys volil?
2: Zkoušel bych se dopátrat, jaké má která z nich srdce.
1: No jo, dopátrat se. Jenomže jak?

0: Maruško, co jsi to dala do vlasu?
1: Šípkovou růži.
0: Nechtělo se mi věřit vlastním očím.
1: Proč pak?
0: Taková pošetilost.
1: Tobě se ten květ nelíbí?
0: A co by se mi mělo líbit na plané růži? Ta je dobrá tak pro děvče spod zámčí, ale ne pro královskou dceru. Podívej se na tenhle malý zázrak.
1: Co je to?
0: Náš klenotník mi vytepal růži z ryzího zlata.
1: Vypadá spíš jako žezlo, než jako růžové poupátko.
0: Haníš ji ze závisti.
1: Vůbec ji nehaním, ale živé kvítí je mě milejší.
0: Prosím tě, uvědomuješ si, že květ z planého šípku není důstojná ozdoba pro princeznu?
1: Ale prosím tě.
0: Ty nikdy nedáš na má slova.
1: Přece se nebudeme přít kvůli kvítku.
0: Někdo by měl rozsoudit, která z nás dvou má pravdu.
1: Zeptáme se tamhle Prokopa.
0: Starého sluhy?
1: Tak jdi za panem kancléřem. Ten ti dá jistě za pravdu.
2: Co kdybych váš spor zkusil rozsoudit já? Dovolíte mi to?
0: Kdo jsi?
1: Kde ses tu vzal?
0: To jsou ale způsoby poslouchat za křovím.
2: Jdu náhodou kolem a slyším, jak se tu dohadují dvě krasavice.
0: Jak ses mohl opovážit do královské zahrady?
2: Branka byla do kořán.
0: Pro naše urozené hosty, ale ne pro nějakého.
2: Jakého? Jsem zvědavý, co se dovím.
0: Ani se to nepřej slyšet.
1: Teď si věďte do vlasu ještě vy dva.
0: Ať si jde svou cestou, nikdo ho nezval.
1: Radši se zeptejme, jak by rozsoudil náš spor.
2: Budu se cítit poctěn vaší důvěrou.
1: Podívej se na tyhle dva květy.
0: Růže z ryzího.

0: zlata.
1: A poupátko z šípkového keře.
2: Tam ta je nádherný skvost.
0: Vidíš, Maruško, poznal to i obyčejný pocestný.
2: Ale šípková růže je krásná zas jinak.
0: Jak můžeš srovnávat zlatý šperk s planým kvítkem?
2: Někdo může horovat pro zlatý šperk, jiného stejně potěší hrst lučního kvítí. Hlavní je radost, kterou přitom cítíte v srdci.
0: To jsou pošetilé řeči.
1: Já bych řekla, že má pravdu.
0: Je to falešník. Říká jedním dechem ano i ne.
2: Proč bych to dělal?
0: Aby zdal za pravdu mě a nedotkl se přitom mé sestry.
2: Ty jsi ale mudrlant.
0: Však on tě přejde smích, jen co na tebe zavolám stráž.
1: Sestřičko, to ne.
0: Otec ho musí potrestat za to, že se odvážil k nám do zahrady.
2: A co když jsem do ní vstoupil na jeho pozvání?
0: To ti zrovna někdo bude věřit, že by král pozval kdo ví jakého.
1: Neměla bys ho pohanit, vždyť o něm nic nevíš. Třeba opravdu přichází jako host.
0: Ale král zve jen urozené pány a ty přijíždějí s průvodem, ne jako obyčejní vandrovníci.
2: Když si někdo jde vyvolit nevěstu, nepotřebuje žádný doprovod. Stačí mu pozorné oči.
0: Ještě řekni, že jsi ten princ, na kterého tu od rána čekají.
2: Kdybych ti řekl ano, stejně bys mi nevěřila.
1: Opravdu jdeš k nám?
0: A pěšky?
2: Můj kůň snad už trefil do zámku beze mne.
3: Milosti, princi, díky bohu, v nádvoří stojí osedlaný os a všichni hledají, kam se poděl jezdec.
0: Že by to byl opravdu on, jak si to poznala?
1: Jen tak mě napadlo.
3: Převzácné princezny, dovolte, abych vám představil velice vzácného, nejvzácnějšího hosta. A vám, princi, snad nemusím napovídat. Poznal jste jistě sám, kdo jsou tyto spanilé bytosti.
2: Máte pravdu, pane kancléři. Měl jsem už to potěšení seznámit se s princeznami.
3: Pak tedy račte prosím za mnou. Uvedu vás k jeho veličenstvu.
2: Díky, pane, pojďme. A s vámi se, princezny, nevýslovně těším znovu na shledanou.
0: Ty jsi to věděla, že je to princ, kterého čekáme?
1: Jak bych to mohla vědět?
0: Podle čeho si tedy poznala, že není obyčejný vandrovník?
1: Sama nevím. Byl tak vlídný, milý.
0: Snad se ti nezalíbil?
1: Proč se ptáš?
0: Protože jsem přijel kvůli mně, jako můj snoubenec.
1: Tatínek přece mezi námi ještě nerozhodl.
0: Co pak ty se můžeš se mnou rovnat, jako s budoucí královnou? K smíchu.
1: Počkejme, sestřičko, až jak rozhodne král.
3: Nejjasnější princi, dámy, pánové, zhromáždili jsme se před trůnem našeho milovaného krále, abychom mu složili hold. Nejvyšší lovčí přivezl 3 vozy sluk, tetřívku a křepelek. Nejvyšší sklep mi jste dal vinné ze sklepa sud burgundského. Všude kolem jsou rozložena díla pasířů, klenotníků, jakož i cukrářů. Veličenstvo.
4: Moji milí, jako vaše dary blaží moje oči, tak vaše oddanost hřeje mé královské srdce. Připijte si se mnou na zdraví.
3: A nyní, vážené pánstvo, je před námi zlatý hřeb tohoto dne. Náš pan král se s námi chce podělit o neobyčejně významné rozhodnutí.
4: Ano, moji poddaní, nadešel čas rozhodnout, která z mých dvou dcer se jednou po mně ujme vlády, koruny a trůnu. Já a můj učený pan kancléř jsme si dlouho lámali hlavu, podle čeho vážit, ocenit a rozhodnout, která si spíše než její sestra zaslouží toto vzácné dědictví.
3: Tak, tak.
4: Nakonec jsme dospěli k přesvědčení, že bude nejmoudřejší, když to rozsoudí oni sami. Moje milé dcery, rozhodnutí je ve vašich rukou.
1: Dáváš nám hádanku, které nerozumím. Cože od nás očekáváš, tatínku?
4: Chci od každé z vás slyšet, jak mě má ráda.
1: Ale to přece dávno víš.
4: Čekám na vyznání přede všemi. Ale chcete-li čas na rozmyšlenou?
1: Ne, já ne. Jaké pak rozmyšlení, když srdce překypuje láskou?
4: Dobrá, dávám ti slovo.
1: Můj milovaný otče a zbožňovaný králi.
4: Ano.
1: Jsi mě dražší než všechny poklady a skvosty ve tvé klenotnici. Miluji tě nade všechny statky tohoto světa. Nad zlato, stříbro a drahé kamení.
5: Vaše veličenstvo, toto vyznání lásky je vpravdě královské.
4: Ano. Však mě taky dojalo do hloubi srdce.
1: Líbám tvé drahé ruce a skláním se před tebou až k zemi.
4: Vstaň, dceruško, a přijmi moje díky.
3: Nyní je řada na vás, princezno.
4: Pojď ke mně, Maruško. Čekám s dychtivostí, jako odpověď na mou otázku uslyším z tvých úst.
1: Musím? Opravdu, tatínku?
4: No ano.
1: Tady?
4: Ano.
1: Přede všemi?
4: Ale ano, tváří v tvář celému dvoru. Nože, mluv.
1: To je tak těžké vyslovit nahlas, co člověk chová na dně svého srdce. A co se ani nedá vypovědět slovy.
3: Princezno, král žádá veřejné vyznání. A my všichni čekáme na váš vzletný projev.
1: Tatínku, prosím tě.
4: Proč tolik otálení, dcero? Co ti brání vyjádřit své city ke mně?
1: Nevím, ostýchám se především.
4: Pane kancléři, opakujte moji otázku.
3: Jasná princezno, král se vás ptá, jak ho máte ráda?
1: Neumím to povědět. Jako skývu chleba. Jako doušek vody. Jako sůl.
4: Cože?
3: Já jsem asi nerozuměl.
4: Opakuj, co jsi to řekla?
1: Že tě mám ráda jako sůl.
3: Chcete snad říci, že celá vaše láska se vejde tamhle do té solné misky?
4: I kdyby té soli byla fůra, nemá větší cenu než můj střevíc.
3: Princesno, vemte onem zpátky svá nerozumná slova.
4: Tak prosím. Moje dcera mě tedy má ráda jenom jako... Ano, jako...
1: Jako sůl.
4: Jako špetku soli, o kterou nestojí ani žebrák, která nemá větší cenu než zlámaná grešle almužny.
1: To není pravda, tatínku.
4: O takovou lásku ti nestojím. Ty za ní nečekej vděk.
1: Láska se přece neptá po vděčnosti.
4: Ty nezárná, nehodná.
1: Tatínku, já tě nechtěla rozhněvat.
4: Už ani slovo.
1: Chtěl jsi přece upřímné přiznání.
4: A dočkal jsem se hrozné křivdy. Oddanost si zaslouží odměnu. Za nevděk zaplatím stejnou minci. Dědičkou nebudeš ty, ale tvoje sestra. A vy všichni jste svědky mého rozhodnutí.
1: Díky, otče. Tisíceré díky, veličenstvo.
4: Za to ty, nezdárná, si běž královat do spíže nebo do komory se solí, která je ti stejně milá jako já.
1: Tatínku, nevím, proč jsi tak rozhněval. Je mi to hrozně líto.
4: Jdi odtud a nechoď mi na oči. Za odpuštění mne přijď poprosit, až si ho zasloužíš. Nebo až sůl bude stejně vzácná jako zlato. Do té doby nejsi moje dcera.

0: Maruško.
1: Kde ses tu vzal, princi? Zabloudil jsi?
0: Čekám na tebe.
1: Proč?
0: Smím tě doprovodit?
1: Víš přece, že já už nesmím do hodovní síně.
0: Mrzí mě, že jsem se tě nezastal.
1: Králi se přece nesmí odporovat.
0: Podle mého se ti stala křivda. A ta mě bolí stejně jako tebe.
1: Kdybych aspoň věděla, co ho tak rozhněvalo.
0: Dotkla se s jeho královské samolibosti.
1: To jsem nechtěla.
0: Pýcha vladařů nesnáší upřímnost. Často bývá slepá a hluchá.
1: Na něco se tě zeptám. Řekneš mi pravdu?
0: Ze srdce rád.
1: Tobě by bylo málo, kdyby ten, co je tvému srdci milý, měl tě rád jako kus chleba, doušek vody nebo špetku soli. Může být na světě něco cennějšího? Neodpovíš mi? Proč nic neříkáš?
0: Hlava se mi zatočila. A mé srdce zatoužilo, abys jednou měla mne aspoň spola tak ráda.
1: To by už přisoudili jinou.
0: Ale já mám plnou hlavu tebe.
1: Vždyť jsme se včera viděli poprvé a moje sestra je mnohem krásnější.
0: Co je to platné? Neusmívej se. Říkám ti čistou pravdu. Možná by mě byla okouzlila spanilost tvé sestry, kdybych, přiznávám se, kdybych nepohlédl do tvých očí.
1: Neříkej to. Darmo by mě jenom víc polelo srdce.
0: Co mám dělat?
1: Zapomeň na mě, princi. Radši zapomeň.

0: pane kancléři, je čas promluvit s princem o zásnubách.
1: Vynasnažím se najít ho co nejdřív.
2: Měl si panu kancléři poradit, ať jde za Maruškou, aby nemusel dlouho hledat. Princ okolo ní krouží jako noční motýl kolem lampy.
0: Poručil jsem jí, aby odešla do ústraní.
2: To je málo platné. On ji najde všude.
0: Vzkážu jí, aby mu šla z cesty.
2: Nejlepší by bylo, kdyby mu na dobro zmizela z očí.
0: Neodváží se vzdorovat mému rozkazu.
2: Jenomže já nebudu mít chvilku pokoje, dokud ti dva žijí pod jednou střechou.
1: Veličenstvo. Princ přichází na vaše přání.
3: Hluboce se klaním. Pane.
0: Milý princi, měli bychom si pohovořit o nejvýš důležité věci.
3: Jsem vašemu veličenstvu k službám.
0: Jak víte, vyhověl jsem vašemu přání a srdečně vás pozval, abyste mě poctil svou návštěvou. Z vašeho přání jsem vyrozuměl, že byste se rád seznámil s mými dcerami a snad se s jednou z nich zasnoubil. Je to tak, nebo se snad mýlí?
3: Ani v nejmenším, vaše veličenstvo.
0: Aha, podle mého mínění dozrál čas, abychom se dohodli.
3: Vaše veličenstvo mi zatím nedalo najevo, o kterou z vašich dcer se smím ucházet.
2: To se dozvíš, co nevidět.
3: Čekám na vaše rozhodnutí, pane králi.
0: Byl bych rád, kdyby se zásnuby odbyly co nejdřív.
2: Nejlíp ještě dnes, otče.
0: Nebo zítra večer.
3: Proč najednou takový spěch? Můj kůň si ledva odpočinul po dlouhé cestě a já...
0: Co pak jste chtěl říct?
3: Rád bych se trochu zblížil se svojí nastávající snoubenkou. Poznal její povahu.
2: Tak proč se mi vyhýbáš?
3: Veličenstvo, dopřejte mi trochu času.
0: Jak dlouhou lhůtu chcete?
3: Nebudu čekat ani chvíli, až mi srdce napoví. Do té doby zůstávám vděčným hostem.
2: Tohle mu nezapomenu.
0: Co pak mu máš za zlé?
2: Takhle mě ponížit. A vlastně urazil i tebe.
0: Proč bych mu neměl dát čas na rozmyšlenou?
2: To jsou jen vytáčky. Co slovo to výmluva. Nesmíš mu vyhovět.
0: Nemám důvod odmítnout, oč mě žádá. Ještě by se o mě rozneslo, že mu tě chci vnutit.
2: Tak si neměl dovolit, aby se ještě setkal s Maruškou.
0: Měl jsem ho snad hlídat?
2: Stačilo by znemožnit mu, aby se dostal do její blízkosti.
0: No bych ji musel vyhnat ze zámku.
2: A proč ne? Co pak tě přede všemi neponížila? Nestojíš jí za víc, než za špetku soli. A mě chce odloudit ženicha.
0: Nechám ji střežit na každém kroku.
2: Stejně se nedohlídáš, dokud budou spolu pod jednou střechou.
0: Chceš, abych ji vyhnal?
2: Ano. Ještě dnes. A co nejdál?

0: Prokope, nechceš si na chvíli vydechnout?
1: Však vy si taky potřebujete odpočinout, princezno.
0: Jaká pak princezna? Teď už jsem jen vyhnanec bez domova.
1: Nevzdávejte se naděje. Není všem dnům konec.
0: Pojď, sedneme si na mez. Opři se o mé rameno.
1: Místo, co bych já nabídl oporu vám, když už mi král dovolil, abych vás aspoň kousek cesty vyprovodil.
0: Ani nevíš, jak jsem ti za to vděčná.
1: Neměli bychom se ohlednout po nějakém přístřeší?
0: V téhle pustině mezi roklemy a skalisky nenajdeme lidské obydlí. Musíme dál.
1: To bych neradil. Ze všech stran se ženou mraky. Slyšela jste? Musíme najít bezpečné útočiště.
0: Jak se najednou setmělo?
1: Žene se bouře. No, snad najdeme přední útulek ve skalách. Musíme si pospíšit.
0: Prokope, podívej se tamhle.
1: Máme štěstí, chvála Bohu. Jeskyňka jako stvořená pro úkryt před nepohodou.
0: Sem za námi nemůže vichřice ani příval.
1: Půjdu napřed.
0: Prokope, viděl jsi to?
1: Co pak?
0: Tamhle v koutě se cosi zableskl.
1: Když jsme sem vstoupili, byla všude kolem tma tmoucí.
0: Už zase? Jaká záře? Tam v té štěrbině.
1: Nechoďte tam, princezno.
0: Jenom nahlédnu.
1: Pro boha, ne.
2: Jen ji nech, nečíhá tu nebezpečí, já ji neublížím.
0: Odpustíte, že jsme sem vkročili bez pozvání.
2: Co tě přivedlo do téhle opuštěné končiny?
0: Hledám útočiště, místo ztraceného domova.
2: Stejnou nádheru, jakou si byla obklopena v královském zámku, Maruško.
0: Jak víte, odkud jsem přišla?
2: To se lehce dá uhádnout podle tvého šatu.
0: Ale vy jste vyslovila i mé jméno.
2: Snad mi je sem zanesla ozvěna, přivál vítr. Nebo vyspíval zatoulaný pták.
0: Vy nejste obyčejná stařenka.
2: Co pak se ti na mě zdá neobyčejné?
0: Když jsem vám pohledla do očí, zatočila se mi hlava. Jako byste mi nahlédla až do srdce.
2: Však bych se tě neujala, kdybych v něm neviděla jen dobrotu a lásku.
0: Kdo jste, paní?
2: Královna této skalní říše. Nabízím ti náhradu za domov, odkud tě vyhnali.
0: Ale co Prokop, můj průvodce?
2: Může se s klidným srdcem vrátit zpátky.
0: Prokope, děkuji ti za doprovod.
1: Cítím, že budete v dobrých rukou. Děkuji vám, mocná paní.
2: Ale nemluv před nikým o tomhle setkání.
1: Slibuju vám to, paní.
0: S Bohem.
1: Pánbůh s vámi. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Nebude už dlouhá. Podej mi ruku, Maruško, ukážu ti své království.

0: Ty pak se ve skalách vzala taková nádherná síň.
1: V hlubinách je ukryto mnohem víc nádhery, než ve vašem pozemském světě.
0: Zdá se mi, jako bych šla po křišťálovém zrcadle.
1: Podívej se nahoru.
0: Toho jasu a lesku až oči přecházejí. A ty blízkavé krápníky, kam pak vedou ty zářivé chodby?
1: Do dalších síní a sálů.
0: Hrají všemi barvami. A kde se tu vzali ty drobní mužičkové?
1: Přišli tě přivítat. Jsou to moji poddaní. Zdobí tvou cestu kvítím.
0: To přece nejsou květy, ale drahokamy. A ta růže. Smím si přivonět?
1: Nevoní. Není živá, Maruško. Kdyby se si jí dotkla.
0: Ano. Studí jako ledový květ.
1: Není z ledu. Je to sůl.
0: Sůl?
1: Všechno, co vidíš kolem, je sůl. Celé moje království.
0: Taková nevýslovná nádhera. Škoda, věčná škoda.
1: Čeho je ti líto?
0: Že tu krásu nevidí tatínek.
1: On sem dohlednout nemůže. Ale ty se smíš podívat, co se děje u vás v zámku, když si to budeš přát.
0: Neumím si představit větší štěstí. Co mám udělat?
1: Pojď. Zavedu tě ke křišťálové studánce.
0: Je jako zrcadlo?
1: Jenomže v ní neuvidíš sebe, ale hodovní síň tvého otce. Nakloň se k její hladině. Na chvilku zataj dech.
0: Už vidím.
1: Hodovníci u stolu prostřeného k hostině.
0: Čekají na krále.
1: Kdo je ta krásná dívka?
0: Moje sestra.
1: A vedle ní? Nepovíš mi, tak budu hádat. Její snoubenec, snad dokonce ženich.
0: Prosím vás, paní.
1: Co ta žalost v tvých očích, Maruško? Zabolelo tě u srdce?
0: Hrozně se mi zastesklo.
1: Po něm?
0: Po něm. Po domově. Po tatínkovi.
1: Vždyť se tě zřekl. Vyhnal tě z domova.
0: Neudělal to ze zloby, ale z nevědomosti. Kdyby jen tušil, kdyby viděl vaše podzemní království, pochopil by, že sůl je nad všechny drahokamy. A není jenom krásná. Je vzácnější než ryzí zlato.
1: Máš pravdu, Maruško. Jsi moudřejší než tvůj otec.
0: Jenomže on to nikdy nepochopí. A nezavolá mě zpátky.
1: Ale pochopí. O to se postarám já. Jen se dobře dívej.
2: Milí hosté, jeho veličenstvo vám děkuje za přání dobré chuti. Užijte si, co hrdlo ráčí. Kuchaři, podej na stůl zvěřinu. Nadívané sluky, srnčí paštiku, pečené koroptve. Ceruško, proč jsi tak zasmušila?
3: Tobě by taky nebylo do tance, kdybys byl na mém místě.
2: Co pak tě mrzí?
3: Čekám, kdy oznámíš mé zásnuby. Měl jsi začít slavnostním přípitkem.
2: K tomu bude příhodnější chvíle po večeři, až si hosté pochutnají, připijí ti s větší srdečnosti. Stejně by to teď nebylo možné. Nevidím prince. Kam pak se zase poděl?
3: Mě se nevyptávej.
2: Před chvílkou seděl vedle tebe.
3: Nemá stání, chvilku neposedí, co chvíli se vytratí.
2: A už se myslím vrací.
3: Slovo nepromluví, chodí jako ve snách. Chci, abys ho pokáral.
2: Já, že mám kárat tvého nastávajícího.
3: Když mi nevyhovíš, udělám to sama.
2: To snad nemyslíš vážně.
3: Uvidíš.
2: Měj rozum, dítě.
3: Co rozum?
2: Ať je tedy podrén.
4: Milí princi, zaujměte prosím své místo u stolu. Vždyť vám vystydne pečínka.
5: Nemám na ní pomyšlení.
2: No tak aspoň kvůli princezně a ostatním stolovníkům. Všichni se po vás ohlížejí, místo aby hodovali. A vaše nastávající se proto trápí.
3: Netrápím se, mám zlost.
5: Snad ne na mě.
3: A na koho jiného? Nemysli si, že nevím, koho ustavičně vyhlížíš. U stolu sedíš jako na trní. Myslíš jenom na ní.
5: Kam se poděla?
3: Odešla.
5: Kam?
3: To ví jen ona.
5: Proč musela odejít?
3: Protože vedle jednoho ženicha není dost místa pro dvě nevěsty.
5: Kdo ji vyhnal?
3: Stalo se to kvůli tobě. Měl jsi oči jen pro ní.
2: Ale no tak, moji drazí, teď není čas na škádlení. Schromáždili jsme se k této hostině kvůli mimořádně slavné události. Zapomeňte na rozmíšky a dejte se do hodování. Princi, ochutnejte tuhle skvostnou paštiku z kvíčal a mandlí.
5: Děkuju, veličenstvo, ale nemám teď na jídlo ani pomyšlení.
2: Dceruško moje milá, jdi mu příkladem.
3: Fuj, vždyť to není k jídlu.
2: Co to povídáš?
3: Ochutnej a uvidíš.
2: Na mou věru, každé sousto roste v puse. Pane kancléři,
6: k službám, veličenstvo.
2: Ochutnal jste, co nám přinesli z kuchyně?
6: Vám snad ta lahůdka nechutná?
2: Pojďte si vzít z mé misy.
6: Prosím. Nechápu, jak se to mohlo stát.
2: Kde je kuchař?
6: Čeká tamhle ve dveřích, až mu dám pokyn, aby přinesl další chod.
2: Pojď sem, ty hostu do kuchařského stavu.
6: Neslyšel jsi?
7: Pokorný služebník, pane král.
2: Jsi kazí svět a ne kuchař. Při pohledu na tvé dílo se pravda zbíhají sliny, ale sotva jsem ochutnal první sousto, tohle má být paštika? Vždyť nemá žádnou chuť.
7: Za to já nemůžu, pane králi.
2: A kdo tedy za to může? Snad ne pan kancléř.
7: Pane králi. Ani kouzelník vám neukuchtí prach obyčejnou kaši, když do ní nedáš špetku soli.
2: A kdo ti bránil, abys jak se patří kořenil a solil?
7: Nemám sůl.
6: Co to povídáš?
7: Bylo jí dost. Najednou je pryč.
6: Tak si měl jí do solnice pro novou.
7: Já tam byl, ale vrátil jsem se s prázdnou. Nenašel jsem ani špetku. Místo soli jsou v bečkách drahokamy.
2: To není žádné neštěstí, drahé kamení na místo solí.
7: Nejenže co já bez ní v kuchyni.
2: Popros o radu pana kancléře, ten se vyzná.
6: Na tohle je snadná rada. Kuchaři, připrav dobroty, které se obejdou bez soli.
7: Neraďte se zlobit, vzácný pane, ale bez ní nesvedu ani prosnou kaši.
6: Kdo pak mluví o kaši, hlupáku? Podáš hodovníkům jen sladkosti.
2: No, a je po starostech. Napeč dorty, kremrole, koláčky, čím sladší, tím lepší.
7: Jak myslíte?
6: Upaluj do kuchyně.
7: Jak račte poroučet?
2: Je to ale komedie, víte. Tolik trampot kvůli maličkosti. Jak těživ by mě bylo nenapadlo, že se tohle slavné stolování málem zhatí kvůli troše soli. Víte.
1: Myslela jsem, že se nad tím aspoň pousměješ, Maruško.
0: Není mi do smíchu.
1: Mohla bys být spokojená, že se těm nevděčníkům dostalo ponaučení. A to byl teprve začátek. Nemáš proč být smutná.
0: Já vím, královno, že jste mi chtěla ulevit a jsem vám za to vděčná. Jenomže na druhé straně viděla jste sama. Tatínek se přitom na mě vůbec nevzpomněl.
1: Tvůj otec má tvrdou hlavu. Takové to chvíli trvá, než přijde k rozumu.
0: Aspoň jediné slovíčko.
1: Musíš být trpělivá. Tohle byl teprve začátek.
0: Pane, už tam na mne zapomněl.
1: To neříkej. kdyby nikdo jiný, princ je v myšlenkách ustavičně s tebou. Zavolám tě, až přijde čas. Přesvědčíš se o tom sama.

0: noci. Slyšíte, jak muzikanti Libie vyhrávají. Měl byste jít s princeznou dokola a nebloudit sem tam jako tělo bez duše.
1: Není mi do tance, veličenstvo.
0: Tak si spolu vyječte na koni do obory. A nebo si sedněte do svatebního kočáru. Taková projížďka vás přivede na veselější myšlenky.
1: Ve svatebním kočáru bez nevěsty.
0: Jak pak bez nevěsty? Stojí tamhle celá nedočkavá.
1: Já myslel jinou.
0: Žádná jiná tu není.
1: Moje nevěsta bloudí kdo ví kde.
0: O kom to zase fantazírujete?
1: O kom jiném než o Marušce?
0: Ale princi, já vám dal za nevěstu svoji druhou dceru.
1: Jenže já se už předtím zamiloval do Marušky.
0: Jaké pak zamilování? Tady platí mé rozhodnutí. Já vám nabízím ruku princezny i s bohatým věnem. Ona se ochotně s vámi zasnoubí, večer to rozhlásíme a zítra může být svatba.
1: Smím být upřímný, veličenstvo?
0: Samozřejmě, upřímnost nade vše.
1: Opravdu se nebudete hněvat?
0: Za upřímnost bych nikomu nepoložil ani stéblo křížem.
1: Tak proč jste Marušku vyhnal z domova?
0: Ach, to nebyla upřímnost, ale bezcitnost. Nepřipomínejte mi ji pořád. Co z toho máte?
1: Já vás prosím, abyste jí dovolil vrátit se zpátky.
0: Ne. Ne, jednou jsem rozhodl a královské slovo se nedá vzít zpátky. Navždycky jsem se jí zřekl.
1: Veličenstvo, víte, co se říká. Z odříkaného chleba největší krajíc.
0: Nebylo by to špatné. Čerstvý krajíček, pěkně posolený. Už víckrát, princi, nenaléhejte.

0: Veličenstvo, račte, Kestol. Prince znaj netrpěliva.
1: Mám jiné myšlenky než stolování. Ceruško, poobědváš s našimi hosty sama.
2: S jakými hosty? Co pak nevíš, že jsou pryč?
1: Snad neodjeli.
2: Ale ano, do jednoho.
1: Pane kancléři.
0: Princezna má z větší části pravdu.
1: A proč jste mi to zatajil?
0: Soubavil vás se zdraví, abyste se nerozčílil.
2: Taková neslýchaná ostuda. Ty si tu lámeš hlavu se zásnubami a hosté se rozutečou jako zajíci.
1: Ani se jim nedivím, koho by těšilo pochutnávat si na polévce ze sušených hrušek. I největší mlsouny omrzí delikátní marcipán, když ho mají na stole každý den.
2: Měl se postarat o sůl.
1: Sháněli jsme ji marně po celé zemi. Lidé už reptají.
2: A mě si zahatil za snoubení své jediné dceři.
1: Nezapomněla si na Marušku?
2: Sám si ji navždycky vyhnal z domova.
1: A tebe jsem hýčkal. Za pár lichotek.
2: To jsou marné výčitky a stesky.
1: Jenže já opravdu věřil, že mě máš radši než ona.
2: Něco za něco. Já tobě lásku, ty mě královskou korunu.
1: Není v tobě špetka upřímného citu.
2: Postarej se, abych si mohla vzít svatební závoj, posaď mě na trůn, ozdob mě všemi skvosty a budu tě milovat nad všechny poklady světa. A do té doby s Bohem.
1: No, snad nechceš odjet.
2: A co tady? Princ mi dal košem.
1: A co já? Ty bys mě dokázala opustit?
2: Dokázala. Já si chci užít. Poslouchat lichotky. Být oklopena ctiteli, projíždět se s nimi, tancovat. A ne vysedávat u opuštěného stolu.
1: Pane kancléři, zadržte ji!
0: Když neposlechla krále.
1: Opravdu to chce udělat?
0: V nádvoří už na ní čeká kočár.
1: A já jí tak věřím. Starý blout. Ach, jo.

0: Maruško, nepláč.
1: Je mi ho líto.
0: Vzpomeň si, jak ti ublížil.
1: Na to já už zapomněla. A teď, když si představím, jak je tam opuštěný, je mi těžko u srdce.
0: Snad nepomýšlíš na návrat.
1: Celý ten čas. A teď ještě víc.
0: Nebylo by lepší počkat, až pro tebe vzkáže a poprosí?
1: Nechci, aby se doprošoval. Nevydržím čekat, když pomyslím na jeho soužení.
0: Co když se k němu nedostaneš?
1: Přestrojím se, aby mě nepoznali.
0: Vidím, že jsi pevně rozhodnutá.
1: Nemyslete si, že jsem nevděčná. Nikdy nezapomenu, že jste se mne ujala. Ale teď jde o tatínkův život.
0: Vyprovodím tě.
1: Mám k vám ještě jednu prosbu, paní královno.
0: Chceš radu, jak uzdravit otce?
1: Vy uhádnete každou moji myšlenku.
0: Vem si pro otce tuhle mošnu se solí. Když ji dostane z tvé ruky, bude to pro něj zázračný lék.
1: Ale zbude jí dost i pro ostatní.
0: Postarám se, aby všechno bylo zase jako dřív.

0: Zbohem, princi. Odpuste panu králi, že se nepřišel s vámi rozloučit. Zeslábl chudák, nevstane už z lože.
1: Byl bych rád, kdybych se s jeho sídlem neloučil navždy.
0: Vždyť jeho pyšná dcera už tu není.
1: Kvůli ní bych se nevracel.
0: Ne.
1: Nu, zbohem.
0: Otevřte princovi bránu. Kdo se to tam šourá po nádvoří?
2: Prý bylinářka, pane kancléři.
0: Proč ji pustili do zámku?
2: Když tolik žadonila.
0: Osobo, co si to troufáš?
3: Slyšela jsem, že pan král v stůně. Snad bych mu mohla pomoct.
0: Urýrovat jeho veličenstvo? Máš rozum?
3: Kdybyste mě pustili k jeho lůžku.
0: To ale smělost. Přijde si bosa, vražné sukni, šátek do čela. Rovnou bych chtěla do královy komnaty. Ať už si venku z brány.
3: Já přišla v dobrém, pane kancléři.
0: Abych ti nedal vyprovodit stráži.
2: Pane kancléři, dovolte mi, abych se za ní přimluvil.
0: Nech se své rozumy. Dost na tom, že si pustil do nádvoří.
1: Co se děje, pane kancléři?
0: To volá do nebes. Představte si, princi, že tahle ošumělá ženská se chce vetřít jeho veličenstvu, že by mu snad mohla pomoct.
1: No tak proč ji nezavedete k nemocnému?
0: Pro obyčejnou venkovskou kořenářku. Když si pomyslím, co se u králova lůžka vystřídalo učených doktorů a zaříkávačů, planic mu to nepomohlo.
1: Ještě mi zní v uších jejich brebentění.
0: No, nějaká ženská z pastoušky by dokázala, co nesvedli všichni vědátoři.
1: Někdy pomůže léčivá bylinka víc než učené zaklínání. Puste ji ke králi.
0: Já to nedovolím.
1: Tak nezbývá, než abych ji tam dovedl já.
0: No vaše zodpovídání, prince.
1: Ničeho se nestrachujte, pane. Prosím, můžeme jít?
3: Děkuju za přímluvu.
1: Kdo jsi? Ten hlas mi někoho připomíná.
3: Dovíš se to, co nevidět. Dál za mnou nechoď. Stačí, když mi pootevřeš dveře. Chci být s králem sama.
4: Veličenstvo, vedu vám pomoc. Zná prý lék na vaše soužení.
5: Proč jsi přišla?
3: Zeptat se, co trápí královu srdce.
5: Osamělost. Zklamání. A dvojí křivda. Jedna dolehla na mne, ale zasloužil jsem si ji. Ta druhá mě bolí mnohem víc, protože jsem nespravedlivě ublížil upřímné a dobré duši. Je to hrozná tíha.
3: Podej mi ruku. Mám útěchu pro tvé soužení.
5: Uleví se mi, i když mě jen vyslechneš. Já hrozně ublížil své dobré dceři. Faleš té druhé jsem z nerozumu stavěl výš než opravdový cit. Byl jsem bláhový a krutý, jenže jsem svůj omyl poznal pozdě. Teprve když hořkou skývu zklamání mohl jsem osolit jen vlastní slzou. Pozdě jsem poznal, že maruščina láska byla opravdová.
3: Proč pozdě? A proč říkáš byla? Tvá dcera tě má pořád stejně ráda. Vem si od ní chléb.
5: Ta bílá zrnka, to je přece
3: sůl. Přinesla jsem jí plnou mošnu. Tatínku.
5: Maruško, moje drahá, já tě nepoznal v tom šátku.
3: Teď už ho smím odložit.
5: Tak ty ses vrátila. A ještě s takovým vzácným darem. Lidi, Maruška nám přinesla sůl.
6: Veličenstvo, probu, co vás to napadlo? Jste na smrt nemocný, neopovažujte se vstát z lůžka. Prokope ho dnes krále na lože nebo skoná.
2: Ani se mi nezdá, pane kancléři.
5: Připadám si, jako bych se znovu narodil. Všechny vás zvu, pojďte ke stolu.
6: Co to vidím? Chléb, sůl a nože, nejjasnější.
2: Kořenářka, kterou jste chtěl vyhnat.
6: No, bratáš starý, sám jsem požadal prince, aby ji doprovodil ke králi.
5: Tak už nechte těch pohádek, pane kancléři. Byli jsme oba prapodivní mudrlanti.
6: Jo, jsem si jistý, že mé rady byly vždycky užitečné, prozíravé a moudré.
5: Nic si nenamlouvejte. Oběma se nám jasní v pošetilé hlavě teprv, když nám zbělela šedinami. To jen moje Maruška dokázala, že má dost rozumu na to, aby na hlavě nosila korunu.
7: S pouhým rozumem by člověk byl co chvíli v koncích, kdyby se nemohl radit se svým srdcem, tatínku.
5: Já vím. Dnes už to vím.

0: Proč stojíš pod mě za dveřmi, princi?
1: Čekám tu na tebe.
0: Vedle v síni září světla, v číších perlí víno, stoly jsou plné pochouty.
1: Já musím napřed nasytit hladové oči. Tak dlouho jsem tě neviděl. Chci se jen dívat, dívat a dívat.
0: Na ošumělou kořenářku?
1: Stejně jsem tě poznal podle hlasu.
0: Ale nehlásil ses ke mně.
1: Nechtěl jsem ti zkazit překvapení.
0: Já se bála, že ti už třeba oženili.
1: Co tě napadá? Já mám v srdci jen tebe. Celý ten čas jsem si vymýšlel, co ti řeknu, až se vrátíš.
0: Tak? Povídej.
1: Jenže když jsem ti pohlédl do tváře, jako bych najednou měl na ústech zámek.
0: Já počkám, až se odemkne.
1: Mám toho tolik na srdci a nevím, co dřív. Hlas mi selhává, jazyk vypovídá službu a najednou se nedostává slov.
0: A takovou si mýval vyřídilku.
1: Vždyť ty sama si přiznala, že nejtěžší je vypovědět, co člověk chová nejhlouběji v srdci. Jenže, kde začít?
0: Vzpomínal jsi na mne.
1: Bez přestání.
0: Tak ukáž, jak jsem ti milá.
1: Kdybych tě objal, nepopadneš dech. A rád tě mám...
0: Jak, můj milý, pověz, jak?
1: Jako sůl.
0: Chci tvé vlastní vyznání. Ne, abys opakoval moje slova.
1: To je těžké, Maruško. Nikdo na celém světě by to nepověděl líp než ty.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk.
1: A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj.
2: Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Tě, co té je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Tak už je srpen, měsíc opuštěných balíků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. O krmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
4: To mrkáš na drát, co?
3: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
4: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás při to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
3: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se Listonoše nebo Komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mně vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci,

0: Byl jeden král, měl na peci vál, na tom vále kocoura.
1: Poslouchejte, pohádka bude dlouhá.
0: Tenkrát, tam za těch časů, když se narodil chlapec, hned první noci se sklonili nad kolíbkou tři sudičky.
1: Nadali pak chasníčka tuctem darů i nedarů a přiskli mu, kudy se bude jeho život ubírat, zda přímou cestou nebo klikatě.
0: A kde tenkrát za těch dob vložili do kolíbky dívčičku, i tam se hned té noci sklonili nad povíjánem babice sudice a té holčince pak přisoudili úděl.
1: Nejinak bylo i oné noci, kdy se v chalupě na dolním konci Oujezda narodila panenka jménem Apolenka. Sotva bouchly dveře bábě za zády a v dřevěnici se rozhostila na noc trocha pokoje, tichonce vrzla vrátka u zahrady, skřípli dveře u sednice
0: a nad uzlíčkem v kolíbce se sklonili tři staré ženy.
2: Zaříkám všecko zlý, ať odejde od toho děvčete pryč. Tobě, Apolenko, dávám krásu. Tváře budeš mít krev a mlíko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka pod lesem. Vlasy plavé, jako je žito před žněmi. Postavu rovnou a souměrnou, jako je osamělá jedle na pasece. Krok, jako má srna v lese. A hlas vrkavé holubičky.
3: To je až příliš laskavých darů, sestro. Člověk se nevyhřívá jenom na výsluní. Ukápnu teda něco hořkosti. Budeš dívka laskavá, Apolenko, a milá a pracovitá. Najednou však tvé prstejčky budou zadrhávat. Na předení. Jen sedneš za kolovrat, jako by ti ruce zdřevěnily, nic se bude trhat a na vřetánku jí bude přibývat stuha. A že je předení tuze potřebná věc, přinese ti to nejednu strázeň a zmáčíš proto slzami tucty kapesníčků a začasto budeš usínat s očima zarudlýma a hlavou horečnou.
4: Příliš si toho na ní naložila, sestro. Po jitru uroseném přijde jasný den, děvenko, se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
1: A bylo uděláno. Tři sudice pak z lehínka dechly dívčičce na čelo, kolíbka se pod jejich prsty zahoupala, potom narovnali hřbet, otočili se a nakonec skřípli dveře u sednice, vrzla vrátka od zahrady
0: a jako by těch tří nikdy a nikde nebylo. Rozplynuli se v noci nebo zanikli v polích.

0: ten čas, běžec nad naším světem ubíhá jako voda, letí si jako mračna.
1: Hleďte, a polenčínu kolébku dávno vynesli na půdu. A to děvče?
0: Věřte, nevěřte, a polenka už je dívka krásnější než jitro v lese, sličnější nežli kvítí v poli.
2: Přines z kůlny pár smolniček na zátop a náruč dřeva. Poledne na krku a v peci tma.
3: Už běžím, maminko, a hned zatopím.

0: upečeme buchty. Večer přijdou na přástky děvčata a mládenci ze vsi. Přinesou přeslice.
1: Ne.
0: Zaspíváte si. Budeme si vyprávět?
1: Bude se i příst. A to je pro mě ouvej.
0: To se ví. O přástkách se přece vždycky přede.
1: Jenže sotva sednu za kolovrat, jako by mi ruce zdřevěněly a nechtěli se hnout. A když tak jenom nakřivo. Přadle na zem nikdy nebude.
0: Však se to podá, děvenko.
1: I nepodá. Nic se mi trhá, chvíli je tenká, chvíli zase tlustá. A na vřetánku nechce přibývat.
0: Jen jestli je to tak. Jen jestli se ti do předení vůbec chce.
1: Nalož mi práce, maminko, kolik budeš chtít a jaké se ti zlíbí. Jenom ne to nešťastné předení. Jenom to ne.
0: Předení je potřebná věc. No, však se budeš chtít dřív nebo později vdávat. Kdo pak ti na předení tí, když ne ty sama? A kdo je odnese tkalci na plátínko? A kdo pak je nastříhá a ušije do výbavy? V kraji je lněných lánů, jako by je mistráně pošil.
2: Slyšte? Slyšte tu vádu v chalupě na dolním konci? Slyšte, slyšte, jak dalo slovo slovo a jak se hlasy zvyšují. Vždyť už se okna tím křikem všecka třesou.
3: A budeš sedět u kolovrátku?
1: Nebudu sedět u kolovrátku.
3: A budeš soukat nitku na předena?
1: Nebudu soukat nitku na předena.
3: A budeš?
1: A nebudu.
3: A budeš?
1: A nebudu.
3: A budeš?
1: A nebudu.
3: A budeš?
1: Nebudu.
3: Budeš? Nebudu.
1: Budeš?
2: Je sice konec křiku, konec vády, hlasy se dál už nezvyšují, ale to děvče otevřelo splav slzí, kanou jí potokem po tvářích a smáče jí už třetí šáteček bělostný.
4: Co je to, Apolenko, proč tolik vláhy? Takhle nestačíš sušit kapesníky.
1: Jsem nešťastná a nikdo na tom světě širým už mě nemá rád. A nikdy rád mít nebude.

0: To se podívejme. Po cestě od lesa hrčí k oujezdu kočár se šesti střežím. Na dvířkách královská korunka a z okýnka za záclonkou hledí
1: sám pan král. Mladý, sotva mu čmejří raší na bradě a tu zesličný.
2: Hej, kočí, slyšíš? Hned zastav před tou chalupou. Kdo to kdy slyšel, aby v mé zemi děvče takhle naříkal?
0: Panečku, ten je vráží.
1: Blejská mu v očích, jak se žene k vrátkům u zahrady.
0: A už je král v sednici.
1: Potom si bouchne pěstí do stolu a dupne o podlahu podpatkem, až se chalupa otřese.
2: Co pak tu vy dvě spolu máte? Slyšet je vás až k lesu. Jestli ta pěkná panenka nepřestane cedit slzy, co nevidět na pláče slaný rybník. Přestaň už natahovat moldánky.
3: Vítej k nám, veličenstvo královský. Milostivě se u nás v chalupě rač usadit. No, a polenko.
4: Běžím do komory, vzácný pane. Máme napečeno čerstvých buchet a ve sklepě kapku chladného mlíka od naší stračeny. Hned jsem na zpátek.
2: No, usadit se. Usadím. I Bůh tu zakousnu a doušek mléka taky přijde k chuti. Jen to mi povězte, proč ta váda. Celá vesnice je plná křiku. Zvedli jste holuby z kostelní báně.
3: Aha, však to znáš, veličenstvo. Se syny bývají trápení a s holkama hotový kříž. Já tento... Ona je Apolenka, jinak děvče hodný a poslušný. Do práce ji honit nemusím. Ale to předení, veličenstvo, to předení. Jen posmejčí dům už sedí u kolovrátku a není moci, která by ji od něho trhla. Nehne se od něho po celý večer a někdy po celou noc až do bílého rána. Co pak se to sluší, veličenstvo, pane králi, vždyť se ani jak se patří nevyspí. A ráno má oči červené, hlava jí padá na ramena.
2: Ale to bych ji spíš chválil, matko. Předení je přece náramně potřebná věc. Sám jsem dal osítelnem polovic královských lánů.
3: No, pravda, potřebná věc, jenomže...
2: Co?
3: Čeho je moc, toho je příliš. Co nevidět, budeme mít v komoře jak vybíleno. Už ani vlásek lnu. A kde vzít další?
2: Mám doma v zámku hory lnu.
3: Oh.
2: Když ta tvá Apolenka tak ráda přede, vezmu ji sebou a bude mít na celou zimu vystaráno.
3: Oh.
2: Kolovrátek mám po bábě z lipového dřeva, osu ze slonoviny, kolečko kytkami malované a veletucty vřetánek lehunkých jako pírko. Když to tvé panence půjde dobře od ruky, dočká se velké odměny.
3: Co?
2: Ani se neptej, jaké. Stejně to povím, až jí.
3: Mm-hmm. Dovol mi, veličenstvo, abych ti ruku políbila. A ty, Apolenko?
4: Ano, maminko.
3: A loupro nůši a skládej do ní svršky, ať máš pro každý den čistou košili a zástěru. A to ti povídám. Ne, abys milostivýmu veličenstvu odmlouvala, jako mě odmlouváš.
4: Nebudu, maminko.
5: A už se v nůši vrství košilky a spodníčky.
3: Nezapomeň si teplý šál.
0: A už se v nůši poskládali sukně a zástěry.
3: Nenech tu ty vyšívaný punčochy, Apolenko.
5: A úplně navrch šátek vyšívaný tulipánem a rouška na přikrytí.
0: Než bys řekl švec, kočí vzal nůši k sobě na kozlík, sluha zabouchl za králem a Apolenkou dvířka královského kočáru, zapráskal bič a šest koní najednou prudce zabralo. Tradá! Kočár nadskakuje ve výmulech a po kameni skřípou kola. Božínku, je to panská jízda s šesti spřežím.
1: Koně buší kopity o zem a za nimi se jen práší. A už je tu královské město.
0: Projeli bránu zámku a kočí z prudka přitáhl otěže. Prrr, grošáci. Dál ani krok.
6: Tuhle je portál zámeckého stavení a třeba vystupovat, Apolenko.

0: Tady budeš mít pokojík s okny do růžové zahrady. Líbí se ti?
1: Ach, ten je krásně sklenutý. A takové zrcadlo u nás doma nemá ani mlynářka. A lůžko s nebesy. Spát budu jako v bavlnce.
0: Slož tu nůši a pojď. Něco ti ukážu. Jenom se, Apolenko, podívej.
1: Ach, můj bože.
0: Jako by ho byli přichystali pro tebe.
1: Pro Kristovi drahé rány. Len a nic než len. Od podlahy až po strop. A ten je vysoký jak střecha naší chalupy. Tolik lnu se neurodí v celém oujezdě.
0: Je z královských lánů. Jen pojď, děvče, dál. No, co říkáš? Máš teď opředení postaráno. A to je teprve druhá komnata.
1: Jenom a jenom len. Od stěny ke stěně. Kam oko pohlédne a ruka namíří. Samý len. Bože můj, vždyť je to všechen len světa.
0: A ve třetí komnatě jak vysmet. Překrásný len. Jakoby ze stříbra. Hebounký, měkoučký, v potoce máčený, na dřevěné stolici lámaný, mosazným hřebenem vochlovaný.
1: Tři komnaty vrchovatelném.
0: To všechno je teď jenom pro tebe. Sneste z půdy kolovrat a přineste i všecka vřetánka, co jich v zámku je. A ty, má milá, se hned zítra pustíš do díla. Buď pilná a buď pracovitá. Až všece klen se předeš, vystrojím ti svatbu, Apolenko. Za muže ti dám sebe sama. Staneš se královnou.
2: A bylo a bylo a třikrát bylo. Jestliže ta panenka doma konvičku slzí vycedila, pak na královském zámku naplakala štoudev, neli dvě.
3: A jestliže se doma pro předení trápila, pak na zámku žalem div duši nevypustila. Kolovrat z lipového dřeva a s osou ze slonoviny stál v koutě první komnaty a všecka vřetená prázdná.
0: Ale, co nevidím? Tři dny jsou pryč a ty jsi neupředla jedinou nitku. Takový krásný len, tak příhodná přeslice.
1: To proto, že jsem tři dny proplakala. Celé tři dny a tři noci.
0: Neplač a přeď, Apolenko.
1: Stýská se mi po domovu. Stýská se mi po naší vsi, pane králi. A po lese a po loukách a polích.
0: Nic si nestýskej. Vždyť máš pod okny růžový sad. Zítra buď o to pilnější. Budeš-li, staneš se královnou téhle země. Další tři dny pryč a na vřetení žádná nitka. Takhle si, Apolenko, nebudeme rozumět.
1: To proto, veličenstvo, že jsem za tři dny proplakala. Od rána do noci a od noci do rána.
0: Zanech pláče a dej se do předení. Lnu máš tři plné komnaty, tak co chceš víc?
1: Stýská se mi po matce, můj králi.
0: Nic ti tu nechybí. Tak si hleď díla a zavři stavidla slzí. Bylo jich dost a dost.
2: Co dělat? Král si co spřeje a panenka jen pláče.
3: Jakže to bývá v životě, že by se byl už někdo proplakal ke štěstí?
0: Vidím, Apolenko, že ti na vřetánkách nepřibyl ani sáh, ani loket, ba ani píť lněné nitky. Co pak je ta přeslice? Začarovaná?
1: Tři noci jsem zas proplakala a tři dny. Smutno je mi. Stýská se mi po mé komůrce. Stýská se mi po stračeně i po našem voříškovi.
0: Jednou po rodné vsi, po druhé po matce a teď ještě po těch hovátkách. Už žádné slzy. Nechci slyšet stesky a dost bědování. Dnes jsem ti, Apolenko, naposled ukázal vlídnou tvář. Nebudeš-li mít zítra opět na vřetánkách napředeno, žádná veselka nebude. Dám tě bez milosti ze zámku vyhnat, jdi si, kam tě nohy ponesou.
2: A tuto opět máme. Ke štěstí se opravdu ještě nikdo nikdy neproplakal. Takový život už je. Ať se nám líbí, či nelíbí.
1: Bože můj, co jen udělám?
3: Jakže to, oné noci, jakže to řekli sudičky?
2: Inu, že předení Apolence přinese nejednu strázeň a zmáčí pro ně tucty šátečků.
3: Ale taky, že po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
2: Hleďme, ta oblaka už se na obzoru řadí do průvodu. Jejich podoba je však prapodivná. Jenom se na to podívej, Apolenko.
1: Všecko bych udělala, jen aby ty tři komnaty plné lnu uřezaly prázdnotou. Pro pánička, kdo mi to buší na okno?
4: Otevři, děvče!
1: Kdo je?
4: Otevři okno a uvidíš.
1: Ach, to jsem se lekla. Krve by se ve mně nedořezal. Ty jsi ale šereda.
4: Co na tom se jde? Že jsem krásy nepobral? Jsem, jaký jsem?
1: A kde se tu bereš?
4: Kdo pak tu před chvílí pravil, že by udělal všecko, jen aby byl len sepředený?
1: Já jsem to byla.
4: My uši slyší za 7 vrchů a 7 stěn, i co jen pošept mu zaznělo. No a jsem tady.
1: A kdo jsi, že tak daleko slyšíš? Jaké je tvé jméno?
4: Mé jméno? Čemu by ti bylo? Jsem, kdo jsem.
2: Jak mohla nešťastná Apolenka vědět, že má co dočinění se škaredou, který zná tucty kejklů a kopu čáry márů?
3: Jak jen mohla tušit, že má co dočinění s rarášem?
4: Všecek len bude sepředený.
1: Ty ho usoukáš?
4: Jo, nebo někdo jiný.
1: Kdo jiný?
4: Co na tom záleží? Chceš ho mít přece ze 3 komnat na vřetenkách?
1: O, ano, chci. Už aby to bylo.
4: Chceš se stát královnou, Apolenko?
1: Když to musí být. Hlavně však nechci sedět za kolovratem. Nit se mi vždycky trhá a pranicí nepřibývá.
4: Tomu se dá odpomoci. Ale nic není jen tak. Víš přece, že
1: ani kuře nehrabe zadarmo.
4: Tak.
1: To jsem si mohla myslet. Budeš chtít nejmíň pytel peněz. A já nemám ani zlámanou grešli.
4: Peníze, co tě to napadá? Já nechci nic víc a nic míň než tvého syna.
1: Syna? Nemám žádného syna.
4: Tvého budoucího synka. Tvého prvorozeného. Až zasedneš na trůn králi po boku, přijde čas a budeš houpat na klíně malého prince.
1: A co když mít syna nebudu?
4: No starej se, chceš mít ten len sepředený?
1: Ach, to bych chtěla.
4: A slibuješ mi na 100 hříchů?
1: Že ti dám svého prvorozeného.
4: Jen to, nic víc.
1: Co jiného mi zbývá? Slibuju... Na 100 hříchů.
4: Máš to tedy mít. A já už se v pravou chvíli ohlásím.
1: Kde jsi? Kam ses propad, šeredo?
2: Ech, kde je tomu rarášovi konec, moje milá? Kde jsi v jeskyni, či v sloji?
3: A nebo v roklině, či v hoře, a nebo... Ovšem, že je to tak, je na pasece v habří. Slyšíte? Podupává si vesele, točí se kolem a dokola a jen se směje.
4: Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě holka v hrsti mám, z té ruky tě nepustí. Nešli se rok, s rokem sejde, můj bude tvůj první syn. Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě... ještě nevítá. Dnes jsi se rok s rokem

0: nevěž hlavu, panenko, nevěž a z čerstva pohleď oknem ven. Jenom se dobře podívej. Tři postavy jdou volně za hradou. Tři postavy, každá z nich hlavu rouškou zavinutou a už vcházejí dovnitř.
1: Dobrého podvečera, děvče.
2: Rádi jsme, že tě vidíme.
3: Copak, ztratila si řeč?
4: Klamou mě oči? Nebo je to mámení? Kdo pak jste, babičky? A co ode mne chcete?
1: Jdeme si kolem zámku, děvenko. My tři, Klára.
2: Anna.
1: Mahulena.
2: Už z dálky je za tvým oknem slyšet jenom pláč a naříkání.
1: Tak jsme si řekli, tohle je nějaké děvče nešťastné, ba přenešťastné.
5: Že nejspíš potřebuje pomoc.
2: A zamířili jsme sem.
1: Klára.
2: Anna.
1: A Mahulena.
2: Hádáš, kdo jsme?
4: No, to nevím.
1: No přece Přadleny, děvenko, Přadleny jsme. Chodíme od vsi ke vsi.
5: Kam přijdeme, tam jenom předeme.
2: Nic jiného nám radost neudělá.
1: A nic jiného neděláme, co jsme živi.
4: Ale proč jste tak podivné? Ty máš, babičko, dolejší pysk veliký, že ti visí až přes bradu. Proč je to tak?
5: To je od předení, děvče, od předení. Vždyť to přece znáš. Příze se musí slinit a to si pokaždé sáhneš prstem na pysk. Děláš-li to tak dlouho jako my, tak...
4: A proč ty máš, babičko, u pravé ruky palec široký, že ti zakrývá celou dlaň? Proč je takový?
2: Inu, od předení, panenko, od předení. Nitku je třeba palcem od kužilku soukat. Někdy musíš i přitlačit. A to, když děláš každý den po dlouhá léta, no?
4: A proč ty máš, babičko, pravou nohu tak širokánskou, jako by ti ji cepem naklepal, až ti spod sukně trčí? Proč ji máš takovou?
1: Přece od předení, Apolenko, od předení. Má-li se točit kolo, musíš se šlapovat šlapadlo. Někdy to jde velmi stuha. A děláš-li to den po dni, dlouhé hodiny.
4: Ach, to předení, nešťastné předení. Bolí po něm záda a na kráse taky nepřidá. To já, když zasednu za kolovrat, ruce jako by mi zdřevěnily. Nitka se trhá a pranic na vřetánku nepřibývá. Král mi dal z půdy snést vzácnou starodávnou přeslici po své bábě. A já nešťastná mám se příst tři komnaty od stěně ke stěně a postrop plné lnu. Jenom se podívejte.
5: Překrásný len, dlouhý jak vyprávění.
2: Jakoby stříbro zazářilo.
1: Jakoby to byly copy zlatovlásky.
4: Ale jsou ho tři plné komnaty. A jen jedny ruce.
5: Len hebonky a měkký jako labutí prach.
2: V křišťálovém potoce máčený.
1: Na dubové stolici lámaný.
4: Bože můj, jen kdyby ho tolik nebylo. Vždyť je to práce na 100 let.
5: Len krásně česaný. Jakoby matka o svatebním ránu učesala nevěstu.
6: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou, oči jenom září.
0: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou, se ruce třesou nedočkavostí.
6: Vždy jsou to Přadleny.
5: Takový skvostný len.
2: Takový vzácný kolovrátek.
1: Taková prastará přeslice.
2: No, řekla bych, jestli se nemýlím.
1: Nevím, jak vy, sestřičky.
5: No, já míním, Apolenko, že my, Klára...
2: Anna.
1: A Mahulena, my ten len se předeme.
4: Všecek, babičky, ze všech tří komnat.
2: Všecek ze tří komnat, panenko.
4: Tak, aby nikdo jiný nevěděl.
1: Tak, abys to věděla jenom ty.
4: To by se mi tu zalíbilo, jenomže...
5: Copak, Apolenko?
4: Zadarmo ani švýcko nepřišije podešev a kovář neoková koně pod kovou.
2: To se ví, ani švýcko.
1: Ani kovář, jen tak pro nic za nic.
4: Já jsem to věděla, všemu je zas konec.
5: Proč pak tak najednou?
4: Babičky, já nemám ani mizerný pětníček, ani vindru.
2: No co, když nemáš zlaťáky, uděláme to jinak. Až len se předeme, král se s tebou ožení, ne?
4: Tak mi to slíbil.
1: a bude dozajistá hostina.
5: A ty nás pozveš ke stolu.
2: U tabule nás posadíš hned vedle sebe.
1: A nebudeš se za nás stydět, že jsme jenom tři přadleny.
5: Takže jsme se domluvili.
4: Jak jen jsme nejlíp mohli, babičky přadleny. Pojďte rychle dál do komnaty.
0: A Polenka otevřela přadlenám do kořán a babky vešly do komnaty plné lnu.
6: Ani chvilku neváhali, uvázali zástěry a zasedli k dílu.
0: Jak je to krásné, když se kolovrátek vesele roztočí, když knůtek u kahance vrhá měkké světlo a po stěnách se prohánějí stíny.
6: Jaká je to radost, když se tenká nitka kroutí a když se na vřetánku navíjí vrstva po vrstvě hebká příze.
2: Před

0: kéžli se s děvče nadálo, ta tam je noc a z ničeho nic je tu bílý den. Protři si oči a už nezívej.
1: Jste tu, babky Přadleny? Kde jste? Kde by byli? To všechno se mi jenom zdálo. Ale ne. Ne, ne a ne. V komnatě už ani vlásek lnu. A ještě včera ho bylo do stropu. Božínku. A těch vřeten plných příze. Snad na tři jarmary. A já to všecko prospala.
2: Ty už jsi vzhůru, Apolenko? Vždyť se tu po celou noc svítilo. A jestli pak jsi vzala po naučení? Pro pána. Tohle všecko za jedinou noc. Všecka ta Přadena. Ty jsi všechen len, co ho v komnatě bylo. Ty jsi ho od včerejška do dnes do rána.
1: Však z toho mám ruce zdřevěnělé a sotva vidím na oči.
2: Předla si celou noc. Podej mi jedno vřetánko.
1: Tu je královské veličenstvo.
2: Taková krásná nit. Tenká a měkká. To hned tak každá Přadlena nesvede.
1: Jsi ke mně příliš laskav, můj pane. Ani si to nezasloužím.
2: No co? Dala jsi snad čas, než si zanechala pláče. Alnu máš ještě dvě plné komnaty.
1: Už ani jednu slzu neuroním.
2: Čiň se, Apolenko, čiň, ať i ty zbývající komnaty vyprázdníš. Budeš-li pilná, však ty víš.
0: To už se Apolenka jen usmívá.
3: To už se točí dokola.
0: A v zápětí se rozhlíží, kdy opět za oknem uvidí tři své Přadleny.
4: Přešlo odpoledne a přihnal se i soumrak a slunce si posléze ustlalo kdesi za obzorem.
1: Vítejte, Přadleny. Vítejte, Kláro, ano, Mahuleno.
5: Pán buďte pozdrav, panenko.
6: A z čerstva chystej přeslici. I druhá komnata je plná lnu.
5: Dej kruce Přadena, dej veletucet Přadínek, ať je nač soukat nětku.
7: A zažíhej knot kahanu, ať praší plamen tmu.
1: Tuhle jsem vám připravila čbánek mléka, čerstvý chléb a sýr. Při předení to přijde dozajista k chuti.
0: Takhle to zní, když kolovrátek zpívá.
4: Kolečko jen víří a kroutí nitkou.
0: Z kužele ubývá lnu a jemné příze na Přadenu kvapem přibývá.
8: Přeďte

0: Probuď se, děvče, promní oči, je den, je opět bílý den.
1: A sfoukni knůtek na kahanu, sluníčko dávno svítí.
2: Já jsem zase všecko zaspala. Kde jste, přadleny? Kde pak je jim konec? Za to dílo po nich zbylo. Komnata prázdná, polno ani památka. Jen pod oknem hranička narovnaných přadýnek. A nitka na nich tenoučká a hebká. Takovou žádná z přadlen u nás doma nedokáže.
3: Ty ještě nespíš, Apolenko? A nebo jsi už opět vzhůru? Celou noc se u tebe v okně svítilo a v komnatě nezbyl jediný vlásek lnu.
2: Však už jsem z toho celá polámaná.
3: Žádný div.
2: A před očima červené mžitky.
3: No co? Dvě komnaty už zejí prázdnotou, nějak si poradíš i s třetí. A potom, však ty víš,

0: Má je cesta na vršek do kostela.
1: A je všecka žlutá, pískem sypaná.
0: 14 křížů podle ní, 14 zastavení Kalvárie.
1: Od nepaměti tudy ženiši vodí nevěsty k oltáři, ať domkáři či králové, synkové z kovárny či ze zámku.
0: Zdali pak i tebe, Apolenko, si tudy povede mladý a sličný král.
1: Hle, čas už se opět rozběhl a kvapí. Ještě jednou zapadá slunce za horu a ještě jednou projdou zámeckou zahradou babky Přadleny, Klára i Anna s Mahulenou.
2: Jste to vy, babičky?
3: Kdo jiný by to byl?
0: O, ty jsou dopředení celé žhavé.
1: Sotva vstoupili do komnaty, tři páry rukou nabrali po náruči lnu.
3: Kde pak je přeslice?
4: A kam si narovnala vřetena?
2: Všecko je, jak má být. Kolovrat v koutě, pod okny narovnaná vřetena a na lavici jídlo pití. Do rána je

0: pátek se točí po celou noc. A když pak zasvítání hvězdy jedna po druhé skomírají, rozklinká se jitřní zvon.
1: Honem si, děvče, vymní spánek z očí, protože král je za dveřmi.
2: Jak předevčírem, tak včera a stejně i dnes. V komnatě polnu ani památka. A příze, ukaž Apolenko. Nitka, jako by ji předli sami nebeští andělé.
3: A já, abych si víčka podepřela kolíčky. Sice se mi hned sklíží.
2: Zasloužila bys 3 neděle spánku v prachových peřinách. Tolik ti však nedopřeju. Co jsi měla udělat, je hotovo. A práce bylo víc než dost. Hned zítra ty a já sedneme do kočáru a projedeme celým královstvím. Chci, aby všichni u nás věděli, jakou mám pracovitou ženu. A jak krásnou. Tváře krev a mléko, čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka, a vlasy plavé jako lán žita předežněmi.

0: Jakže to řekli sudičky tenkrát před léty, když se Apolenka narodila?
1: Po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaka, která se podobají průvodu bílých družiček.
2: Kdyby těch tří kouzelných předlen nebylo, nebyl by si mě odvedl král k oltáři tou strmou cestou podle 14 křížů Kalvárie. Kde jsou teď? A kam asi zmizeli? Komu dnes soukají hebunkou přízy?
3: Zdali pak otevřeš, Apolenko?
4: Pustíš nás k sobě do komnaty, zámecká mladá paní?
3: A usadíš nás při hostině k tabuli?
2: Ovšem, že pustím a usadím ke stolu. Už jsem vás čekala. Já sama vám budu vybírat a klást na talíř ta nejchutnější sousta.

0: vznešený králi, můj nejdražší pane, tohle jsou mé tři tetičky.
1: Já jsem Klára.
2: Já Anna.
1: Mahulena.
0: Mám je moc ráda, protože pomohli, když mi bylo nejhůř.
3: Vítejte k hostině, vzácné. Ale proč ty máš, paní, tak veliký pysk? Visí ti až přes bradu.
1: To je od předení, veličenstvo.
3: A proč ty máš u pravé ruky palec tak široký, že ti zakrývá celou dlaň?
1: O pane, přece od předení.
3: A ty máš nohu, jako by ti jim látkem naklepal. Jak to přijde?
1: Ino, to je předením, králi. Každá práce člověka nějak poznamená. Tak stojí psáno, tak je to dáno.
3: Je-li to tak, pak věz, Apolenko, že už si nepřeju, abys kdy ještě předla.
0: Jak si přeješ?
3: Odneste kolovrátek na půdu. A víckrát mi ho nepřipomínejte.
4: Hleďte, jen hleďte. Skončil příběh o Apolence, králi a třech přadlenách. Co si však počít s příběhem o Raráši Kulpasovi a královně Apoleně? Ten ještě nevzal konec, dobrý ani zlý. Však čas ten letí jako mračna, pádí si rychleji než stádo koní, žene se hlava nehlava jak kočár s šesti spřežím.
5: Vida, naplnil se rok a... Slyšíte? Co to zaznívá z věží královského zámku?
3: Jděte a sneste z podstřeší kolíbku. Narodil se mi syn. Můj prvorozený. Dědic koruny.
5: Čas letí a král se směje, král se raduje, protože princátko prospívá, protože roste jako z vody.
4: Král o hostinách připíjí vínem na zdraví svého syna, na zdraví mladé krásné královny.
5: Jen královna je bledá, míň je jí každým dnem a pod oči jí lehly stíny.
4: Jen královna sama a sama bloudí zahradami a prochází krajem a po lících jí tečou slzy.
5: Až jednou? Bylo to snad v hoře anebo v Rokyně?
4: Ne, na pasece Vábří se to stalo.

0: se colpa sta! Giocola! Giocola! Oh, si muoio! Toč se kolpa, toč!
1: Bože můj, vždyť je to on. Je to on, nikdo jiný. Kolpas, kolpas, kolpas. Takové směšné jméno. A kolik hrůzy v něm. Už se chystá. Už si jde pro mého synka.
2: Tak je to, Apolenko.
3: Tak je to, paní králko.
2: A jako před rokem i dnes, sotva se slunce uložilo na noc ke spánku.
1: Můj bože, kdo? Kdo jenom?
0: Otevři, královno! Já to jsem!
4: Hej, poznáváš mě?
1: Ano, to ty jsi mi...
4: To já jsem, paní králko, já...
1: Ty jsi mi poslal 3 laskavé babičky.
4: Já jsem ti poslal pradleny.
1: Kláru, Anu.
4: A Mahulinu. Všecky 3. Sepředli 3 komnaty králova lnu.
1: Slituj se. Ani nevím, jak tě oslovit, ale slituj se. Na kolena padám, buď milostrdný.
4: Dost pláče a dost bědování. Bylo ti pomoženo? A teď plač. Tak ty nevíš, jak mě oslovit? Aspoň to tedy zkus, královno. Vždyť přece každý máme jméno. Zkus ho uhodnout. Zkus ho vyslovit.
1: A když ho řeknu?
4: Ponecháš si svého synka. Jakože je noc a hvězdy svítí. To ti slibuju.
1: Můžu tedy hádat?
4: Ale jen 3krát.
1: A když uhodnu?
4: Synka se ani dotknu. Víckrát už o mě neuslyšíš.
1: Tvé jméno je... Barnabáš.
4: Poprvé neuhodlas, to není mé jméno. Hadej dál.
1: Když teda ne Barnabáš, pak se jmenuje.
4: No.
1: Tobiáš.
4: Láry, fáry, netrefilas. Ale teď hádáš naposled. Když neuhodneš, víš, co tě čeká, královno?
1: Jmenuješ se...
4: No, tak co? Já že sní moje jméno?
1: Jsi... Kolpas! Bůh ví, kdo ti to jméno přisoudil. Je šeredné, jako jsi šeredný ty sám. Jsi Kolpas. Odejdi.
2: Tak se tedy stalo.
3: A tak to skončilo.
2: Takový byl příběh o Apolence, laskavých přadlenách a Rarášovi.
3: A co dál?
2: Byl jeden starý slouha a v ruce držel hůl. Na té holi měl zvonec
3: a už je té pohádky konec.

0: jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy a zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťukávali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
1: Ou, zakopla jsem o skalku.
2: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
3: To není skalka, to je můj palec.
0: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A Vochomůrka rovnou na obra.
1: Ty hrom trdlo jedno, zkazil jsi víle tanec.
3: Co jsem zkazil, to jsem zkazil,
0: zarámusil obr.
3: Zatancuju vám sám a bude to.
0: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
1: Ale okamžitě hned toho nech,
0: křikl Vochomůrka. Ale obr na to.
3: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
1: Jo, a narazíš si bosý palec,
0: řekl Křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
3: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke Křemílkovi s Vochomůrkou maličká víla a řekla:
4: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
1: Ale to víš, že nechceme,
0: povídá Vochomůrka.
4: A proč nechcete?
0: Diví se maličká víla.
1: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
0: řekl Křemílek.
4: Tak mu ty střevíce nedělejte,
0: poradila jim maličká víla.
1: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
0: řekl Vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
4: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
1: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
0: Rozlobil se Vochomůrka.
4: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
4: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
4: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí. Křemílek s Vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom Vochomůrka zas.
1: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
0: Křemílek ale popadl sekyrku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Vochomůrka chvíli jen oškrtával sekyru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky. sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblínku. Tak ti dva sekirou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
3: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
0: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
3: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
0: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory. A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi.
4: Tak vidíš, všecko to byly jen takové vílí nápady, víš?

0: za kocourem v lese. Honzík a Ferda hledali černého kocoura nejprve v řepě za školou. Jenomže lán cukrovky byl příliš velký a kluci se pod každý list nemohli podívat. Honzíka za chvíli bolely nohy a začal mít zlost na Ferdu. Vším je vinen tenhle pihovatý kluk. Vždyť se kocour polekal pěti noh, které si vymyslel Ferda. Hledali taky ve vedlejším brambořišti. Tam už se jim chodilo líp. Vyplašili hejno koroptví a Ferda po nich střílel. Namířil rukou a vystřelil ústy. Pif, pif! Netrefil nic. Koroptve letěli o kus dál a zase si sedli. Najednou vyběhl Honzíkovi spod nohou zajíc. Lekli se oba. Zajíc se hned vzpamatoval a uháněl pryč. Honzík chtěl běžet za ním, ale zapletl se do bramborové natě a upadl. Chceš běhat taky po čtyřech? Smál se Ferda. Honzík neodpovídal. Uhodil se do kolen a poškrabal se ve tváři. Na Ferdu se zlobil ještě víc. Co všechno mu tenhle kluk udělal? A ještě se mu posmívá. Chytil si kocoura? Smál se znovu Ferda. To už bylo na Honzíka moc. Měl zlosti plnou hlavu. Prudce se obrátil, jako vítr se přenesl přes několik řádek a skočil na Ferdu. Chytil ho za ramena, porazil ho do brambor a začal ho tlouct. Já ti dám kuličku, křičel a sotva přitom popadal dech. Počkej, pust mě, kňoural Ferda a chtěl se dostat nahoru, ale nešlo to. Honzík ho držel pevně. Já ti dám pět noh, křičel a tloukl Ferdu dál. Pust mě, já něco vím, krčel se Ferda. Skoro ho ani nebylo mezi řádky vidět. Já ti dám, že běhám po čtyřech, zlobil se Honzík a třásl Ferdou, jako by to ani nebyl kluk, ale bramborový keř. Pust mě, všechno ti řeknu, naříkal Ferda. Honzíkova zlost přecházela a místo ní začal Honzík Ferdu litovat. Pustil ho a pomalu vstal. Hned za ním se zvedl Ferda. Utíral si nos a oprašoval kalhoty. Tak co mi řekneš? Zeptal se Honzík. V hlase se mu ještě ozýval hněv. Bylo ho už ale málo. Já jsem chtěl jít pro kocoura do lesa.
1: Do lesa?
0: Užasl Honzík. Ano, tamhle, ukazoval Ferda na Koníkovický les. Nebyl to velký les, pokrýval vršek nízkého kopce, ale kocour se v něm mohl skrýt docela dobře. No tak, půjdeme do lesa, řekl Honzík a hned vykročil. Moc se mu tam nechtělo, vždyť v Koníkovickém lese ještě nikdy nebyl. A nebudeš se se mnou prát? Vyjednával Ferda. Ne, odpověděl Honzík opravdově. Proč by se s Ferdou znovu pral? Honzíkovi se zdálo, že se s Ferdou úplně vyrovnal. Šli tedy cestou do lesa. Slunce jim svítilo nad hlavou a bělavé mráčky se honily po obloze. Podle cesty kvetla modře čekanka a ve vysoké trávě vrzaly kobylky. Chlapci cestou vyplašili lasičku a dlouho pozorovali velikého dravého ptáka, který kroužil nad krajinou. V lese bylo krásně. Honzík hladil zelené polštářky mechu a Ferda ulomil dva pruty. Chtěli vyplašit černého kocoura a proto bouchali do kmenů stromů. Ale kocour se neukazoval. Buď to se mu nechtělo slézt dolů, nebo tam vůbec nebyl. Prošli smrkovým lesem a vešli do bukového. Tam bylo na zemi plno suchého listí. Šustilo při každém kroku. Honzík s Ferdou už na kocoura zapomněli a honili veverku. Jenomže veverka šplhala velmi rychle a hbitě přeskakovala ze stromu na strom. Konečně Ferda na jeden buk vylezl. Hnal veverku až do koruny stromu. Když už myslel, že ji chytí, veverka najednou udělala dlouhý skok, nesla se vzduchem jako široká čepice a zachytila se na spodní větvi sousedního buku. Honzíku, vidíš ji? Vylez nahoru, křičel Ferda. Honzík veverku pozoroval při skoku. Celý se chvěl touhou zrzavé zvířátko chytit. Buk měl naštěstí větve hodně nízko. Honzík se zachytil, vyhoupl se do koruny a rychle šplhal za veverkou. Už ji viděl před sebou. Dívala se na něj malýma živýma očkama a zdálo se, že čeká, až se Honzík víc přiblíží. Najednou zašustěla drápky a hned byla v bukových větvích Honzíkovi nad hlavou. Pak zase čekala a jukala hlavičkou, co bude Honzík dělat. To se rozumí, že lezl za ní. Trochu se mu přitom natrhly kalhoty, ale Honzíkovi to bylo jedno. Když vylezl o jedno patro větví výš a veverka mu opět utekla, poznal, že ji nechytí. Byla moc rychlá a bitá. Honzík lezl raději dolů a když stál opět na zemi, scháněl se po Ferdovi. Ferdo, kde jsi? Křičel jednou, potom po druhé a pak ještě několikrát. Ale Ferda se neozýval. Neschovávej se a vylez, volal Honzík. Ale ani to nepomohlo. Ferda byl sticha a Honzíka napadlo, že v lese zabloudil. Měl bych jít domů, pomyslel si Honzík, ale nepůjdu. Přece tu nenechám Ferdu samotného. Honzík si pamatoval cestu a byl by trefil domů docela dobře, vždyť viděl až na kraj bukového lesa. A projít smrkovým lesem, to pro něj nic nebylo a po polní cestě by byl za chvilku v Koníkovicích. Ale Honzík cítil, že z lesa odejít nesmí. Na všechna příkoří zapomněl a umínil si, že Ferdovi pomůže. Bude ho hledat tak dlouho, až ho najde a pak teprve půjdou spolu domů. Honzík tedy procházel bukovým lesem a volal na Ferdu. Měl o něj strach.
2: Houba se vůbec nedá utrhnout.
3: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Nezkusíme se pohoupat.
4: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale

dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez,

0: Narážek na zkušené. To vám jednou takhle seděl vládce všech čertů Lucifer v pekelné kuchyni, pojídal pekelnou snídani a pekelně přemýšlel. Taková luciperská snídaně je vydatná a sytá, hodně prosypaná pepřem a paprikou. Abyste věděli, čerti si opepří a opaprikují i bábovku s hrozinkami, aby byla řádně pekelně ohnivá. No a při takovém jídle napadají pana Lucipera nejlepší myšlenky a slavná rozhodnutí. A tentokrát ho napadlo, že by měl zas jednou poslat na svět nějakého zdatného pekelníka. Než pan vládce spolkl poslední sousto, dal si zavolat čerta Anciáška. Anciášek je čertisko ježaté, ušaté, všemi čertovskými mastmi mazané, u žádné čertoviny nechybí a tak ho v pekle každý zná. Má teprve nějakých takových 120, 130 pekelných let, ale na lidské stáří je to něco kolem 16 roků. No, zrovna ten pravý uličnický věk. Když Lucifer dojedl, už stál Anciášek v pozoru před ním a vládce k němu důstojně promluvil.
1: Čerte Anciáši, vyvolil jsem si tě, protože jsi mladý a máš budoucnost před sebou. Pošlu tě na zem, abys poznal svět, pobral zkušenosti a byl potom zdatným vyslancem pekla mezi člověčenstvem. Je to pro tebe čest a vzácná příležitost. Nedloubej se v nose, když s tebou mluvím. Seber si své saky paky a hned leď.
2: No jo, pane Lucifer, ale když já žádné saky paky nemám.
1: Tak poletíš ještě dřív.
0: Lucifer popadl Rarážka za ušiska, škublím a Anciášek vyletěl jako ohnivá střela. Prorazil zem a vyhrabal se na bílý svět, kde si daleko v hlubokém lese. Seděl na hromádce hlíny a mžoural dokola kolem. Pod ním se kouřilo, syčela horká pára, ale ve chvilce jim probíhla štiplavá zima. Všude ležely zmrazky sněhu, mrazík kousal do nosu a do uší. Žádná krutá zima, ale pro pekelníka uvyklého na teplíčko hotová pohroma. Anciášek se roztřásl chladem, ani hustý kožich ho neochránil. Zaňuchal, začmuchal na všechny strany. V nose ho zašimral vzdálený kouř. Hned se o zlom krk rozběhl tím směrem. Na kraji lesa tam stála maličká chaloupka.

0: Je tam někdo?
1: Jak pak by ne? Od pradávna tady bydlí babka Zlámalka. Ty jsi cizí? Že mě neznáš?
0: Ale no jo, cizí. A zimou celý roztěsený. A radši babko Zlámalko otevři, abych mohl do tepla.
1: Ty jsi nějaký dovolený. No tak pojď dovnitř, pojď se ohřát, ty rarášku.
0: A taky, že jsem pravý rarášek pekelný.
2: A hned se posadil zadkem rovnou na kamna.
1: No, vypadáš na to, ty čertovo kvítko. Já už se na svá stará léta ničemu na tom světě nedivím, co já toho už za 90 let viděla a zažila. Na mou duši, ze kštice ti trčí kůzle či růžky. Klodné šaty nemáš, jenom chundelatý kožich. Zvedni se z kamen, připálíš si chlupy a bude tu čmoudu jako v pekle.
0: No jo, no jo, to by taky bylo nejlepší.
1: To bych pak na tebe otevřela okna, udělala průve, navětrala na mraz.
0: To ne, já nemám rád zimu, babko.
1: Tak vidíš, rarášku, nekňouč a raději si sedni ke stolu. Nejspíš budeš mít taky hlad jako ďas, ne?
0: No jo, jo, no jo. Mám hlad jako ďas. A jak to víš, babko Zlámalko?
1: Měla jsem právě takového vnuka, ale teď už je dospělý. Oženil se do města, žena ho rychtuje a už nevystrkuje růžky.
0: No jo, no jo, co pak máš k jídlu?
1: Hrách a kroupy, vezmi si. A jakže se jmenuješ?
0: Anciáš. Anciáš.
1: Takové nekřesťanské jméno. A kdy pak slavíš svátek? Na kterého patrona?
0: U nás se jména neslaví. A za patrona mám Lucipera.
1: Tvoj, ty mi křípku s takovými jmény. Budu ti říkat Ancek. To je kratší a hezčí.
0: No jo, no jo. Máš ještě?
1: Co pak?
0: No takové to dobré hrách a kroupy.
1: No nemám. Snědl jsi mi bez toho jídlo na celý den. Na pucánku.
0: No jo, no jo, to je podle čertovských způsobů. No
1: to jsou pěkné nespůsoby. Brzo bys spolikal i mě s šátkem a bočkorama. Zítra tě vyvedu na mraz a půjdeš si hledat obživu jinam.
0: Ne, na mraz, ne, já nemám rád zimu, babko. Poraď mi, kde bych našel obživu a bylo u toho teplo, babko Zlámalko.
1: Co pak o radu? Ale aby tě chtěli, takového špindíru, nejlíp u komíníku. Ti se otáčejí okolo kamen a komínů.
2: To se Anciáškovi od prvního poslechu zalíbilo a ráno za svítání pelášil do vesnice hledat komíníka. Pan mistr už byl postarší a hodil by se mu mladý pomocník, aby šplhal po střechách a po komínech místo něj.
3: Koukám, že si je limánek. A nemáš ani páru, co to naše řemeslo obnáší. Zapiš si za uši. Komíník je světa, pán. Bez něho by se neuvařilo ani neupeklo žádné jídlo. Komíník chrání domy od pohromy požáru. A nosí lidem štěstí. Proto je vážený, i když je odsazí zmazaný. Na svět se díváme z vrchu, takže máme přehled a odstup jako sám pánbu nebeský. Neošívej se a nešklep. Jak se jmenuješ?
0: Babka Zlámalka mi říká Ancku.
3: Podívejme, tovariš před tebou se jmenoval Francek. Udělal se pro sebe, třeba se taky dočkáš. Dobrá, beru tě. Já jsem mistr Šimberka a ty teda budeš Ancek. Ohohoho, nebudeš mi chodit pořád takhle ušmouraný. Ancku, nasadíš si bílou čepičku a v neděli budeš čistonký jako lilium. Konec řeči, opadni nádobíčko, lezem z hůru k nebi a ty koukej brzo něco okoukat. Nebo nepřej si těch pohlavků.
2: Ancek si nasadil bělostnou čepičku a zakryl vyčuhující růžky. Kominický pan mistr Šimberka navěšel na Anska štětky, žebříček, lopatky, kouly na řetízku, smetáky a košťata a vydali se po chalupách a po domech. Na půdy a střechy se pan mistr soukal s funěním a hekáním, ale u komínů byl obratný a hbitý, jak řemeslo káže. Ancek zas šplhal po střechách a vikířích jako veverka. To se musí nechat. A kde mohl, tiskl se k teplému komínu. Brzo od pana mistra ledaco spochytil. Občas pohlavek, občas dobrou radu a fortel. Naučil se i kominickou písničku.

0: andílek, černý jak čert.
1: Koleduješ si o pohlavek, čerchmante.
2: Tak se Ancek učil kominíkem. Jídal všechno, co mu dali, čím je počastovali v chalupách, hlavně když toho byla hora na talíři. Nocoval u mistra, jen tak na podlaze u kamen. Stočil se do klubka jako kocour a už chrupal. Jen v neděli si zalezl za kamna a celý den ani nos nevystrčil, aby se nemusel umývat. Po týdnu pan mistr Šimberka rozhodl.
1: Myslím, Ancku, že už víš, co a jak. Pravý kominík budeš sice, až oblezeš 100x100 komínů. Ale aby ses otřískal, mohl bys to od zítřka zkusit samostatně.
2: Chytře to pan mistr vyšpekuloval, aby se nemusel štráchat do výšek.
1: Ale Ancku, to ti povídám, všechno dělej tak pořádně, jak jsem tě to učil. Nebo nepřej si těch pohlavků.
3: No jo, pane mistr, no jo.
2: Na zítří lezl Rarášek se vším nádobíčkem na střechy sám. Tentokrát mezi komíny pěkně foukalo a vítr proháněl po střechách i sněhové vločky. Ancek se dal zprvu do díla, jak se patří a hbitě, aby mu mráz nepronikl do kožichu. Ale po chvilce se v něm probudila pravá čertovská nátura. Začal foukat do komínů, i do těch, kde se dole v kamnech naplno topilo, štětkou vířil saze a popel, do komínů házel železnou kouli, ale i sněhové koule, které uplácal na střeše. Lopatkou sypal dolů písek a smetí a na dýmající komíny se posadil a tím je na dobro ucpal. To byl najednou poprask. Ve vesnici bylo plno čmoudu a kouře. Saze se míchaly se sněhovými vločkami a lepily se na okna a zdi stavení. Hospodyně vybíhaly ze dveří, lamentovaly a nadávaly. Já mám v kuchyni zakouřeno jako v udírně. Pečeně je spálená na uhel, saze mi vyfoukly na čisté peřiny, bábovka je jako placka, udusím se. Koláče máme pocukrované popelem, zhaslo v kamnech, pohroma, všichni čerti se žení. Ba ne. Jak víte, stačil na to jeden čert a ten ještě není na ženění, ale řádil a dováděl jako smečka čertů a chechtal se a metal kozelce, až se zvedal nad vesnicí černý vír. Nikdo ho v tom temném dýmu nespatřil. Jen mistr Šimberka se dovtípil, odkud ten vichr duje a kolik uhodilo.
1: Ancku! Hybaj dolů! Nebo si nepřej těch pohlavků!
2: To vám řeknu, hned se pozná, co je to pravý respekt a autorita. Jak Ancek zaslechl tohle volání, nejprve strnul, zakoulel očima, sebral nádobíčko a už letěl, škobrtal, padal a ve mžiku stál jako oukropek skřísnutý před mistrem kominickým panem Šimberkou. Pan mistr se mračil jako bouřka a obě ruce zabodl v bok.
1: Kladl jsem ti na srdce, že komíník přináší štěstí a ty jsi tady napáchal takový rozruch, zmatek a pohromu jako stoletá povodeň. Do váženého kominického cechu nepatříš.
2: Rozmáchl se ze široka a Ancek tak uhnul, aby nedostal pohlavek, až se překulil na záda. Ale pan mistr jen hmátl po štětce, metle a všem tom kominickém nářadí.
1: Neuhýbej, ani pohlavek si nezasloužíš. Mazej odsud a už mi nechoď na oči.
2: Burácel a přitom mu bylo líto, že ztrácí učedníka. Ancek se po čtyřech jako vořech podvraťák odšoural z dohledu. Radši by držel tucet pohlavků, než takové vyčinění. Zkroušeně se doplouhal až do chaloupky babky Zlámalové. Babce na sebe všechno popravdě vyžaloval.
4: Zasloužil bys namastit zadek řemenou mastí, že by ses do Vánoc neposadil. Jenže ty máš hod tu divokou čertovskou náturu. No tady platí jen pomalé pěstování, jak u mladého stromku. No, co koulíš oči, nic neříkáš. Snědl bys něco, ne?
5: No jo.
4: No jo.
5: Babko Zlámalko, něco a hodně.
4: Tady máš na misce čočku. A jest pořádně lžící. Mm-hmm.
6: A jestli pak mě teď někdo jiný vezme do práce, co říkáš? A aby tam bylo teplo. No,
4: těžká rada. Ale třeba by to šlo u pekařů. Pecáky vždycky potřebují. A v pekárně mají horko jako v pekle.
6: No jo, no jo.
2: Rarášek Ancik ani dospat nemohl a ještě zatmy byl ve vsi u pekárny. Tam panoval nad dížemi s kopistí v ruce, jako král s žezlem v ruce, pan pekařský mistr Hemelka. Kdo jak těživ neviděl a neslyšel, co je to kopist, tak teď se doví, že je to dlouhá dřevěná vařečka na mísení těsta.
7: Tak, ty bys chtěl být pekařem a nedokážeš ani rohlík ohnout. Ale kdyby ses chtěl opravdu něčemu přiučit, zkusil bych to s tebou. Potřebuji pecáka, co musí zastat spoustu práce. Naštípat dříví, roztopit pec, nasázet chleba nebo rohlíky a nebo koláče. To je pořádná fuška. Troufal bys jsi?
6: No jo, no jo.
7: Peníze zatím nedostaneš, ale jídlo na celý den. A přespávat můžeš na pytlech u pece. Jak se jmenuješ?
6: Já? Říkají mi Ancek.
7: No, u nás budeš Vincek. Já jsem mistr Hemelka. Sundej si kožich, obleč si bílé kalhoty a halenu. Zapotíš se i tak. A hned se pust do rachoty.
2: Anciášek, Ancek, nebo teď Vincek si natáhl kalhoty a halenu přes kožich, protože ten měl pevně k tělu přirostlý a na hlavu mu mistr posadil placatou čepici. Vypadal vám docela jako pekařský učeň, na mou věru vůbec čertu nepodoben, ale vrhl se do práce jako ďas. Uslyšel mistra prospěvovat pekařskou písničku a zkusil to s ním.
7: Mísím, mísím tmavou mouku,
4: tmavou mouku
7: na chleba a dalamánky,
4: dalamánky.
7: Mouku musím zalít vodou.

0: loumou kůži, na houstičky, na rohlíky. Mouch musí zalít vodou, přízeň pivem, tři žejdlíky.
1: Přidáme troští sůl,
0: kmín ne,
1: ať těsto dobře vykyne.
0: Ano, ano.
1: Navalím z těsta rohlíky.
0: No, vidíš.
1: Každičky stejně veliký. Pocuje vodou se solí, kůrka se leskne, nedrolí.
0: Nakonec spece
1: vyhřáte, rohlíky zlaté vydáte.
2: Štípal dříví, nosil polena, rozdělával oheň v peci a topil. Když se pec rozehřála, vyhrábl oheň a popel a kladl do ní chleba nebo pečivo. Nejsou to žádné čáry, ale dřina od noci do noci. Za pár dní se Vincek vždycky po práci skulil rovnou k peci a sotva se položil, už spal jako dudek. Ale moc toho nikdy nenaspal, protože na pekaře zbývá krátké spaní a dlouhá práce. Pan mistr s ním byl nanejvýš spokojen.
3: U pece ti to jde dobře, Vincku. Už bych tě pustil i k těstu, ale ty jsi pořád ušpiněný, už mouraný, nedávno čisté kalhoty máš už černé jako čert.
4: No jo, jako čert.
2: A taky, že se mu pod placatou čepicí rojily všelijaké čertoviny. Všichni čerti s ním šili. Jednoho dne ho to popadlo. A Vincek roztopil pec jako pekelnou výheň a nasázel do ní všechny chleby, rohlíky i koláče najednou. Napekl z toho černých škvarků, všechno spálil na uhel, rozfoukal a rozfofroval popel, rozsypal pytle mouky a smíchal s popelem, zbylé těsto napatlal po stěnách a po podlaze a mezi tím skákal, křepčil a vřískal celý rozčertěný. Když to spatřil nešťastný mistr Hemelka, popadl kopist a rozmáchl se po Rarachovi. Ale oba klouzali po těstě, popelu a rozbředlé mouce, padali a lepili se, celý se obleptali a opatlali. Pan mistr chtěl za takové dílo naložit Vinskovi na záda výslužku a tak ho hnal z pekárny přes vesnici až k lesu. Jenže hybkého čerchmanta nedohnal. Zůstala po něm jen moučná stopa.
3: Ještě se u nás někdy ukáž, ty hasačerte, a přerazí o tebe kopist. Tu škodu si ještě dopřeju, ty arciďáble!
2: Jeho křik se utopil v hlubokém lese a pan mistr se nazlobený a smutný vrátil domů. Raráškovi nezbylo, než se zkroušeně vrátit k chaloupce u lesa. Babka zlámalka mu otevřela a spráskla nad tím hastrošem ruce. Vincek schodil zmazané kalhoty a halenu a odhodil čepici. Popravdě se babce se vším svěřil.
5: Kdybych měla pevnou ruku, vyplatila bych tě za pekaře. Jenomže sílu už nemám, aby tím stejně nikdo nikoho ke křížku nepřivedl. Tohle jsou moc ošklivé kousky, co vyvádíš. Není ti hamba, Ancku?
4: No jo. Když to mě najednou posedne čertovina, vjede to do mne, ale ani nevím jak. Začne to ve mně bzučet a vrčet a poňoukat.
5: Aha. A teď ti kručí v břiše hlad. Sněd bys houbovku?
4: Babko zlá, malko, sněd, do drobečku.
5: Tu máš. A jes, jako člověk.
4: No jo. Potřeboval bych zase tvoji radu. Kde by mě vzali na práci?
5: Čím dál těžší rada. Všude dobře začneš, ale brzo se pokazíš. Když půjdeš do vsi, poznají tě a zvolchujou ti záda. Ale přece je jedna možnost. Na druhém konci vesnice je kovář. Na takovou rachotu se každý nehodí. Potřebuje hodně síly a obratnosti. U něho se zachází se železem a ohněm.
4: No jo, kde je oheň, tam je teplo, tam to zkusím.
5: Jen se pamatuj, když ani u kováře nevydržíš, potáhneš s dlouhým nosem do horoucích pekel.
2: Ještě za noci vyrazil čertův kluk ke vsi, tentokrát, aby po tmě nikoho nepotkal. Kovárnu musel hledat, ale brzy ji objevil podle blikavého světla ohně a zvonění kovadliny. Přivítal ho chlap jak hora s černými vousisky.
6: Co tu okouníš? Chceš si čichnout ke žhavému železu?
4: No jo, no jo. Chtěl bych si čichnout ke kovářskému řemeslu.
6: Takový chundelatý papírka, ani bys perlík nezvedl.
4: Jen mě to nechte zkusit a hned uvidíte.
6: Tu máš nejprve to menší kladivo, ať se mi tu nestrhneš.
4: Ale ne, dejte mi to nejtěžší.
6: A prak zatra, ty s tím švihaš. To bych do tebe neřekl. Ty jsi čertovský chlapík.
4: No jo, opravdový čert.
6: Čert, prak zatra a mě říkají Kuba starý čert. A jak ty se jmenuješ, čírtě?
4: Já už teď ani nevím, čí jsem a jak se jmenuju. Anciáš, Ancek, Vincek.
6: U nás mladým kovářům vždycky říkáme Toncek. Tak jestli se ti tady líbí, můžeš zůstat a budeš prak zatra náš Toncek.
4: No jo, prak zatra, to jo.
2: Nový kováříček dostal koženou zástěru a koženou čepici, kterou si zakryl pupínky rohů a popadl kladivo a kleště. Díval se, jak kovář rozdmíchává oheň ve výhni, jak rozžhavuje železo a jak ho potom kladivem ohýbá a tvaruje. To se mu líbilo. Hned se připojil ke kovářské práci i k písničce.

0: spolu oba dva.
1: Šlo jim to spolu vesele a zdárně. Práce stihli dvakrát, třikrát víc než mistr sám. Také jedli za tři. Když je kovářka pozvala k obědu, po jídle se jen zaprášilo, jako by spadlo do bezedné studny.
2: Jak k dílu, tak k jídlu. Prach zatra, taková dřina dá vytrávit. Co říkáš, Tonsku?
3: No jo.
1: A oba si ještě přidali. Kovářka musela vyvářet jako pro regiment vojáků, ale škodu neutrpěla. Výdělky byly bohaté, každý rád dobře zaplatil za rychlou a pořádnou práci. Přijížděli sem sedláci zdaleka široka a vždycky byli spokojeni. Podivovali se, kolik práce kovář zastane. A Kuba po právu vychvaloval.
2: To je zásluha mého pomocníka. Spolu nám to prach zatra dobře klape. Je jako vyžle, ale mává kladivem jako hromotluk.
1: Když si chtěli nového kovářička prohlédnout, Toncek se vypařil, zalezl do kovárny a na světle se neukazoval. Tak v kovárně žili v poklidu a pohodě. I kovářka byla spokojená. Toncek nelezl zmazaný do peřin, ale přespával v kovárně. A snědl bez ošklibování všecko, co na stůlu přichystala. Moc toho nenařečnil a do práce byl jako ďas. Ale jednou po čase přišlo na Tonska zas takové ponoukání, cukání, čertovské popichování. Rozbušil se do kovadliny jako divý. Začal bláznivě všechny kleště a ohýbáky překovávat na podkovy. Neviděl, neslyšel, jen mlátil, prskal jiskry a vřískal pekelně. Celou dílnu by obrátil na ruby. Kuba to uviděl, pokýval hlavou, dloubnul raráška do žeber a tak docela beze zloby kliďánko a medově povídá.
2: Bez dobrého instrumentu je prach zatrápená práce. A bez kleští železo holýma rukama neohneš.
1: Toncek pod černými čmouhanci zrudnul a čertovské choutky z něho v tu ránu vypšoukly jako pára. Zas byl nadlouho pokoj. Jenže začas zase raráška popadlo čertidlo. Lítal po dílně, foukal do výhně, vykutálel z ohně žhavé uhlí a chroupal je jako pečené brambory. Ječel a chechtal se přitom jako pominutý. Kuba k tomu klidně přihlížel a mírně prohodil.
2: Vidím, že potřebuješ něco řádného do žaludku. Paň mámo, dej nám už ty chlupaté knedlíky se zelím a kus uzeného masa k tomu, ať to voní komínem.
1: Posadil Tonska za stůl a oba se dali do jídla ani nedotali. Všechna ta čertovská posedlost mu sklouzla do žaludku a ještě hloub a vytratila se, jen se zakouřila. Toncek klopil kukadla do talíře a styděl se až po konečky chlupů. Na to Kuba povídá, jen tak, jako by nic.
2: Po takovém gruntovním jídle je žízeň a potřebuje dobře uhasit. Toncku! Vezmi ten veliký džbán a skoč do hospody pro pivo, ať načepují vrchovatě.
1: Připlácl na stůl zlaťák, rarášek vzal peníz a džbán a pelášil do vesnice. Hospodu dlouho nehledal, hospodu pozná každý zdaleka, jen před dveřmi chvíli otálel. Ale dlouho se nerozpakoval, vrazil dovnitř a bez řeči před hospodského postavil džbánek a ukázal zlaťák. Hospodský si pomyslel, mluví, nemluví, taky dobře. A čepoval plný džbán, až se pěna přelévala přes okraj. V tom se však od stolu zvedl jeden host.
4: Ajejejej, to je náhoda nešťastná.
1: Zrovna tu pivem splachoval moučný prach pekařský mistr pan Hemelka.
5: I ty, Arci Lotře, ty kazi světe, ty jsi odtud neodtáhl. Říkal jsem ti, abys mi jak těživ nechodil na oči. Podívejte se na něho, usadil se nám ve vesnici, přehází nám hospodářství, zničí živnost, vypálí chalupu a u mě začal.
1: Hromoval, hulákal a vzbouřil všechny sedláky okolo. Celá hospoda se s povykem pustila za Tonskem. Toncek chytil džbán, zakličkoval a vyrazil ze dveří. Jenže tentokrát se mu tak lehce neběželo. Džbán byl plný a těžký a nechtěl z něho ulít ani slzu.
4: utíkal přes náves a měl už za sebou celý houfec pronásledovatelů a ještě dalších přibývalo. To je na světě taková bída. Když je na někoho hon, přidají se i ti, kteří nevědí proč. Tomcek to vzal oklikou, ale směřoval pořád ke kovárně. Džbán ho tížil a brzdil a tak měl brzo celý dav rovnou za patami. Kolem uší mu létaly sněhové koule, bláto i kamení, sotva stačil ujíbat. Bez dechu padl na vrata kovárny a kovář mu otevřel. Jen Tomcek proběhl a zastrčil závoru, už na vrata mlátili hole a klacky a duněli křik a nadávky.
5: Kováři! Kováři, otevři nám! U tebe se schovává uličník a vyvrhel postrach celé vesnice!
2: Nikdo se tady neschovává. U nás řádně bydlí a pracuje náš Tomcek.
5: To je on! Zničil mi celou vesnici, splozenec z pekla!
0: Podej ho sem!
6: My mu zvalchujeme hřbet!
0: A pošlem ke všem čertům!
5: Dej ho sem!
4: Kovář Kuba rukama rozrazil obě křídla vrat do kořán. Stál tu rozkročen, hlavou sahal až po střechu, rukávy vykasané a pěstě jako kladiva.
2: A já vám povídám, Tomcek je můj, čertův kluk, hotové dobrotisko, učiněný andílek. Toho nikomu nedám. Kdo tomu prach zatra nechce rozumět, ať jde blíž. A já mu to vysvětlím těmahle bouchadlama.
4: Zamával pěstmi, naježil vousiska a oči mu jiskřily. Takové odhodlané a jasné přesvědčování zapůsobilo jako blesk. Největší horlivci ucouvli a dav se začal s mručením rozcházet.
5: Však počkej, kováři, on ti jednou zapálí chalupu nad hlavou.
4: Zavrčel pan Hemelka, aby neustoupil jen tak snadno, ale otočil se a loudal se pryč. Za chvíli bylo před kovárnou prázdno pusto. Tomcek vyskočil a objal Kubu okolo krku. Z očí se mu koulely slzy jako hrachy a smívaly špinavé čmouhance z tváří.
2: Když si Tomcku donesl to pivo, tak abychom ho včas vypili prach zatra, než spadne pěna.
4: Zasedli ke stolu. Kovářka s nimi, popíjeli, smáli se a veselili, protože měli poklid a pohodu. A rarášek Tomcek pobyl v kovárně až do jara. To se mu vám jednoho dne růžky z hlavy sloupily jako stroupek a z kožichu vyrostly jak had ze staré kůže. A když se začal mít, byl z něho, věřte nebo nevěřte, docela pohledný kluk. Kovářovi ho měli jako za vlastního a tak zůstal v kovárně napořád. Do pekla se už nevrátil a starý Lucifer na něho zapomněl. Co pak si může pamatovat, kolik má vůbec čertů? Jednou o slunečné neděli zašel Tomcek do malé chaloupky u lesa a babce z Lámalce přinesl velikánskou kytici květin. Babka ho málem nepoznala a spráskla ruce.
7: Pro pána, co jsi to zas provedl za čertovinu? Tady kolem roste tolika kytek.
8: No jo, ale tyhle jsou ode mne.
4: Babka ho plácla. A bylo to takové pohlazení jako od maminky. Po letech Tomcek vyrostl a byl z něho statný kovář. Měl černá vousiska a pěsti jako kladiva. Zdaleka široka k němu jezdili kovat koně a jak si ho považovali. Říkali mu Tomcek starý čert. Jakoby to jméno zdědil po tátovi kovářovi. A to už je konec pohádky o tom střapatém rarážkovi, který přišel na svět na zkušenou a na tom světě zůstal na dobro.
9: Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Bobku, vylez honem, tohle si ještě neviděl. Volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. a na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jich, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal a Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich, a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka, no, bodeď by ne, zařval, táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil, kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme. Letíme. Dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jih zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je. Ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No, já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minko, to jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salam aleikum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, kdy se už celou hodinu plahočili pod sálejícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem. Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám, je jich celá horda. Tuarekové na Václaváku? Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl, nýbrž jel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje, je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej, tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo, nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve Bobku. Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus, zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním. Cože? Had záchranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál, stále na jih, ovšem stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob.
10: Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu.
11: Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou, nebo snad osvěžující citrónovou?
10: Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladej syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe? My nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívl Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.
12: Jsme byli.
13: Jo.
12: Takovýhle bludiště jsem jak tě živ neviděl. Jedna chodba jako druhá.
13: Jo.
12: Všude parohy.
13: Jo.
12: Všecky dveře stejný.
13: Jo.
12: Nice. Dobrýš taky říct něco jiného než jo.
13: Jo.
12: Hele, nech si to.
13: Jo.
12: Tak pojď. Zkusíme to ještě jedno.
13: Jo.
12: Co dobrýš taky něco jo, jo, jo.
14: Děti, no tak děti, kde jste? No, tady nejsou. Kam se tu jen schovali? No, tady taky ne. A už by byli tady?
15: Mani?
16: Ano.
15: Mani, pozor.
16: Co pozor?
15: Už ho vidím.
16: Koho?
15: Lupiče, tamhle u těch dveří.
16: Je.
15: No. Vidíš ho?
16: Yeah.
15: Převlík se do ženských šatů,
16: no,
15: aby ho nepoznali, chápeš?
16: Jo, jo.
15: A hledá tu sochu.
16: No.
15: Tak jak jsem říkal,
16: ano.
15: Všichni najednou šup s ním dovnitř a zavřít, jasný?
16: Zavřít, jo, jo.
15: Pozor.
16: Ano.
15: Taroga, hurá! Hurá! Hurá!
17: Co to děláte? Co to děláte? Pomoc!
15: Půjdem se vzít na klíč. A jedno zlotřilce máme po zámkem. A šlo to jako po másle.
16: Láčku, Hurinku, když ty jsi tak nebezpečně inteligentní.
15: Kam pak na nás?
17: Puste mě ven! Co to děláte? Otevřete! Mě puste, co je to za divné žerty? Kdo je to tam?
15: Rytíř Willibald z Vejtahova.
17: Willibald?
16: Ani ten hlas, jako bych už někde slyšela.
15: Hledi, to se ti jen zdá.
16: Uh-huh.
15: A teď se podíváme po tom druhém lupiči. Já mu ukážu.
16: Uh-huh.
15: Dostaneme ho, Máni, jako toho prvního.
18: Počkejte, vy tuláci. Spustím na ně trochu hrůzy. Co tropíte zde, cházko nezdárná? Kordem svým vás protknu vrát.
16: Já, Hurinku, strašidlo.
15: Mušketýr, Máni, prchej.
16: Pomoc!
15: Na druhou stranu. Žeriku, kam běžíš, Žeriku? Honem pryč.
18: Copak jste si zblázili? Počkej, počkejte. To jsem já. Tam utíkáš, to jsem přeci já, stůj! Povídám ti, stůj!
16: Kde to jsem? Ve vězení? Tady nejsou žádné dveře? Okno vysoko, za mnou příšera!
18: Kde pak jsi? Však já si tě najdu!
16: Už je tu, už je tu! Počkat, kruh, tady je ten kruh a propadlo. Jestli sem půjde, to příšera, tak...
18: Povídal jsem, že mi neunikneš a taky jsem si tě našel.
16: Už mě

zavřít, než se odtamtud vyhrabí. Já jsem z toho celá šokovaná. A pak, že strašidla nejsou, až budu tohle povídat panu Spejblovi.

0: kuřáci, rošťáci mě tu zavřeli. Ať jste, kdo jste, okamžitě otevřete.
1: Ne!
0: Ale no tak přece mě tu nenecháte. Teď, na noc.
1: Jako?
0: No tohle, to si zodpovíte. Budu si stěžovat, tak počkejte. Kde jste, halo? No tak kde jste? Otevřete, halo?
2: Žeričku, Žeri. Žeriku, jsi tady? Ne? A mně se zdálo, že ano. No to jsem z toho, Jelen. Máňa pryč a Žerik brůzdá buchy kde? Tak jsem zase na všecko sám, jako vždycky. Tady už jsem byl. Nebo nebyl? A kam teď? Nahoru, dolů, doleva, doprava? Ono je to celkem jedno, někam dojdu určitě. Je. Co pak je to tady? Co pak je to za těmi dveřmi? Pomaloučku je. Otevřu a...
1: Už je! Mlč, ty stává, nebo...
3: Urvinku, kde jsi? No tak neschovávej se. Ty si zase děláš legraci, viď? Víš, že jo? Snad se mu nic nestalo. A co když se stalo? Co když už nenajdu ani Hurvínka, ani bábinku, ani pana Spejbla? Co když mě všichni opustili? Co když tady na radě samotinka a opuštěná zhynu hladem a žízní?
0: To jsi ty, Máničko!
3: Já? Kdo to volá?
0: No to jsem já, to jsi ty, Máničko, ozvi se!
3: Bábinka, bábinko má zlatá milovaná, kde pak jsi?
0: Jsem tady zavřená.
3: To jsem ráda.
0: Cože, co to povídáš?
3: No to jsem ráda.
0: Cože?
3: No že jsem tě zase slyšela.
0: No proto, tak otevři.
3: No otevři, no jo, no ale já totiž, no.
0: A co pak tam není klíč?
3: Klíč? Ano, ano, prosím, klíč tady je.
0: No tak otevři, honem.
3: Ano, bábinko. A co když to není bábinka? To je přece ten lupič, co jsme ho tam zamkli. A on to asi jen tak dělá. A neotevřu.
0: Ale co je to za nápady? Hleď otevři.
3: A neotevřu. A ne, a ne, a ne.
0: Ale proč?
3: Protože nejste žádná bábinka, ale lupič. A zavoláme na vás SNB, abyste věděl tak.
0: Ale co to povídáš za nesmysly? Co pak mě nepoznáváš? No tak otevři a uvidíš.
3: Nebo že by to přece jenom byla bábinka. A co tam děláš?
0: No někdo mě tu zavřel. Zrovna když se mám s panem Spejblem chystala překvapení.
3: Jo? Tak ona je to opravdu bábinka. No jo, co ale? Až se dozví, že jsme ji tam zavřeli my, to asi dostaneme. Jo, to dostaneme. No tak pojď, bábinko, pojď. Je, pomoc! Strašidlo!
4: Ale nekřič, to jsem přece já.
3: Bábinka, ani bych tě nepoznala. Co to máš na sobě?
4: Ale to mělo být právě to překvapení. Prosím tě, Máničko, co se to tady děje?
3: To bylo tady strašidlo.
4: Ale co to povídáš?
3: No vážně, to jsem zavřela do hladomorny. Já sama.
4: Zavřela?

0: Ale prosím tě, Máničko, pláčem to nespravíš. Jestli Hurvínek potřebuje pomoci, jsme tu přece my. Pravda, ne? No tak kupředu. Tak Hurvínku! Kde jsi? Hurvínku!
1: Kde jsi, Hurvínku? Ozvi se nám, Hurvínku!
0: Hurvínku!
2: Staž ho pořádně, Hurvínka. Zpratka nám byl čert dlužen.
3: Jo.
2: A vypadalo to přece, že hrad je dočista prázdný.
3: Jo.
2: To už kluku nebo... To není možný. Povídám ti, že jsem vles náhodou. Nikdo jiný tady není.
3: Jo.
2: Svazal si ho dobře?
3: Jo.
2: Nikam se nedostane, nikoho se nedovolá. A my se tu klidně rozhlídneme.
3: Jo.
2: Kromě toho kluka, tady není živá duše.
3: Jo.
0: Hurvínku, kde jsi?
3: A to, a to,
2: sakra.
1: Kde jsi, Hurvínku?
2: Rome.
4: Pomoc. Kde jste, kdo?
2: Hrnajs.
3: Jo.
2: Ono je tady plno lidí.
3: Jo.
2: Již dokonce mají psa.
3: Jo.
2: No, jsou tady. Onem pryč.
3: Jo.
2: Tam ne, člověče, druhou stranu. Jo. Do sousední komnatu krizi.
5: Fuj. Poždyť mě tím roubíkem málem udusili. Nemůžu se ani hnout. Žiričku, si tam? Není tam náhodou ta Tulda? Nebo Mánička? Žiričku, tak dávej pozor. Vyskoč. Vyskoč až na kliku, rozumíš? Na kliku, ano? Vyskoč a otevři si. No, hop! Hodnej, pejsek, hodnej a umí. Koukej, Žiričku, a teď ty provazy. Ano, musíme nějak rozvázat. Vezmi tady za ten cancourek dole. Tahej, no, tahej, tahej. Ještě trochu, tak. Tohle překousni. Prýma. No, vidíš. Provazy jsou dole. Moc krát děkuju, si pašák, Žiriku. A teď, teď jim ukážeme. Ty nevíš, co to je? To je mušketa. Najdu si je se zbraní v ruce. Ti budou koukat. Žery, jdem. Však já jim ukážu, kdo je tady spratek.

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, je rybník Brčálník a tam žije skřítek Rákosníček. Brčálník není rybník jen tak ledajaký. Je tam krásně, překrásně. Vzduch tam chutná líp než víno a voda je tam průzračná jako křišťál. Skřítek Rákosníček se šel podívat, jak zahrází kvete šípková růže a natřásá se pichlavý jalovec. Chvíli se loudal loukou, chvíli šel cestičkou kolem potůčku a moc si chválil ten klid, co byl všude kolem. Ale jako kdyby to zakřiknul. V tom okamžiku za ním něco mohutně šplouchlo a když se skřítek ohlédnul, viděl, jak mezi břehy uhání vzedmutá voda. To dá rozum, že nečekal ani chvilku a honem se vracel, aby tu potopu nějak zastavil. Jen co doběhnul k Brčálníku, viděl, že je zle. Na Mělčině bylo totiž vody zrovna tak po kolena a vodoměrka, která tam měřila hloubku, poplašeně volala, že hladina stále klesá. Kapři už sotva hýbali žábrami, okouni neměli sílu ani mrsknout ocasem a štika byla skoro na suchu.
1: Co? Tak tedy tohle je ale pěkná patálie. Voda mě utíká z rybníku jako z cedníku.
0: Chytil se za hlavu Rákosníček a honem

0: Hledal, kde je v brčáníku díra. Brzy přišel na to, že ve stavidlu. A když ho vyspravil záplatou z listu stulíku, zdálo se, že je vyhráno. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala hladina znovu klesat. Rákosníček nevěřil svým očím, když viděl, jak se hned vedle záplaty objevil nový otvor a pak další a další. Když bylo stavidlo jako ementálský sýr, vykoukla ven ondatra. To je taková vodní myš. Pyšně si nakroutila vousky, potměšile koukla na rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. Ta opovážlivost rákosníčka tak dopálila, že popadnul první klacek, který mu padnul do ruky a pustil se do ondatry hlava nehlava. Už při prvním napřáhnutí mu ale ten hlodavec překousnul tu sukovici v půli a navíc oba ty kousky schroustal.
1: Ne. Tudy asi cesta nevede.
0: Podrbal se za uchem skřítek a začal na toho kazi světa vymýšlet nějakou kulišárnu.
1: No, když je to vlastně myš, rozumoval, tak i odtud třeba odláká krysařská písnička.
0: Hned si na to pořídil z vrbového proutku píšťalku a začal hrát svádivou písničku. Chodil po hrázi sem i tam, pokukoval přes rameno, jestli ondatra nevyleze z vody a nepůjde za ním. Ale ona nic. Seděla dole jako pecka a jenom se smála pod vousy.
1: Če, tohle není myš, ale klíště.
0: Zlobil se rákosníček.
1: Drží se toho stavidla jako přilepená. A škodolibostí svítí oči víc než mlsnému kocourovi. No ano,
0: plácnul se do čela.
1: Kocour, to je ono. Z toho přece mají všechny myši hrůzu.
0: A hned začal schválně nahlas mluvit o tom, jaká je to šťastná náhoda, že jde zrovna teď okolo kocour Vilda, široko daleko vyhlášený jako veliký rváč a myšilov. Jenomže tohle na ondatru neplatilo, protože věděla, že se všechny kočky i kocouři vody bojí, takže by žádný z nich do rybníka neskočil ani za nic. Ale přece jenom moc jistá si tím nebyla a proto se nenápadně rozhlídla kolem. Když se koukla pod stavidlo, hrůzou jí vstaly všechny chlupy. Z vody se na ní šklebila příšerná kocouří tvář. Navíc už ondatra nečekala. Vlítla do první díry a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
1: Tě, ještě, že má strach velké oči, pochvaloval si rákosníček. Kdyby ta hloupá vodní myš nebyla takový bázlivec, přišla by určitě na to, že se tam dole na hladině zrcadlí jenom kocouří maska, kterou jsem si tady nahoře upletl z vrbového proutí.
0: Pak rákosníček zalepil, co šlo zalepit, co se dalo ucpat, ucpal a za chvíli bylo v brčálníku zase vody habaděj. A z rybníku se ozvalo pochvalné rybí zaplácání. Kdyby ryby nebyly němé, určitě by volali sláva, bravo, ať žije náš zachránce. Rákosníček se děkoval jako na divadle a když bylo po aplauzu, šel si obhlídnout brčálník jako nějaký porybný. Všechno tam bylo zase v pořádku a když mu navíc vodoměrka ohlásila, že je vody jak má být, povídal si rákosníček, že snad teď bude v rybníku na pořád mír a klid. Jenomže to ještě nevěděl, že kvůli brčálníku povede velikou podvodní vojnu.

Sedmero krkavců. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Počase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile, ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky, povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvalořeč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou navěky ztraceni? Ztraceni? To snad ne. Ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti?
Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský. Vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni, to je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou a zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy. Já vím již, co vás trápí a chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po tři noci ten krkavec povídal. A já nyní vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen, jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, dítě, také tebe máme želet. Máme ještě poslední radost ztratit. Ne, ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu. Láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají. To byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila. Než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce,
Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho jí silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptati se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. Rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj Slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k Slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl. Vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr Slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula a když noc přecházela, přijel Slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam ji zlatovlasý mládenec z vozu sesadil, řka. Nyní si pomoz sama, a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně
ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli z lovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten, musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři divjí ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezitím, co semeno vscházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese anebo krášlila své obydlí vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě a ač věděla, že jí to bratři nosí,
Přece žádného neviděla. Brzy by len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo načas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích a otec jak všelico zpovídal anebo čítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu. A budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby do zítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo na blízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět. Ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá panna překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane. A odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán pln radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všecek len, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejich paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučil, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to jí, ale také nikdo nemiloval, výjimouc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád a celé hospodářství jí svěřil.
Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Vydělat dobře, že jí miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla. Pilně předla a ani tenkrát slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chce-li být jeho ženou. Oni si však i beze slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel, sa celý blažen poroučil sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala, ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo se lnem, se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučila nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodění. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být, ale ona si to vymluvit nedala a konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby jí nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě. Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku,
a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jí dbálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo. Ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil? Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila. Ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot, lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se o švagru dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnouti mohla, vzali jí za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili. Již byla ztracena,
když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on jí káral řka. Děkuji Bohu, že nás jí zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil. Ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování sednuv na koně, byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všechno zapomeňme, vždyť jsme šťastní, odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené, pokládané vrátili. A s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti?

Nový kamarád. Den se pomalu probouzí do štědrého dne. Je sváteční ticho. Na zahrádce leží velká sněhová peřina. Dědeček se dívá zamrzlým oknem ven, na klíně drží kocoura Macíka a pobrukuje si koledu. Vánoce má rád. Odpočívá tak, jako odpočívá jeho zahrádka. Líbí se mu, jak do krmítka přilétají síkorky a zobou drobečky, které jim tam pravidelně sype. Macíkovi se to také líbí, ale koutkem oka pokukuje po slavnostně prostřeném stole a těší se na smaženého kapříka, který bude dnes k večeři. Po chvilce dědeček vstane, připraví do mísy ořechy a malá jablíčka. Z velké sklenice vyndá jeřabinové řetízky, které na podzim navlékal s Bedříškem a řekne Macíkovi: je čas nazdobit stromeček. Počkej tady, já dojdu do lesa pro malou borovičku. Oblékne si huňatý kabát, kožešinovou čepici a rukavice a vyjde ze dveří. Je opravdu zima. Mrzne, že by psa nevyhnal. Se sáněmi se dědeček pomalu ubírá k lesu. Aby nejel s prázdnou, vzal sebou náruč sena a trochu soli pro lesní zvířátka. Boří se po kolena do sněhu, ale libuje si, jak je v lese krásně. Naplnil krmelec a během okamžiku u něho vidí srnečka a zajíce. Po chvíli hledání našel v skutku urostlý stromek. Pokácí ho, naloží na sáně a vydá se na cestu domů. Po pár krocích ale uslyší jemné kňučení. Rozhlédne se, ale nic nevidí. Kňučení však nepřestává, popojde ještě kousek. A koukejme, co se to tu krčí. Pod jedním stromkem sedí schoulený malý pejsek. Páníček nikde žádný, někdo ho tu přivázal a odešel. Dědeček si rychle sundává čepici, aby do ní malého pejska zabalil. Takový mrňousek nešťastný. Kdo asi měl tak necitlivé srdce? Kroutí nechápavě hlavou dědeček a pospíchá domů, co mu nohy stačí. V domečku pak malého pejska přistrčí ke kamnům, aby se ohřál, a než mu přinese misku teplého mléka, pejsek spí. Macík s dědečkem se tedy pustí do zdobení vánočního stromku. Nejprve na větvičky věší jablíčka, pak ořechy a jeřabinové řetízky. Na špičku stromku dědeček připevnil třpytivou hvězdu. To je nádhera. Dívají se zálibně na své dílo. A teď ještě pověsit na dveře zelené jmelí, aby se v domě po celý rok drželo štěstí. Doprostřed stolu dědeček postavil svícen z větviček a přidal okolo i trochu ovoce. Všechno náramně voní jehličím. Potom trvá už jen chvilku, než dědeček připraví štědrovečerní večeři. Macík se už moc těší. Ví, že po tuze chutném jídle přijde nadílka, a tak netrpělivě přešlapuje u okna. Mezitím se probudí i malý pejsek. Bázlivě se choulí v dědečkově čepici a vypadá to, že z ní vůbec nevyleze. Aby si Macík zkrátil dlouhé čekání, jde si ho trochu prohlédnout zblízka. No, žádný zázrak, pomyslí si. Zrzavé, chlupaté cosi, samé ucho, samá noha, k užitku to asi moc nebude, ale aspoň na hraní bude dobrý. Pokračuje v přemýšlení Macík. Pojď ke mně honem, sehne se k chundilaté kuličce dědeček. Ty jsi ale pašák, už je ti teplo? Konejší pejska a hladí ho po hlavičce s dlouhýma ušima. Jak by ne, říká si pejsek a radostí dědečka celého olíže. Dědeček se směje a je rád, že pejska našel, bude s ním určitě legrace. Tak, panstvo, pojďme k večeři. Vybízí dědeček Macíka i pejska. Pro každého z nich připravuje na mističku trochu brambor a kousek ryby. Sám usedá ke stolu a zapaluje svíčku.
Na kamnech zavonila purpura a všichni mají sváteční náladu. Po večeři je tu nadílka. Macík dostal měkonký polštář, aby se mu za kamny pěkně spalo. V dědečkově balíčku je úhledně složená dlouhá vlněná šála. Pro pejska je pod stromečkem položený docela maličký dáreček. Je to kousek papíru smotaný do ruličky a převázaný červenou mašlí. Co to asi může být? Pejsek je moc zvědavý. Opatrně bere dárek do čumáčku a nese ho dědečkovi, aby mu jej pomohl rozbalit. Když dědeček stuhu rozváže, na lístku stojí krasopisně napsáno: Ode dneška už nebudeš obyčejný pejsek bez jména. Budeme ti říkat Arnošt. To je ten nejhezčí dárek, jaký si pejsek mohl přát. Má jméno. Už není cizí pes. Běhá kolem stolu, vyskakuje radostí do výšky a zdá se, že toho asi nikdy nenechá. A tak už v chaloupce nebudou dědeček s Macíkem sami. Mají nového kamaráda.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste ji maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymaloval a na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou pýchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prostoje a můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa.
1: Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera ke mně přišel Sumec a šepli se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil,
0: ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát.

a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně? Ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

Příběh čtvrtý. O veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích.

0: vlasích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala napořád toho, aby se nebál. To je krása, díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka,
0: řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky. Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi! Tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady si, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty, no jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby ji v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já, to chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já vůbec nechroupu, ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně, možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám? Chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kde kdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan. Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly, klade si Radovan další podmínku. Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec. A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil.
1: A pracovat,
0: ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí.
1: A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi.
0: Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: To je hrůza, sultáne, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti ji samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně.
1: Pohádky děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
0: V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
1: Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektore, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky. A já vím, že policku jako my neumí ani breptnou.
0: Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poroučí i takováhle zrzavá liška.
1: Tobě se to řekne, vystrnedit, ale víš, co říkal pán?
0: Hele, jeminkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
2: U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách.
0: Wow, milion brundibáru, sultáne. Co to tam ta liška pořád čmárá? To by se mělo nějak zjistit.
1: Mělo, ale jak? Liška je chytrá, znáší.
0: Však mi taky. Doběhneš se tam podívat a hotovo.
1: Tak dobře, já se tam doběhnu podívat a hotovo.

0: Prachřec Dudinecky. Já nic neviděl. Ta poběhlice všechno honem oca jsem zmazala.
1: Milion brundibárů, tak počkej, ukážeme té zrse zrzavé, co dovedeme. Oběhneme 30krát hájovnu, ať vidí, jak umíme běhat. A že s náma není legrace a stačí 3krát.
0: Tak, že s námi jako není legrace.
1: A poběžíme jako na závodech, na 3. štěknutí vyběhneme. Tak pozor, hop, hop.
2: No, to mi toho ukážete, vy chytráci, jen co je pravda. Vždyť já dovedu také rychle běhat. Radši budu dělat, jakože spím, a uvidím, co budou psiska dělat.
1: Rok rýle, pána, jak to my tady strašíme. A ona si klidně spí.
0: Ona si klidně spí.
1: Poběžíme ještě jednou. Ukážeme jí.
2: Houby, spím. Koukám, jak tady běháte, jako kdybyste honili bandu loupežníků a mám z vás legraci. A ještě, že znám tu vaši psí řeč. Jinak bych z vás byla dočista, Janek.
1: Rok rýle, pána sultáne. Ono to s ní ani nehne.
0: Ani nehne. A spí jako dudek. My tady strašíme jako o závod a ona nic.
1: To by v tom byl sám čert. Aby se nás nezačala bát. Uvidíme, co uděláte.
2: Co bych dělala? Vždyť jim ani to běhání nijak zvlášť nejde. Udýchaní jsou až běda a chytří taky zrovinka moc nejsou, když nepoznají, že nespím. Ale já jim ukážu, co jsem se tady naučila. Ti se budou, panečku, divit, co dokáže chytrá kmotra liška.
1: Ať do mě kozel trkne. Co je tohlensto za pořádek? Když vidí liška psa, no tak se má bát.
0: Má se bát, no.
1: A tahle si tady leží a spí, jako by se nechumelilo.
0: Já už nikam neběhám. Mně se chce spát.
2: Hektore! Sultáne!
1: Prach se Dudinecky. Slyšíš, sultáne? Hospodyni tady nikde nevidím a přece nás někdo volá.
2: Hektore! Sultáne!
1: Ať se v tu ránu v černého kocoura proměním, jestli si z nás ta liška nedělá legraci.
0: Teď přeci ta neumí poličku ani breptnout.
1: Jo, to si myslíš, známe lišky. A potom, když se policku naučí breptat kdejaký špaček, tak pro takovouhle lišku zrzavou to už teprve nic není.
0: Pardně, klepe, to by nám ale potom doopravdy mohla jednou poroučet.
1: No vidíš.
0: No vidím.
1: Proto jí musíme pěkně z čerstva z hájovny vystmadit.
2: Vy hafani zatracení. Teď bych na vás mohla žalovat. Protože jak vidíte, umím po lidsku mluvit. Ale já to neudělám. Já si to s vámi vyřídím jinak. Teď odtud sice odejdu. Ale ještě se spolu setkáme. A potom se teprve ukáže, kdo je chytřejší. Jestli vy dva... nebo já, chytrá kmotra liška.
1: Ty zesko jedna zrva. Koukej, ať si pryč, nebo...
0: Jasný, já tě dostanu.
2: Nepotřebujete pofoukat boule, vy chytráci. To vás nenapadlo, že tak malou dírou v plotě se protáhnu jen já? A ještě k tomu sama? Jak jste se tam chtěli vejít oba najednou? Vždyť jste mohli porazit plot.
1: Tohle ti přijde draho, jen počkej, až tě v lese dopadnu.
0: Já si tě někde najdu a pak tě...
2: Jenom mi pořád nevyhrožujte. Já se vás ani trochu nebojím. A abyste mě nemuseli moc dlouho hledat, budu na druhé straně lesa v Dolanském revíru. A už teď se na vaší ctěnou návštěvu moc těším.
3: Já se zapomenu. Já prolezu za tebou.
2: Tak papa, já radši zmizím, abyste přece jen nezbořili plot. A nezapomeňte si pěkně zamačkat boule. Ať mi v Dolanském revíru neděláte ostudu. Poroučím si. A brzy naschledanou.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obraze Mětoče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obrze Mětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku, na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst, také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali. Ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova? Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manže to sový dráb, nad bavou vstává černý mrak, a to je ďáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej, pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou. Mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje. Jak by pece rozpalovali, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu. Pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůra té jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč jej dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno.
přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Rumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, ťas, zabit buď každý, kdo by třás. Čvíkere, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné pekelné injekce a naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí, a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvíčí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké, hody, stroj, pimprle, šnekrle, šunčí, kost, ať je tu pělásek, řídký host, romkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odvážely krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálely děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčeli jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty. Ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízdl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni. Lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli,
donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, bodláči rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani branku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan zůstal sám. Dokud byly v domě zásoby, potom je přece našel a jedl. Ale když dojedl poslední sousto, sedl si na truhlici plnou peněz a naříkal. Marně, nikdo k němu nepřišel. Báli se trestu božího. Z hladu ohryzával plesnivé kůrky, kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl již víkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem: pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý Kutchan na truhlici, slábl
až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máků jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co si chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
1: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň.
0: Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák.
1: V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala.
0: Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
1: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší.
0: Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák.
1: Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
2: kdepak, tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
0: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
1: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
0: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy tři maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro.
1: to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
3: Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel.
1: Na setí, diví se slunce.
3: Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
1: Ona nosí cylindr? Divilo se slunce.
3: Ne, to je můj, řekl Emanuel.
1: A podal slunci 3 zrnka máku.
3: Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo.
1: Když spí slunce, musí kos taky.
3: Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku.
1: Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce.
3: Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl.
1: Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou
3: a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

Uloupená princezna. To byl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže. Šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna Hejlin vyšla ze zámku do zahrady, v ústretí jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když princezna Hejlin seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak. Obrovskými pařáty Hejlin popadnul a nesl jí přes moře do své jeskyně. Nyní tam držel v zajetí už celých 5 let a už snad 1000krát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale Hejlin jeho nabídka jen vždycky vylekala a čím dál více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocenostmi, kterými si chtěl drak získat srdce krásné Hejlin a které jí daroval, byly také 3 nádherné šaty. Nádhernější by člověk na světě sotva pohledal. Na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou Hejlin k tomu, aby se stala drakovou ženou. Jednoho dne, to právě uběhlo 7 let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš a byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou panu. Krejčík Benon se jí ptal, zda se také ztratila jako on. Hejlin smutně potřásla hlavou a vyprávila mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku, povzdechla princezna. Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat, navrhnul jí Benon. Nad takovým nápadem se princezna věru zaradovala a slíbila krejčíkovi, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík Benon zastrčil do rance ty 3 krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a tak daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unaveni, že se probudili až ráno přes příštího dne. Vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh. U břehu tam kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec. Ale když byla loď právě den na cestě, zvedla se na moři prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, kde se roztříštilo. Jen pár lidí, mezi nimi také krásná Hejlin, se zachránilo na jednom člunu a když kolem druhého dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala. Byla velmi smutná a srdce jí bolelo, neboť si myslela, že se Benon utopil v moři. Ale i on nakonec na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu, celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec byl jimi zcela vyčerpaný vymrštěn na břeh. Jeden starý rybář vzal Benona do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom Benon kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu.
Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš. Sotva tu byl pár týdnů, když tu uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí 10 000 guldenů tomu, kdo jeho dceři do 3 měsíců opatří 3 šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu Benonovi přišlo na mysl, že má přece v ranci 3 princezněny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. Alespoň, pomyslel si, bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna. I když tak krásná a milá pana jako Hejlin, která leží na studeném mořském dně, už na světě není. Benon šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty 3 šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovarišem ty šaty ušijí, a dostal ihned dopředu zálohu 1000 guldenů. Peníze dal potom svému tovariši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. Ano, řekl Benon, peněz je k tomu potřeba, a ne málo. A s poděkováním si těch 1000 guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl ty zlaté ptáčky nechat rozkutálet, jak mu bylo libo. A tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo. Ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře, prostě si to všelijak užíval. Když byl 1. měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu, ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil, pozítří mají být hotovy 1. šaty a ty jsi ještě ani nenavlékl do jehlinit. Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase ty šaty králi nepředložíme. Ale tento mu odvětil, já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody, a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy. Teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit. Tak je to, mistře. A mluvit si do toho nenechám. A basta. 2. dne Benon předal mistrovi ty 1. šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci do nebe zvychvaloval a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná Hejlin ty šaty, které jí daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty 2. šaty. Mistr Krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice 1000 guldenů jako zálohu. Ty peníze pak dal svému tovaryši a on s nimi udělal na vlas to stejné jako prve. Prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal 2. šaty, na který zářil měsíc. Tentokrát se princezna zaradovala ještě více. Vzala mistra na stranu a zeptala se, vy sám jste ty šaty šil? Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. Řekněte mi pravdu, mistře, neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat. A tak jí mistr prozradil, že před 1/4 rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tomu princezna poručila vyplatit 2000 guldenů, 1000 pro něj a 1000 pro tovaryše. Přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš. Opět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se Benon vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty. Krásná Hejlin ho poznala, padla mu kolem krku
Políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávila mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši.

0: Ale se díval nahoru na kopec, kdy se objeví babička s kastrůlkem v ruce. Pilot Hejduk už v domku jedl a dědůšek Kozelka pořád nic. Najednou dědeček přece jen někoho uviděl. A nešel sám, šli dva, tři a ke všemu pes. Dědeček si hned vzpomněl, kdo by to asi mohl být. To byli ti lotři z pekel, kteří mu posledně tak záhadně utekli z hangáru. Děda Kozelka si nebyl jistý, jestli ho nemá mý zrak. Potřásl hlavou, protřel si oči a podíval se znovu. Nebylo pochyb, byli to oni. Rozeznávali je docela zřetelně. Co tu chtějí? Dědeček zapomněl na svůj hlad a trochu se rozčílil. Basama, heligon, zlámaná vrtule, co mám dělat? Mám na ně zase číhat a zavřít je do hangáru jako posledně? Hrnajs, fernajs, to přece ne. To nedopadlo dobře. Dědeček se až potil, jak usilovně přemýšlel. Konečně na to přišel. Zavolal pilota Hejduka, aby se na ty uličníky se psem běžel podívat. Pilot si otřel ústa a přišel k dědečkovi. Toníčku, řekl spocený dědeček, vidíte je? No, křičel mladý pilot dědečkovi do ucha, to se ví, že je vidím. A taky vidím černý kastrůlek, to vám jistě nesou oběd. Kastrůlek, koktal dědeček a hned se mu ulevilo. No, pravdu. Aneška nesla kastrůlek a pes mlsně běhal kolem ní. Konciáne, jedeš? Bručel dědeček a přitom si uvědomil, že má skutečně velký hlad. Děti poslední kousek cesty běželi jako o závod. Babička vám posílá škubánky, křičela Aneška a podala dědečkovi kastrůlek. Sama nemůže přijít, protože jí píchá v nohou. No, asi bude změna počasí, řekl děda a odklopil pokličku. V hrnečku bylo všechno, na co celé dopoledne myslel. Můžeme si prohlédnout tamhleto letadelko, odvážil se zavolat Vojta do dědečkova ucha a ukázal na malý stroj uprostřed letiště. Letadelko, odpověděl dědeček, ne, to se nesmí.
1: A můžeme jít do hangáru, křičela Aneška.
0: Ne, odpověděl dědeček Kozelka a sedl si na trávu. Tam se taky nesmí. A pomyslel si, posledně jste mě pěkně vypekli, ale dneska vás nespustím z očí a nic vám nedovolím, i když jste mi přinesli škubánky. A co se tu vlastně smí, vykřikl netrpělivě Vojta. Nic, odvětil přísně dědeček a pustil se do škubánku. Moc mu chutnali, nejraději by do nich strčil celou hlavu. No tak vidíš, řekl Pepíček Vojtovi, tady se nic nesmí. Tohle všechno slyšel i pilot Hejduk. Pomalu si děti prohlédl a nakonec se podíval i na psa. Děti, pojďte se mnou, řekl pilot, všechno vám ukážu a psa můžete vzít sebou. Děda Kozelka se tak zabral do svých škubánků, že už si dětí nevšímal. Ať si s nimi Toníček dělá, co chce. Dědeček proti tomu nemohl nic namítat. Pilot měl na letišti hlavní slovo a děda Kozelka tam jenom hlídal.

0: Dcerunko milá, pamatuj si, dobře si princezna a musíš se tedy chovat s královskou vážností a důstojností.
1: Ano, jistě.
0: Počkej, neskákej mi do řeči. Kdybys ještě měla maminku, ta by si tě ohlídala, jenže já ti pro nekonečné vladařské starosti nemůžu dělat kovočnu.
1: To nemůžeš.
0: A dvorní dáma na to nestačí. Starat se o takovou neposedu.

0: Ne, to ne.
1: No tak, co pak máš na srdci?
0: Ty mi tu promlouváš do duše, jako bych se batulila v dětských střevíčkách. A mě zatím, co nevidět, bude 18.
1: No, právě, pane bože, toto utíká 18. Pomalu bude čas myslet na vdavky. Vlastně, co jsem to chtěl jen... Zapiš si za uši, že jako princezna musíš být...
0: Laskavá a mírná.
1: Hlavně důstojná, nedávat se tamhle do řeči s kdejakým.
0: Ale ty jsi mi kolikrát sám kladl na srdce, abych byla k lidem vlídná.
1: Ano, ano, to můžeš. Ale na druhé straně, podívej, z dětských botiček si opravdu vyrostla. Pomalu bude čas pomýšlet na střevíčky pro nevěstu. A právě proto si musíš počínat, jako bys už dneska nesla na hlavě čelenku budoucí královny.
0: No, maminka říkávala, že pýcha roste z hloupostí na jednom stromě.
1: Ono se to nesmí brát zas tak moc do slova.
0: A že kdo vysoko létá, nízko sedá.
1: To je jen takové pořekadlo.
0: A že pýcha peklem dýchá.
1: Tak už dost, já ti přišel číst levity a ty na jedno mé slovo máš tucet vlastních.
0: Proč mi chceš číst levity? Dvorní dáma žalovala.
1: Ale jaké pak žalovala? Jen jsme spolu tak trochu přemýšleli, jestli občas nejsi moc veselá.
0: Říká se, veselá mysl půl zdraví.
1: Až zbytečně ke kdekomu vlídná.
0: Dobré slovo je lepší než medový koláč.
1: A taky dost nedbáš na královské dekorum.
0: Lva poznáš po hřívě a dobrého člověka po úsměvu.
1: No?
0: A kdo pak mě to všechno učil? No ty, milý tatínku.
1: Ale nemusíš mi to pořád otloukat o hlavu.
0: Takže jsem vlastně poslušná dcera a ty bys mi měl dát hubičku místo kázání.
1: Ach, jo, radši už jdi. Počkej, ne, aby tě zas někdo viděl, jak dětem u hájovny utíráš nosy. A nebo dokonce pomáháš po rybnému u rybníka s návnadou.
0: Slibuju ti, že se dneska vyhnu hájovně i rybníku a vydám se do zahrady na opačnou stranu.
2: Veličenstvo! Největší potíž je v tom, že princezna je velmi, řekla bych, mimořádně, a přímo výjimečně inteligentní.
1: Co pak o to? Holka je to chytrá, však má taky pokom být.
2: Pane králi.
1: Zápomně. Ale kdyby byla sebechytřejší.
2: Kdybyste ráčil.
1: A třeba i mazlaná.
2: Dovolila bych si upozornit.
1: Nakonec ji stejně přechytračím.
2: Prosím.
1: A co pak mi dámo pořád skáčete do řeči?
3: Chtěla jsem jen upozornit, že nás princezna támhle pozoruje.
1: No a co?
3: Nerada bych, aby si myslela, že tu vedeme diskus o ní.
1: Aha. Tak pojďte, tamhle za míčovnu, tam nás neuvidí živá duše.
2: Obávám se, že není vhodné, aby se ovdovělý král procházel bez doprovodu s dvorní dámou své dcery na tak odlehlém místě.
1: Ale vždyť je jenom o pár slov a vy z toho hned naděláte. Tak víte co? Dejte mi zprávu o jejím vystupování, jednání a chování písemně.
2: Vlastně jsem vám už pověděla skoro všechno. Včera se princezna chovala téměř bezvadně.
1: Téměř? Co je to téměř?
2: Chtěla jsem jenom naznačit, že se sice dopustila jistého prohřešku proti etiketě.
1: Snad zase nepřelezla v zahradě zeď, aby si mohla zaspívat s husopaskou.
2: Tentokrát nebylo třeba skákat přes žádnou zeď, protože příčina všeho zlého seděla na ní.
1: Jaká příčina? Co to breptáte?
2: Jakýsi vandrovník vyskočil si na zítku.
4: a rozpustile na vás pokřikoval. Vidím to jako živý obrázek.
2: Vaše veličenstvo má v podstatě pravdu. Až na to, že nepovolával onen kacafírek, nýbrž princezna. A to nikoli na mou maličkost, nýbrž na toho mládence.
4: Zatrapená holka. A co vy? Co jste udělala vy?
2: Pokusila jsem se své vznešené svěřence vysvětlit nevhodnost takového počínání. A když si ten nezdara řekl o hubičku, požádala jsem princeznu jménem vašeho veličenstva, aby mě okamžitě následovala do zámku.
4: Doufám, že vás poslechla bez odmlouvání.
2: To ano. Ale cestou se ještě za tím vandrovníkem ohlédla, zamávala mu a zavolala.
4: Co pak?
2: Naschledanou.
4: Já ti dám naschledanou. No počkej. Nepustím ji na krok ze zámku.
2: To je vpravdě státnické rozhodnutí, ale nejsem si tak docela jistá, jestli je právě teď i nejmoudřejší.
4: Tak mi vymyslete něco lepšího.
2: Princezna je příliš chytrá, chci říci vynalézavá, aby si potají nenašla ze zámku nějakou tajnou cestičku. A proto my naopak musíme zaonačit všechno tak, aby nám neunikl ani jediný její krok.
4: To je nápad. Vyzrát na ní, přechytračit ji. Však mi neříkají nadarmo král rozum brada.
2: A to plným právem, veličenstvo.
4: Můj otec blahé paměti si dokonce vysloužil přízvisko Mudrland. A dědek, dejš mu pán Bůh věčnou slávu, proslul co by chytrolín. My mé své hlavé dcerunce tak říkajíc vypálíme rybník a zaonačíme to. Jak pak?
2: Jednoduše. Až se princezně zachce na procházku, necháme ji, ať si jde.
4: Sama? Kam se dala rozum?
2: Já se samozřejmě vydám za ní, ale tak, aby mě nezahlídla. Podívám se, našpicuju uši, přinesu raport a vaše veličenstvo pak učiní moudré státnické rozhodnutí, co a jak dál.
4: Mluvíte mi z duše, dámo. Zrovna tak jsem to měl na jazyku.
0: Jsi tam?
5: Co pak mě nevidíš?
0: Krčíš se za stromem jako zloděj.
5: A ty se sem kradeš po špičkách a šeptáš, jako by se zbála.
0: Nechci, aby mě zmerčila dvorní dáma. Já jí utekla.
5: Co pak? Ona tě hlídá? Proč pak?
0: Protože princezna nemůže běhat po oboře, jak se jí zachce.
5: Ty že jsi princezna.
0: Já myslela, že jsi to poznal.
5: Jo, to bych si byl zrovna troufnul, dát si do řeči s královskou dcerkou.
0: Kdo smyslel, že jsem?
5: Kuchtička nebo nějaká slečna ze zámku.
0: A proč se za mnou ohlížel?
5: Proč? Padla jsi mi do oka. No, zalíbila ses mi. Jenže jsem neměl tušení, kdo vlastně jsi.
0: Teď už se ti nelíbím, když to víš.
5: Co pak si dokážu poručit? Hlava se mi z tebe zamotala jako na kolotoči hned, jak jsem tě prvně uviděl. Připadala si mi krásná, jako výraz pohádky.
0: Co pak na výle se loudí o hubičku?
5: Radši mi nepřipomínej tu troufalost. Zlobíš se na mne?
0: Napřed mi pověz ty, proč se zvrátil.
5: Bylo mi, jako by mi nohy svázal. Doploužil jsem se k lesu a najednou jsem nemohl dál. Tak jsem udělal čelem vzad a hajdy zpátky, jestli tě tu někde nezahlídnu.
0: Já taky bloudila po zahradě jako bez ducha. Vylezla jsem na zeď, jestli tě nezahlídnu někde v polích. Já ti z ničeho nic dostala takový strach, že tě víckrát neuvidím.
6: a když si zahvízdal za vraty obory, vykřikla jsem víc radostí než leknutím.
5: Ale neotevřela si hned. Nepřišla si.
6: Protože mě hlídala dvorní dáma. Nepřeji si vidět, jak se včera večer rozkohoutila, že jsem na tebe zavolala.
5: Řekla si naschledanou. A mě se až srdce rozbušilo.
6: Jenomže tatínek mi za to vyčetl i nos mezi očima. A dáma mě od té chvíle nespustila z očí.
5: Způsobil jsem ti leda trampoty.
6: Udělal jsi mi radost. A byla by dvakrát větší, kdybys pověděl, máš-li mě rád.
5: Proč bych se jinak toulal kolem? Ach, to je trápení.
6: Rozdělíme se o ně jako omakový koláč.
5: Co by nám to bylo platné, že se máme rádi? Co pak by pan král dovolil, aby si přivedla domů chudobného tovaryše?
6: Třeba něco vymyslíme, když dáme hlavy dohromady.
5: Hlavy dohromady?
6: Doslova tak. Ale to musíš ke mně blíž.
5: Ještě?
6: Stačí.
5: Mně se to snad jenom zdá.
6: Nezdá. Dali jsme si hubičku doopravdy.
5: Ani nevím, jak ti říkají.
6: Lenka. A tobě?
5: Jiřík.
6: Jiřík a Lenka. To jde hezky dohromady.
5: Jo, ale nevymysleli jsme, jak z té šlamastiky.
6: Tak to musíme ještě jednou.
5: Jako prvé? Hlavy dohromady.
6: Blíž?
5: Ještě blíž.
2: Princezno, co to děláte? Zadržte pro pána, ani hnout. Já všechno vidím, až povím panu králi, co jste provedla.
6: Dali jsme si s Jiříkem hubičku.
2: S tulákem?
5: A to zas ne, milost paní. Já nejsem žádný vandrák, ale poctivý truhlářský tovaryš.
2: Nic mi tu nevykládej, chasníku. A ve mnohy na ramena, jestli je ti život milý. A vy, princezno, račte bez meškání se mnou.
5: Já to tušil, Lenko. S Bohem.
6: Nepospíchej tolik s rozloučením.
2: Už ani slovíčko. A honem pojďte se mnou, nebo vás odnesu na zádech.
5: Co si počnem?
6: Něco vymyslíme.
5: I když nemůžeme dát hlavy dohromady?
6: Jen mi nikam neodvandruj, já se za tebou vrátím.
2: Tak to pusťte z hlavy. Pan král vás už dávno chtěl zavřít do komůrky ve věži, jenže já ho pokaždé uprosila. Ale dnes mu sama doporučím, aby vás ukryl za sedm závor.
5: Jsi ty, Janek, Jiříku. Takhle z deště rovnou pod okap. Vydáš se do světa na zkušenou a namísto, co by si zhleděl řemeslování, padne ti do oka princezna. Nebylo by rozumnější hodit si raneček přes rameno a s pánem Bohem? Jenže... Co pak jí můžu ulítnout jako mandelík, když mi sama kladla na srdce, abych tu zůstal? Jen se na ní nevymlouvej a přiznej barvu, proč se ti odtud nechce. Každá žilka se mi v těle třese, když si vzpomenu na její hubičku. Jenomže k čemu jí bude moje vzpomínání, když ji korunovaný táta strčí do věže a mě nechá zhoupnout na oprátce?
7: Nad čím pak tu lamentuješ, mládenečku?
5: Dobrý den, pane lesní. Já myslím, že se mě ty žalostné myšlenky honí jen tak potichu hlavou.
7: A zatím tvoje žalostná litanie plaší srnky na míle daleko. Pojď, svěř se mi. Co tě vlastně trápí?
5: Mále, stala se mi zatrachtělá věc.
7: Možná bych ti mohl poradit... A třeba i pomoci?
5: To sotva, pane Forst. Tohle je hlavolam k nerozmotání.
7: Každý úzel se dá rozmotat, když má člověk trpělivost a k tomu špetku štěstí.
5: Milej, pane revírníku, však vy byste mluvil jináč, mít v ranečku truhlářský hoblík a v srdci princeznu.
7: Snad ses do ní nezakoukal.
5: Co pak nevidíte, že tu stojím jako dřevěný pimperlátko?
7: Tak proč nemašíruješ za ní do zámku?
5: Pan král už mě najisto čeká. Jenomže ne s otevřenou náručí, ale s drápem. A kdo ví, jestli ne s katem.
7: A co, kdyby ti někdo pomohl? Že bys jí na chvilku zahlíd. A nebo s ní dokonce prohodil slovíčko. Co bys mi za to dal?
5: Koukněte se na mou kapsu. Vlaje jako prápor.
7: Peníze nejsou všecko. Obětoval bys za tu radost, dejme tomu, měsíc života?
5: Co měsíc? Třeba celý.
7: Pomalu, pomalu. Mohl bych tě vzít za slovo. A co takhle za hubičku? Dal bys za ní rok?
5: A jak rád, pane nadlesní. Jenže to je pořád jenom samé kdyby.
7: Tak počkej do třetice. Představ si, kdybych to zaonačil tak šikovně, že bys tu svou princeznu dostala za ženu na jeden rok. Co pak bys mi za to dal?
5: Třeba celý živobytí.
7: Tak, tady máš papír. Pero, píchni se do prstu šípkovým trnem. Krev je nejlepší inkoust. Co pak? Neumíš se snad podepsat?
5: Kdo pak vy vlastně jste?
7: Prve si mě tituloval jako pana lesního forsta a revírníka.
5: Jenže teprve teď jsem si všiml, že jste nějak moc snědej. Skoro až černej.
7: Myslíš si třeba, že jsem černý forst?
5: Temnej, skoro jako pekelník.
7: Holedbal ses, co bys dal za jedno slovíčko své znejmilejší a teď se kroutíš. Jako by ti najednou odpadla od srdce. Darmo bych s tebou ztrácel čas, šťastnou cestu.
5: Počkejte. Vrať se. Opravdu bys dokázal, abych dostal princeznu za ženu.
7: Mně stačí hnout prstem.
5: Konec konců. Rok je dlouhá doba. Celá věčnost, když je člověk šťastný. Za to bez ní bych se za ten čas usoužil k smrti. Dej sem ten úpis.
7: Ale pamatuj si, Jiříku. Tahle naše úmluva je tajná. Před nikým nesmíš o ní ani ceknout. Jinak bude zle. Až mine rok a já přijdu, ať tu stojíš připravený na cestu.
5: Tady jsem ti všecko stvrdil krví. A teď bych rád věděl, jak to navlečeš, aby mě vůbec pustili do zámku.
7: Tamhle za houštím už na tebe čeká osedlaný kůň a sametový kabát s premováním. Límec ze vzácné krajky, střevíce se stříbrem a širák s chocholem. Budeš princ k pomilování, až tě vymustruju do aksamitu a naučím královským moresům.
8: Tesař, jste pravila?
9: Truhlář, veličenstvo. Truhlářský tovariš.
8: To je hrozné dopuštění. To je rána. Jediná dcera se takhle spustí. Holka nešťastná.
6: Vůbec nejsem nešťastná, tatínku. Co jsem potkala Jiříka, je mi celý den do zpěvu.
8: Podívejte se na ní, dámo. Kdyby aspoň plakala, slibovala, prosila.
9: Nebo aspoň trošinku zapírala.
8: Moje řeč.
6: Ty bys chtěl, abych tě lhala.
8: Samo sebou. Totiž chci říct. A vůbec buď ticha. My se teď musíme poradit, jak ti napravit hlavu. Co myslíte, dámo?
9: Jestli nechcete, aby vám utekla za tím tovarišem, zbývá jediná možnost. Komůrka ve věži, pevné dveře a sedmero zámků.
8: Není to moc. Kdyby se jí ještě jednou pořádně promluvilo do duše, to by v tom byl čert.
9: Já už mám moc staré nohy, abych za ní ustavičně běhala sem a tam.
8: Tak si jděte hodinku odpočinout. Já to s ní zatím nějak sprychtím. Neříkají mi přece pro nic za nic. Král rozum brada.
9: Aby pán Bůh dal, jenže já bych za to nedala krk. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
10: Pojď sem, Lenko.
4: jsme tu sami dva. Můžeme si všecko vyříkat, jak se sluší a patří. Mohl bych tě po zásluze přísně potrestat, ale já ti pro tentokrát ještě jednou odpustím. Když mi svatosvatě slíbíš, že už nikdy o žádného cizího mladíka nezavadíš ani okem. Ani slovíčko s ním nesmíš ztratit. Slibuješ?
0: Slibuju, tatínku.
4: Takže ten zpropadený tovariš?
0: Toho se můj slib netýká, protože Jiřík pro mě není cizí člověk.
4: Tak ty bys mě chtěla přechytračit. Jenže to se ti, děvenko, nepodaří. A já ti poroučím. Na toho nezdárníka okamžitě zapomeneš.
0: To nejde, tatínku. Zapomenout, když máš rád.
4: Rád, nerad. Já si nepřeju. Já ti přikazuju. Já ti zakazuju.
9: Vyčem s tobou.
4: Nevyrušujte pořád. Nevím, kde mi hlava stojí. Potřebuju poradit, co s touhle nezdárnou, neposlušnou, paličatou.
9: Pravdat.
4: Cože?
9: A to tak, že čím dřív, tím líp.
4: Jo, pravdat.
9: Doslova a do písmene, veličenství.
4: To se lehko řekne, jenomže kde teď honem pro ní najít ženicha?
9: Zrovna přijel, veličenstvo, támhle má koně, jinoch jako obrázek, podle šatů nejmíň princ.
4: Na moutě.
9: Princ jako vystřižený z pohádkové knížky, kdyby se princezna laskavě podívala.
0: Já se vdávat nebudu.
4: Neodříkej se, dokud ho neuvidíš.
0: Mám ráda Jiříka a každému nápadníkovi to rovnou vyzvoním.
4: No, mohla by ses opovážit. Přiveďte ho.
9: Jak si přejete?
4: Dcerunko, jsme tu sami, tak si to můžeme vyříkat docela upřímně. Je ti 18. To je hnedle 20. Nejvyšší čas na vdavky, jestli nechceš zůstat na ocet.
0: Když ne Jiříka, tak radši na ocet.
4: Zatrapená holka. Dej si říct.
9: Veličenstvo, princezno, je tu vzácný host a prosí o laskavé přijetí.
4: Pojďte dál, milý pane. Rád vás vidíme. Co pak vás přivedlo do naší končiny?
10: Proslavené jméno pana krále.
4: To nás velice těší.
10: A také pověst o kráse vaší dcery.
4: Aha! Přijel jste se zkrátka na vlastní oči přesvědčit, co je pravdy na těch pověstech.
10: Veličenstvo. Všechny pověsti nesahají pravdě ani pokotníky. Princezna je tisíckrát krásnější.
0: Milý pane, na mě žádné medové řeči neplatí.
4: Ale dcerunko,
10: snad byste mě mohla poctít podáním ruky na uvítanou.
4: Co pak ty si mě nepoznala, Lenko?
0: To jsi ty, Jiříku. Kde jsi vzal tu nádheru?
4: To ti vysvětlím, až budeme sami.
10: Jaká něžná, ušlechtilá ručka, kéž by někdy byla moje.
0: O, musíte o ní požádat pana krále.
4: Slyšíte to, dámo? Nebo mě šálí sluch i zrak? Mám snad vidění? Podívejte, jak se na něj usmívá.
9: Já hned věděla, že jí padne do oka.
10: A co na mou prosbu odpoví princezna?
0: Ano, ano. Jednou za třikrát.
4: Ale to snad pro pana tak čistá, jasná. Rozumíte tomu, dámo?
9: Dneska to mladí berou z čerstva.
4: Už spolu cukruží.
9: Už se drží za ruce.
4: Počkat, tak daleko ještě nejsme. Na zásnubní políbek je fůra času.
6: Já jen myslela, když jste prve měli tak naspět.
8: A co by tomu řekl svět? Musíme dbát na dobré mravy a na zlé jazyky.
10: Pane králi, snažně vás prosím, dejte mi za ženu svou dceru.
8: Rád. Chci říct, že nejsem proti, pokud ona sama jaksi...
6: Všema deseti, tatínku. Smím ti dát hubičku? A vám taky, dámo? A ještě zbyla jedna pro ženicha.
8: Já jsem z toho, jak se lidově říká, paf.
9: Však já se taky nestačím divit.
8: Musíme honem vystrojit veselku, aby si to třeba nerozmyslela.
9: Ve starosti veličenstvo může na něm oči nechat, ale jinak jsem s vámi zajedno. Čím dřív bude svatba, tím líp.
6: Tak vidíš, Jirko, jak se nám poštěstilo po všem tom tvém lamentování. Ale až budeme sami, vidíš, že mi povíš, jak se to navlík, že je

0: Tobie la poda. Tobie la idyla. Cukrování, usmívání, po celý rok radování a najednou zčista jasná bázo. Čerchbant, aby se v tom vyznal. Dámo, není líp.
1: Kde pak, pane králi? Princezna chodí jako stín, oči utopené v slzách.
0: A on?
1: Jako včera. Jako předevčírem, toulá se oborou po nejopuštěnějších cestách.
0: Nepohádali se třeba?
1: A co vás nemá, veličenstvo? Princezna je k němu jako Milius a on pořád na ní kouká jako na svatý obrázek.
0: Tak co v tom vlastně vězí? Proč jsou oba najednou tak smutní?
1: Pozdává se mi, že princ Jiřík nosí v srdci tajné soužení a princezna se trápí, když ho vidí takhle sklíčeného.
0: Já jim asi co nejdřív promluvím oběma do duše. A víte co? Udělám to rovnou.
1: Veličenstvo je moudrá hlava, ale jestli smím říct své mínění...
0: No...
1: Spěch není dobrý rádce. Posečkejte den anebo dva, však ono se nakonec ukáže, kde je vlastně tlačí střevíc.
0: Máte pravdu, dámo. Kvaltování se nikdy nevyplácí.
2: Jiříku! Jirko!
3: No tak, Chasníku, nedělej, jako bys neviděl, že se za tebou šourám přes půl obory.
2: Já vím. Ale velkou radost z toho nemáš. Proč se pořád za mnou táhneš jako stín?
3: Snad si nezapomněl, co jsme si smluvili právě před rokem.
2: Rok, to bude teprve zítra.
3: Podívej, ty to máš spočítané na hodinu. Jenže mě náhodou vede cesta kolem, tak jsem si řekl, proč bych se sem trmácel zítra znovu. Na večír nebo ráno, to už ti vyjde na stejno.
2: Nemoh bys mi přidat, dejme tomu měsíc.
3: Měsíc? Nemáš v hlavě sojky?
2: Tak aspoň týden.
3: Kde pak, Jirko? S peklem se nedá smlouvat. Nepřidám ti ani půl dne. Akorát ti musím splnit jedno přání, než tě popadnu a odnesu na pekelný vidroholec.
2: Tak to já si přeju, abys mě tu nechal s Lenkou ještě aspoň rok.
3: Ty ses, myslím, napil blínu, nebo tě chytá fantas.
2: Tak jaké přání mi vlastně můžeš splnit?
3: Každé, kromě jednoho, abych tě tu ještě nechal.
2: Radšej ti a nepřidávej mi soužení.
3: Poroučím se, kamaráde, ale zítra jsem tu jako na koni, hned po snídani.

0: Jericho. Jiříku, čeho se spolekal?
1: Já?
0: Dvakrát tě volám, ale ty jsi jako hluchý. A po třetí vyskočíš, jako bys zahlédl strašidlo.
1: Na chviličku se mi zatoulaly myšlenky.
0: Co se to s tebou děje? Co mi tajíš? Kolik dní se mi vyhýbáš? Co si přede mnou skrýváš? Možná od té první chvíle, co jsem se tě ptala, jakým kouzlem ses proměnil v prince, dodnes mi dlužíš odpověď.
1: Co se jde na nějakém kouzlu? Hlavní věc, že jsme spolu prožili rok v lásce a štěstí.
0: Jestli jsi opravdu šťastný, proč celé hodiny bloudíš po oboře? Před čím utíkáš? Čeho se bojíš?
1: Bojím se chvíle, která mě připraví o všecko, co mám rád.
0: Co to povídáš? Štěstí bys mohl pozbít leda, kdybys je předtím nabil nečistou, čarodějnou mocí.
1: Moje milá, moje nejmilejší, já ti nesmím dát odpověď.
0: Kdyby ses mi svěřil, vymysleli bychom spolu, jak z toho bludiště.
1: Jako tenkrát, když jsme dali hlavy dohromady.
0: Vidíš, kde jsou ty časy. Teď pro samé strachy, kdo ví, jak dlouho si mi nedal hubičku.
1: Já si tenkrát říkal, rok je celá věčnost a zatím to uteklo jako chvilka.
0: Co to povídáš? Jiříku, ty ses upsal.
1: Nevěděl jsem tenkrát jiné rady.
0: A blíží se konec lhůty.
1: Ano.
0: Proč ses mi nikdy nesvěřil?
1: Pekelník to zakázal.
0: Kdy má přijít?
1: Ráno. Ale ještě nám zbývá špetka naděje. Kdyby se mi podařilo vymyslet přání, které by nedokázal splnit. Aby třeba místo tohoto zámku postavil do rána zlatý palác a kolem něho zahradu plnou zázračných květin a stromy, co místo ovoce mají drahokamy.
0: Taková kouzla jsou pro čerta směšná hračka.
1: Nebo ať ty kopce na obzoru jsou do rána celé ze stříbra.
0: Na čerta neplatí čáry se zlatem a drahokamy.
1: Tak... Nic chytřejšího nevyšpekuluju.
0: Mohli jsme vymýšlet spolu.
1: Myslíš, dát hlavy dohromady?
0: Radši ne. Tu máš hubičku na dobrou noc. Ty ses natrápil víc než dost, teď můžeš složit starosti na mou hlavu. Já snad do rána vymyslím, jak vyzrát na toho pekelníka.
2: Už jde, Lenko.
0: Honem si pojď sednout vedle mě.
2: Prozrať mi, jak to s ním chceš zaunačit.
0: Dočkej času, však se dovíš.
2: Co když se ti nepoštěstí?
0: Ty se jen usmívej. Teď budu mít hlavní slovo já.
3: Tak jsem tu. Jirko, snad aby jsme šli.
4: Ale to je milý host. Dobré ráno, černý panáčku. Pojď si k nám přisednout.
3: To nejde. Čeká nás dlouhá cesta.
4: Ale to byste se měli oba posilnit. Nenech se pobízet, černý. Ochutnej pečínku, koláče, jsou tvarohové a co skleničku vína?
3: Na stolování není čas. Jiříku, jdem.
4: Nehurtuj a nepospíchej. Napřed musíš splnit mému choti jedno přání.
3: Splním, proč ne? Pověz, co jsi vydumal, chytráku.
4: Než se Jiřík ustrojí na cestu, povím já, co po tobě chce.
3: Tohle jsme si nedomluvili.
4: Snad by se takový světa znalý čert nepolekal ženské?
3: Tak ven s tou kulišárnou, ať vám tu nevystojím na podlaze dolík.
4: Napřed bych ráda slyšela, co bude, když naše přání nevyplníš.
3: Ale co by bylo? Vrátil bych Jirkovi cedulku a odtáhl s dlouhým nosem. Ale co je peklo peklem, to se nestalo, aby lidská hlava vyzrála na čerta.
4: Nekřič, hop, ještě si nepřeskočil. Pojď blíž a dobře poslouchej. Můj choť si přeje, abys položil dlaň na mou hlavu a jedním škubnutím vytrhl mi 3 vlasy tak, abych nic necítila.
3: Tři vlasy? To je divné přání.
4: Tři. Ani o jeden víc nebo míň. A nesmí to zabolet.
3: To nejde.
4: Takové nepatrné přání, že bys nedovedl splnit.
3: To jsem neřekl. Nakloňte ke mně hlavu. Za moment budeme hotovi.
4: Au! To zabolelo.
3: Taková bolístka snad nestojí za řeč. Tuhle jsou tři vaše vlasy.
4: A ty je teď uděláš dvakrát tak dlouhé.
3: Proč pak?
4: Nevyptávej se a dělej.
3: Žádný strachy. Pěkně jeden po druhým natáhnu jako strunu.
4: Už se ti přetrhnul?
3: Hroma by do toho. Tak je vytepu do tenka na kovadlince.
4: Nešiko, vždyť si ho roztloukl vejpůl.
3: Zatrápená práce. Co teď?
4: Už ti zbývá jenom jeden. Dej si záležet.
3: Dýchnu na něj pekelným plamínkem, aby změkl a povolil.
4: Schořel ti na prášek?
3: Nějak mi to dneska nejde. Musíme to zkusit znovu.
4: A jaké pak znovu? Měl jsi mi naráz vytrhnout tři vlasy, abych to necítila, a mě zatím vyhrkly slzy bolestí. Potom si měl ty vlasy prodloužit a podívej, co jsi provedl. Jeden je přetržený, druhý roztlučený a třetí schořel. To znamená, že si naše přání nesplnil.
3: To nebylo žádné přání, ale ženská chytristika.
4: Snad nechceš říct, že na tebe vyzrála obyčejná ženská hlava.
3: Obyčejná? Chytřejší než 10 čertů. Nebýt jí, dávno jsem s Jirkou mašíroval ke svému pekelci.
4: No, tak půjdeš sám.
3: A s dlouhým nosem. Hroma by do toho.
4: Napřed nám vrať úpis.
3: Tu ho máte. Zatrápené dílo. Ale jestli můžu o něco poprosit, nikomu o tom nepovídejte. Ať to zůstane jen mezi náma. Vždyť by si na mě lidi ukazovali prstem, že jsem se dal napálit od princezny. Ajajajajaj.
5: Ta je, brachu, tak chytrá, že ti to vůbec není k hanbě.
4: Jiříku, honem otevři okna. Ať tu po něm nezůstane ani špetka čoudu.
5: Jak já se ti jen odvděčím, Lenko.
4: Už nikdy přede mnou nesmíš mít tajnosti. A kdyby tě snad přepadla starost.
5: Dáme zase pěkně hlavy dohromady.
4: Tak, to musíš blíž.
5: Ještě?
4: Už dost.
5: Ty moje štěstí.
4: Ty moje radosti.
6: Podívejte se na ně. Večer ještě byli oba jako dvě smutné mátoji a ráno jen račte pohledět. Dámo, dvě hrdličky lásky plně vrkají v loubí a růže kolem voní, až se hlava točí.
7: Počkat, co pak to tak divně čpí? Jako přiškvařené kopyto nebo co? Takhle prý zavání čertovina.
6: Čertovina. Tady a dajte pokoj. Nezačínejte mi bájit pohádky, že prý čertovina, kde by se tu vzala, nemáte chytrosti, co by se za nehet vešlo.
7: Za to princezna jí má, že může rozdávat.
6: A víte proč, dámo? Protože je celá po mně.

0: Jednou šla Kateřina lesem a přišla rovnou na medvěda, jak sedí na pasece a vyhřívá se. Měla radost, že ho vidí. Bouřlivě ho objala.
1: Medvěde, medvěde, to jsem ráda, že tě vidím.
0: Medvěd nic.
1: Medvídku, proč nic neříkáš?
2: Mám tajemství, řekl medvěd přísně.
0: Kateřina se zaraženě rozmýšlela. Co se má dělat, když má medvěd tajemství? Odejít po špičkách nebo co? Ale pak to nevydržela a zeptala se tichounce.
1: Jaké?
2: Strašné, řekl medvěd zase tak přísně.
0: Teď už se holčička neodvážila ptát se dál. Stála před medvědem a jen se dívala. Medvěd najednou vstal, vzal ji za ruku a řekl,
2: pojď, já ti to ukážu.
0: A šli tou převysokou růžovou trávou a šli přes výmoly a prolezli starým lomem. Medvědovi to bylo jedno, kudy se škrábal, a Kateřině skoro taky, až došli k jeho jeskynce a tam se zastavili.
2: Vlez dovnitř, řekl medvěd, a holčička se ani na chvíli nerozmýšlela.
0: Měl tam trošku chrastí a chvojí.
1: Tak kde pak máš to tajemství?
0: Medvěd ukázal tlapkou do rohu. Ležel tam papír. Kateřina ho zvedla a poznala ho. Byl to list z tátova obrázkového atlasu motýlů. Myslivec ho nedávno ztratil, když si vzal tu knížku do lesa. List byl trošku poškrábaný medvědími drápky, ale motýly na obrázku vypadaly stále pěkně. Holčička se dívala tázavě na medvěda.
1: No a co pak je na tom tajemného?
0: Medvěd se strašlivě začervenal a už tušil, že dělá nějakou hloupost.
2: No, že nelítají, mručel.
0: Kateřina už se chtěla dát do velikého smíchu, ale nedala. Musela chvíli počkat, aby se nezakuckala.
1: Ale medvídku, to přece nejsou živý motýly, to jsou obrázky.
2: Aha, mně to bylo hned divné, bručel Huňáč. A že si tak sedli do řady vedle sebe a ty malinké muži nohy pod tím.
1: Poslyš, medvěde, víš ty vůbec, co je to kniha?
0: Medvěd nevěděl. A tak si sedli na schůdek před jeskyní a holčička mu trpělivě vykládala a kreslila mu větvičkou do písku písmena.
1: Podívej se, medvídku, když chce někdo někomu v dálce něco napsat, tak ta slova rozloží na hlásky a ty hlásky nakreslí na papír. Takhle. Dejme tomu, že bys měl strýčka někde v jiném lese a chtěl bys mu něco oznámit. Co bys udělal?
2: Doskočil bych k němu v noci, pravil medvěd pohotově.
1: Ale kdyby ten strýček byl hodně daleko a jen poštovní holub by věděl kde. A ty bys to nevěděl.
2: Co? Od čeho mám nos? Křičel medvěd.
1: Počkej, nekřič. Řekněme, že bys měl pro toho strýčka důležitý vzkaz. Například, no řekni sám něco důležitého.
2: Med, pravil medvěd bez rozmýšlení.
1: Tak dobře, med. Tak bys vzal papírek a napsal bys na něj takhle a takhle a takhle.
2: Zbytečnosti, bručel medvěd. Otiskl bych packu od medu a strejc už by to cítil sám.
0: Kateřina jen vzdychla.
1: Každý nemá tak dobrý nos. A nebo když někdo chce ukázat lidem všecky motýly, tak jim je namaluje do knížky a každý si tu knížku může koupit.
2: Hlouposti, proč se nejdou podívat na louku?
1: Každý nemá blízko louku. A nebo někdo chce třeba vidět vzácné motýly zdaleka.
2: Jsou zkrátka líní, shrnul Tom medvěd.
1: Ale ne, medvídku, podívej se.
2: Já vím, mával medvěd prackou. Knihy to jsou zkrátka hlouposti pro líné lidi, kteří nemají dobrý nos. Já bych to svým dětem netrpěl.
0: Kateřina se vzdala. Opatrně vzala obrázek a odnášela ho domů tátovi. Věděla, že bude rád. Medvěd se za ní díval a mával jí packou a myslel si, to je dobře, že to tajemství odnáší. Lidé sice mají pěkná a hluboká tajemství, ale my medvědi jsme na tom přece jenom líp. Nemusíme například tolik přemýšlet.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.

0: Jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se Krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám! A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl,

3 oříšky pro Popelku. V jedné docela pěkné chalupě, na dohled od královského zámku, žila vdova se 3 dcerami. 2 starší byly tlusté a líné a matka je rozmazlovala až běda. Ta 3, nevlastní, jim byla za služku. O rodiče přišla holčička už jako malá a vdova spřízně se jí ujala. Nic dobrého jí však nepřála. Měla pro ní jen práci a zlá slova. Nemohla jí přijít ani na jméno a tak jí začali říkat Popelka. Spávala totiž za pecí, ruce i tvář měla umouněné a šaty šedivé jak myška. Šedivé a neveselé byly i její dny. Od slunka do slunka samý schon a místo vděku jen ústrky. A v těch se sestry s macechou věru předháněly. Týden však končí nedělí a ta byla pro Popelku radostí. Macecha s dcerami jezdila po návštěvách a Popelka si mohla chvilinku vydechnout. Svůj koutek měla v podkroví na půdě. Tam, za trámem, spávala sova Rozárka. Popelka se s ní spřátelila, povídala si s ní a někdy si i poplakala. Rozárka jakoby těm stezkům rozuměla. Trpělivě poslouchala, pokyvovala hlavou a občas souhlasně zamžourala kulatýma, moudrýma očima. Svět se pak zdál Popelce růžovější. Škoda jen, že po neděli bývají zas všední dny. A tak čas běžel, jako voda v potoce za chalupou, a Popelce šlo na 16. rok. Tu si macecha všimla, že její nevlastní dcera vyrostla do krásy. Když si omyla svou zapopelenou tvář, i kytky na zahrádce bledly závistí nad jejím půvabem. To macechu popouzelo a ještě víc její 2 nepovedené dcery. Co jim byly platné drahé šaty a blýskavé cetky, když jim zloba už dávno poznamenala tvář. A tak si na Popelce vylévali svou závist a zlost. Volali na ní: ty Popelu cholína, ty darmojedko nevděčná, ty na nic žijící sůvo, jen aby jí ponížili. Popelčiny dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček víc než dřív. Ale všechno zlé na tomto světě nakonec skončí a k dobrému se obrátí. V sídelním městě se chystal královský bál, na němž si princ měl vyvolit nevěstu. Všude byl schon a lidí víc než jindy. Na zámek se sjížděli hosté, kuchaři a kuchtíci připravovali vybraná jídla, cukráři zdobili velikánské dorty, muzikanti nacvičovali zahajovací tance a švadleny dokončovali taneční róby. Inu, měl to být ples, jaký dosud svět neviděl. V přípravách na bál žila i macecha a její dcery. Co kdyby si princ vybral některou z nich? Až se jim z toho zatočila hlava. A tak se chystali plesové šaty, zkoušeli střevíce a na dně truhlic hledali schované šperky. Chalupu naplnili vády a křik. Sestry se přeli o každou tretku, přetahovali se o zrcadlo a o to, které z nich dá princ přednost, se div nepoprali. A Popelka nevěděla chudák, kam dřív skočit. Co podržet a podat, přišít a sestehovat, co odnést a přinést, co uklidit a co schovat. V den plesu ten kolotoč konečně skončil. Dříve než nasedli do kočáru, nasypala macecha na jednu hromadu čočků,

Kuku a hrách a Popelce řekla, aby ses nenudila, Popelucho, nebo snad nechtěla dokonce na bál, ať je to přebráno, než se vrátíme domů, jinak tě stihne trest. A odjeli. Popelka usedla k hrachu a na podlahu ukápla slzička. Ach, jak je smutný ten svět. Tu vlétl do světnice bílý holoubek. V zobáčku nesl oříšek a když jej upustil na zem, promluvil lidským hlasem. Nic se nestarej o hrách a čočku. Vezmi oříšek a to, co v něm najdeš, si oblékni na sebe. Pod starým dubem u potoka čeká na tebe bílý kůň. Na nic se neptej a nasedni, on ví, kam tě má zavést. Pospěš si a nezapomeň, musíš se vrátit dřív, než ponocný odtroubí půlnoc. To řekl holoubek a pustil se do přebírání hrachu, jen mu zobáček kmital. Když Popelka otevřela oříšek, našla v něm šaty takhle honké a blankitné, jak zářijové nebe. A střevíčky. Ach bože, o takových se jí ani nezdálo. Rychle se oblékla a spěchala k dubu. Tam stál bílý kůň se stříbrně zdobeným sedlem a řekl, nic se neboj, Popelko, a vyskoč si na mne. Ale pamatuj, před půlnocí tě budu čekat pod první jabloní u zdi zámecké zahrady. Než se Popelka nadála, byli na zámku. V oknech svítily křišťálové lustry a zněla z nich hudba. Tak vstřícně, že se Popelce zatočila hlava. Když vešla dovnitř, všechno hned stichlo, jako by vstoupila opravdová královna. Muzikanti se zarazili uprostřed taktu a bubeník držel paličky ve vzduchu a ne jimi pohnout. Princ nechal svou tanečnici uprostřed kola a spěchal uvítat novou příchozí. Uklonil se a úžaslý nad její krásou vyzval ji k tanci. Muzikanti se vzpamatovali a začali opět hrát. Princ tančil jako očarovaný. Zdálo se, že Popelku už nepustí z náručí. Ale síní nezněla jen hudba. Ze všech stran bylo slyšet i vzrušený šepot. Kdože a odkud je ta princezna, jistě je cizí, když ji tu nikdo nezná a princ má oči jen pro ní. Princ nic z toho neslyšel. Naslouchal jen své tanečnici. A Popelka plula sálem jako opojená. Když tu si všimla, že ručičky na hodinách se blíží k půlnoci, rychle se vytrhla princi z náruče a než se kdo nadál, zmizela. Běloušek už netrpělivě podupával kopyty a za pár chvil byli doma. Popelka se rychle převlékla, schovala šaty a střevíčky v podkroví, ve spěchu pozdravila sovu Rozárku a vrátila se do světnice. Tam stály dva pytle, v jednom byl hrách a ve druhém čočka. To holoubek napadlo jí radostně, ale v zápětí jí přišlo čehosi líto. Vždyť prince už možná nikdy neuvidí. Ale to už se do chalupy vhrnula macecha s dcerami a jedna přes druhou vyprávěli o cizí princezně a o kouzleném princi. To směla vidět, Popelucho, to byl pane Ples. Na takovém ty si nikdy nezatančíš, i kdybys tu byla tisíc roku. Popelka sklonila hlavu a po tváři jí přelétl lehounký smích. Princ zatím v zámku chodil jak bez duše. Dívka v blankitných šatech mu nedala spát. Kde ji ale hledat? Koho se ptát? Darmo štvali královští zvědové koně. Poté, s níž princ protančil noc, jako by se slehla zem. A tak uprosil otce, aby se pořádal další královský ples. Den už byl stanoven a hosté se nemohli dočkat.
Také v chalupě přípravy nebrali konce. Zas samý schon a samý spěch a Popelka si ani nevydechla. Když ale za macechou a sestrami zaklapli dveře a na zemi v hromadě zůstala čočka a hrách, spěchala Popelka otevřít okno. Napětím se jí až zatajil dech, ale Holoubek už na ní čekal. A co bylo v oříšku? Šaty a střevíčky tak stříbřitě lesklé, že z toho Popelce přecházel zrak. Jakoby je pavoučci tkali a skrápěli raní rosou. A pak bylo všechno jak prve. Princ pro Popelku zapomněl na celý svět, vzal ji do náruče a tančili spolu, až jim nestačil sál. Když táhlo na půlnoc a ze zahrad zahoukal síček, princ rázem procitl, ale Popelka už byla pryč. Když se macecha s dcerami vrátila domů, čekal je Popelčin úsměv a přebraný hrách. Sestřičky byly zlostí jak němé a šly i s matkou hned spát. A Popelka? Únavou jí už padala víčka, ale než usnula, tak ještě jednou, alespoň v duchu, v princově náručí prolétla sál. A princ? Tomu se na zítří nechtělo žít. Proč mu ta neznámá prchá jak laň? Což zkusit po třetí královský ples? Což na ni nastražit past? Na radu báby natřeli ptáčníci schodiště lepem. Popelka přišla ve zlatých šatech. Zářili, jako by jim slunce dalo svůj lesk. Zářil i princ a z Popelky nespustil oči. Po třetím tanci ji představil králi a herold vyhlásil, že dědic trůnu už nevěstu má. V sále propukl jásot. Když se pak blížila půlnoc, byl to jen mžik. Než se princ nadál a než zasáhli stráže, zmizela Popelka ve tmě. Na schodech zůstal jen zlatý střevíček. Ale princ si hned věděl rady. Jen s tou, která střevíček obuje, bude mít svatbu. Pak začal s přáteli objíždět kraj. Takovou malou nožku však hledali marně. Nakonec zbyly jen vdoviny dcery. Princ už si zoufal. Tu vyšla na dvůr dívka ve zlatých šatech. Popelka! Vydechla macecha s dcerami nevěřícně. Ale Popelka střevíček nazula lehce a přidala k němu i druhý. A co bylo potom? No přece královská svatba trvala dlouho a byla slavná. Tak slavná, že ještě po létech o ní šla zvěst. A tady naše pohádka končí a začíná jiná. O šťastné Popelce a moudrém králi.

0: A teď si poslechněte, jak poslal Trautenberg Kubu na vojnu.
1: Co pak, Janče, co pak chceš?
2: Milost, pane, sloužíme u nich s Kubou poctivě a to chceme i dál, jenomže spolu. Abych já nelíhala na peci a Kuba v maštali.
1: I krucaj se elementu jsou mi novinky. A co bys chtěla?
2: Já chci mít svatbu. Kdyby nám milost pán doplatil za službu, napeču svatební koláče a ustrojím sedmipodlahovou kaši.
1: Co to, jako?
2: No sedmipodlahovou.
1: Sedmipodlahovou?
2: Ano, sedmipodlahovou kaši. To se nejdřív naleje na mísu kaše krupičná, sypaná s kořicej. A na to kaše rejžová, politá máslem a sypaná úzenkama. Hmm. A na to jahelná kaše s medem, oparáděná rozinkama. Na to zas krupičná kaše s tvarohem, rejžová sypaná perníkem a jahelná sypaná svatojánským chlebem. A na to navrch všecky parády dohromady. A podle starého obyčeje jedí to ženich s nevěstou společně z jedné mísy, aby se spolu srovnávali.
1: No, to. Sedmipodlahová kaše.
2: Ano, sedmipodlahová kaše. A taky světničku bychom rádi. Vybílili bychom si tu bývalou zbrojnici, co se v ní skladuje z rytířských časů, to rezatý harampádí.
1: Světničku?
2: Ano, světničku.
1: Krucaj se lemen don rvete.
2: No, to, aby jsme měli kam postavit kolíbku, až přibude maličký.
1: A kolíbku?
2: Ano, taky kolíbku.
1: Krucaj se lemen. Kolíbku? Ještě malý žváně poslouchá, no... Tohle si musím sedmkrát překulit v makovici, Himmel, Herrgott, ty boty.
0: Trautenberg se zakuklil do hlubokého přemýšlení a nakonec vyšpekuloval tohleto.
1: Hajnej!
3: Služba!
1: Přines kanceláře kalamář, brko, papír a pečírvosk. A ticho tady bude. Napíšeme důležitý list. Anče!
2: Co ráčej ráčit?
1: Budeš vyhlížet tady poseláka. Až půjde listonoš pod oknama, ať vezme s sebou náš zapečetěný list. Protože psání na úřad může spolehlivě donést jen úřední osoba. Hajnej by se mohl stavět cestou na štamprle a Kuba, jak by smet.
0: Trautenberg neví, že ještě někdo hlídá cesty po horách. Krakonoš dálkohlednou holí pozoroval listonoše s brašnou.
4: Chudák asi stárne, ne krok co krok, ba skoro jako když mravenec vleče vosu. Co pak mu asi tíží dnes brašno? Hej, vědce, snad abys zafoukal a trochu mu nadzvedl pošťáckou pelerínu a nadlehčil mu krok. No vida. Tohle to chudáka tížilo, Trautenberská pečeť. Co pak asi píše náš soused císařské kanceláři? Císař pán daleko, já jsem blíž.
0: Krakonoš protřel oči pírkem o stříže a už viděl, co je psáno pod Trautenberkovou pečetí.
4: Tak on, Trautenberg, nabízí císaři pánu svého čeledína za voják. Zbavit se Kuby, aby nebyla svatba. Inu, milej Trautenberku, moji verbíři jsou rychlejší než císařští verbíři. Než dojde psaní k císaři pánu, naverbuju Kubu sám.
0: Jenže kde vzít ty verbíře, co chodějí s bubnem odvádět jonáky za vojáky? Diví muži jsou fousačí, skřídci malí. Nezbývá, než ty verbíře vyčarovat, aby se podobali těm, co verbují pro císařské vojsko.
4: Co jiného jsou vojáci, než strašáci na líně? Hej, vy strašáci, co stojíte v zelí, abyste plašili zajíce, ozvěte se!
5: Stojíme na vartě v roztrhaném kabátě.
4: Já vám ty kabáty vylepším.
5: Od večera do rána rosa na nás padala.
4: V Krakonošově království padá sedmi krásná rosa. No vidíte, jak staré kabáty na strašácích prokoukly. Ještě vám dám napít z čutory živé vody a půjčím ze zásoby hromů hromobitnej buben. Bojáci, strašáci, na můj povel... Pochodem vchod.
5: Leva,
3: Směrem na Trautenberg, podle potoka pořád dolů.
5: Rosa!

0: Podle rozkazu naverbovat čeledí na Kubu.
1: Mamko, jemnost pane, maširujou k nám vojáci. Jdou rekvírovat úrodu nebo verbovat k vojsku. Pán už s námi.
2: Císař pán potřebuje vojáky. To se nedá nic dělat.
3: Nachází se tady jistý Kuba čeledí.
4: Vojenské míry.
3: Zdravý a schopný.
2: Jak pak by se nenacházel. Kubo, Kubo sem. Páni verbíři vidějí chlapák jako hora. Ruce jak lopaty. Císař pán si pomůže.
0: Takže Kubu snadno oželíš, Trautenbergu.
5: Cože? Krakonoš tady?
0: Moji verbíři jsou blíž než císařovi. Kubo, seš svolnej nastoupit službu v Krakonošově revíru?
6: Je mi ne. A co Anče?
0: Moji verbíři naverbujou i Markitánku. Protože moje lesní žínky jsou divoženky a neumějí vystrojit na svatbu Kuby s Ančetem 7 podlahovou kaši.
1: A co naše světnička?
0: Postavíte si hnízdo na polouku pod jalovcem z Krakonošova dříví. Ale Kubo, u Krakonoše se skládá vojenská přísaha jinak než u císaře pána. Vojáci verbíři moji, přečtěte Kubovi, co musí Krakonošovi slíbit.
7: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
6: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
8: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
6: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
9: Při pramínku vod a čistotě studánek.
6: Při pramínku vod a čistotě studánek.
4: Slibuju, že budu ctít zákony Krakonošova království.
8: A nevezmu z dlaně přírody víc, než abych byl živ.
9: A než může příroda dát.
8: Aby sama nezhynula.
6: Aby sama nezhynula.
10: Tak slíbil Kuba a žili s Ančetem v chaloupce pod jalovcem. Krakonoš okusil na jejich svatbě i 7 podlahovou kaši a rád se zastavil pokolíbat jejich malou chasu v javorové kolébce. Zvlášť když po houbách syrověnkách a polívce z kyhanky, jakou strojili rusálky, okusil s Kubou, co Anče navařila. Však se po Ančeti dochoval v jejich rodě takovýhle krkonožský jídelníček.

0: Vezmi lžici čerstva pospěš, by na tě zbylo. S bandorama na loupačku z kvasu kyselo. Jindy zase kafe z žita cukrinem slazený, suchý knedle, mokrý kloci, z mouky buchty smažený. Z bandorů se pekly židy, nebo sejkory. Koňským lojem vomaštěný, máslu navzdory.
1: Jednou za rok bejval horák podle jídla pánem před. Po Vánocích dolky byly na štědrej den hubové.

Kopal jednou chudobný člověk u silnice příkopy. Jednou jel po té cestě sám král a zeptal se chudáka. Pověz mi, můj milý, kolik dostáváš denně za tuto těžkou práci? Nejjasnější králi, dostávám denně 3 groše. Král se podivil a zeptal se, jak může být za ty 3 groše živ? O, vaše jasnosti, kdyby jen být živ, to by bylo ještě dobré, ale já z těch 3 grošů první vracím, druhý půjčuji a sám žiji jenom z toho 3. Ale král nerozuměl, co to znamená, mnul si rukou čelo, rozmýšlel se, co a jak by to mohlo být, ale nevymyslel nic. Tak nakonec upřímně přiznal, že opravdu neví, co by to mohlo znamenat, ze 3 grošů i vracet, i půjčovat, i být živ. No, nejjasnější pane, povídá chudák. Starám se o otce, už starého a bezmocného. Tomu vracím, protože mě vychoval. Ale starám se i o malého syna. Tomu půjčuji, aby mi vrátil, až já zestárnu. Ze 3. groše jsem živ sám. Tak takhle to je, zaradoval se král. Vidíš, můj milý, mám doma 12 rádců a čím víc jim platím, tím víc si stěžují, že nemají z čeho žít. Teď jim dám tuhle hádanku, co jsi mi řekl. Ale kdyby se přišli vyptávat, tak jim neříkej, co to znamená, dokud nespatříš můj obraz. Když to dopověděl, daroval sedlákovi hrst dukátů a odešel domů.

Když se král vrátil na hrad, dal si předvolat těch 12 rádců. Vy, povídá jim, kteří z tolika peněz nemůžete být živi. V naší zemi je jeden člověk, který má na den jenom 3 groše a i z těch ještě jeden vrací, druhý půjčuje, z toho třetího je sám živ a přece poctivě. Teď, jestli jste moudří, mi řeknete, jak je to možné. Když mi to do pozítří neřeknete, dám vás všecky ze země vyhnat, abyste nejedli chleba zadarmo. Slavní rádcové se odebrali domů se svěšenými nosy a radili se, jak a kterak by to bylo. Každý chtěl být nejmoudřejší, ale na rozum prostého člověka byl každý z nich krátký. Minul den, míjel i druhý. Třetího rána měli předstoupit před krále a stále ještě nemohli přijít věci na kloub. V poslední chvíli jim někdo našeptal, kde by našli toho chudáka, ten, že jim nejspíše pomůže z kaše. I vyhledali ho hned všichni. Zle na něho dotírali prosbou i hrozbou, aby jim pověděl, jak je to s těmi 3 groši. Ale ten měl pro strach uděláno. Oznámil jim královský rozkaz a že jen kdyby mu ukázali králův obraz, mohlo by z toho zapršet. Jak pak ti my, rádcové, můžeme ukázat králův obraz, povídali. Vždyť král na naše slovo k tobě nepřijde a ty zase nesmíš k němu. Jen se dej k té odpovědi přimět nějak jinak. Když už ani tohle nesvedete, tak z toho mráčku bouřka nebude. Naslibovali mu hory doly, nanosili spoustu peněz. Už prý i bez královy milosti má být z čeho živ, tak ať jim tu věc vyjeví. Ale on nic. A když už se jim dost navysmíval, že si takový moudří páni nevědí rady, vytáhl tedy z kapsy jeden z těch dukátů, co mu král daroval, a řekl: vidíte, tady je králův obraz. A tak vám můžu vyzradit, co chci. A prozradil jim hádanku. Třetího dne se pak rádcové snadno domlouvali s králem, až když jim chudák půjčil svůj rozum. Ale i král hned zavětřil, co v tom vězí. Dal zavolat chudáka a zeptal se ho: řekni mi, jak to, že ty, jinak tak poctivý člověk, si se teď provinil proti mému královskému rozkazu? Neprovinil jsem se, nejjasnější králi, neboť jsem mlčel jako kámen, dokud jsem neuviděl váš věrný obraz. Tady ho mám, i vy sám jste mi ho daroval. A vytáhl dukát s královým obrazem a vyprávěl mu příhodu s těmi 12, i jak mu hrozili, i jak ho prosili, i jak ho obdarovávali dukáty, i co se jim navysmíval. No, odpověděl na to král, když jsi tak moudrý a máš víc rozumu než mých 12 rádců, nebudeš už kopat příkopy, ale budeš jako velký pán žít na mém dvoře a zasedat v radě vedle mě. A vy, obrátil se k rádcům, nestydíte se? Co a jak teď s vámi? Nejen, že vám na penězích nepřidám, ale uberu vám ještě i z toho, co máte. Víckrát už nepřišli krále s penězi obtěžovat.

0: užiju.
1: Nová radnice byla opravdu stavba, jaké nebylo na celém světě rovno, a ve městě se už chystali, aby ji se slávou mohli otevřít. Sousedé, vzpomněl si konečně starosta v městské radě a přiložil dojetím ruku k srdci, jak by bylo hezké, kdyby tak náš kníže pán se k otevření radnice sám milostivě dostavit ráčil. No, to by bylo opravdu pěkné. Pozveme ho, ovšem nesmějí ho zvát nějací holobrátci. Nejraději vousati, ti vypadají nejvážněji. V skutku vybrali 12 nejvousatějších občanů, napekli jim na cestu buchet a složili překrásné pozvání. Tak sousedé, loučil se s nimi starosta, buďte s Bohem. Jak se do města jede, to víte. Pamatujte, že jste kocourkovští a neudělejte nám nikde po cestě hanbu. I hned za městem zastavil poselstvo jeho velitel Ventruba. Počkat, sousede, počkat. Kdo má pozvání? Soused Držmíšek vytáhl kus papíru s pozváním z kapsy. Tak se podívejte, co udělám, řekl velitel Ventruba. Pozvání bylo krasopisně napsáno na jedné straně. Ventruba papír obrátil a celé pozvání na druhou stranu papíru ještě jednou opsal. To je, sousedé, řekl slavnostně, pro případ, že bychom pozvání ztratili. Nyní to budeme mít aspoň napsáno dvakrát. Důstojně odevzdal papír zase Držmíškovi a dali se na cestu. Šli junáci vousatí celý den, ba ani v poledne si neodpočinuli, ale z knížecího města doposud nezahlédli ani věžičku. Zastavili se tedy na noc v hospodě. S potěšením usedli ke stolu, rozbalili buchty a když viděli, že se podává dobré víno, dali se i do vína. Měli už dost, ale v tom zahlédli u vedlejšího stolu jakéhosi hubeňoura. Přátelsky ho vzali mezi sebe, hostili ho jídlem a pitím a ze samé radosti mu nakonec i mezi sebou ustlali na noc. Sotva si kocourkovští lehli, usnuli všichni, jako když je do vody hodí. Jen hubeňour nemohl usnout. Po vypitém víně se mu chtělo provést nějaký žert a protože byl holič, vytáhl břitvu a všechny kocourkovské ve spánku jednoho po druhém oholil a potichoučku se vytratil. Když se kocourkovští druhého dne probudili, nastalo mezi nimi boží dopuštění. Rozhlédli se a viděli kolem sebe cizí tváře, samé oholené lidi. Kdo to tu je? Naše poselstvo přece bylo vousaté, vydechl každý a s hrůzou si pomyslil, moji kamarádi už asi odešli a já jsem tu zůstal sám. Pak se přimití podívali na sebe do zrcadla a tu každý s úžasem ještě větším uviděl i v zrcadle oholenou tvář. Pro pána krále, tak ani já už tady nejsem, zabědoval každý z kocourkovských pro sebe. Kam se tedy celá výprava podělá? Jestliže jsem i já s nimi odešel před svítáním, tak jistě někde v lesích zabloudili. Kocourkovští se nepoznali a proto se ani k sobě nehlásili. Jeden po druhém odešli z hospody a každý se odebral jinou cestou naspět do Kocourkova. Na mou věru, kdyby je doma nebyli poznali jejich manželky, nikdo by se ani nedověděl, že se poselstvo vrátilo domů. Nemyslete si, že pan starosta huboval. Naopak. Já to věděl, pobroukával si spokojen. V poselstvu chyběla aspoň jedna chytrá hlava. A tou chytrou hlavou ovšem myslil sebe. Sousedy? Zakašlal a prohodil jakoby mimochodem. Nejlépe bude, když pana knížete půjde pozvat celá kocourkovská městská rada. Všichni byli hned přitom. Starosta tedy schromáždil kolem sebe moudré otce města a dali se na cestu ke knížeti pánu. šli a šli, ani v poledne si neodpočinuli, jen na noc se zastavili v hospodě. Pěkně se tam vyspali a ráno vyrazili svěží na další cestu. Brzy byli u bran knížecího zámku, když tu se zarazil bezubý radní Myšišlápek. Vždyť my jsme si, starosto, vůbec nevzali žádné pozvání. No ne, vždyť my vůbec ani nevíme, jak pana knížete pozdravíme. Starosta sáhl polekaně na náprstní kapsu a pozvání tam u všech kozlů opravdu nebylo. Ale hned se uklidnil. Žádné strachy, sousedé, dávejte jen dobrý pozor na to, co já budu dělat a uvidíte, jak to půjde. Nejprve já pozdravím. Buďte zdrav, nejmilostivější pane kníže. Jak uslyšíte, že už jsem pozdravil, pokloní se první polovička z vás a řekne i s vaší manželkou. No a potom se ještě ukloní ti ostatní a dodají i s vašimi dětičkami. Uvidíte, že to ostatní potom už půjde samo sebou. Kocourkovští si odechli a opravdu se uklidnili, ale když vstoupili do zámku, přece jenom se jim roztřásla kolena. Hned u dveří se jich ujali vyšnoření lokajové, vedli je mnoha chodbami, až se zastavili před přijímací síní. Zde vás očekává, kníže pán, řekli sluhové a otevřeli zlatem zdobené dveře. Jak bouřlivá bystřina se vrnuli kocourkovští dovnitř. Čím to budou mít dřív odbyto, tím bude lépe. Jenže se přitom stala mrzutá příhoda. První radní přišlápl starostovi rozvázanou tkaničku od boty a starosta se natáhl jak široký, tak dlouhý přímo před knížete pána a ostatní jako valná hromada na něj. Aby vás čert vzal, zahoukl starosta. Jak kocourkovští uslyšeli, že už starosta pronesl první větu, honem se zvedli, první polovice se poklonila a zahlaholila. I s vaší manželkou. A druhá k tomu podle úmluvy uctivě dodala. I s vašimi dětičkami. Kníže pán byl jejich pozdraví poněkud překvapen, ale zachoval se po knížecku. Ráčil všechny kocourkovské milostivě vyhoditi dáti. A vzkázal jim, že k otevření radnice nepřijede. Řekněte mi, kde je psáno, že při otevření radnice musí být kníže pán přítomen. Nechceli přijít, dobrá, ať si zůstane doma. Kocourkovští otevřou radnici i bez něho. A městská rada dala vyvěsit radostnou vyhlášku. Nová kocourkovská radnice bude otevřena již tuto neděli dopoledne. Kdyby dopoledne pršelo, překládá se otevření na odpoledne. Kdyby však pršelo odpoledne, bude se radnice otvírat raději dopoledne. Kocourkov v den slavnosti rozkvetl jako krásný květinový záhon. Od rána už hrála ve městě kocourkovská kapela a zároveň se poprvé otevřela překrásná vrata nové budovy a slavnostní průvod vešel do radnice.
0: Svatební šaty. Vsí kolem podolského zámku je jako obrázků v podolském kostele. Jak kruhů na vodě, jak houfů v povětří. A všechny dávno spí a žádná netuší, že v bílé vrapici, skoro až u lesa, je jedno okýnko, co ještě rozžaté. A že v něm dokola dvojnásob bílá zář, až od ní bolí oči. Tatínku, vždyť vy už nad tím spíte, ukažte. Krejčího dcera naklání se nad otcem a bere do rukou šaty, jak padlý sníh. A tichou světnicí nese je jako svátost. Jak pak by taky ne? Podolská hraběnka chystá svou novou svatbu a kdyby se té křehoulinké kráse mělo teď na poslední chvíli ještě něco stát, Krejčí i Anička by sotva zadřímali hrůzou. Pojďte a lehněte si, šeptá Anička. A starý Krejčí mžiká ospalýma očima a přes moc usmívá se. S posledním stehem, jak by zalehla mě noc. Ráno mě probuď, musím za vrchností. Krejčí už zavřel oči, však tichá jizba pořád ještě vzhůru. Anička stojí nad krajkovou nádherou a chudák sotva dýchá. Můj bože, to je zázrak. Takové šaty já mít nikdy nebudu. Hladí je po kanýrku, po rukávech, po bocích. Oči jí chytají úctou a blaženstvím. Obrátí teskně hlavu tam, kde slyšet dech. Tatínku, co kdybych si je zkusila? Alespoň jednou na chviličku. Otec si ze spánku jen nahlas povzdychne. A dcera samá tíseň. Vždyť tím nic neudělám. Však je hned zase svlíknu. Bere ten hebonký hábitek z ramínka a kousek po kousku táhne ho přes hlavu, kasá ho přes boky a spíná u prsou, až kousek zrcátka na starém kredenci zamží se bílou krásou. Tatínku, že mi padnou? Usmívá se Anička. Však otec, co si mručí spokojného sna, a kde si v povzdálí ozve se za lesy dunivé zadrnčení hromu. Co je to? Vystraší se dívka. Jak by šla bouřka? A už sahá si rukama k výstřihu. A už rozpíná knoflíčky na prsou, jak by se ulekla, že to zlé znamení, když náhle zadupe pár kroků na záspí a kdo si klepe na venkovní dveře. Anička jíkne strachy. Tatínku, slyšíte? Někdo tady je? Otec se obrátí na druhé rameno. A venku zas ten hrom, už blíž, už za kopcem, a za ním slyšet divě pomatený vítr. Dívka se pošept mu přitiskne ke dveřím. Kdo je to? To jsem já, Lukáš. Odpusťte, trochu jsem zabloudil. Anička odstrkuje po ždibíčkách závoru a strach ji roztřásá, až je jí z toho zima. Nekřič, tatínek spí. Mládenec za dveřmi ucukne leknutím a pak i radostí a sladkou slepotou. Pro pána, ty jsi krásná. Po celém království nejhezčí nevěsta. Ne, šeptá Anička. Ne, tak to není. To já jen na zkoušku. Nesmíš to nikde říct. Já? Komu bych co říkal? Vždyť jdu zdaleka. Tady prej na zámku hledají kočího, takže se tam jdu zeptat. Na zámek? Anička chytne ho s úzkostí za ruce. Pro boha, tam se ani nezmiň, že jsi mě takhle uviděl. Ty šaty, ty jsou paní hraběnky a ta je přísná. Kde kdo má z ní strach? Lukáš se šťastně směje, oči přimhouřené do světla. Ale ti sluší. Jsi jak princezna. Prosím tě, co to mluvíš? Hrdí se Anička. To myslím vážně. Kdybych měl tu moc, dal bych tě vymalovat jako princeznu. A chlapec zdvihá ruku skoro k přísaze a kde si nablízku za jeho zády zaburácí hrom a modrým bleskem rozcuká se nebe. Slyšíš? I hrom to na nebi slavnostně potvrdil. Směje se bláznivě do bouřky mládenec a dívka couvá do prostředka domu. Musíš tam dolů k lesu a pak do kopce. Tam uvidíš už zámek. Děkuju. A tobě ať to věčně sluší jako teď. Ať se ti oči smějí jako pod tím závojem. Budou mi svítit na mou šťastnou cestu. Zaklapli dveře, brzy oslepl i dům. A ten, co dlouho otáčel se za ním, divže nenarážel do stromů. Hvízdal si na cestu a zostra rázoval, jako by neslyšel hromy a povětří, jako by neviděl tisící blejskání, co křížem krážem znamenalo nebe. A s koňmi umíš? Zámecká paní hledí ledově až strach. Oči má skoro černé, bledé úzké rty a hlas jak nožejček, palčivý, řezavý, div od něj nebolí v uších. Jsem ze selského, paní. Máme malý grunt, jenže nás neuživí všecky. Na to se neptám. Hraběnka škubne rukou, jak by odháněla psa. Jsi na podolském panství. Zde se kočíruje v kočáře. V čistotném munduru a na hraběcí způsob. Vzduch na nádvoří voní, čisto po bouřce, a Lukáš mlčky kývá, že vše rozumí, a paní hledí přes dvůr, k bráně podvěží, odkud se blíží malý sivý sluha. Uvidíme, křikne hraběnka. Hlupáky nechci, těch mám dost. A jak se mrzutě obrací k portálku, sluha se rozutíká přes obšírný dvůr, až se mu paručka na hlavě bíle třese. Jasnosti, jasnosti, je tu krejčí ze vsi, nese ty šaty pro svatební den. No však je na čase. Paní si vzdychne, otáčí se za hlasem a rukou nařizuje pootevřít bránu. Lukáš, jak je tu cizí, neví, kam má jít. A tak jen stojí, hledí zaraženě po paní, jak zlostně přechází po rovném dláždění, jak škube rameny a věčně mračí se, jak by jí hanba na chvilku se usmát. Jdeš pozdě, krejčíku, řekla jsem zasvítání. Muž útle uklání se, hlavu přitištěnou na prsa. Ano, paní, odpusťte, ale stala se mi... Hraběnka ožene se rukou jako před chvílí. Je mi jedno, co se ti stalo. A bere z jeho rukou sněhobílý šat a oči jí snad prvně hebce blesknou. Ukáž? Ano, ano, vypadají dobře. Co říkáš, chasníku? Mládenec probuzen z dlouhého mlčení a z náhlé rozpomínky na včerejší noc věkne obdivem, snad aby křikem zatajil, že už ty šaty spatřil. Nádherné jasnosti, já lepší neviděl. Bodejť bys viděl, tam u vás u husí a u špinavých prasat. Směje se skrz zuby paninka hraběnka, však v tom se znova zamračí a co si spěšně hledá. A kde je závoj? Nikde ho tu nevidím. Krejčí je náhle strašně malinký a stár. Já, ano, právě, paní, chci se přes dvořile omluvit. Stala se hrozná věc. Včera v noci, právě o půlnoci, jak řádila ta bouřka. Co to meleš? Jaká bouřka? Hraběnka zpříma rozkročí se jako generál. Já... nevím přesně, víte, zadřímal jsem nad prací a náhle probudil mě hrozitánský hrom a blesk pak rozsvítil celou mou světnici a moje dcera, Anička, najednou nikde nebyla. A ten váš závoj, samý kvítek, ten byl taky pryč. Všecko tak najednou, jak by se slehla země. Krejčí už skoro pláče. Co? Paní křičí, až se rozechvěje dvůr. A Lukáš, ruku z nenadání u krku, jak by ho škrtil rozepnutý límec. Takže tvá holka mi ten závoj sebrala. Takže ta zlodějka vzala tu krásnou věc a utekla s ní z domu. To ne, paní, volá krejčí, však bledý úzkostí už sotva hledá slova. Ušiju nový, paní, ještě krásnější. Ano. Hraběnka zvedá ruku nad hlavu a němně volá od portálku strážné. Ušiješ? Však u mě ve sklepích, kde budeš do chvíle, dokud ten závoj nedostanu zpátky. Darmo si krejčí kleká, darmo se zaříká velikým neštěstím, strážní už zvedli ho, vážou mu želízka a strkají ho do prostředku dvora. Jasnosti odpusťte, vyhrkne celý vyděšený Lukáš a skokem poklekne před paní hraběnku. Když dovolíte, rád vám pomůžu. Půjdu ten závoj hledat a určitě ho nakonec i přinesu. Snad by mohl tady krejčí zatím zůstat na svobodě. Hraběnka už jde po nádvoří k portálu. Už stojí na schůdku, už vchází do dveří a tam... až na prahu se zvolna obrátí. Jdi, aspoň poznáš kraj. Já strojím svatbu ode dneška za týden. A když tu holku najdeš a závoj přineseš, nežli se obléknu, ať si ten krejčí jde. Však do té doby bude čekat v chládku. Za týden, paní. Lukáš má tichý, posmutnělý hlas. To pěšky nestihnu. i kdybych pořád běžel. Dám ti koně, řekne hraběnka. Však když to nestihneš, můžeš si sednout k tomu jehličkovi do sklepa. Tam místa prosto hostí. A pak už nikde nikdo. Dvůr je náhle prázdný. Ptáci, kde se ve věži tísní, se uzvonů a koně v maštalích bubnujou kopejtkem a stráže v pozoru jdou řízným krokem podle oken sklepa. Lukáš se ohlídne po mřížích v tlusté zdi a myslí na dívku krásnou jak princezna, která mu v čtverci dveří ukázala do noci, kudy sem správná cesta. Když zhasnou lustry v patrech, zámek jakoby ve tmě ještě vyrostl. Zdi z kamene se tratí skoro v nebi. A všude ticho, jen sem tam vrzne strom a stráž se sem tam pohne v klembách brány. Lukáš se krčí u sklepního okna, oči přimhouřené do šera. Řekni mi pravdu, ta tvoje Anička se někde schovala. Hlas krejčího zní z hloubky, jako uskřípnutý v kameni. Ach bože, kéžby, co pak bych ti lhal? Chudinka, Bůh ví, co ji stihlo. Bůh ví, kam se v tom hromobití poděla. Od někud z výšky letí platanový list. Křehce to chrastí, až dvůr se zachvěje lítostným vanutím. Muselo to být zrovna, co jsem odešel, šeptá Lukáš. Co? Ty jsi v noci viděl? Jak pak by ne? Byla v tom bílém jako anděl na nebi. Ještě i Níčko má jí plné oči. Proboha, ona zkoušela ty šaty. Krejčí div nevzliká zoufalým zděšením. Nešťastná holka, to je tedy trest. Lukáš se přimkne k mříži, oči zamračené nevolí. Prosím tě, kvůli šatům? Zač by kdo trestal? Však v tom se ohlídne do temnot nádvoří a kousek od maštalí spatří napřímený stín. Lukáš se skloní níže k zemi, dá se potichonku na útěk. Počkej, já nekoušu. Myslel jsem, že jsi zloděj. Lukáš se narovná. Schrbený stájný stojí na krok od něho a ohlíží se k bráně. Pojď, musím s tebou mluvit. A bere mládence polehku za rukáv a míří k vratům stájí. Praská tu seno, voní koňská srst a drobné tupé zvuky kopyt, řemení a dřev, jak by si v teple brebentili cosi o větru a o spanilých jízdách. Viděl jsi toho koně, co ti jemnost paní půjčila? Viděl. Sotva, že stojí na nohou. Měl by ses za to stydět. Já? Ležel jsem měsíc jako má toha. Ta jízda v bouři a v tom liáku nás vyřídila oba. Tak co z ho do ní štval? Co pak to kočí může? Sedni si a chvilku poslouchej. Neznáš mou paní. Je jak posedlá. Co vidí, to chce mít. A co si umane, to se jí vyplní, i kdyby ženilo se peklo. Mám pro strach uděláno. Lukáš se mračí, mžourá po hřívách a po seně. Byli jsme na trhu. Skoupila, co kde bylo. Vrchovatý vůz, celý už šejdrem. Kůň to sotva vezl. A paní, abych ještě našel bábu ze ztracený vsi. Bílou bábu, co cíchy prodává a látky na šaty. Dělej, chci ráno brzy vyjet. Nemám na to čas. Lukáš jde ke vratům a hledí po nebi. Hvězd je tam sotva za hrst, mraky jako peřiny. Tak jsem ji našel a paní od ní chtěla látku na svatební parádu. Co? Mládenec jakoby se probral. Tu na ty šaty, co tak vytrestali krejčího? Bába jí snášela všecko, co na skladě. Hedvábí, brokát, krajky z Venécie. A paní pořád, že je to jen šunt, jen cajk a chabrus materiál. Brzy byl kolem samej křik a schon. Lidi se zbíhali, koně se plašili, až paní šťouchla do stařeny, divta nespadla, a když jí vysypala celý furberk na dlažbu, vytáhla od spodu nějaký sviteček, bílej jak padlý sníh, a smíchy křičela, že je to krásný kus a že si ho hned bere. V tu chvíli, divná věc, začala bouřka, jak by pominul se svět. Hromy a blesky, liák, lidi utíkali k podloubí, krámky se kácely a bába křičela, to paní nesmíte, ta látka, ta je z prokletého domu. Lukáš je na krok od stájného, rukou přitiská ho za klopu. A co hraběnka? Vzala si ten svitek? Jak by ne? Hodila jí peníze a strašlivě se smála, když bílá bába volala, že je to látka z domu Matyáše zloděje, co kradl po kostelích. Do jeho domu, že pak uhodilo, hořel 4 dny. To je dobře, volala jemnost paní. Přežila požárek, přežije veselku. A co? Mládenec třese stájným. Jak to bylo dál? Už nic. Lidi se rozutekli, paní si se smíchem ustlala v kočáře. Stájný si sedá zpříma na špalek a hladí v šeru lesklý zadek koně. Jenom ta bouřka. Strašně hřímalo a mně se zdálo, jako by v té číně někdo zdaleka temného, co si křičel. Křičel? Jo, něco jako, aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne. No, a dál? Mládenec klečí u stájného a ruce svírá mu, že skoro bez krve. Ten, kdo ty šaty oblíkne, a jak to bylo dál? Dál už nic. Jak by to zhltal vítr? Stájný se vyprostí z chlapcova sevření a svěstí hlavu k zemi. Však znělo to jak kladba. Stáj celá stichla. Koně jak z bledého, chladného mramoru. A to ta bílá bába takhle křičela? Kdo ví? Však mohl bych odpřísáhnout, že to takhle bylo. Lukáš se stěžka zvedne. Mezerou ve dveřích dívá se do noci. Je černá jako úhel, všechny hvězdy pryč. Mračná jak těžké vrchovaté vozy zvolna kodrcají k západu. Lukáš se ohlídne po stáji, po koních. Ta bílá bába, ta je ze ztracený vsi? Pod koní kývá. Kde to je? V horách. Tyhle ty ženské, ty jsou všecky z hor. Ztracená ves je pod Jelením bradlem. A Lukáš taky kývá. A potom pohladí po lokti stájného a mlčky vyjde na nádvoří zámku. Je temné, prázdné. Svět kolem dokola holý a mrazivý. Jen nízko u sklepů smíkne se povětří a všeru jíkne to žalostným výkřikem, jako když pláče člověk.

chlapec sesedl, aby mu ulevil, a táhl ho mlčky k jelenímu bradlu. Den byl jak malovaný křídou, sivý a trochu rozmazaný v zamlžených roklinách. Však tu a tam už krčily se domky, řídce rozházené po svazích, a tu a tam už ovce táhly za pastýřem k výšinám a psi je obíhali v kroužku. Šli dlouho a pánbů ví, kdo uřícený víc. Co to máš za koníčka, hochu? Vysoká stará žena opřela se do dvířek a dvorek za ní roztřpitil se tabulkovým sklem a hojnou raní rosou. Spíš neseš sem ty jeho, divný pomocník. Zlej není, vzdychl uondaný mládenec. Leč kdo pak ví, nějak mu země těžká. Pojď, vydechni si, pootevřela žena vrata do kořán a slípky pod záspím se prchle rozbíhaly v kole. Kam pak tak brzy až sem do nebe? Jednu stařenku hledám. Rozhlíd se Lukáš ostýchavě po dvoře a táhl koně k nejbližšímu stromu. Co já vím, možná vás? Jestli říkali bílá bába? Ano, zrovna tak, vykřikl zadýchaně mládenec a už uštiskl staré paní ruku. Tak tě tu pěkně vítám. Tamhle si sedni, zaběhnu ti pro mlíko. A něco dám i tomu lenochovi. Možná, že trochu kopytníku a trochu bílého lesního jehličí mu rozhicuje nohy. To vy taky umíte, takové věci? Myslel jsem, že jen prodáváte na trhu. Točil se mládenec k otevřenému oknu, kde slyšet skrz firháník rachotit nádobí. Až budeš starý jako já, budeš mít taky hlavu jako přeplněný holubník. Holuby bělounký i černý. A uřknout někoho, to taky umíte? Hlas chlapcův, jak by chvíli zůstal viset ve vzduchu. A bába z nenadání stála na krok před ním. Pro pána krále, někdo mě snad pomluvil? Panenko skákavá, snad nepřišel si se zlou. Lukáš bral z jejich rukou železňáček pro koně a plný hrnek s mlíkem. Nejdu vás vyslýchat. Jsem tu jen s prosíkem. A vzal ji za loket něžně jak maminku a vet ji na zápraží. Usedli na lávku. Chci jenom o tom trhu ve Veliké vsi a o podolské hraběnce, jak od vás koupila tu sněhobílou látku. Žena si přitiskla levičku na prsa a pravou rukou udělala před očima křížek. Můj ty božinku, hlas měla tenký jako niť. Stalo se paní něco? Já za to na mou hříšnou duši nemůžu. Paní je v pořádku, však udála se prapodivná věc. Panenka, co ty šaty z vaší látky napoprvé zkusila, se někam poděla a nikdo o ní neví. Krindáčku, bába si schovala obličej do dlaní. A vy prý jste ji tenkrát proklela, podolskou hraběnku. Chlap od koní to slyšel, že prej... já vím. Stařena vstala, přešla v rávoravě sem a tam. Jak ono to jen bylo? Aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne, ať promění se. Lukáš se směje šťastlivýma očima. Ano, ano, ať promění se. A jak dál? Dál už to nevím. Jak je nebe nade mnou? Dál už byl jenom hrom a lijavec a blesky. Chlapec se úžaslý vymrští z lavice. Ale jak to? Vždyť jste to tenkrát sama volala. Já? Bába ho vezme hedvábově za rukáv. Ach ty můj blázínku, kde pak by bába ze ztracený vsi pobrala kuráž k takovéhle kladbě? To někdo v dálce, možná na nebesích. Všichni se potom hlase ohlíželi, ale kdo pak ví? Lukáš se mračí, courkem navrací se k lavici. A kdo to tedy volal? Slunce už stojí nad chalupou, z rosy jen sem tam slzí.

0: a slípky, co si drmolí si uchlívku a klovou bledý kámen. Víš co? Bába si sedá, hlavou naklání se k mládenci. Párkrát mě napadlo, že to snad sama bouře tenkrát, milost paní, proklela.
1: Bouře? Co je to za nesmysl, teta? Je snad hromobytí naživu?
0: Bába se ohlídne přes plaňka k pahorkům. Tamhle je větrný kopec. Říká se, že tam bydlí sám větrný pán. Třeba je někde hora nebo údolí, kde bydlí paní bouře.
1: Mládenec vstává, odvazuje grošatého od stromu. Kéž bych ji zapomněl, tu bílou panenku. Poslal bych koně domů, běhnul se zámku na desítky mil.
0: A jde krok za krokem, koníčka za zády. Jdou němně přes dvorek, jdou němně skrz vrata. Vítr jim hvízdá na zpáteční cestu. To možná nejlepší, co bys měl udělat, pokývne stařena a šátrá do schodů na vymetené záspí. Jestli ji ale zapomenout nemůžeš, budeš ji muset najít, i kdyby z pěšky chodil přes veškerou zem. A ohlídne se přes ohradu za chlapcem a dlouho hledí si tihle dva do očí, bába a mládenec, jako by vážili, co právě řečeno. Jak by se na půlku dělili o smutek, že tady na světě k pravdě a k radosti vždycky tak dlouhá cesta.
1: Do zpěvu Lukášovi nebylo. Však jeho kůň, ten grošák mouchy, vemte si mě, ten jako by se po té medicíně odstařeny z nenadání uzdravil. Už jsem tam tancoval, už jsem tam natřásal se, řičel a cinkal rozpáleným kopytem, chasník ho blažen hladil po hlavě i po krku a zlehka ved ho do obšírné dálky. Jenomže kam? Země se pod horama táhle rozvírala jak svatá kniha do všech světa stran. Kde na ní hledat bouřný vrch? Kde hledat bouřné údolí, když nebe bez mráčku, kam dohlédnou ti oči? Jeli dlouho. Vsí náhle ubylo, přibylo struh a luk. A lesů přibylo. A rovin jako mlad. V mlze a v šeření bylo v nich slyšet vítr na stohonů. Už sotva vlekli se. Noc kolem stála v temném nebetyčném pozoru, tichonká jako pěna. Stůj! Lukáš se smekl z koně, pohladil ho po hřívě. Podívej, tamhle vpředu někdo je. Hej, kmotře! Rozkřičel se přes křovinku do šera. Není tu někde bouda nebo stoch? Člověčí stín se ani nehnul. Jak by v stoje spal? Co pak si hluchý? Chlapec se rozběhl rovinou do noci a sotva napřáhl ruce, začal se nahlas zajíkavě smát. Vždyť je to strašák. Pometlo, mrkev, klobouk. No ano, polní strašák. Ten sotva poradí. A kůň mu kýval grošovanou hlavou a hleděl po zemi temnýma očima. Pojď, je tu tráva jako kožich. Tady se vyspíme líp než v boží kapli. Ano, bylo ten den už vandrování dost. Takže se potichu natáhli přes palouk, hoch vedle grošáka, hlavy až u sebe, a měsíc po chvíli zlatýma rukama rovnal jim pod hlavou i jetýlek, i trávu. Spal kraj, spal v nebi mrak, šla jenom voda šeptem v blízké strouze. Lukáši, chasníku, co si jak ptačí pero, co si jak vzdechnutí, tenké jak tkanička, cuklo se v povětří a jak by naskok rozhrnulo přítmí. Co? Je tu někdo? Lukáš se napůl spící zlekle na palouku posadí a hledí do tmy tmoucí. Prosím tě, nezapomeň na mě ani v tomto snu. Jsi kromě otce ze všech jediný, kdo na mě pořád myslí.
0: Lukáš si promne oči a jak by zahlédl jakousi bledou zář, jakési průzračné světelné stvoření, co kousek před ním vlasy rozpuštěné stojí. Aničko, jsi to ty. Chodíš mi hlavou jako bílá přeháňka. Neboj se, i kdybych stokrát chtěl, nemůžu se tě zbavit. Bělostná svislá zář, jak by se nahrbila bezmocí. Ale já už ty šaty nemám. Já jsem... Vždyť to vím.
1: Lukáš se vstyčí na nohy a ruce napřáhne k bledému obrazu. Vždyť jsem je viděl v hraběnčině náruči. Ale co platno, nechceš mi jít z hlavy.
0: Ach, kdybys mě teď viděl, hlas náhle zadrhá tajemnou lítostí.
1: Kdybych tě viděl, ale kde? Řekni, a já se rozběhnu třeba až na kraj světa.
0: To přece nesmím, v tomto prokletí.
1: Ale tak daleko do světa nemusíš.
0: Slova jsou čím dál tenší, nějakých ubylo. A i ta bledá zář jakoby couvala, jakoby zhasínala v letu.
1: Aničko, počkej,
0: volá mládenec. Lukáši, budu s tebou jako hvězda z půlnocí a se mnou věčný strach, že bych tě mohla ztratit. Hlas dívčí už je sláb, že sotva ještě živ. A obraz bělostný už skoro jenom mlha.
1: Aničko, jen mi řekni, kudy za tebou.
0: Utíká přespalou k poslepu mládenec a nic už světlého a nic už bílého na zemi, na nebi, jen temná hlubina, jen širé černé šero.
1: Po holém trávníčku, po samém kamení,
0: zní kde si za vodou, jež sotva k slyšení, a kde si za lesem, jenž sotva k vidění, a Lukáš stojí prostřed holých luk a třeští oči do tmy. Grošák hráb ve spánku kopytem do prázdna a strašák opodál začal se suše třást. Tráva se kolíbá hedvábným porivem, jakoby rovnala, jakoby stírala veškeré zdejší stopy. Chlapec jde smutně zpátky tam, kde prve spal. Však darmo lehá si, darmo se převrací ze strany na stranu. Ten bledý obraz a ten hebký hlas stojí tu nablízku.
1: Po holém trávníčku, po samém kamení.
0: A chlapec po jedné počítá vteřiny a trávu zaříká a kámen zaříká, aby už bylo ráno.
1: Jak by se toho počítání lekla, noc začala ustupovat dřív, než pomyslel.
0: A kuň se taky brzy zvedl na čtyři, zablejsklo lupení a ptáci v zástupu vzlítali z mlh a spar a drmolili zalikavou řečí. Byl den, byl průsvitný, obzor jak z papíru a Lukáš pamětliv nočního příkazu vyhlížel ve skalnatých končinách klikatou hrbolatou cestu. Mizela v nízkém křoví, outle se šplhala srázem i pustinou. Kůň po ní chudák sem tam sotva šel, však plný čerstvých sil šlapal jak hodinky, skoro ho Lukáš krotil. Jeli půl den, jeli celý, a v kraji nikde nikdo, ani živáčka, jen někde zajíc, někde koroptev, jakoby pro lidi v tom věčném kamení nebylo k živobytí místo.
1: Těch skal tu nikde konec, bručel rozmrzele mládenec a zlostně mračil se na břehy, na strže, že slunce už tak nízko.
0: Náhle však stanul v sedle, přitáhl Grošákovi uzdičku.
1: V ohybu cesty kousek nad brodem, skloněný k zemi, seděl na trakaři muž, obtloustlý, šedivý, a co si šeptem pro sebe si mluvil.
2: K motříčku, pozdrav pánbů. Co pak tu tak sám?
3: Ahochu,
0: chlapík napřímil se v zádech. Zrovna si tady stýskám, že už k ničemu se nehodím. Trakař je dneska jako cent a té mé krátké noze nechce se už chodit.
2: Jdete daleko?
0: A kde pak? Jen tamhle na vršek, k bratrovi. Ostáváme tam na tom výdrholci spolu.
2: Tak ukažte, pomůžu vám, seskočil Lukáš z koně.
0: To bys byl hodnej,
2: šikoval se chlapík. A jak si přešlápl z levačky na pravou, zhoupl se v koleni, div nezavadil o zem.
0: Já jsem kulhavej, táhám tu nohu za sebou už věčnost.
2: Začalo náhle pronikavě foukat. Vítr se rozhučel v roští i ve stromech, takže si chlapík hmátl po placaté čepici, aby mu neulítla z hlavy.
0: Herdek, ten vítr, slyšíš? Jak by z ničeho nic zdivočel.
2: Tu máte, jděte za grošákem nahoru. Schýbl se chlapec, popat rukojeti trakaře a roztlačil ho vzhůru. Co pak to vezete? Nějakej buben? Pěknej.
0: Ten je váš?
3: Jo, můj. A paličky taky.
2: Vy jste bubeník?
3: No, hochu, bejval. Bejval. Na svatbách, na pohřbech. Teď zajedu si sem tam aspoň do údolí zabubnovat na lesy a na mraky, aby mi nebylo smutno.
2: Lukáš kýval, ale v té hrozné větrnici s trakařem v ruce jen tak takže šel. Jak by se všichni čerti na tom návršíčku ženili. Dulo to, hvízdalo, div neklouzali nohy.
0: Krutí brko,
2: volal vepředu kulhavej.
0: Sotva, že chytám dech a ta má pazoura je jako z volšiny.
2: Mládenec svěsil ruce. Víte co, kmotříčku? Ukažte, vysadím vás na koně, však on vás vyveze. Jen se ho chytněte oběma rukama a počkejte tam na pahorku na mě. A zvedl chromého s námahou do sedla, poplácal grošáka a znova popat naložený trakař. Cesta to byla trmácivá, dlouhá, jako by mířila někam až do nebe. Neboť ten vítr hnal se zrovna proti němu, bušil mu do prsou a rval ho surově za ruce, za nohy a škubal trakařem a bil ho do tváře, až slzely mu oči.
0: Ou, který děsto! Sotva pletu nohama
2: a bude skoro šero. Škrábal se říčně po drobinkách do vrchu a fujavice vejskala a šejdrem kroužila v trávě a v kamení. Kolečko u trakaře stěží kroutilo se, skřípalo a dřevěněly nohy. Ještě pár metrů, vzdychl u ondaně mládenec. A všema silama, co ještě zbývaly, opřel se zlostně do studených držadel, tisk zuby, vzpínal se, už se zdálo, že jde po kolenou. Země se pod ním narovnala, když už bylo tma. Poslední kroky, posledních pár stop a padl do trávy rozpřažen do všech stran a samou úlevou div, že se nesmál nahlas. Taková vršinka a jako bych měl papírový lejtka. Leč náhle posadil se, rozhlídl se po vršku a samým leknutím skoro se rozkřičel. Ten zpropadený vítr, ta vzteklá vánice, od níž vše bolelo, byla v tu chvíli na to tata pryč. Přísahám Bohu, temno mírňoučko, ticho jak v kostele. Tu a tam po kopci zvolna se kutálel nějaký spadlý lístek. Vstal, začal rozhlížet se, kde je kulhavý a kůň. Ale ať hleděl vlevo nebo vpravo, neviděl nikde nic. Kopec byl pustý, na kost vymetený do hola. Kmotříčku, grošáku! Křičel, až ztrácel dech. Však všecko darmo. Ticho, nikde nic. A tak se naklonil pro buben v trakaři. Přitisk ho na břicho a začal paličkama bubnovat, až boleli ho ruce.
0: Maria pano, byl to mordiánskej instrument.
1: Jak do něj Lukáš bušil, rozdunilo se kolem nebíčko i zem. A kde co ohluchlo, myši i skřivani, a tmoucí ozvěna tloukla se po skalách a táhle vzdychala na moutě kutě hrozitánská hudba. Leč grošák s kulhavým, jak by je vítr vzal. Kam dohlédnout jen prázdno a tmy až do stropu a měsíčku jen cíp. Unaven bezmocí a zmožen lopotou svalil se brzy Lukáš na vydrhlou zem a pustil paličky a buben upustil a nebe nad ním zdlouha zavíralo oči.
4: Hej, chlapče, to tak tvrdě spíš? Nebo ti něco schází?
1: Hlas zněl tak blízko, že Lukáš ohnal se ze spaní pravačkou a teprv po chvíli převrh se na záda a otevíral oči.
4: Co? Ono už je ráno? A kde je trakař? Buben? A kde kulhavej?
1: Můj bratr? Viděl jsem ho před chvilkou jít k domovu. Trakař i buben měl? Jen nějaký kůň šel za ním.
4: Grošák. A ten je můj.
1: Možná tě nechtěl budit. Muž hleděl po kopci, rukou si clonil oči. Byl útlý, narezlý, dlouhý jak štanglička. Špendlíkem na prsou měl spíchnut prázdný rukáv.
4: Já jsem bezrukej a hledám ovce. V noci se mi ztratili. Mám jenom tři, ale se natrápí víc nežli celé stádo.
1: Lukáš sáhl do trávy, rukama od rosy opláh si obličej.
4: Já musím pro grošáka, mám ještě dlouhou cestu, ale vám pomůžu. Ve dvou se lepší hledá.
3: To bys byl hodnej,
1: řekl Kolohnát a obrátil se k východu. Slunce se v řídké mlze rozlévalo jako žloutek z vajíčka a drobné vanutí čechralo holý vrch. Lesík se o kus dál třás chladem jako živý.
0: Máte hezký bič?
1: Čaun se usmál.
3: Jo, s tím jsem uměl práskat žebily na nohou psi z celé doliny. Jenomže teďka, co mám jenom levičku, plaším jen paví oka.
0: Pojďte, zkusíme to tam v hájku, rozbíhal se mládenec.
1: Bez ruky vrtěl hlavou.
3: Byl jsem už všude. Nikde nic.
0: Jo, kdybys uměl hvízdat na prsty, na to mé ovce slyší.
1: Zkusit to můžu. Lukáš se nadýchl a hvízdl na třikrát, až zaléhalo v uších.
0: To je ono, volal bez rukej.
1: Však Lukáš ohlédl se poplašeně k lesíku, odkud se ozvaly jakési divné zvuky.
0: Co je to? Slyšel jste? Tohle to nejsou ovce. To spíš vlk?
3: Neboj se, zkus to ještě jednou.
1: A Lukáš prsty mezi zuby zahvízdal, jak se patří po druhé.
3: Výborně,
1: zubil se šťastně Dlouhán.
3: Pískáš jako pastevec.
1: Však Lukáš tuhle chválu ani neslyšel. Neboť se v zápětí rozlehlo táhle vití, jak by rozeštkal se les.
0: Sténalo, jíkalo to houfem spotráných par a v kraji lesa, co byl nablízku, cenil se sem tam sivý vlčí čenich.
3: Pro pána, podívejte, vlci,
1: volal vylekaně mládenec. A bledej bezrukej vrtěl jen rusou hlavou.
3: Co tady dělají? Vždyť jsem tu vlka nikdy neviděl.
1: A couval pospátku nakonec pahorku k osamělému stromu.
0: Kmotříčku, dejte mi ten bič, poručil Lukáš. A já vás trochu zvednu, ukažte. Tak, jsem na tu nízkou větev. Ano, a teď vás postrčím výš do té koruny. Dělejte, aspoň jednou rukou přimkněte se ke kmeni.
3: Dobrý, chlapče, dobrý,
1: schýbal se z hora namáhavě Hubeňour.
3: O mě se neboj. A co ty?
1: Lukáš se rozhlédl po bledé planině.
2: V rezavém kruhu, nízce přikrčení k stařině, vlci se po břiše plazili blíž a blíž a tence vysoko jektavě zpívali, až stydla rosa v listí. Už byli na dohled, už byli na pár kroků. Zapráskat umíš? Křikl z nízké výšky bez rukej. Zkusit to můžu, hekl mládenec a nohy rozkročil a zdlouha rozpřáh se byčiště nad hlavou, co stačily mu ruce. Na moutě spoutě. Ten byč byl spleten z prapodivných řemenů. Jak Lukáš zapráskal, začalo se nebe trhat jako kartounová zástěra. Černě v něm dunělo a žlutě blejskalo, jak by ten karabáč byl z proutěného zlata. Chasník až zavřel oči, a když se po chvíli odvážil rozhlídnout, nebylo kolem náhle nikde nic. Ani ta záře, ani vlčí houf, ba ani bez rukej, ba ani bičík v jeho pravé ruce. Co je mi tohle za psí kousky? Styčil se nasupeně mládenec a popad holý kmen a cloumal hněvivě prořídlou korunou až hučelovní větrem. Ukápl lístek, jeden, dva. A Lukáš, jako by se zastyděl, pohladil po kůře nejnižší haluze a rozešel se jeřabinou k lesu. Šel jen tak nazdař Bůh, v duchu však pamětliv posunku bez rukého, když ráno vzbudil ho a mluvil o bratrovi. Les byl nízký, samé světlo, v takovém bys stěží schoval trakař nebo koně. Vše kolem průhledné, takže ten bílý dvorec na prostředku pláně prosvítal už zdaleka. Sám, nikde okolo zahrádka nebo sad, trůnil tu na rovném jistotně, důstojně, jakoby na truc světu. Ač vrata do kořán, ač všude v poschodích prosto a pokojno, jak by tu doma spíše samozřejmý řád, než okázalý přepich. A kousek před branou... Grošáku! Ano, ano, před branou stál kůň, kterého chlapec hledal. Chlapec se s úlevou rozběhl přes palouk a hladil koníčka po hřívě po uších a hleděl skrz vrata na dvůr a do oken, zda někde někdo ze ztracených bratrů. Kulhavej! Bez rukej! Lukáš stál mezi vraty, volal do všech stran. Však nic se nehnulo. Pusté a tiché nádvoří i dům. Jen sem tam průvan běžel po balkonku v patře. Co je to za způsoby? Ohlíd se chlapec za grošákem ke vchodu. Pomáhal jsem jim, jak jsem mohl. A teď jim zatěžko aspoň se rozloučit? Pomlkle couval ze vrat. Však ještě naposled ohlíd se po domě a ještě naposled se rozkřikl, co moh. Hej, je tu někdo? Houklo to nádvořím, houklo to pod střechou a kdesi vysoko v tom němém stavení se náhle rozezněl jakýsi divný zvuk, jakési dunění, jakési trnutí od půdy ke sklepu, co snáhle skřípalo, co stence zvonilo, jak by ten bílý dům procital z hlubokého spánku. Proč křičíš? Tady všichni spí. Lukáš se přitiskl rameny ke mříži. Ta řeč, ten ženský hlas, temný jak z půlnoci, jako by přicházel z balkónu v poschodí. Však ať se chlapec díval po výškách, jak chtěl, po nikom nikde ani stopy. Odpusťte! Vykřik Lukáš. Špatně vás vidím, nechci zdržovat. Já chodím dolů málo, usmál se ten hlas. Je to moc schodů. Ty někoho hledáš? Lukáš se pustil studeného kování. Jo, kulhavce a bezrukého. Náhle se ztratili a já jsem... Koho? Hlas trochu zpřísněl, rozmrzelý únavou. To asi stojíš u nepravých vrat. Jdi hledat někam jinam.
1: Lukáš se rozběhl po rovném dláždění. A co můj kůň? Toho jsem půjčil včera kulhavému, když nemohl s bubnem v metelici do vrchu. A jeho bratr, Bezrukej, mi potom ráno utekl i s bičem.
0: Chvilinku bylo ticho. A pak se ozval dlouhatánský smích. Hlasitý, upřímný, že skoro dusil zajíkavá slova.
3: Ach, ti mý synkové, pořád si hrají jako malé děti.
0: Lukáš stál prostřed dvora, hlavu zakloněnou do nebe, a nerozuměl na mou duši ničemu.
1: Vaši synové, to asi ne, to byli...
0: Však žena dosud zadýchaná od smíchu nenechala ho mluvit.
3: Ano, ten s bubnem, to je hrom. A ten s tím bičem, to je blesk. Rádi se přestrojují za jiné a rádi zkoušejí lidičky z okolí, kdo zlé, kdo dobré duše.
0: Lukáš schýb hlavu, hleděl do bílého kamene. Jeden je hrom a druhý blesk, říkal si potichu zmateně pro sebe a náhle vykřik, až se rozkymácel vzduch.
1: Paní, vznešená paní, to však znamená, to potom znamená, že vy jste paní bouře.
0: Rozlehlo se to nádvořím. Tu a tam zblízka vyřítil se pták a lesík na svahu si šeptem opakoval bouře, bouře, bouře.
2: A proč tak křičíš? Říkáš to, jako bys mi vyčítal.
0: Lukáš se lekl. Ne, paní, to ne. Však pak si popoběh doprostřed dláždění a mírně uklonil se.
1: Jste jistě moudrá, paní. Máte převelikou moc.
0: Leč jedna vaše kladba přivolala neštěstí, co stihlo omylem nevinnou obyčejnou dívku.
1: Dům temně rozduněl se, jak by kdo v těžkých botách rozešel se pod krovím.
0: Omylem? Dvorec se otřás, okna rozlítla se do kořán a na sto svícínků, jak by se rozhoupalo v pokojích, začalo to útle tetelivě zvonit.
1: Ano, paní, kdysi jste proklela podolskou hraběnku a asi po právu, neboť si násilím vymohla šaty, které pošpiněny hanbou. Jenže ta holka si je ze všech první zkusila a teď je zakleta, ač nemá žádnou vinu.
0: Vše zčista jasna zmlklo. Zbyl jen udivený hlas.
2: Takže ty jsi přišel za mnou, abys napravil to neštěstí?
1: Ano, paní.
2: Udělal jsi dobře.
0: Hlas se pousmál a celé stavení, jak by si vydechlo z nějaké tajemné, zlověsti plné tísně.
2: Jenže těch lidských skutků, co je třeba právem potrestat, těch hochu tolik na světě, že na ně nestačí má stará sivá hlava.
1: Musím se zeptat chlapců, vědí všechno líp.
0: Lukáš stál divné v pozoru a němě naslouchal jakési divné tíze, hrnoucí se po schodím a droboukému klepání na neviděné dveře.
2: Hrome, můj synu, odpusť, jenom větičku.
5: O matko, proč mě budíš, sotva usínám?
0: Ospalý hlas zněl z konce domu, sotva rozumět. Však Lukáš v okamžení pochopil, že patří kulhavému.
2: Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Chci znát to prokletí, potom si spí jak libo.
0: Vteřinu bylo ticho a pak, jak by se jedna půlka domu obracela z levé na pravou,
2: ach, matko, není to tak dávno. Řekla si, kdo ty šaty oblékne, ať promění se v bytost, z které půjde strach. Chtěla být ze všech nejkrásnější, ať tedy prosmích je a kde koho ať plaší.
0: Lukáš se zahleděl do luk a do polí a slovo za slovem šeptal si pro sebe, co právě slyšel z temné jizby hromu.
2: Rozuměl jsi? Řekla bouře.
1: A Lukáš honem kýval. Ano, paní, rozuměl. Však jestli můžete, ještě mi poraďte, jak teďka zachráním ji. Ta divná tíha hrnula se domem jako před chvílí. A drobné klepání znělo teď z jiné strany.
2: Blesku, můj synu, odpusť. Jedno slovíčko.
1: Ach, matko, co to děláš? Už jsem tvrdě spal.
2: I tenhle hlas byl známý. Ač zprostřed spánku, ač byl rozmrzelý dřímotou, hned Lukášovi připomněl Dlouhána Bezrukého. Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Co kdo má udělat, aby ji zachránil? Aby to prokletí zmizelo tak, jak přišlo. Mládenec přestal dýchat. Vteřinu byl klid a na to v zápětí, jak by se jedna půlka domu obracela z pravé na levou.
4: Maminko, to je obyčejná věc. Musí jí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku.
2: Co? Lukáš třeštil oči. Odebrat jí závoj? Ale kde? Vždyť ani nevím, kde Aničky konec.
0: Však to už paní Bouře kdesi nad ním, co si útěšlivě říkala, něco, že teď vše ví, tak ať to napraví, a že to odměna za jeho dobrou vůli.
1: Počkejte, paní,
0: vylekal se mládenec, neba hlas byl náhle slabý, jak by ho dům polikal. A okna v patrech jedno po druhém začala se pomalu potichu zavírat a vrata u brány začala skřípat v pantech.
1: Slyšíte, paní, na stokrát vám děkuju, však ještě aspoň slovo, kudy mám se dát?
0: Chlapec stál na špičkách, div, že se neutrh patama od země. Leč dům už bez řeči a těžká křídla vrat třeskla mu před nosem a závorou je přepásala v půli, jak by zde nikdy nikdo bytem ani návštěvou. Až když se myhl vítr, až když se zaklikatil nad krovem, co si tam tesklivě tíživě povzdychlo, snad listí na padrť, snad vůně za vůní, snad konec něčí věty. Ten kůň tě povede. Ten kůň má dobré oči. A tak zase jeli. Nejdřív dolů z kopce, pak zase do skal po trávníčku holém, jak by vraceli se jakým zdivným kolem. Jeli krokem, jeli skokem, kousek mezi lesy, kousek nad potokem, všecko, jak přál si kůň, jak sám si po svém šlapal širou zemí. Jeli den a jeli dva dny. A Lukášovi v sedle zdál se ten dlouhý klopítavý pochod čím dál marnější. Vždyť párkrát zahlédal už povědomá místa, tu a tam úbočí s božíma mukama, tu a tam roklinu, nad kterou nejspíš někdy předevčírem jeli. Krošáčku, nejdem špatně, takhle se za chvíli vrátíme na zámek, mumlal si Lukáš, polodřímající pro sebe, a čím dál častěji pozvedal k nebi unavené oči. Kůň však šel mlčky zatvrzele dál, prost neklidu, prost únavy. Zlehka si klusal, hlavu nachýlenou k bodláčí a k sporé stopě v droboulinkém šutru. Už se zas stmívalo. A chlapce napadlo, že se mu krátí čas, že svatba hraběnčina čím dál blíž a jeho naděj najít Aničku, že stejně malá jako na začátku cesty.
1: Grošáku,
0: vykřik z hurta,
1: co se tak loudáš? Krista pána, jeď!
0: A pobít koníčka oběma nohama a uzdu přitáhl, až skoro v stoje zaklonil se v sedle. Kůň němě poslechl. Rozběh se, zrychlil krok, však za pár minut, jak by rozmyslel se, z nenadání zastavil. Kopyta v zemi, hlavu přihrbenou, zadýchaně stál a nehýbal se z místa.
1: Co děláš?
0: Trnul Lukáš. A honem rozhlížel se kolem dokola, zda není něco v první tmě, co brání Grošákovi v cestě. Neviděl nikde nic. Jenom ta tráva jako kožich a jen ta strmá noc, co kolem stála v nebetyčném pozoru, připadla mu až nevěřícně známá. Sjel mžikem z koně, rozešel se po paměti do ticha a po pár krocích, ruce před sebou, začal se nahlas posmutněle smát a obracel se za grošákem do tmy. Já jsem to věděl. Ten strašák je tu, jako byl. Zavedl si mě přesně tam, odkud jsme tenkrát začali. Kůň outle zaržál, krokem přiblížil se k pánovi. A Lukáš už zlořečil mu, už vyčítal. Však pak jen svěsil hlavu a jen napřáhl se k maškaře, kde suché košťátko tenounce rachotilo o kůl. Nahmátl poslepu žebrácké knoflíky. Děravej chudák, pomyslel si. Pro strach a pro legrácku vrabčákům i pocestným. Však jak si to tak v duchu sám pro sebe řekl? Náhle cos jako led stisklo ho pod krkem a útle semklo se desíti prstama, že skoro přestal dýchat. Chtěla být ze všech nejkrásnější, ať tedy prosmích je a kde koho ať plaší. Můj bože, vytrhl se Lukáš z mrazivého sevření a honem hmatal třaslavýma rukama po všem, co plandalo, tmělo se na klacku, po pentlích, po mrkvi, po hučce na křivo a po metličkách křížem, od zhora po patu, od zdola na vrchol. A zas je ucítil ty ruce jako led, tu smyčku zimnice vysoko na prsou, jak svírá ho až ousko. Musí jí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku. Lukáš se bez děky obrátil po hlase a sáhl naposled do cáru před sebou a trhal třásínka a trhal proutíčko, až náhle ucukl, jako by námát hedvábový poklad. Nevěřil prstům. Závoj byl hebký, lehounký jak dech. Chlapec ho troškou táh slepýma rukama, šeptem ho snímal z dřevěného těla. Děkuju, Lukáši. Děkuju za všecko. Tráva jen sykla, chlapec zčista jasna skameněl. Aničko, řekl. Aničko, pána Jána, kdybych teď napřáh ruku, kdybys teď napřáh ruku, já už ti ji nikdy nevrátím. Hlas byl tak blizoučko a Lukáš litoval, že není ještě blíž. A proto poslechl. Napřál ruku do nesmírné tmy a krejčích Anička vzala ji do těch svých a spolehounka přitiskla ji k ústům. Ač byla tma, jako by se v nich kdeco rozsvítilo. Grošák šel vepředu a oni za ním drželi se za ruce, hleděli po nebi, hleděli po hvězdách, a kdykoliv se která náhle propadala do hlubin, strašně si přáli zůstat si tak blízko jako teď a nikdy nepustit tu druhou něžnou ruku. Mluvili málo, však mlčky dělili se napůl o kde kterou vůni, o kde jaký zvuk, jimž rovná zem se pod mě křižovala ze sna. Šli dlouho pěšky, kousek na koni. A pak už mládenec pospíchal na zámek, neb slavná svatba byla brzo po polednách a on to nesměl zmeškat. Jdi domů zadem, ať tě nikdo nevidí, a dobře zastrč dveře. Anička kývala, Lukáši provázel Olšovou alejí, co oklikou se vyhýbala obci. Prvně se políbili. A chlapec rozběh se úprkem na zámek, na prsou závoj lehounký jak pěna. Hraběnka přijala ho vlídně. Ale bez díků, Bůh ví, zda vůbec poděkovat uměla. Komorné hopsali a cupitali při ní jako na klíček, s parukou, z hřebeny, s želízkem na vlasy a prostřed dvorany na zlatém šatníku visely na ramínku veselkové šaty. Lukáš cos zakoktal okrejčím ve sklepě a paní kývala, že ví, ať dočká se
6: a už nervózně dupala kramflíčkem, aby šli všichni pryč, že chce být chvíli sama.
0: Když Lukáš dorazil do Bílé vrapice, začalo se náhle na západě blýskat. Obzor se natřikrát zatměl až po lesy a hromy zahumny, jak by kdo v nebi rozkutálil sudy. Hřímá, jak tenkrát v noci, když si na ponej prv zaklepal, objala mládence ve dveřích Anička. Jenže já tenkrát nevěděl, že hřímá, smál se jí Lukáš. Měl jsem tě plné oči. Div, že natrefil jsem na zámek. A teď už nemáš? Na oko durdila se Anička. Teď? Teď mi teskno, když jsem na chvilinku bez tebe. Z podolských komnat uháněl jsem za tebou, že mi až ouská brána. Dlouze se objímali a nevěděli o hřímání ani o světě. Teprv když zadlouho vzal někdo za kliku, ucukli od sebe a ohlídli se do výklenku dveří. Krejčí stál prostřed schůdků, oči od deště a od slzí. Tatínku. Jizba se s nimi šťastně rozhoupala. Tiskli si ruce, smáli se a křičeli. Náhle jim svatosvatě jedno, jestli je někdo z vesničanů uslyší. Ale ta novina, rozpomenul se Krejčí. Slyšeli jste? Novina? No o hraběnce. V pravé poledne se ztratila. Co? Zbledla Anička. Oblékla si ty veselkové šaty a služky hrůzou rozprchly se z komnaty. Podolská paní zmizela jim z očí. Proto tak hřímalo, vydechla Anička a Lukáš ohlíd se za tichým duněním. To hrom a blesk se probudili ze spaní a přišli napravit matčinu starou chybu. Bylo ticho. Stáli v kole, hleděli skrz okna do zahrad vrapice, která ač bílá, byla temnotná jak noc. Nešťastné veselkové šaty. Kde pak jsou? Anička opřela se hlavou o slzavé sklo a dlouze hleděla po stromech, po keřích, zohýbaných až po zem. Kdo ví? Hvízdal si vítr. A Lukáš s Aničkou vzali se za ruce a Krejčí rovnal si nitě a jehličky na rovném šicím stole. Ano. Kdo ví? Šaty jsou lehonké jak dech. Šaty se vejdou do jediné náruče. Kdo ví, kde zamčeny na sedm západů? Tajemná, dávná moc, co mezi nebesy a zemskou pevninou, je stejně stará jako svět. Je jenom na lidech, aby jim k prospěchu, aby ji zlými skutky nebudili ze sna, aby spal hrom i blesk, aby všech starostí se světskou pohanou zbavena paní bouře.
7: Vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval pán Bůh do našich lesů a vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovozelým, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichním ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidílkama metli. Jenom darebák jetelec se jim smíl, jak se nadřou. A nepomohl jim ani smítka vytáhnout. Takový klacek to byl líný a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo. Nejvíc ty malý a slabý. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkali nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat pánu bohu. Pánbůh je vyslech a potom řek. Jen díte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička ve slevních skákala a hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl pánbůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky je telec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si, no to se podívejme na toho lenocha. Nic nedělal, jenom se nám smál. Ale pro chválu si taky přilít. A pánbůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova boží hlas. Všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajť se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se jetelec Ičko vozve. Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jako by se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trvalo, malý sedmihlásek huž nemohl díl hudržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, nedělal nic, lenoch je, lenoch je. Tak, vozval se hned pánbůh, depa sedí jetelec, hajď sem přiletí blíž. Chtěj, nechtěj, mušil Ičko jetelec před pána Boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptál, jenom se zamračíl a řek. Takový silný chlap, a ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, aby si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křovích a stromech, po loukách a polích. Když mili žízeň pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale chudák jetelec. Jak se vohnoul a chtěl se napit ze sturánky, huž hudělal po hlavě do ní kozelec a bůl by se utopil. No žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci hej, ale když hudeří sucha, páne, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel a přitom naříká a běduje. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, až se to doví, kam vozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Ičko se pánbůh smiluje a bude pršít. Jetelec huž prosí, slyšíte ho? Málo kdy se v tom zmýlíme. Pánbůh nechá jetelce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i jetelce je mu líto.

0: hluboký les a temná tůň. Chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, hlačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zebe, kudy k domovu jít. Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka nebo hárobátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém, práce máme dost. Necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku, sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsápě. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužíčku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: Snad kdyby...
3: A ještě jednu.
2: No, tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
1: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
0: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni, i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
2: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
1: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No tak ženo.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
0: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
5: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné děti a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: A tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál. A jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko,

0: O, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.
1: Bída zírá ze všech koutů.
0: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
1: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
0: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
1: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
0: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
1: Zase není do čeho hryznout. Zespí, že se odstěhovali i myši. V almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
0: Ach, nevím, ženo, nevím.
1: Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa.
0: Ženo.
1: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
0: Znovu chceš pokoušet osud.
1: To je naše jediná záchrana.
0: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
1: Prosím. A proč?
0: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
1: Nic. Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nasbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copak, že postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý táta.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Odpoledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluv ňátka, hladový krk nevyňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pecínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a užasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chroupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček. Vítr, vítr, větříček.
3: Kousy, kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřátka. Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Janíček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalíná, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých, buclatých dětí. Nefňukaj, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi covalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka tři neděle? A kde nic tu nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. A mně se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičku, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček. Pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali vy, holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč, nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Viď, Mindičko.
2: Miau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Miau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené. Hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chléb sázet.
0: Ježibaba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze? Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Tak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečinka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice, určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote. Vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: Ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko. Nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vylétla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu. Alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď. Pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: Pánečku, to je obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, připlav k nám, maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu. Pomoz nám, prosím tě, přes vodu.
3: Znám vaší příhodu. Vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: já už to tu poznávám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je věznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu

0: začínal už večer. Bylo husté šero, když doběhl k těm stavbám. Zahledl matně jakési ohrady, boudy a plachty, ale z této strany nebyla světla a tak sotva rozeznával, co to vlastně je. Běžel podle ohrady, až v ní našel otvor. Potom utíkal jako bezhlavý jakousi uličkou mezi prkny, plachtami a mřížemi. Najednou se kolem něho udělala úplná tma a po několika dalších skocích zas tak prudké světlo, že Míša oslepen vůbec nic kolem sebe neviděl. Když otevřel konečně přimhouřené oči, spatřil nad sebou hlavu jakéhosi zvířete, jaké jakživ neviděl. Obličej mělo to zvíře jako hrozitánsky velká kočka, ale kolem krku mělo chundelatou, vlnitou hřívu. Vy už poznáváte, že to byl lev, ale Míša lva v životě nikdy neviděl. Byla tam ještě tři jiná taková divná zvířata a pak dvě, která vypadala docela jako kočky, žíhané a vousaté a ještě větší než ty s hřívou. Ano, ano, ano, uhodli jste, byli to tygři. Kolem těch zvířat byly vysokánské mříže v kruhu kolem dokola a za těmi mřížemi spousta lidí. Seděli v řadách za sebou, jako ve škole, ale pořád výš až se ztráceli kdesi daleko nahoře u stropu ve tmě. Než se Míša s překvapení vzpamatoval, vběhli za ním i Barbora a Vasil a také oni byli jako uvidění, stejně jako nedorostlé mládě bengálského medvěda zvané Silný Ctíbor, tak také drezírovaná šelma Barbora a Sví, to známý krotitel Vasil, viděli opravdový cirkus poprvé v životě a tak ani nevěděli, co to všechno vlastně znamená. Vasil a Barbora byli ještě ověšeni cáry převleku ze svého bíčího zápasu a diváci pokládali jejich příchod za žertovnou část cirkusového programu. Lvi i tygři však byli překvapeni a největší lev se obrátil na Barboru. Co tu budete dělat? Umíte skákat obručemi? Barbora jen zavrtěla hlavou. Umíte skákat přes oheň? Nebo tancovat čtverilku? Umíte dělat pyramidu? Barbora pořád vrtěla hlavou. Tak co vlastně umíte? Co chcete vůbec tady v cirkuse dělat? Barbora, Vasil i Míša vykulili oči. To je cirkus? Lev se jen podrbal za ušima. To je s vámi těžká věc, když nic neumíte. Přece si s vámi v cirkuse nemůžeme hrát na slepou bábu. Tu Míša radostně vyskočil. Na slepou bábu si hrát umíme. Já nás rozpočítám. A opravdu hned začal rozpočítávat. Tam ty někde jsou šíny. Já šíny neviděl. A dobrácký lev mu vpadl do říkačky. Já viděl vlka, jak prst skrz krk strká. A druhý lev pokračoval. Já viděl sto opičáků tancovali na čtyřáku. A tygr, já viděl v Nýlu sílu krokodýlu a druhý tygr, z očí se jim lily slzy krokodýlí. Tu se osmělil konečně i Vasil. Bím, bum, bén, bába tlučená, buben. Ale Míša byl nedočkavý hry a říkačku rázně dokončil hubky, hubky do polívky a z polívky ven. Jeho rozpočítání padlo na starého lva. Míša popadl Vasilu v šátek a než se lev mohl začít bránit, uvázal mu jej kolem očí, pak popadl lva za hřívu a začal ho vodit po manéži mezi mřížemi. Lev se udiveně zeptal, kam mě to vedeš?
1: Do kouta.
0: Lev stále ještě nechápal,
1: co v tom koutě, klubko.
0: Teprve teď lev vzpomněl na říkačku ze slepé báby a už poslušně pokračoval.
1: Co v tom klubku?
2: Nic. A teď si nás stará bábo chyť.
0: Lev se po Míšovi ohnal prackou, ale Míša se smíchem uhnul, odběhl a zavolal.
2: Tady.
0: Lev se rozehnal za ním. Obecenstvo se začalo bavit. Diváci sami volali na lva. Za tebou, ale než se lev otočil, byl Míša zase už bůh ví kde. Také ostatním lvům a tygrům se hra zalíbila. Jen Barbora pobíhala zmateně po kleci a Vasil stál uprostřed jako solný sloup. V tom starý lev do něho vrazil, strhl si šátek z očí a slepou bábu musel dělat Vasil. Chvíli se potácel po manéži, až upadl přes tygra a slepou bábou byl zase tygr. Ten si hrál trochu divoce a když uslyšel Míšův pískot a začal se honit jenom za ním, Míša se polekal toho strašného těla za sebou a vyšplhal po mřížích nahoru až k jejich špicím. Ale sotva mu tam otrnulo, už začal sám tygra dráždit.
2: Tady, tady,
0: když se tygr postavil na zadní nohy a málem už na Míšu dosáhl, kulička po ohnutých špicích mříží poodběhl a dál se tygrovi posmíval.
2: Tady, tady.
0: Tygr už začínal doopravdy zuřit, jak ho dráždil smích obecenstva a ostatních zvířat. Rozbíhal se proti kleci, kde slyšel Míšu, ale ten se jen chychnal jeho nemohoucnosti a rozpustilec loumal mřížemi. V tom však po jednom mohutném tygrově skoku proti kleci v mřížích ruplo a celá jedna stěna i s Míšou se poroučela do publika. Míšou to hodilo na galerii mezi hudebníky a rovnou hlavou do bubnu. Prorazil jej a jak v něm trčel, slyšel kolem sebe jen strašný jek a nemohl vidět ten poprask v obecenstvu, jak prchalo před šelmami, které se na ně mohly vrhnout proraženou mříží. Šelmy však klidně seděly a se zájmem tu vřavu pozorovali. Vasil a Barbora byli vyjevení a nic z toho všeho nechápali. Ve chviličce byl cirkusový stan kolem manéže prázdný. Odkud si spod sedadel se vybatolila
3: cvičená kachna.
0: Vlekla za sebou
3: malinkatý vozíček, v kterém měla vozit cvičené prasátko.
0: Když probíhala pod galerií k východu do zadního nádvoří cirkusu, Míša se skočil z galerie, vyhoupl se do vozíčku a na něm triumfálně vjel do svého nového království mezi cirkusovou menažérií.
4: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
5: Je, chudák rybička!
4: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
5: Taková nepředloženost,
4: povídá.
5: Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapítko.
4: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje.
5: Co to je? Vypadá to jako kořínek,
4: povídá Křemílek.
5: O, nebo by to mohl být provázek,
4: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá.
6: Byl to dračí ocásek, vy chytráci.
5: Nechtěl bys radši zpátky.
2: No celý,
4: řekli Křemílek a Vochomůrka.
6: Ticho,
4: zamračil se na ně drak.
6: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
4: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl.
6: A teď bych něco snět.
4: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal. Zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se.
5: Brrrr! Jenže my nic jiného nemáme,
4: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé.
5: Ha, ha, prý nic nemají.
4: Druhá to řekla třetí, a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli.
6: I mají!
4: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá.
5: A co já? Já nic?
4: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
6: Tamhle běží!
4: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
5: To je naše poslední vteřinka, Jovaš.
2: A just není.
4: Zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
5: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
4: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo. jen voda tam leží jako zrcadlo. Drakníš i víš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl.
7: No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krabítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupy.

0: Vyprávění 12. O tom, jak se děti učí jezdit na Pepičkově kole. Pepička mrzelo, že Vojta letěl v letadelku Káněti a on se musel jenom dívat. Utěšovalo ho jedině to, že má nové kolo. Vojta s Aneškou mají doma kolo u trakaře a u vozíku, ale kde pak by vzali takové pěkné jízdní kolo, jako má Pepíček? Pepíček vytáhl kolo z kůlny a vodil ho po dvorku i kolem hnoje. Slepice před ním utíkaly, i koza se hlekla, ale Pepíčkovi to bylo málo. Přál si, aby kolo viděli Tomešovic děti. Pepíček na něm sice ještě neumí jezdit, ale to se časem naučí. Snad by mohl kolo dětem alespoň ukázat. Na dvoře bylo prázdno, z okna se nikdo nedíval. Pepíček zavedl kolo k vrátkům a šup, už byl venku. A teď rychle najít děti. Hráli si pod strání.
1: Pepíčku, ty máš kolo,
0: užasla Aneška.
1: Ukáž, půjč mi ho,
0: vykřikl Vojta a vytrhl Pepíčkovi řidítka z ruky.
1: Počkej, abys ho nerozbil,
0: volal úzkostlivě Pepíček a běžel za Vojtou. Ale kde pak už byl Vojta? Palouček byl pěkně vysekaný a mírně se svažoval dolů. Na pravé straně stál borový les, jinak obklopovalo palouk husté křoví. Vojta v běhu vyskočil na kolo a fičel dolů jako vítr, až se straky na smrku rozkřičely. Na spodním konci palouku vjelo kolo do křoví. Vojta do něho zapadl jako do vody. Než se vydrápal ven a kolo zase vytáhl, přiběhl Pepíček a jen se mu třásla brada, jak se rozčílil. Nevěděl, jestli se má zlobit nebo plakat. Jeho krásné kolo vjelo takovou rychlostí do křoví. Jistě se celé poškrábalo.
1: Vojto, už ti kolo nepůjčím,
0: křičel Pepíček zlostně a tahal Vojtovi řídítka z ruky.
1: Budeme se střídat. Teď pojedeš ty,
0: řekl Vojta a v očích se mu blýskalo. Dobře věděl, že Pepíček na kole jezdit neumí a že by se to rád naučil. Pepíček se cestou k hořejšímu konci palouku přestal zlobit a nahoře ho Vojta s Aneškou vysadili na kolo. Dalo jim to hodně práce, protože Pepíček dost vážil a neustále ztrácel rovnováhu. Nebudeš se bát? Ozvala se Aneška.
1: Ne, ne,
0: odvětil Pepíček, ale jeho malé oči ustrašeně bloudily ze strany na stranu. Děti kolo roztlačili a Pepíček uháněl dolů, jako když ho vystřelí. Řídítek se držel, jako by je chtěl rozmačkat. Do spodního křoví vletěl po hlavě. Než dopadl na zem, zpřelámal plno větviček. Vojta s Aneškou čekali, že bude Pepíček vyvádět, ale nic takového se nestalo. Pepíček se zdvihl sám od sebe, vylovil kolo a kulhal s ním nahoru.
1: Já letěl, jako by se mi kolo splašilo.
0: Řekl důrazně a spokojeně se usmíval. Jel přece na kole přes celou louku až dolů do křoví.
1: Vidíš, jak umíš jezdit,
0: pochválil ho Vojta. A Pepíček se natřásal jako krocan. Řada byla na Anešce. Aneška sjela palouk pomalu a před křovím zastavila. Naučila se už trochu jezdit o školních přestávkách a teď se jí to hodilo. Učila oba chlapce brzdit a správně zatáčet. Vojta i Pepíček jezdili jako draci a vůbec jim nevadilo, že jsou celý potrhání, potlučení a poškrábaní, že také kolo se, jak se patří, odhřelo, že slunce už začalo zapadat za borový les. To jim bylo všechno jedno. Jen když budou umět jezdit na kole. Vojta se to naučil tak, že mohl jít z paloučku rovnou na závody. Pepíček o trochu méně, ale už by se jistě vyhnul silnici i velkému autu. Když se večer vraceli domů, přicházel Pepíček pomalu k sobě a začínal mít strach. Stačilo, když se podíval na odřené kolo a na svoje kalhoty. A to ještě neviděl škrábance na vlastní tváři. Marně mu Vojta sliboval, že ho sveze v Káněti. Marně ho Aneška ujišťovala, že dnes pan Sláma není doma. Pan Sláma doma byl. A byla doma i paní Slámová. Zhrozili se Pepíčka i jeho kola. Paní Slámová se zlobila a od pana Slámy dostal Pepíček co proto. Až musela paní Slámová synka bránit. Pepíček jindy naříkal, ale tentokrát zaťal zuby a mlčel jako pařez. Pak si hned vlezl do postele, strčil hlavu pod peřinu a tam se potichoučku tajně radoval, že umí jezdit na kole. Už ho nebude vodit po dvoře, jako se vodí třeba koza, ale pojede na něm jako velcí kluci.

0: krtek a parapličko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl!
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve když se krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: Co pak se nic nedá spravit? To by se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček.

0: Krtek byl nadšením celý pryč.
1: Krtku, pozor! Dívej se, kam padáš!
0: Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že ji mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
2: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchli na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem honem něco spolknout, honem honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
2: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. No, ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mi taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat.
2: Už tě mám,
0: zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko? Jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady! Tam ne, přece tady! Tady!
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi.

0: Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

o princezně, která milovala květiny. Byl jednou jeden král a byla jednou jedna královna. A těm se jednoho dne narodila překrásná princezna. Když princezna poprvé otevřela oči, její pohled padnul na květinu ve váze na stole. A na co princezny upřou svůj první pohled, to milují až do konce svých dnů. A tak nejkrásnější princezna na světě od toho dne milovala květiny. Od toho dne královna chřadla a scházela králi před očima, neboť se s tím, že princezna miluje květiny, velmi trápila. Když ležela na smrtelném loži, prosila krále, aby nezůstával sám, ale znovu se oženil a vzal si paní dobrou a šlechetnou. Král jí to slíbil a ona navždy zavřela oči. Král se trápil, kudy chodil, tudy myslil na milovanou královnu. Králování přenechal rádcům a každý den vyjížděl do hlubokých lesů na lov. Jednoho dne král zabloudil dál než obvykle a dostal se k malé lesní chaloupce. Kvapem se blížil večer a tak zaklepal na dveře, aby požádal o nocleh. Z chaloupky vyšla krásná žena, která ho pozvala dál. Král byl její krásou očarován tak, že jí na místě nabídnul, aby se stala jeho ženou. A ona svolila. Za pár dní se konala velká svatba. Král se opět usmíval a nevšimnul si, že se jeho dcera neraduje s ním. Princezna trávila celé dny v královských zahradách mezi květinami a nové královně se vyhýbal. Ale král byl šťasten a do roka se mu narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. Král i královna jí milovali celým svým srdcem a na princeznu v zahradách nevzpomněli. Princezna chodila celé dny mezi svými květinami a oni se jí vyptávali na její sestru a ona jim vyprávěla o její kráse a dobrotě srdce a květiny princeznu prosili, aby ji taky někdy přivedla do zahrady. A tak princezna, která květiny nade vše milovala, jednoho dne svoji mladší sestru do zahrady opravdu přivedla. Ale ta květiny nemilovala nade vše. Líbily se jí, ale stejně nadšená byla z krásných motýlů, pestrobarevných ptáků v korunách a zlatých rybek v kašnách. Tu se květiny nad tím, že je tahle princezna dosti nemiluje, zasmušili, sklonili k sobě hlavy, zašeptali nějakou kouzelnou zaříkávačku a z malé princezny byla najednou obyčejná šedá myš, která zděšeně vypískla a mizela v díře v zemi. Na zámku zavládlo zděšení a smutek, když vešlo ve známost, že se princezna ztratila. Princezna, která milovala květiny, však mlčela. Král i královna ho řekovali, dlouho se trápili, ale jejich smutek do roka pominul, neboť se jim narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. A květiny v zahradách opět princeznu, která je tolik milovala, prosili, aby jim svou sestru přivedla ukázat. A ona opět svolila a jednoho dne svoji sestřičku do královských zahrad přivedla. Ale ani tato princezna nemilovala květiny o nic více než motýly, ptáky a zlaté rybky, což květiny opět rozhněvalo a proměnili ji v šedivou myš, která zděšeně utekla do díry v zemi. A opět na zámku zavládl smutek. Královna hořekovala, král plakal a všichni princeznu hledali, ale nalézt ji nikde nemohli. Ale pán se nad nimi smiloval do třetice a po třetí jejich svazek požehnal
a do roka se jim narodila další princezna. Ale tato princezna byla ošklivá jako noc a zlá jako smrt. A květiny v zahradách princeznu, která je milovala, opět prosily, aby jim přivedla ukázat svoji sestru. A ona zaváhala. Sestra byla sice ošklivá a zlostná, ale rodiče ji milovali nade vše a střežili ji jako oko v hlavě. Ale nakonec přece jen květinovému naléhání neodolala a jednoho dne brzo ráno, když královna i král ještě spali, svoji nejmladší sestřičku do zahrady přivedla. Ošklivá a zlá princezna přišla do zahrady a před její ošklivostí a zlobou se ty překrásné květy začaly třást. A když přišla ještě blíž, začaly ty překrásné květiny klonit své něžné hlavy a když přišla až k ním, květiny tou zlobou a ošklivostí celé zčernaly a nadobro uschnuly. Když to princezna, která milovala květiny, viděla, začala nad tou ztrátou a zkázou lomit rukama a hořekovat, až jí z toho puklo srdce a skácela se bez života k zemi. A sotva se její mrtvé tělo dotklo země, země je pohltila. A z myší díry vyběhly dvě šedé myšky. A rázem z nich byly dvě překrásné princezničky. A ty přiběhly k té nejmladší a radostně ji objímali a líbali. A ta nejmladší princezna už vůbec nebyla ošklivá ani zlá. Všechna ta její zloba a ošklivost odešla spolu s květinami. A na zámku zavládlo veselí. Princezny, co milovala květiny, nikdo nelitoval. Král, královna i tři princezny pak žili šťastně a spokojeně do konce svých dní. A od těch dob v tom království dbali na to, aby se novorozené dítě vždy podívalo nejprve do tváře své matky.

0: Kassandra mě přece říkala, že lidé jsou moudří a krásní, že nejsou malicherní a směšní, že znají svou sílu, ale se včelami žijí v přátelství, že o nás přes zimu pečují a my jim za to dáváme med. Ta bzučalka se určitě mýlí. Nechci věřit, že lidé jsou hloupí a zlí. Musím se dostat k člověku. Musím nalézt to okno a tím oknem vletím. Jiu, ale proč neletím? Co se to děje? Proč stojím na místě ve vzduchu? Co je to? Co se to se mnou houpe? Teto Kassandro! To je pavučina. Ne, já nechci. A proč se to na mě tak proti mě lepí? Kde jste, kdo? Pomoc!
1: Kuděrko malá, je mi vás líto.
0: Motýlečku, pro všechno na světě pomozte mi, já se strašně bojím.
1: Nemůžu, včeličko, i kdybych stokrát chtěl. Na pavučinu jsem slabý, nemyslete na sníh. Myslete na slunce, včelko.
0: To přece nejde. Pavučině je nejhorší smrt a Kassandra říká, že pavouk nemá srdce, že je lstivý a proradný, že je...
2: No jen pokračuj, včeličko, pokračuj.
0: Vy jste ošklivý, velký, chlupatý netvor. Máte strašná kusadla, jděte pryč, nechci být s vámi.
2: Ale za to já chci, malička.
0: Pavoučku.
2: Já ti dám pavoučku. Jmenuji se Křižák. Křižák z rodu Křižáků.
0: Křižáčku, prosím vás, vysvoboďte mě, zachraňte mě. Já jsem to na mou duši neudělala schválně. Na něco jsem myslela, trošku jsem se zamyslela a přehlédla jsem vaši sílu.
2: Tak, přehlédla. Taková roztomilá a čilá včelka. To víš, má vlákna jsou pevná. Jen se podívej, třeba teď se houpu na jednom jediném. Hupia, a hupa, a hupa, a hupa. Jak se ti to líbí?
0: Křižáčku, prosím vás, pomozte mi. Puste mě od...
2: Jen klid. Proto jsem přece tady. Když se budeš ještě chvilku takhle přepat, tak mi úplně zničíš mou krásnou pavučinu. No tak... Buď chvilku hodná a nehýbej se. No jen počkej, já tě osvobodím.
0: Ano, tak dobře, děkuji vám. Já už se ani nehnu. Prosím, pojďte klidně blíž.
2: A co žihadlo? Co? Jak je to s ním?
0: Žihadla se prosím neobávejte, vtáhnu ho do těla a pak zaručeně nikoho neporaním. Vidíte?
2: Vidím. A tak teď pozor. A zavři oči. Ještě chvilku, ještě ují.
0: Ale co to je? Jsem omotána novou sítí. Co jste to provedl? Nemohu ani pohnout křídlem.
2: No vidíš, a tak to má být.
0: Tak tedy opravdu musím zemřít? Ne, já se budu bránit, teď mohu.
3: Proto bodněn v případě nejvyšší nouze. Ale když už to musí být, udělej to rázně, bez nářku a slzyček. A neboj se. Pamatuj, že my včely jsme pověstné svou odvahou a moudrostí. Tak ty to přece nepokazíš.
0: Ne, teto Kassandro, já to nepokazím. Křižáku, prosím, abyste mě zabil hned.
2: Ale kam ten spěch? Myslíš si, že jsem takový hlupák jako ty? Já si tě tady nechám viset, jak dlouho budu chtít. Tak, tadyhle ta vlákna ještě trochu přitáhnu.
0: Au, to bolí.
2: Bolí, nebolí. A teď si tě dám tady pěkně do stínu. Tak, jednak mi tě nevysvětí sluce a jednak tu nebudeš trčet jako výstraha jiným hlupákům.
0: Moc to bolí.
2: No, a tvář se trochu veselé, když jsi tak statečná. Přesty, všechno se si řeču, já jdu, Chramosil.
4: Chramosile, pomoc, kamaráde, pomoc!
2: Co je, co to je, kdo mě to volá, cesty?
4: Ale já vám přece nestojím v cestě, Chramosile, já visím tady nad vámi, chytil mě křižák, Chramosile, já umřu, pomozte!
2: A kdo vy jste?
4: Já jsem přece Mája, včelka Mája, medonosná, nevzpomínáte si?
2: Mája, ale ano, viděli jsme se spolu přece docela nedávno.
4: Ano.
2: Poslyšte, Májo, jak tak koukám, to na tom opravdu nejste dobře, to vám povím. Takže to vám musím pomoci, že ano?
4: Chramosile, myslíte, že se vám podaří přetrhat tu síť?
2: Říkáte síť? To myslíte tyhle nitky? Neurážejte mě, Májo. Podívejte se na mé svaly. To je ocel, co?
4: Ano.
2: Nejkvalitnější ocel.
4: Ano, ocel.
2: Konečně.
4: Je.
2: Net uvidíte. A ještě. A ještě tohle. No, Májo.
4: A jsme na zemi.
2: A to nic, Májo, jenom trpělivost, slečinko. Teď mu překousnu ještě ty pavučiny.
4: Ještě tady.
2: A raz a dva.
4: A ještě tady.
2: A je to. Chuděrko, vy jste ale bledá. Smrti se nesmíte bát, holčičko. Musíte jí hledět do očí, hezky vzpřímá, jako já. Vzpomínáte? Trochu jsem pravda křičel.
4: Ale jenom malinko.
2: No malinko, ale jak jsem byl statečný.
4: Ano.
2: No, nechme to. No tak už se přece postavte na nožičky. A neklepejte se už.
4: Chramosile, pozor! Křižák, tamhle!
2: Klid, jenom klid. On si to ten pavouček rozmyslí. Co chceš, neurvalče?
5: Ty ničemu, ty loupežníku, vrať mi mou kořist!
2: Moc mě nezlo, pobludo, ještě řekneš slůvko navíc a máš posítit.
5: Ty raubízi, ubližuješ ubohému poustevníkovi.
2: No ti vůbec nebudu ubližovat, ale nesmíš mi bránit, když si chci popovídat tuhle se svou kamarádkou. Tak rozumný a zmysl. No tak, bude to.
5: Taková nespravedlnost, nevděk světem vládne. Nikdo nejedná fér. Já ji tak zabalím hezky do sítě a ona takhle na nikoho není spolehnutí.
2: No tak, Májo, už na to nemyslete. Radši zkuste, jestli můžete létat. No, vidíte, a jde to. No, tak se vlastně nic nestalo.
4: Chramosile, děkuji vám z celého srdce. Vy jste mi zachránil život.
2: No, ale zadržte.
4: Do smrti vám budu vděčná.
2: No, dobře. No. Tak z cesty. Všecko pryč. Já jdu, teď jdu já, Chramosil.
1: Májo, jste to vy? To jsem rád, že jste se zachránil.
4: Však já také. Chramosil mi pomohl. Ach, motýlečku, na světě je tak krásně. A jaká vy máte překrásná křídla. Taková lehonká a pestrá. Proleťte se trochu, ano.
1: Mám odletět?
4: Ne, to ne. Jen tak proleťte se kolem, jestli se vám chce.
1: Vidíte, jak jsou jemná a lehká? Jen vánek s námi na stonku houpí. Ostatně jsou složena jako lístky v poupěti. Jakmile začne slunce hřát a svítit, sama se rozvinou jako to poupě. Kdepak? Slunci nikdo neodolá.
4: To máte pravdu.
1: O nás motýlech se, Májo, říká, že jsme lehkomyslní. Že jen tak poletujeme od květu na květ. Pomlouvají nás. Ale my jsme jenom šťastní. A nemyslete si, o životě docela vážně přemýšlíme.
4: Ano, a přišel jste na něco?
1: Víte, já myslím především na to, co bude. Všechno, co bude, je nesmírně zajímavé. Teď například myslím na řebříčky a modré zvonky na louce a hojnost zeleně a světla. Ale myslím, že už musím letět. Chci tam, rozumíte? tam, ke světlu.
4: Rozumím, motýlku, dobře rozumím. Naschledanou.
0: Já už taky poletím. Mám dlouhou cestu. A potřebuji hodně štěstí, protože se chci setkat s člověkem.
6: U nás tak dlouho, Májo, a pořád se vám nepodařilo setkat se s člověkem. Poletíte dnes?
0: Dnes ne, Paclíku. Je větrno, nejde to. A jak pak se daří vašim dětem?
6: Ani nevím, ale pevně věřím, že všem stejně dobře. Víte, on by byl život krásný, kdyby nebyli datlové.
0: To ano, s tím souhlasím. Takový datel sežere všechno.
6: Co pak o to, kdyby se aspoň spokojil s tím, co se brebentí tam venku, na kuře borovic, nic bych neříkal. Dobře, jsi datel, chceš být také živ. Ale co oni si dovolují, to už je opravdu moc. Víte, myslím si, že když mě někdo pronásleduje až pod kůru, domů, do mojí skrýše, až do té nejhlubší chodbičky, že to jaksi přece jenom není v pořádku.
0: Ale Paclíku, jak vás může pronásledovat, když je tak obrovský a vaše chodbičky takové malinkaté?
6: Nemylte se, Májo, jeho velikosti se nikdo nebojí, ale za to jeho jazyka. Ten je hrozný, kulatý, lepkavý a špičatý. On vám ho vymrští tak, že je 10x tak dlouhý jako já, chápete? On ho prostě strčí všude a čeho se dotkne, to se na něj nalepí a je konec. Povídám vám konec.
0: Paclíku, já nejsem zrovna bez odvahy, ale tohle mi nahání pěkný strach.
6: A to prosím uvažte, že vy máte žihadlo. To si každý datel rozmyslí, nechat se žahnout do jazyka. Ale co našinec? Jako má sestřenka Bětka? Ani vzpomínat nechci. Já pořád slyším to její. Paclíku, drží mě, drží mě, drží. A pak ten cupot. A pak už jen ticho.
0: Sáhněte, Paclíku, sáhněte, jak mi buší srdce. Co to sem leze? Paclíku, pomoc!
6: Tenhle? Ale toho se nebojte. To je správný chlapík.
0: Ale je to pavouk.
6: To je neškuda. Ten nic nedělá. Vůbec se nemusíte schovávat.
0: Ale je takový divný.
6: Spíš trochu směšný. Ale docela rozumný. A má veliké vědomosti. Jen, podívejte. Podívejte se, co dělá.
0: Je, to přemýšlí.
6: A co vás nemá? Bojuje s větrem.
0: Chcete říct, že ta vlákna kolem něj nejsou pavučiny, ale jeho nohy? To on je má takhle dlouhatánské.
6: Přesně tak.
0: Tedy něco takového. Vždyť on se tam houpe, jako kulička sem a tam. To je opravdu trošičku směšné, ale vlastně... Vlastně je to zázrak, Paclíku.
6: Jaký pak zázrak? K smíchu je to. A co je k smíchu, to je k smíchu.
0: Bane, kolikrát se něčemu smějeme jen proto, že tomu nerozumíme.
7: Dobrý den, Vespolek. To je ale fukéř. My se ještě neznáme.
0: Já jsem Mája, původem včela.
7: Neškuda, velmi mě těší. Slyšel jsem toho o vás dost.
0: O mně jak to?
7: O vás osobně i o včelách vůbec. Za to nám pavoukům, tedy mému rodu, nemůže nikdo přijít na jméno. Já nevím proč. Někteří nám říkají sekáči nebo krejčí, jiní tkalci, ševci a co já vím ještě. Ať tak nebo tak, jsem pavouk a pavoukem zůstanu.
0: To ano.
6: No, tak přátelé, já nerad ruším, ale musím se rozloučit, ještě mám práci. Tak jen se hezky bavte a naschledanou.
0: Slyšíte toho ptáčka, jak krásně zpívá, vidíte? Taky bych to chtěla umět.
7: Ale Májo, to vy nemůžete, vy přece bzučíte, co by to bylo za zpěv.
0: Když to zpívání zní tak
4: šťastný.
7: Vy jste doopravdy zvláštní. Říkali mi to o vás. Uvažte, kdyby každý dělal něco jiného, jak by ten svět vypadal. To račně odpustit opravdu nejde. To by koza chtěla sbírat med a tak podobně.
4: Ale ne, takhle já to nemyslím. Já myslím... Ale, pane Neškudo, co tohle je? Jak to?
7: Co jak to?
4: Jak to, že máte o jednu nohu víc?
7: Tak jste si toho taky všimla. No co, to je totiž omyl. Já nemám o nohu víc.
4: Ne, ale...
7: Já mám o nohu méně. Tak.
4: Chcete tím říct, že jste měl původně 8 noh? 8?
7: Pokud proti tomu nic nemáte. My pavouci míváme totiž po 8 nohách. Ono se to docela hodí, nehledě na ten majestát. Jenže já jsem o jednu přišel.
4: Je, to musí bolet, vidíte.
7: Našinec sice neustále dává pozor, je opatrný, jak to jde, ale to už je takový osud.
4: Jistě jste zkusil až.
7: Já patřím k plemenu, které žije v noci, to možná víte. Tak jsem tedy žil v noci, v krásné zelené zahradě, plno břečťanu, a stála tam besídka s vytlučenými okny. Krásně se tam dalo chodit. Jednou za čas tam po setmění přišel člověk. V ruce držel malé umělé slunce.
4: Slunce?
7: Takové malé umělé slunce. Říká se tomu lampa. A v druhé papír a láhev a ještě jednu malou lahvičku. Všechno to rozestavil po stole a dal se do přemýšlení. To, co člověk vypřemýšlí, napíše pak na ten papír. Lidé to tak dělávají.
4: Je, to je báječné. Konečně se o člověku dovídám něco pořádné.
7: A k tomu přemýšlení potřebuje ten člověk obě ty láhve. Z jedné pije, do druhé strká takovou tyčku. A čím víc pije, tím víc píše a naopak. Lovím si tedy takhle jako obyčejně. Člověk sedí a pokouší se tvořit. Víte, já nejsem popudlivý, ale nemůžu přehlédnout všechny ty mušky a komáry. Všichni rovnou na to člověkovo slunce a civí, neomaleně zevlují, jak to taková zvířata dovedou.
4: Ale já bych to třeba taky chtěla vidět.
7: Vidět budiš, ale oni civí. Prosím vás, 20krát za sebou drcnou hlavou do lampy a to ještě nic není. Oni si klidně spálí i křídla, co bych povídal.
4: No ale když si nemohou pomoci, neovládnou se.
7: Tak ať sedí pod listy nebo ve skulinách okenního rámu. Tam jsou v bezpečí. A já je tam můžu v klidu chytit. Tak takhle jednou lovím a vidím u lampy na stole ležet několik komárů v posledním tažení. Tak, že si pro ně dolezu. Je na tom snad něco špatného, slečno Májo, nebo divného?
4: Ne, to v žádném případě.
7: Tak já lezu opatrně a tiše po noze stolu. Víte, člověk je veliký jako... No, ukrutně. Koukám, co dělá. Kladu nohu před nohu. Za lahví to ještě šlo. Tam jsem byl ve stínu. Už jsem to měl k lampě kousek. Tak se sunu kolem sklenice a v tom mě zahlédl.
4: Člověk?
7: A teď to šlo. Vzal mě za nohu. Mezi prsty, já visel na jedné noze, vciťte se do mého postavení. Zvedl mě až před ty svoje obrovské oči, tedy před jedno oko, protože...
4: To on má tak veliké oči.
7: Ha, víte vy, jak mi bylo, jak by vám bylo, kdybyste visela, dejme tomu, za křídlo před zornicí, která je asi tak 20krát veliká jako vy. A ještě se šklebil, jako kdyby to byla bůh ví, jaká švanda. Cenil zuby, každý jako ostrý útes. No, co vy na to?
4: Strašlivé.
7: Pak se naštěstí moje noha utrhla. Utíkal jsem, co mi ostatní nohy stačily. On položil mou utrženou nohu na papír a pozoroval, jak tam sebou
2: škobe.
4: Ona se hýbala?
7: To utržené nohy dělávají.
4: Nevěřím.
7: Koukněte se, já si kvůli vám ještě jednu neutrhnu. A vůbec, co se tady s vámi bavím, měl bych vás vlastně sežrat.
4: Pozor, neškudo. Já jsem včela a mám žihadlo.
7: Tak já už musím běžet. Ale nemyslete si, ohrožujete žihadlem vy, špatná povaho. Ale až na vás dopadne tvrdá ruka osudu.
4: Pane Neškudo, nezlobte se. Chudák je asi trochu zatrpklý. Podívejme se. Vítr se utišil a tak se mohl trochu proletět. Stejně, život je krásný.

0: za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece. Kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazili spratkovi Muradovi do břicha. Přibouchl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem, máte tu vedro k zalknutí, který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po stranách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavého, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je prosmích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. Dva dny se mu ještě koužilo z uší, takže musel odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až za šera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlatáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všechny, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale zasudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Má štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík na hout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem v dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý fechíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj, jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějaký syčák mazaná a ho mrsknu daleko, daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, který ho zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
1: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: Pusťte mě, šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubíjec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíci. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl, Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou ubohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. Z radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořalku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.

Pták ohnivák a liška liška. Jeden král měl velikou krásnou zahradu. Bylo v ní mnoho krásného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co v prostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté. Ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zas jiné. Ale žádné to zlaté jablko nedočkalo se druhého rána. Pokaždé se v noci ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Král se proto

nikterak se jí nemohl ubránit. Ruce mu klesly do trávy, oči se zamhouřily a králevic, jako by ho do vody vhodil, spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zas to tam. Což, ptal se král, zdali jsi viděl zloděje? Nepřišel žádný, odpověděl králevic, samo se jablko ztratilo. Král zavrtěl hlavou, nechtěl tomu věřit. Jdi dnes ty hlídat, synu můj, povídá k mladšímu, a dohlídáš-li se zloděje, bohatě se ti odměním. Druhý králevic ozbrojil se zas tak jako první a šel hlídat. Ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul jako starší bratr a když se probudil, bylo zas jablko pryč. Když se ho pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl, nikdo, samo se ztratilo. Tehda ten nejmladší králevic povídá, otče, dnes já půjdu hlídat, abych věděl, ztratí-li se mi taky to zlaté jablko. Milé dítě, řekl jemu král, ty myslím málo pořídíš, jsi ještě příliš mlád a nemoudrý. A když se starším nepodařilo zlatého jablka se dohlídat, tím méně tobě. Ale když chceš, jdi. Večer, když se stmívalo, šel nejmladší do zahrady hlídat. Vzal sebou taky meč, samostříl a něco střel, ale mimo to taky ještší kůži. V zahradě posadil se pod jabloň a prostřel si tu ještší kůži na klín, když by na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lup králeviců v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. No, máš-li zloděje? Ptal se ho král ráno. Nemám, odpověděl králevic, ale co není, může ještě být. Zatím mám kus jeho kabátu. Tu vyndal to zlaté péro a vypravoval, co se mu přihodilo. Král byl tomu péru velmi rád. Bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Dvořané, co tomu rozuměli, pravili, že to péro pochází z ptáka ohníváka a že je dražší než všechny poklady královi. Od té doby pták ohníváka už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestrácela. Ale krále už taky nic netěšila. Myslil pořád jen na ptáka ohníváka a velice se rmoutil, že ho nemá, až mu pak z toho zármutku počalo srdce vadnout. Jednoho dne zavolal k sobě své tři syny a povídá. Milé děti, vidíte, že den ode dne více chřadnu. Ale vím zajisté, kdybych uslyšel ptáka ohníváka zpívat, že by mé srdce okřálo. Kdo mi z vás toho ptáka ohníváka živého přinese, aby zpíval, polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové hned se vypravili na cestu. Rozloučili se s otcem a jeli toho ptáka ohníváka hledat. Nedlouho jeli, přijeli do lesa a v lese na křižovatku. Kudy se dáme? Ptá se nejstarší bratr. Jsme tři a tu před námi tři cesty, odpověděl druhý, dejme se každý jednou. Když se na tři rozejdeme, snáze ptáka ohníváka se doptáme. A kdo kterou stranou pojede? Jděte vy si každý, kterou cestou chcete, povídá nejmladší. Já pojedu tou, co mi zůstane. Bratři byli spokojeni a každý si zvolil jednu cestu, kudy pojede. Potom povídá jeden, dejme si tu na tom místě nějaké znamení, kdo se dříve vrátí.

0: vrátí, aby věděl, co se druhým podařilo. Zastrčme každý do země proutek. Čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Bratřím se ta rada líbila, každý si vsadil podle své cesty do země proutek a pak se rozjeli. Nejstarší králevic jel svou cestou pořád dál, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, pustil ho, aby se pásl, a sám si sedl do trávy. Potom vyndal, co měl k jídlu, a začal obědvat. V tom přiloudila se k němu Liška Ryška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zehladová, dej mi taky něco na zub. Ale králevic, jak ji uhlídal, vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Chybil, nechybil, Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi vedlo se taky tak. Když se na jedné široké louce do trávy rozložil a vyndal jídlo, přišla k němu taky hladová Liška Ryška, aby jí něco dal. A jak po ní střelil, ztratila se mu z očí. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku. Byl unaven i hladov. I skočil z koně a posadil se na břehu do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, uviděl taky Lišku Ryšku. Přicházela pořád blíž a blíž a pak nedaleko něho zůstala stát. Prosím, prosím, mladý panáčku, jsem tu ze hladova, dej mi taky do něčeho zakousnout. Králevic jí hodil kousek uzeniny a povídá, pojď sem, nic se mne neboj, Liško Ryško. Vidím, že máš větší hlad nežli já a na dnešek budeme mít oba dva dost. Potom rozdělil své jídlo na dva díly, sobě jeden, Lišce jeden. Liška Ryška najedla se do syta a pak povídá. Dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj. Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Smetala hory, plnila doly a přes vody brody stavěla mosty. Králevic na koni za ní klusem, až nenadále se octl u měděného zámku. Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku, řekla Liška Ryška. Jdi tam v pravé poledne, to budou strážní spát a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích. V druhé uhlídáš 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a ve třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bydýlku. Podle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš. Králevic šel do měděného zámku a našel všecko tak, jak Liška Ryška řekla. V třetí síni seděl pták ohnivák na bydýlku, jako by spal. Byl tak krásný, že králevicovi srdce nad ním plesalo. Vzal ho a dal ho do dřevěné klece, ale pak se rozmyslil a povídá. Kterak se to k sobě hodí, tak krásný pták a tak chatrná klec. Pták ohnivák do zlaté klece náleží. Na toho ze dřevěné klece vzal a dal do zlaté. Ale sotva, že ho tam zavřel, pták ohnivák se probudil a zapískal a hned se strhlo v těch dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži od toho probudili. Ti hned přiběhli, milého králevice jali a přivedli před krále. Král byl velice rozhněván a řekl. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl? Nejsem žádný zloděj, odpověděl králevic, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták ohnivák nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně, vadne mu srdce a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho. Můžeš ho mít, řekl na to král, jestli mi za něj přivedeš koně zlatohříváka. Proč si mě neposlechl a bral zlatou klec, hněvala se Liška Liška. Věru, chyběl jsem, řekl králevic, ale už se proto nehněvej, co se stalo. Pověz mi, víš-li o koni zlatohříváku. Vím, odpověděla Liška Liška, a ještě ti k němu pomohu. Sedni na svého koně a jeď za mnou. Pak zas běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Králevic za ní klusem, až nenadále se octl u stříbrného zámku. Tuhle v tom zámku je kůň zlatohříbák, povídá Liška Liška. Jdi tam v pravé poledne, když budou strážní spát, a nikde se nemeškej. V první stáji najdeš 12 bílých koní se zlatými uzdami. V druhé 12 bílých koní s černými uzdami. A v třetí stáji stojí kůň zlatohříbák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Ale měj se na pozoru, tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš. Králevic šel do toho zámku a našel zase všechno tak, jak Liška Liška řekla. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák u stříbrného koryta a žral z něho živý oheň. Byl tak krásný, že se na něj králevic ani dost nemohl nahledět. Pak vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal ji tomu koni zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí tu vedle na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku se zlatou, drahými kameny vykládanou uzdou a velice se mu zalíbila. Kterak se to k sobě hodí, tak krásný kůň a tak chatrná uzda, povídá sobě sám. Koni zlatohříváku náleží zlatá uzda. Na tomu tu koženou uzdu zase sňal a dal mu zlatou. Ale sotva, že kůň ucítil, že má zlatou uzdu, začal se vzpínat a silně zařechtal. A hned taky začali všichni koňové v těch prvních dvou stájích skákat a řičet. Lidé na stráži se probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále. Kdo jsi? Osopil se na něj král, že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl. Nejsem žádný zloděj, odpověděl králevic. Nerad jsem pro tvého koně šel, ale musil jsem. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka ohniváka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka. I prosil, aby mu toho koně vydal. Můžeš ho mít, řekl na to král stříbrného zámku, jestliže mi přivedeš panu Zlatovlásku ze Zlatého zámku v Černém moři. Liška Ryška venku v lese na králevice čekala a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala. Zdali jsem ti neřekla, abys tu zlatou uzdu nechal na stěně a vzal koženou. Daremná s tebou práce, komu není rady, není pomoci. Ach, nehněvej se, Liško, Ryško, prosil králevic. Věru, chybil jsem a jen tehdy mi ještě pomoz. Ještě jednou a naposledy ti pomohu, řekla Liška Ryška. A když mne poslechneš, můžeš ještě napravit, co jsi nemoudře pokazil. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Poté běžela napřed a dělala králevici cestu, až přijel ke Zlatému zámku v Černém moři. V tom zámku, povídá Liška Ryška, panuje mořská královna. má 3 dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a prosí ji, aby ti jednu dceru dala za manželku. A když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena. Mořská královna vlídně královice přijela a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její 3 dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobny, že by nikdo na světě jich nerozeznal, a tak krásny, že se královicovi dech tajil, když jim hleděl do očí. Každá měla hlavu šátkem ovinutou, aby se nevidělo, jaké má která vlasy, a každá taky byla jinak oblečena. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem. Vyber sobě, kterou chceš, řekla mu královna, a královic ukázal na tu bíle oblečenou. Tuhle mi dej. Hoho, podivila se královna, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě do zejtřka. Královic nemohl starostí spát, jak se mu zejtra povede, a jakmile se ráno na východě rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady. Sotva, že tam vkročil, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mě dnes poznat, dej pozor, okolo které z nás obletovat bude mužka. A poté, jak přišla, tak zmizela. Potom popolední vedla královna královice zas do toho pokoje, kde její dcery byly. Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá. Pakli nepoznáš, přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe. Byla jedna jako druhá. Všecky krásně a draze oblečeny a všecky 3 měly zlaté vlasy a ty se tak svítily, že královicovi bleskem oči zacházely. Potom za chvilku, když se mu zrak otužil, spozoroval, že okolo té jedné pany malá zlatá muška obletuje. Tahle pana mi náleží, řekl, tu jsem vyvolil. Královna se tomu podivila, že jí poznal, a povídá. Tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Potom ráno ukázala mu z okna veliký rybník u lesa, dala mu malé zlaté sítko a řekla. Jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, Zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic vzal sítko a šel smutně k rybníku. Pohřížil je do vody a nabral, ale jak sítko zas vytáhl, vyběhla z něho všecka voda do kapky. Vida, že tak nic nepořídí, posadil se na hráz, sítko podle sebe, a přemýšlel, jak si pomůže. Nenadále, kde se vzala, tu se vzala, podle něho stála zas ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, řekl královic, vida, že tebe nedostanu. Tvá matka uložila mi věc nemožnou. Buď bez starosti, řekla pana, to všecko se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je do prostřed rybníka. Tu se začala v celém rybníku najednou vařit voda a husté mraky valily se z rybníka a kladly se na zem, že ani na 3 kroky nebylo před sebe vidět. V tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška Ryška a za ní jeho kůň. Nemeškej, povídá, vem panu před sebe na koně a ujížděj. Kůň letěl jako šipka naspátek po udělané cestě a liška jí za ním zazbořila. huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, všecko tak, jak bylo dřív. Králevic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zas nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka. Čím blíže přijížděl k tomu zámku, tím volněji jel a byl smutnější. Viď, že ti líto tvou krásnou zlatovlásku dát za koně zlatohříváka, promluvila k němu Liška Liška. Už jsem ti pomohla ve všeličems, ani v tom tebe neopustím. Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo Lišky Lišky stála tu druhá, pana Zlatovláska, právě taková, jako si ji vezl králevic. Ať tvá pana zůstane tu v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít se svou panou, ujížděj. Král byl té paně Zlatovlásce velice rád a bez prodlení dal za ní králevicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně ke cti slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo. Když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta. Krásná je, odpověděl jeden pán, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měla liščí oči. Jak to slovo řekl, udělala se v okamžení z té pany zlatovlásky za Liška Liška a jedním skokem byla ze dveří venku a ta tam. Běžela za králevicem a za zlatovlasou panou a bořila za nimi svou liščí cestu. Huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, všecko tak, jak bylo dřív. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá Liška Liška. Krásně to sluší zlatovlásce paně na koni zlatohříváku. Není-li tobě, králevici, líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohniváka? Ovšem, je mi líto pro zlatovlasou panu, odpověděl králevic, ale není mi líto pro mého otce, aby zas byl zdrav. A na to Liška Liška, kde je zlatovláska pana a kuň zlatohřívák, ať je taky pták ohnivák. Už jsem ti pomohla ve všeličem a protož i v tom ti pomohu. Tu vyskočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo Lišky Lišky byl tu druhý kůň zlatohřívák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska. Doveď mne k tomu králi měděného zámku, povídá, aby ti za mne vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj. Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a bez prodlení dal za něj králevicovi ptáka ohniváka i s tou zlatou klecí. Potom pozval k sobě mnoho pánů, chlubil se jim svým koněm zlatohřívákem a ptal se jich, jak se jim líbí. Krásný je, řekl jeden pán, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl liščí ocas. Jak to slovo řekl, udělala se v okamžení z koně zlatohříváka za Liška Liška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za králevicem a za zlatovláskou, bořila za nimi v běhu svou liščí cestu a dohonila je, když už byli u toho potoka, kde se byla nejprve sešla s králevicem. Teď už ptáka ohniváka máš, povídá, a máš i více, než si žádal, už mne nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem. A nikde se nezastavuji, sice nedobře pochodíš. A na to zmizela. Králevic jel potom svou cestou dál, v ruce ptáka ohniváka ve zlaté kleci, podle sebe koně zlatohříváka se zlatou uzdou a na něm krásnou zlatovlasou panu. Když přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, skočil z koně a pomohl také zlatovlasé paně z koně zlatohříváka. Pak oba ty koně přivázal ke stromu a klec s tím ptákem ohnívákem pověsil na větev. Netrvalo dlouho, přišla na ně dřímota a oba usnuli. V tom, co tu spali, vrátili se taky jeho bratři. Tu viděli pod stromem bratra spát a podle něho krásnou zlatovlasou panu a koně zlatohříváka a nad nimi v kleci ptáka ohníváka. Tu zrodili se jim v srdci zlé myšlenky a řekl jeden druhému. Bratr náš dostane nyní od otce půl království a po jeho smrti bude jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci, aby mu zpíval. O království se rozdělíme rovným dílem. Jak si usmyslili, tak udělali. Tělo bratrovo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Když přijeli domů, dali koně zlatohříváka do mramorové stáje, ptáka ohníváka postavili z klecí do pokoje a zlatovlasé paně dali krásný pokoj a mnoho panen k obsloužení. Starý nemocný král pohleděl na ptáka ohníváka a ptal se synů svých, vědí-li co o nejmladším bratrovi.
1: Ne, neslyšeli jsme nic o něm, řekli bratři. Někde snad zahynul.
0: Otec zůstal zarmoucený, pták ohníváka nespíval, kůň zlatohříváka věšel hlavu a zlatovláska pana nepromluvila ani slova, nerozčesávala svých zlatých vlasů a neustále plakala. Zatímco králevic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala ty všecky kusy a složila je tak, jak náleželi. Ráda by byla vzkřísila králevice, ale nemohla. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty nad tím tělem poletovat. I schovala se pod keřem do trávy, a když to jedno vráně sedlo na tělo, aby žaralo, liška Ryška vyskočila a chytila je za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž, sedla na keř a povídá lišce Ryšce. Krá, krá, nech mé ubohé dítě, však ti ničím neublížilo, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba. Teď právě je mi toho potřeba, řekla liška Ryška. Přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu. Vrána slíbila, že přinese, a odletěla. Letěla 3 dny a 3 noci a když se vrátila, přinesla sebou 2 rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky, pokropila mrtvou vodou králevicovo rozsekané tělo a hned bylo zas celé, ani jizvy nezůstalo na něm. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl králevic jako ze sna, vstal a povídá.
1: Jak jsem to tvrdě spál!
0: Bavěru, tvrdě si spal, řekla liška Ryška. A kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil. Zdali jsem tebe nevarovala, abys nikde se nezastavoval a jel přímo domů. Potom mu vypravovala, co se stalo, doprovodila ho až na kraj lesa blízko královského zámku otce jeho, dala mu ještě pro potřebu sprostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Králevic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší 2 pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně zlatohříváka,
1: Pojde nám, věší hlavu a nic nechce žrát.
0: Králevic šel, vzal kus hrachoviny a dal ji tomu koni do mramorového žlabu, pak ho pohladil po zlaté hřívě a řekl: Což si tak smuten, můj koni zlatohříváku? Tu poznal kůň po hlase svého pána, poskočil si, odfrkl a vesele zařechtal a hned se dal do hrachoviny. Hned se to také rozneslo po celém zámku, až i k nemocnému králi to přišlo, že jeden jeho čeledín koně zlatohříváka uzdravil. Král si ho dal hned zavolat a řekl mu: Slyším, že s koni zlatohřívákovi pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Je smutný, chlípí křídla a nic nechce žrát. Zahyneli, zahynu i já. Neboj se, jasný králi, nezahyneš, řekl králevic. Poruč, aby mi přinesli trochu ječmene zadiny a jistě budeš rád, rozveselí se a hned bude zpívat. Králevic nasypal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: Což jsi tak smuten, můj ptáku ohníváku? Pták ho hned po hlase poznal, otřásl se, urovnal sobě peří, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo. A když pták ohnivák po druhé a po třetí zaspíval, byl už král tak posilněn, že z postele vstal a velkou radostí toho neznámého čeledína objal. Potom povídá král: Co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou, kterou moji synové sebou přivezli? Nemluví, nerozčesává svých zlatých vlasů, nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, řekl ten čeledín. Promluvím k ní slovo, snad se rozveselí. Král ho hned k ní dovedl a králevic jí vzal za bílou ruku a řekl: Což jsi tak smutná, nevěsto má? Pana v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil, že jí jmenoval svou nevěstou a že ho pana objala, a králevic jemu řekl: Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři, nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlásky pany. A potom vypravoval, jak se všecko přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Bratři tu stáli, viděli, že jsou prozrazeni, a třásli se jako osika, ani slova nemohli promluvit. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě králevic krásnou zlatovlásku za manželku, dostal od svého otce hned jednu polovici království a po jeho smrti

0: Heleďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka, tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to ví, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic, a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No, u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny od té doby, co tě viděli v televizi. Od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil. Ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbyt. Tečně, jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
3: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
3: Ale no protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
3: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatý ani šedivý vlas vytrhnout nechci.
3: Kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
3: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
3: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
3: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelnogaráže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vševěd se zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl.
4: Teda, koho to tu, matko, máš?
3: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
4: Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
4: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
4: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
4: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
4: No, tak tohle ti teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
4: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
4: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
4: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
4: Jo takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
0: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi Pse! O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmlsaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na Žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Ne, tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fink. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: No, ale to už je čtvrtý. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Je takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako puk, ale cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbily se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: Byl jednou jeden táta a ten měl tři syny.
1: Martina.
0: Který přišel na svět jako první.
2: Matěje.
0: Co se narodil jako prostřední.
3: A mě, nejmladšího Michala.
0: Tak, teď je znáte a můžete poslouchat, co ti tři udělali s kocourem, kohoutem a kosou, když zůstali na světě bez hodného táty.
1: Dobrá, jak táta měl pravdu. Nezbylo nám k živobytí nic jiného než ta chalupa, kocour, kohout a kosa.
2: Co pak o to? Chalupu máme všichni dohromady. Ale co s tím ostatním?
3: Milí bratři, vím, že jsem nejmladší a nemám právo si vybírat, ale kdyby z vás nikdo nechtěl kocoura, tak já bych si ho vzal.
1: Dobrá.
2: Tak zbyla kosa a kohout. A ve vysoké trávě se umíš ohánět kosou nejlépe ty, Martina. Měl bys si ji vzít. Já se spokojím s kohoutem.
1: Nikdy jsme se nehádali, bratři, nebudem se přece vadit ani kvůli tomu málu, co zůstalo. Vezmu si kosu a půjdu do světa. Doma stejně všichni zůstat nemůžeme. Umřeli bychom hlady.
3: Máš pravdu, Martine. Zkus štěstí kousek dál od rodné chalupy. My se tu už nějak tou bídou protlučeme. A kdyby se i tobě vedlo zle, jistě najdeš cestu domů.

0: Mládenče, co pak to neseš na ramenou?
1: Kosu.
0: A k čemu je to dobré?
1: Tím se seče tráva.
0: Tím se podžírá tráva? Ale to je výborná věc. U nás musíme trávu trhat rukama. A víš ty, jaká je to práce?
1: Jinu, to si dovedu představit.
0: Kdybys chtěl zajít k našemu králi a ukázat mu podžírač, jistě by ti ho dobře zaplatil.
1: Ale proč ne? Stejně hledám práci.
2: A tak Martin šel. Král se nástroji, který nesl Martin na ramenou, velice podivoval. Pokyvoval hlavou, až konečně milému chasníkovi řekl, ať jde svůj podžírač vyzkoušet rovnou na královská luka. Martin si vykračuje, kosa se mu pohupuje na ramenou a v patách za nimi se valí zástup zvědavců.
0: Tak a jsme tu. Můžeš se, Martine, rovnou pustit do práce.
1: A to ne, urození páni. Můj podžírač by se před takovýmhle srocením louky ani nedotkl. Pošlete všechny pěkně domů, nebo budu muset jít já.
0: Ale Martine, to

0: Vy, co pak on bude kosit úplně sám?
1: Urozenosti, zapomněl jsem poprosit v poledne o oběd.
0: Ale to se ví, že dostaneš pořádně najíst, jen ať už ten tvůj podžírač podžírá.
1: Za chvilku, za chvilenku. Nestačíte vyřídit v královské kuchyni, aby nám připravili dva obědy?
0: Dva obědy? Co pak podžírač také jí?
1: Taky a víc než já. Tak nezapomeňte, dva obědy, ale teď už nás tu nechte o samotě.
2: Sotva zvědavci odešli za kopec, popadl Martinu kosu a pustil se do díla. Panečku, práce mu šla od ruky, radost pohledět. Jenomže když pro Martina přišli, neviděli kromě pokosené louky, zapíchnuté kosy a jejího majitele nic.
3: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?
1: Sám, královská milosti.
3: A jestli pak by tvůj podžírač byl na prodej?
1: Innu, královská milosti, třeba byl a třeba nebyl.
3: Nechal bys nám ho tady za 1000 zlatých?
1: Abych pravdu řekl, milosti, stojí za víc, ale...
3: Ale?
1: Ale nechám vám ho tady za ty peníze.
3: Díky, hochu, díky. Naše královská výsost ti to nikdy nezapomene. Hej, uložte podžírač do zvláštní komnaty. Na 3 západy zamkněte a klíč mi dejte.
2: Když se rok s rokem sešel, vyrostla tráva i na královských lukách a bylo ji potřeba pokosit. Tu na králův rozkaz vynesli sloužící podžírač a s největší slávou s ním došli na luka. Tam ho vrazili do země a odešli pryč. I soudce toho domění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem, dychtivě vidět, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
3: Co říkáš? Kosa, že se ani louky, ani oběda nedotkla?
4: Na vlastní oči jsem to viděl. Za celý den se z místa ani nehnula, urozený králi.
3: Nebude tomu jinak, než že je očarovaná. Vemte kosu, dejte jí vysázet 25 ran a jestli se ani potom do práce nepustí, tak ji zakopejte.
2: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili na ní kosu a byřic jí vysázel 25 ran lískovkou. Kosa vyskakovala po každé ráně a leckterého všetečku švihla přes nos. On ji učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji. A to také udělali. Zakopali kosu do země a dál podžírali trávu rukama.

0: Jak se ti hlupáci nechali doběhnout.
1: Kosa, co sama trávu podžírá.
2: Inu, vidíte, bratři, přece nám otec zanechal nějaké dědictví a jak se zdá, docela výnosné.
1: Máš pravdu, teď máme peněz dost. Ale co budem dělat, až nám dojdou?
3: Co bychom dělali? Vezmu kohouta a zkusím taky ve světě štěstí. Snad ho prodám tak dobře jako Martin Kosu.
2: Ale musíš jít hodně daleko, kde jsou lidé ještě hloupí. V Čechách bys toho za kohouta mnoho nedostal.
4: Za nějaký čas, když už pomalu neměli bratři ani na talíř polévky, vykročil prostřední Matěj s kohoutem pod paží na cestu. Kam šel? Inu, do té země, do které si to před ním namířil nejstarší Martin.
5: Hej, mládenče! Co pak to neseš?
0: Kohouta.
5: Kohouta? Takových ptáků zde nemáme. A k čemu je ten tvůj kohout dobrý?
6: Přivolává den.
5: Oho, i to ti je ti vdivoucí. To my musíme den pokaždé vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti.
0: Ne.
5: No, věř mi, že to není nic příjemného trmácet se každičký den takový kus cesty.
0: I to rád věřím.
5: Ale kdyby měl tvůj kohout takovou moc, jak říkáš, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
6: Vždyť se můžete

0: přesvědčit.
1: Oba se hned vypravili ke králi, kterému se pták, co přivolává den, velmi zalíbil. Dal kohouta usadit do zlaté podsady a kohout, spokojen s novým bytem, se tam hned uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho kdo vypravodil. Král byl radostí bez sebe. Ani se rána dočkat nemohl, jak dával pozor, zda bude kohout den přivolávat. Kohout zakokrhal, až se všichni poděsili. A pak už nepřestal, dokud se nerozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 a vůbec, aby ho vším uctili. Milý brach se pořádně najedl a napil, vzal peníze, hezky králi poděkoval.

0: A tak se bratři zase nějaký čas měli dobře, že však s penězi nehospodařili, brzo se jim rozkutáleli. Když jich už bylo na mále, řekl Michal.
1: Teď půjdu do světa já, milí bratři, a poštěstí se poohlídnu. Snad za kocoura taky něco dostanu.
0: Po těch slovech strčil kocoura do pytle a šel. Před branami cizího města potkal i on pána, který se velmi podivil nákladu, který nese.
2: Kocour, říkáš? A k čemu je takový kocour dobrý?
1: Milý pane, chytá myši, ať je jich v domě kolik chce.
2: Hochu, my máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají. A král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit.
1: Ale to je snadná pomoc. Nepotřebuje-li váš král nic jiného? Jen mi, milostivý králi, povězte, kde máte těch myší nejvíc a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit.
3: Když si na ty myši troufáš, tak pojď. Zavedu tě do komory, ale nevím, jestli si s nimi tvůj kocour poradí. Je jich tu, že nevíš, kam nohu položit.
1: Pustím svého myši lapa z pytle ven a nestačíte se dívat.
3: I to je neuvěřitelná věc. Do myší jako když střelí. Ten tvůj lapák je opravdu dobrý.
1: To bych prosil, milosti. Vždyť také od malička nedělá nic jiného, než lapá myši.
3: Koupím to tvé zvíře a dám ti za něj třeba 10 000. Tak co, prodáš mi ho?
0: Jak by Michal neprodal, dokonce si poskočil radostí, když před něho královský pokladník vysázel tolik peněz. Rozloučil se s králem a vesele se vracel domů. Za 2 dny ale napadlo krále, co bude lapák žarát, až všechny myši v zámku vychytá. Ptal se kde koho, ale odpověď nedostal. A Michal byl už zatím někde za horama, co zbývalo králi, než poručit, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil.
4: Pane, panáčku!
1: To volá na mě. Snad si to král nerozmyslil.
4: Pane, já nechci nic, já chci jen...
1: On se snad pominul.
4: Abyste rozuměl, já se chci jen zeptat na maličkost, velikou důležitou maličkost.
1: Mluvte trochu pomaleji, já vám vůbec nerozumím.
4: Náš král i já i celá naše zem máme velikou starost.
1: On si mě snad spletl.
4: Nutně potřebujeme vaši radu, maličkou radu, je to moc důležité.
1: Motáváte přes 9.
4: Co ta lapmačka, myška, lapa toto, že ten tato...
1: Já vám nerozumím.
4: Abyste rozuměl, co to kokokoc, ne to...
1: Třeba mluví německy, zkusím to.
4: Co toto kokoc, jako myško, žere.
1: Co říkáte? Vás?
4: Nás? Ale bože, to snad ne, to snad
1: kam zas utíká? On se snad zblázní.
4: Milostivý králi, nesu smutnou novinu. Až zlatá kocour myši bude po nás vetá.
3: Kdo ti to řekl?
4: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil a ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás!
0: Král hned svolal celou svou radu a jednalo se, co s kocourem počít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají zavřeného v komoře a že tam postaví dvojí stráž, aby to zvíře nemohlo ven. Noc a den stál na každém rohu jeden strážný a v strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Ale druhou noc, když kocour všechny myši v komoře pochytal, bylo ticho. Když se ani ráno nic nepohnulo, nahlédl strážný oknem do komory, ale běda. Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý strážný zaslechl výkřik, běžel se podívat, co se děje, a když spatřil vojáka, ležícího bradou vzhůru, tryskem páděl do zámku.
4: Zle je jasnosti, zle. Ten ukrutný myšilapák se dostal z komory ven a zakousal strážného. Bůh ví, kde teď běhá a kolik lidí už uškrtil. Oh, to je neštěstí.
3: Věříte generálovi, Ať mi hned nechá zavřít všechny domy ve městě.
4: Ano, prosím.
3: Ať nikdo nevychází ven.
4: Ano, prosím.
3: Nech se pluk nejsrnatějších mužů přistrojí do těžkého brnění a vytáhne na kocoura.
4: Ano, prosím.
3: Tuhle bitvu musíme vyhrát.
0: Ale třeba, že pluk vojáků honil myšilapa celé 3 dny, stejně ho nedohonil. Po kocourovi nebylo nikde ani památky. Bratři zatím žili v tátově chalupě svorně a spokojeně a hospodařili lépe než předtím, protože teď věděli, že se mohou spolehnout jen na své ruce. Ale častokrát sedí se spolu, dlouho se smáli, jak kosa, kohout a kocour přelstili hloupého krále a jeho stejně hloupé sluhy.

0: Bejvávala za onoho času, kdy pávy chodívali ještě bez ocasu pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí vesnice. V té vesnici ševcovská chalupa se střechou na šišato a kolem té chalupy zahrádka s trávou na stojato. A v té zahrádce, věřte nebo ne, rostla hrušeň, co rodila kouzelné hrušky ušatky. Chodívala sem Amálka, holka jako z máku květ pro vodu ze studánky. Přicházela loudavou cestičkou, hledala čtyř lístky pro štěstí a myslela přitom na vdavky a na svého Kubu. Kde pak je mu konec? Asi někde vandruje z kraje do kraje a myslí na samé taškařiny. Ať si. Ale mládenec je to, jak se patří. Kam se na něho hrabou ostatní, třeba Pepík, ušatý ševcovský tovaryš, ten se drží doma, ale pořád za Amálkou brousí, chvílí nedá pokoje.
1: Amálko! Amálko!
2: To jsi ty? Co tu zas děláš? Máš dřepět na věrpánku a spravovat kovářovi sváteční boty.
1: Však oni neutečou. Odběh jsem akorát, abych ti pomohl nabrat putinku. Aby ses nemusela namáhat.
2: Já se namáhám ráda.
1: Ukáž, ještě ti ji odnesu. Za ten čtyřlístek, co jsi našla.
2: Hned mi ho vrát.
1: Když mi dáš pusu, tak vrátím.
2: To zrovna.
1: Jenom jednu jedinou.
2: Nedám. Ani kdyby ses na uši postavil, ani kdyby ses na kramfleky rozkrájel.
1: No tak Amálko.
2: Nedám. Koukej odtud upalovat, nebo tě poleju a udělám z tebe na to tata ušatýho hastrmana.
3: Safra. Amálko, ty máš ale vyřídilku. Nevypůjčila jsi s náhodou jazyk od ještěrky?
2: Kubo. Kubíčku. Jsi to ty. Honem mi dej pusu. Konečně si za mnou našel cestu. Už jsem tady od léta a po tobě pořád ani památky.
3: Když ty jsi vybrala zrovna službu u ševců. A mě se ševcovina na dobro zprotivila.
2: Od kdy pak?
3: Od té doby, co po mně můj pan mistr hodil pro nic za nic trojnožku. Podívej se, ještě teď mám boul jako brambor.
2: Pro nic za nic?
3: Tak, jenom jsem na něj o narozeninách pokřikoval nejnovější ševcovskou říkačku. Znáš ji? Ne. Rozhněval se Švéc pro velikou věc, že ho blechy kousali. Neměl na ně posady a udělal jim klec.
2: Na kulišárny, na to tě užije.
3: Nikdy si neber ševce, Amálko. Jsou to známí vzteklíci. Proto jsem se taky vydal do světa. Abych se poohlíd po něčem lepším a výnosnějším.
2: Ty nemáš rozum, Kubo. Nech toho toulání a pojď k nám. Náš pan mistr teď potřebuje pomocníky. Bude muset ušít 30 párů holinek pro husary. Kubo... A je to kliďás. Bručí a durdí se akorát, když máme k obědu couračku a slejšky.
3: A co máte k obědu dnes?
2: Couračku a slejšky.
3: Tak to si radši utrhnu tady ty hrušky.
2: Ne! Pro pána Kubo, ne! Naše hrušeň nese hrušky ušatky. Kdo je ochutná, tomu narostou hrozitánské uši.
3: Nepovídej.
2: Na mou duši. Viděl jsi přece Pepíka? Jak se mistrovi zdá, že je některý tovaryš dobrý do díla, hned mu začne ševcovka vařit škubánky s pracharandou, utlučenou z těch hrušek. A takovému ušákovi je pak hanba vytáhnout paty z chalupy a tak se pěkně drží verpánku.
3: Jako Pepík.
2: Jo.
3: Uši má, že by mohl s nimi plácat mouchy. Ale pověs mi, Amálko, je nějaká pomoc od té ušatosti?
2: Je? Kdyby mu nějaká holka dala pusu z upřímný lásky, bude mít v tu ránu zas uši ouhledný.
3: Tak proč mu ji nedáš?
2: To říkáš ty mně? Už si docela zapomněl, co jsi mi napovídal tenkrát, když jsme spolu vykopávali křen a poslouchali pěničky.
3: Nezapomněl, že jsi ta nejpěknější líbeznička ze žbrblavý Lhoty.
2: A nic víc?
3: A kdyby se pořád tolik nečepejřila, že bys byla i nejrostomilejší.
2: A že se se mnou oženíš a že budeme spolu hospodařit, to už ti vyklouzlo z paměti.
4: Amálko, co je s tou vodou?
3: Je po tobě scháňka. Paní mistrová chce asi postavit na couračku.
2: Že se trochu nestydíš.
3: No tak, holka brečlavá. Co jsem řekl, to platí. Kde pak bych našel druhou takovou šamšulku? Ale nesmíš tolik chvátat, Nejdřív se musím ve světě poohlídnout po nějakém štěstí.
2: Jestli chceš štěstí, Kubíčku, tak toho mám pro nás oba, habaděj. Nosím je pořád sebou na krku. Podívej.
3: Co je to?
2: Otevři váček. Je tam 7 čtyřlístků.
3: Vždyť jsou sušený.
2: Ale to nevadí. Já ti je dám.
3: Dáš mi je, až pro tebe přijedu v kočáře. Přece bys nechtěla obyčejného prťáka.
2: Ale chtěla. Žádnýho jinýho nepotřebuju.
3: Jenomže já asi nebudu mít tu pravou ševcovskou náturu.
4: Amálko, kolikrát tě mám volat, holka nanicovatá?
2: Už musím jít.
3: Utíkej, Amálko, a neboj se, nejdu daleko. Jenom do města za Matějem. Slouží tam v hospodě na malovánce. Někdy z večera se tu zas objevím a zahvízdám.
2: Tak šťastnou cestu. A ať se ti nic zlého nepřihodí. Kubíčku!
3: Ale s těmi hruškami tě neposlechnu. Přece jenom si jich pár natřesu. Kdo ví, k čemu se můžou hodit.
5: Tak co bude s tou večeří?
6: Strpeníčko, myslivecký. Paní hostická právě vytahuje klobásky z kastrolu.
5: Hospoda, kde nemají nic k zakousnutí, stojí za pendre.
6: Hospoda na malovánce je náhodou vyhledávané místo všech jídloznalců. Tady se nešidí. Tady se pečou bažanti. A žádné vrány na špeku jako jinde.
5: Já mám hlad, že bych spolknul i tu ránu.
7: Či tak jsou to hrušky? Co vykukují tady z mošny?
3: Vynech na pokoji, kamaráde. Ty jsou moje.
6: Dočkáš se něčeho lepšího. Paní Tereska je proslavená arcikuchařka.
8: A vůbec to je hotová perla. Když se usmívá, tak se jí dělají ve tvářích takový líbezný dolíčky. Víš, Kubo, co mě štve? Že se na mě směje jen o kapánek víc než na ostatní. Já se ti tím dokážu tak užírat, že nemůžu spát.
3: A to přejde, Matěj. Jen co se s Tereskou oženíš.
8: Když ona by mě třeba nechtěla.
3: I chtěla. Stačí drobet kuráže.
8: No, a ty ji nemám ani co by se za nehýtek vešlo.
3: Tak víš co? Já tě s Tereskou ožením.
8: Kubo.
6: Kubo, jestli se ti to povede, budu tě celý život na rukou nosit. Nebo jestli chceš, můžeš zůstat v naší hospodě na pořád. Pomůžeš mi čepovat pivo.
3: Ne, na to já nejsem, Matěj. Chci si najít lehkou službu, abych se moc nezapotil a aby mi grošíky sami skákaly do kapsy.
6: Ale mohl bys tu celý den poslouchat Tereščin smích. Vidíš? Už jde?
9: Přeju dobrý večer ve spoleň.
10: Yeah.
9: Že prý nám tady někdo umírá od hladu.
5: Já málem mi tím čekáním povyrostly vousy.
10: Vousy se ani nehnuli, za to uši si dali záležet.
11: Krasavec.
10: Tomu teď budou zajíci v lese závidět.
5: No, co? Co na mě koukáte?
9: Něco se vám urodilo na hlavě, panáčku. Podívejte, ty vaše uši se málem ani do zrcátka nevejdou.
5: Ale, já to tak nenechám. Já si na vás posvítím, vycházko čarodějnická, modlířská. Já si vyskočím pro pytel prachu a broku a tuhle hospodu vyhodím do povětří s vámi, vy, grandobando.
3: Mordsec, mazec, vždyť já takhle nemůžu ven.
5: Tak vám aspoň ustřelím lustr, abyste na mě pořád nekoukali.
3: Pod studený skakuj, hrdino. Že ty si sněd moji hrušku u šatku. Neříkal jsem, abys ji nechal na pokoji.
7: To v nich bylo to kouzlo?
3: Jo. A buď rád, že jsi jich nezbaštil víc. Měl bys uši až u stropu.
7: Kdybych tušil, co mě v téhle zpropadený hospodě potrefí, vyhnul bych se jí oklikou.
3: Teď nebudu moc pro ostudu vytáhnout paty z myslivny.
9: Nenaříkejte, myslivecký. Není takový bolístky, aby na ní léku nebylo. I na ušatost se najde, viď, Kubo?
3: Copak, našel by se.
7: No, povídej, povídej. Dostaneš do kart. Tak, pojď do síně. Nemusí to každý slyšet.
9: Je ten Kuba, ale filuta.
10: Až to povím doma, budou se všichni prohýbat smíchy.
9: Ale klobásky nám málem vystydly. Ke stolu, sousedé.

0: No, povídej, povídej, tak spousť.
1: No, uši zmizí v Turánu, jak dostaneš políbení z upřímný lásky. Máš nějaké děvče?
2: Nemám. Teda mám, ale ona o tom neví.
1: Jo, tak tady bude dobrá rada drahá. Leda, že bys...
2: Já vím, já vím, no. Tady máš ještě jeden dukát. A povídej.
1: Leda, že by si zaskočil do vsi, co leží za vrchem Šiberákem, našel tam ševcovic chalupu, postavil se na zahradu a zapískal. No. Přiběhne Amálka, vlepí ti pusu, že tě div neporazí a uši budou pryč, jako když foukneš do peříčka.
2: Poslechni, proč by mi měla pro nic za nic dávat pusu?
1: Protože si bude myslet, že jsem to já, Trumbero. Ale musí být tma tmoucí, aby tě nepoznala, rozumíš?
2: Nerozumím, ale zkusím to. Co mi zbývá?
1: Tak upaluj, abys to stih, až půjdou ševcovic na kutě.

0: A co ty tu stojíš ved mě u dveří, dědo? Div jsem o tebe nezakop. Kde ses tu vzal?
1: Čekám na tebe. Poslouchej, Kubo, než zasedneš ke stolu, přenech mi tu jednu svoji hrušku.
0: Jo, jo, to zrovna. Ani zapitel zlatoučkýho štěstí.
1: A za tohle jablíčko bys nevyměnil?
0: Za takový padavče? To si uhod. Nevyměnil.
1: A co když je taky kouzelné? Tomu, kdo ochutná, narostou parohy.
0: A co když mě balamutíš?
1: Můžeš si kousnout. Mám jich doma ještě košík. No, když nechceš, nechme být.
0: Ale tak o jednu hrušku neschudnu. Však on už se najde někdo, na kom si ho vyzkouší.
1: A třeba ti vynese další pytel štěstí.
0: Třeba. Počkej. A je na tu parohatost nějaká medicína?
1: Je. Když mi ještě jednu hrušku přidáš, tak ti to tajemství pošeptám.

0: vás, se jen rozplývají.
1: Mám i tu nejsprávnější křupavou kůrčičku, kde pak nikde si člověk tak nepochutná, jako v hospodě na malovánce.
2: Jestli pak nějaké zbyly na mě?
3: Jak pak by ne? Ale kde je ten děda, co se ometal před dveřmi?
2: Taky bych rád věděl. Zmizel jak pára nad hrncem.
3: Samé čáry, Máry. Jeste. Musíme se přece posilnit na zítřek. Aby jsi rozuměl, Kubo, zítra naše vrchnost, naše princka, slaví narozenin. Dala vybubnovat, že každý mistr, co má ve městě řemeslo, jí musí přinést vzácnost, která není za peníze k dostání.
4: Tak.
3: Jinak zaplatí 10 dukátů.
4: A teď si všichni lámeme hlavu, čím princeznu potěšit?
0: A tobě je hejče, pičáři. No vyštracháš ve skříni kousek vzácného brokátu. Ale co já, chudák, od černého řemesla.
4: A tady Tereska by mohla nabídnout hubičku.
3: Brr, ani za nic. To bych radši dala pusu Ježkovi. Ale až se někdo najde, kdo tu Satori pokrotí, tomu dám na mou duši hubiček celý věrte. Ta už se nás natrápila.
2: Už se našel. My to zkusíme, viď, Matěj?
5: No. My jí s Kubou srazíme řebínek. To budeš koukat, Teresko.
3: A vás jsem to nemyslela. Ne, aby tě napadlo, Kubo, jít na zámek čarovat s hruškami.
2: Kde pak? Na čarování jsem si opatřil jablíčko parohátko.
3: Neznáš naši vrchnost. Než stačíš mrknout, panský dráb tě najde a posadí za mříže.
2: Když se na chvíli proměním v ušatce, ne.

0: Milý podaní, vaše princezna má dnes náladu pokapanou medem a tak se rozhodla odpustit vám daně a poplatky z klevet a odmlouvání, kterými stojí pořád častujete. Ale abyste si nemysleli, že máte vrchnost jen tak pro nic za nic, doufáme, že ji uctíte vzácnými dárky, nebo aspoň dukátky v hotovosti. Nepě v knížecí pokladnici je skoro prázdno. Zkrátka koukejte se vytáhnout.
1: Tak co pak jste mi přinesli za vzácnosti? Pochlubte se, třeba ty kováři.
2: Kohouta, princezno, svůj mistrovský kus. Ani za nic bych ho neprodal.
1: A kokrá?
2: S dovolením vaší milosti, nekokrá. Ale vykoval jsem ho z toho nejlepšího plechu.
1: Tak si ho nech, ten mistrovský kus. A dej si pozor, aby ti neuklovil nos.
0: Nosí jen samé harampádí milosti. A k tomu nám zaťapou parkety. Zapomněl jsi zaplatit, kováři.
2: Nemám.
0: Ale máš. Jenom si sáhni hlouběji do kapsy. No, rozpárej tu počívku. No, vidíš, že se dukátky našly.
1: A teď ať se pochlubí hodinář.
3: Osmělil jsem se sestrojit stroječek, který vyhrává líbeznou muziku.
1: Počkat? Kdo pak je ten ušatec, co se krčí vzadu? Vypadá jako tululum na králíky.
0: Ano, on není zdejší, milost.
1: Pojď blíž, ušatče.
4: Skládám uctivou poklonu.
1: Snad si mi nepřinesl ty svoje uši. Ty věru nejsou nikde k dostání ani za pytel zlaťáku.
4: To nejsou, za to ale nadálku uslyším, co se kde ve světě šustne. A tak jsem se taky dozvěděl, že vaše veleváženost má zájem o ty nejzvláštnější věci. Dovolil jsem si proto darem přinést jablíčko. To jablíčko má kouzelnou moc. Kdo ho sní, tomu zmizí všechny vrásky a bradavičky, i kdyby jich měl ve tváři veletucet. To se ví. Vaše šaramantnost to nemá zapotřebí. Vy máte, slečno princezno, kůžičku bílou jako alabastr a jemňoučkou jako bříško od ještěrky. Ale jeden nikdy neví, co když se časem něco objeví. Třeba z té malé tečky, co má její jasnost na nosánku.
1: Dárek milostivě přijímáme. A dovolujeme ti za to kousnout si z narozeninového dortu.
0: Ale milosti.
1: A já zas ochutnám to tvoje jablíčko. A teď se můžeš chlubit ty, hodináři. Mám náladu na trochu muziky. Natáhni ten strojek. Hloupá muzika. Úplně mě z ní rozbolela hlava. Radši to odnes, nebo se rozloví. A jestli se rozlobím, tak si mě netřejte.
4: Matěji, to kouzlo účinkuje.
5: Máme z princezny nádherného šesteráka. Ale teď musíme, Kubo, zmizet, než to její parohatost zmerčí.
1: Však on vás ten smích ve vězení přejde.
0: Nejmilostivější princezno, ta holota se směje vaší jasnosti. Stala se malá nehoda. Vaší urozenosti ráčili narůst paroh.

0: No konečně, málem jsem se tu uhvízdal.
1: Jsem já nějaký Alík, abych přiběhla na zapískání.
0: Seš moje Beruška, krasonožka a drahokam. Pospíchám k tobě, sotva dechu popadám. Celou cestu se těším, že mi dáš pusu jako z marcipánu. A málko.
1: Ani za 4 zlatý zámky. Včera jsem ti ji dala, ty se hned otočil na podpatku a ufrknul si do lesa.
0: Ale včera to jsem nebyl já, to byl myslivecký, teda vlastně byl jsem to já, ale měl jsem moc naspěch.
1: Já vím, vymýšlet zas nějakou čvančarádu.
0: Dej mi tu pusu, Amálko.
1: Spíš bych tě měla vykrákat za vlasy.
0: To jsem nevěděl, že jsi taková lakotilka. Už si docela zapomněla, co jsi mi povídala tenkrát, když jsme kopali křen a poslouchali pěničku.
1: Až si sundáš beranici. Co pak, že ses do ní napařil? Vždyť je horko.
0: Ne, nech mi ji. Nějak jsem se cestou uhřál a asi bych chytrý mu. Tak, Amálko.
1: Až mi slíbíš, že přestaneš obejdovat po světě a že se vrátíš k ševcovině.
0: Slibuju, všechno slibuju, jenom mi pro pána Jána už tu pusu dej.
1: Tak si ji vem. Ty, Kubo, kubatej.
0: Teď si můžu beranici sundat. Řekni mi, Amálko, jaký mám uši?
1: No, trochu zakroucený.
0: Ale jinak docela obyčejný?
1: Jako každý jiný.
0: Sláva, 3x sláva! Tak, a já už zase musím běžet.
1: Jak to? Kam zas?
0: Do města, mám tam nějaké důležité pořízení.
1: A kdy se vrátíš k ševcovině?
0: To si budu muset ještě nechat projít hlavou. To víš, ono se o ševcích všelico zpovídá. Znáš přece ty klevety.
1: Klevety?
0: Třeba, že pijou vodu ze škopíčku, co v něm máčejí kůže, nebo že šijou začarované boty, aby lidem naskákali puchejře a kuří oka.
1: Seš teda pěkný podfukář.
0: A ty zas hašteřivá Málka, seš blblavý hoty. Já radši běžím. Až mi zbyde čas, tak se tu stavím.
1: Kubíčku,

0: o sparohatění princezny se už povídá po celém okolí.
1: Zavolali na zámek doktora, aby tu ozdobu odstranil. Doktor piloval, ale sotva byl hotov. Paroží zase narostlo.
0: A princezna prý dupe, ječí a vsteká se od rána do rána.
1: Dobře jí tak. Nosila nos moc vysoko. Ale ušatce prý pořád hledají. Dokonce na něho vypsali odměnu.
2: Tak to její jasnost ušetří. Ušatec zmizel jako lísteček v povětří. Oh, není nad pusu z upřímný lásky.
1: Jsi ty ale kus kuliferdy, Kubo. Kde pak jsi tu pusu tak nahonem opatřil? To byla rychlost přímo sedmimílová.
2: No, taky můžu být nějaké tajemství, ne? Ale... Když už jsme tenhle soudek načali, jestli pak ty si vzpomeneš, co jsi slíbila?
1: No.
2: Věrte lhubiček tomu, kdo princeznu vytrestá.
1: Slíbila. Ale ty už jsi si je, jak tak koukám, vybral u svého tajemství.
2: Vždyť je taky nechci pro sebe. Přenechám je tady. Matějovi.
0: Ale tak, Kubo.
1: Matějovi je dám ze srdce ráda. Však už by je byl dostal dávno, kdyby si o ně řekl.
0: Je. Teresko.
2: Jedna. Dvě. Tři. Tak, a to stačí. Zbytek si, Matěji, musíš nejdřív zasloužit. Já teď doběhnu opatřit medicínu. A zítra se vydáme na zámek kurírovat její jasnost. A to by v tom byl čert, abychom si domů nepřitáhli celou pokladnici.
1: Dráp.
3: A tady jsou. Tak jdem.
2: A kam? A proč?
3: Přičaroval si naší princezně parohy. A tenhle ničema ti přitom pomáhal. Ale... Za to se budete pěkně houpat na šibenici.
2: Ale to bude asi mailka.
0: Princeznu přece očaroval nějaký ušatec.
3: Nezapírat. Byl přitom mistr Čepičář, když jste se domlouvali a všechno na zámku vypověděl.
1: Ten proradník.
0: Kubo. Utečeme.
3: Nikam! Nikam! Rovnou na zámek a tam do té nejčernější díry. Však vás ty čarodějnický roupy přejdou.
0: S Bohem, Teresko!
1: Matějíčku!
4: Ale, paní Teresko, nač ten pláč?
1: To jste vy, Čepičáři! Co vám udělali ti dva, že jste na ně museli jít žalovat?
4: Takový přivandrovalci, kdo ví odkud. Buďte ráda, že jste se jich zbavila, vždyť by vám za chvíli vyjedli hospodu. Utřete si slzičky a koukejte, co jsem vám přinesl. Klobouk jako pro milost paní. Pěknou kuchařinku si našinec dovede jináč považovat.
1: Ale koukejte odtud mazat i s kloboukem, nebo popadnu váleček a budete mít v turánu kebuli vejpůl.

0: Ach jo.
1: Yeah.
0: Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
1: Co to počítáš?
0: Ale pavouky na stropě. Matěj, víš, co se mi na dnešek zdál?
1: No.
0: Že sedím na verpánku a šídlo, že mi v rukou lítá o 106.
1: Yeah.
0: Co já bych za to dal, kdybych se mohl na tu ševcovskou stoličku zase posadit?
1: To mně se nezdá o ničem jiném než o Terezce. Jak voní tisícerými vůněmi. Trošku po Skopovým na Mariánce, trošku po anýzových cukrátkách a taky po prasečích ouškách s muškátem. Ale až já toho neráda čepičářskýho dostanu. Vždyť on si teď klidně chodí za Terezkou a cpe se klobásama s česnekem.
2: Tiše. Bubnujou.
1: No, to budou nejspíš popravovat. A koho by tu měli po ruce, když ne právě nás dva?
2: Už jdou.
1: Jsme mi to smolaři za smolení. Teď se budeme houpat na opráce. Havranu, pro potěchu.
0: Je to jen dráb.
3: Večeře, čelátko.
0: Pane drábe, proč je venku tolik rámusů?
3: Nejjasnější princezna dává po celém kraji bubnovat, že tomu, kdo ji uzdraví, splní jakékoliv přání.
0: Což? A to se může přihlásit každej.
3: To dá rozum.
0: Ale tak... Tak to já princeznu vyléčím.
3: Ty ses asi zbláznil. Nepověsili tě jen proto, že princezna zcela strudnomyslněla a že na tebe v tom zmatku zapomněla. Vždyť ty jsi přece tý princezniny parohatosti nejhlavnější příčina.
0: Právě proto já parohy přičaroval a jenom já je můžu odčarovat. Stačí, když mě odtud pustí na jediný den.
3: Pro mě, za mě, já to ohlásím. Ale až utečeš, nebude to má věc.
0: Matěji, kamaráde, jsme zachráněni. Budeme zas dejchat čerstvý vzduch. Já si zítra doběhnu pro 4 lístky. To je totiž ta jediná a pravá medicína na tu parohatost. Aspoň mi to tvrdil ten děda, co mi dal jablíčko parohátko.
1: Jak pak bys teď našel 4 lístky, Kubo? Vždyť už fouká ze Strniš.
0: Přece u svý nejmilé.

0: si ty, Kubo?
1: No.
0: Co tu chceš?
1: Přišel jsem za tebou.
0: Musíš tam klidně zůstat.
1: Nemrať se, Amálko. Nemáš ani zdání, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Ale celý dlouhý čas si sem netrefil.
1: Nemohl jsem, dostal jsem se do veliký šlamastiky, všechno ti budu vyprávět. Teď ale strašně potřebuju 4 lístky. To tvoje sušený štěstí, co nosíš na krku.
0: Aha, tak proto jsi přichvátl. A zrovna ti je nedám.
1: Proč?
0: Protože jsi Kuba Kubatej. Balvan a kazi svět. Víš o mně jen, když něco chceš.
1: Amálko, já už budu sekat dobrotu. Budu tě na rukou nosit, pentle na střevících zavazovat. Pomyšlení ti udělám.
0: Jo, jo, jo.
1: S těmi 4 lístky si jen odskočím do města, ale rychle se k tobě vrátím.
0: To znám.
1: A hned potom se budeme spolu ženit. Chceš?
0: Nechci. Až se budu chtít vdávat, vezmu si Pepíka.
1: Vždyť tě ušatej.
0: Dám mu pusu a bude jako každý jiný.
1: To bys mi přece nemohla udělat. Dej mi prosím tě ty 4 lístky. Jestli je nedostanu, už se na mou duši nikdy neuvidíme.
0: Tak si je vem. A běž. A měj si, jak chceš.
1: Počkej, neutíkej mi. Vždyť já tě miluju.

0: Já bych tomu šibeničníkovi nevěřil jasnosti.
1: A jde radši pryč.
0: Šoupněte ho zpátky do vězení.
1: Ne, ne, ne. Ať tu zůstane.
0: Co kdybychom dřív vyzkoušeli strouhanou cibuli s medem, rozmíchanou s drceným vrabčím ocáskem? Taková mast prý vyléčí všechno na světě.
1: Vždyť už jsme to zkoušeli.
0: Pravda. Už se mi ty medikamenty načisto popletly.
2: Nebojte se, princezno, a spolkněte to. Po mých kouzelných bylinkách parohy zmizí, jako když foukne do peříčka. Jinak ať se zas propadnu mezi žáby, myši a pavouky, co jich má vaše jasnost, plný sklep.
1: Mám. Nebo nemám.
2: Jen do toho.
1: Zatím jen špetičku. Nestalo se nic.
0: Nic. Parohy pořád drží, je to podvodník.
2: Princezna musí sníst všechno, do posledního lístečku.
1: A tak dobře. Zavřu oči a spolknu to. Raz, dva, tři. Mám najednou lehkou hlavu. Jsou tam ještě?
0: Parohy její jasnosti ráčely zmizet. Ten lotřík je na mou duši odčarován.
1: Onem, podej mi zrcadlo, no. Je to pravda? A zase mi to sluší. Máme velikou radost. A děkujeme ti na stokrát, chasníku.
2: Za málo, princezno.
1: No, a splníme ti jakékoliv přání.
2: Je, tak nejdřív ze všeho chci poprosit, abyste pustili mého kamaráda Matěje.
1: Ale s radostí.
2: A potom bych si přál...
0: Počkat. Její milost splnila, co slíbila. O žádném dalším přání nebyla řeč. A proto koukej rychle zmizet, uličníku. Vždyť jsi jen napravil, co si sám způsobil.
1: Nač taková příkrost, hofmistře.
2: Dovoluji si jen připodotknout, že v knížecí pokladnici je stále ještě prázdno.
1: Služby, které nám prokázal, stejně nejsou dukáty k zaplacení. A proto, hofmistře, mu věnujeme naše největší zámecké parohy. Na památku.

0: Dobré odpoledne, vinšuju, Teresko. Smím dál?
1: Jen pojďte, čepičáři.
0: Vy už se nehněváte.
1: Svět stejně nebude lepší, tak co bych se na něj pořád mračila?
0: Pravda, pravda, pravda. A vám to nejvíc sluší, když se usmíváte. Vůně je tu jako o posvícení. Snad nečekáte hosty?
1: Jaké pak hosty? Jsem teď jako kůl v plotě. Nikdo mě ani slovíčkem nepotěší.
0: On by se jistě někdo našel, kdo by si nenechal ujít takovou čest.
1: Ale jsem já to nedovtipa. Napekla jsem buchty a ani vám nenabídnu. Vemte si, vemte.
0: To já rád. Od rána stojím pod okny vaší kuchyně a polikám tu vůni.
1: Tak jenom jeste. A přece jen budu mít hosty. Jestli pak víte, kdo k nám jde.
0: Kdo pak?
1: Můj šenkovní Matěj a jeho kamarád Kuba.
0: To není možné.
1: Už je to tak.
0: Ale to je nemilé, abych radši šel. Ale co když je potkám na schodech, nemohl bych se u vás tady někde schovat?
1: A vlezte si třeba do sudu. Až zajdeme do kuchyňky, můžete utíkat domů.
0: A vy jste vzácná osoba, Teresko, vzácná.
1: Skrčte se a ani muk.
0: Budu jako pijená, jako rybička.
2: Je doma! Tereska je doma!
1: Kubo! Matějíčku! Div jsem se tu pro vás neuzdychala. Jak jste se dostali ven?
2: Překousali mříže a přeprali 7 drábů.
1: Snad jste neutekli.
3: Ale kde pak? Tady Kuba princeznu vykurýroval a mě z vězení zachránil.
1: To si hodný, Kubo, že jsi nenechal kamaráda v nouzi.
2: Když jsem mu slíbil, že ho ožením, nemohl jsem ho tam přece nechat sedět.
1: Ale. A smím se zeptat s kým?
2: No. Přece s tebou, Teresko.
1: Ajeje, to je novina. To abych šla honem zadělat na svatební koláč.
3: Teresko má nejmilejší. Já mám takovou radost, že bych popadl do náruče celý svět. Na mou duši, i kdybyste sem přichomejt ten voškrda čepičářský, i toho bych snad obejmul.
4: Když je to tak, radši bych z toho sudu vylez. Ono je tu moc špatné posezení.
0: Bylo mi ctí?
4: Děkuji za buchty. A poroučím se.
2: Čepičářovi narostly uši. Teresko, jak si tohle dokázala?
1: V mošničce, co jsi tu nechal, zbyly 3 hrušky ušatky. Nadělala jsem z nich povidla, přidala hřebíček a skořici, aby to lahodilo nosu a tu buchtovou vůni pouštěla ven okýnkem. Vidíš? A čepičář se nachytal.
3: Ten se asi naběhá, než sežene upřímnou hubičku.
1: Dobře mu tak.

0: Co pak se tváříš jako pudivou, Skubo?
1: Kde se tu, dědo, tak najednou vzal? Chodíš jako duch?
0: Přišel jsem se pozeptat, cože ti vyneslo parohátko.
1: Parohy, dědo. Tyhle ty parohy, co dřív patřili nějakému knížecímu milost pánovi. Zkrátka, pořád se mi lepí na paty smůlovatá smůla.
0: To bude asi tím, že jsi moc velký chytrolín.
1: Princeznu jsem potrestal k povyražení celého města. Matěj bude mou zásluhou slavit veselku. Jenom já jsem ostrouhal mrkvičku.
0: A co Amálka?
1: Ta už mě taky nechce. Styděl bych se jí zapískat pod okýnkem.
0: Na princeznu si stroufal a Amálce se bojíš na oči?
1: Pomohla mi a já jí ani nepoděkoval. Nic jsem jí za to nedal a dát nemůžu.
0: Něco bys přece mohl. Štěstí.
1: Vždyť ti celou dobu vykládám, že žádný nemám.
0: Vidíš? A zrovna štěstí je to jediný, co můžeme dát druhému. I když se nám zdá, že ho sami nemáme. Tak už je to, Kubo, na tom světě zařízený.

0: Máko. Přišel jsem ti povědět, že na těch klevetách o ševcích není ani drobítek pravdy. Ševci jsou náhodou vážené a úctyhodné osoby. Už se nemůžu dočkat, abych ušil nejhezčí střevíčky, co kdy chodili po lhotě. Pro tebe. A Málko, dala si pusu Pepíkovi?
1: Dala.
0: A slezly mu uši?
1: Neslezly.
0: Tak to bude asi tím, že nebyla z upřímný lásky.
1: Asi.
0: Však on se taky jednou dočká. Láska je jenom jedna. A když ji někdo náhodou potká, neměl by ji pouštět z náručí? Strašně jsem k tobě pospíchal, Amálko, abych se tě zeptal. Šla bys se mnou zas vykopávat křen a poslouchat pěničky.
1: Ale to budeme muset počkat do jara.
0: Nic nemusíme. Jdem teď hned. Chceš?
1: Chci.
2: Amálka se z ničeho nic odstla v Kubově náručí. A věřte nebo ne, už tam zůstala. Potom byla slavná ševcovská svatba. Amálka na ní protancovala troje střevíce. To, aby měl Kuba počinek a náhodou ho nepopadly roupy, hejblata a nutkání vandrovat zas někde po světě. A hledit divoucí, Kubovi se na verpánku zalíbilo a tak s Amálkou napořád hospodařili v té vsi pod vrchem Šibedákem a za řekou Šplouchavicí. Jenom na kouzelné hrušni už se neurodila ani jedna hruška ušatka. Za to u studánky jim vyrostlo 7 čtyřlístků pro štěstí.

vzhůru za Honzíkem. Ferda zatím z lesa utekl a Honzíka tam schválně nechal. Chtěl, aby se bál. Taky si myslel, že se Honzík vrátí domů pozdě a bude bit. Nepřál Honzíkovi nic dobrého. Ferda celou cestu do Koníkovic běžel a domů šel zadem, aby ho nikdo neviděl. Už by se byl schoval na dvorku, ale naštěstí ho zahlédla Tereska. Přišla ze školy a scháněla se po Honzíkovi. Měla oči jako špendlíky. Ferdo! Zavolala Tereska. Ferda sebou trhl, ale utéct si už nemohl. Co chceš? Ozval se nerad. Kopal přitom do kopřivy. Kde je Honzík? Copak já vím, lhostejně odpověděl Ferda a chtěl jít domů, ale Tereska ho nepustila. Přihnala se jako vítr a postavila se mu do cesty. Hned mi řekni, kde je Honzík, rozkázala mu přísně. V lese, řekl neochotně Ferda. A proč si ho tam nechal? Honzík honil veverku a nechtěl jít domů. Mluv pravdu, nikdo ze školy s tebou nebude mluvit, hrozila mu Tereska. Honzík mi nabil a tak jsem šel domů sám, vymlouval se Ferda. Tereska ho už neposlouchala. Běžela do školy a všechno tam pověděla. Ředitel stolař se zlobil. Co to Ferda provedl? Jak mohl utéct z lesa a Honzíka tam nechat? Starší chlapci se zlobili. Měli vyučování až do oběda, ale pan ředitel je pustil. Šli hledat Honzíka do lesa. Chtěli malému kamarádovi pomoci. Vedl je Viktor, který Honzíka dobře znal. Tereska šla s nimi. Měla Honzíka ráda. Celou cestu do lesa běželi klusem. Tereska se za nimi opožďovala, ale kluci na ní pokaždé počkali. Nic jim nevadilo, že Tereska je malá a že teprve začala chodit do školy. Vešli do smrkového lesa. Honzíku! Zavolala Tereska. Honzíku! Křičeli chlapci. Ale nikdo se neozýval. Bylo tam prázdno. Jen vítr šuměl v hustých korunách a někde v dálce zakřičela sojka. Musíme dál, řekl Viktor. Vešli do bukového lesa. Tereska šla za Viktorem. Zdál se jí nejsilnější a nejmoudřejší. Třeba je v kroví, řekla Tereska a nahlédla do nejbližší houštiny. Ale tam byla jenom tma. Nebo na stromě, zdvihl hlavu Viktor. Možná, že on

0: současně. Ležel pod velkým bukem na zažloutlé vrstvě listí a spokojeně spal. Tváře měl červené, vlasy vzhůru, jednu nohu pokrčenou. Honzík, vydechla Tereska. Musíme ho vzbudit, řekl Viktor a zavolal ostatní kluky. Všichni se ze spícího Honzíka radovali a tiše se smáli. Zdál se jim milý a blízký. Jen když ho objevili. Vždyť se mohl docela dobře ztratit. Malý byl na to dost. Honzíku, vstávej, řekl Viktor nahlas a zatřásl Honzíkovi ramenem. Honzík otevřel malinko oči a posadil se. Ferdo, řekl ospalým hlasem. Chlapci se zasmáli a Honzík se podíval na Viktora pozorněji. Ty nejsi Ferda, opravil se Honzík a otevřel oči o něco víc. Ne, já nejsem Ferda, usmál se Viktor. Ty jsi Viktor, vykřikl Honzík a vyskočil. Poznal i Teresku a ostatní kluky ze školy. Měl z nich velikou radost. Smál se na ně a bral je za ruce. Byl rád, že přišli a že jsou u něho. A kde je Ferda? Spozornil Honzík a pohlédl na Viktora. Na Ferdu nemysli, řekl Viktor. Ferda je už doma, poznamenala Tereska. S Ferdou nikam nechoď, varoval jeden z chlapců. To není dobrý kamarád, řekl další. Já si myslel, že zabloudil, divil se Honzík. Hledal jsem ho tak dlouho, až jsem tady usnul. Z Koníkovic se nesl hlas zvonu až do Bukového lesa. Vyzváněli poledne. Děti na sebe pohlédli a bez řeči vyrazili k domovu. Honzík běžel s nimi. Nevypadal právě pěkně. Měl poškrábaná lýtka, otřená kolena, do kalhot mu novou dírou foukal vítr, na tváři měl několik škrábanců a vlasy mu stály všelijak. Vypadal, jako by se byl pral aspoň s pěti veverkami.
1: Pohádka rybářská, tři přání. Na břehu jezera, v chalupě s roztrhanou rákosovou střechou, žil rybář. Každé ráno odvázal svou starou rozeschlou bramici, vyjel na vodu a rozhodil síť. Z té trochy ryb, co mu uvízlo v síti, si něco nechal pro sebe a zbytek prodal na trhu v nedaleké vesnici. I když za ně moc peněz nedostal, k jeho skromnému životu to stačilo. Jednou vyjel zase takhle z rána na jezero. Břeh už dávno zmizel v ranní mlze, ale rybář stále ještě vesloval. Dneska jel na hlubinu, doprostřed jezera, kde byla voda tmavší než bouřkový mrak. Tady by mohly být i ty největší ryby, pomyslel si. Vytáhl vesla z loďky a nechal ji splývat po vodě, až se zvolna zastavila. Vzal síť, rozmáchl se a hodil ji do vody. A v tom se to stalo. Konec sítě se mu omotal kolem ruky. Škublo to s ním, až se loďka rozhoupala, rybář zavrávoral a spadl do vody. Pláclo to, zvedly se vlny a ty odehnaly pramici o kus dál. Rybář sebou ve vodě házel a mrskal, plavat moc neuměl a čím dál tím víc se zamotával do sítě. Začal volat o pomoc, ale kdo pak by ho slyšel uprostřed jezera, na hlubině černější než bouřkový mrak a všude kolem hustá ranní mlha. A už se mu přes hlavu přelila první vlna. Pomoc! Zvolal rybář a v krku mu to zabublalo. Kabát se mu v tu ránu nacucal vodou jako houba, síť ho táhne ke dnu a před očima mu vyskakují černé kruhy. Než ho vlny zalily úplně, v posledním okamžiku stačil ještě vykřiknout: kdo mě zachrání, tomu splním tři přání. A pak se za ním voda zavřela. A rybář klesá ke dnu, kolem něj tancují zelené bubliny, vodní řasy mávají na uvítanou a zdá se mu, že slyší šepot tisíce rybích hlasů. To máš za to, že si nás chytal a prodával, udil, vařil a smažil, strkal do octa s cibulí a pekl na česneku. A najednou rybář cítí, jak se o něj ze spoda něco velkého šupinatého otřelo. Několikrát to do něj strčilo, jako by ho to oňuchávalo.

Pak ho to začalo nadzvedávat a strkalo ho to zase zpátky nahoru na hladinu. Zalapal rybář po dechu, když mu hlava zase vykoukla nad vodu. A hned vedle něj se na vlnách houpe jeho pramice. Rybář se chytil po stranice a z posledních sil se vyškrábal do loďky. I síť stačil ještě vytáhnout. Když se trochu vzpamatoval, opřel se do vesel a zamířil si to domů. Ale ještě se loďka ani pořádně nerozjela, když se ozval nějaký hlas. A co ty tři přání? Rybář přestal veslovat, položil vesla do vidlic, rozhlíží se, kdože to tu mluví. No, to snad ani nemůže být pravda. Z vody vykukuje zlatá ryba. Jaká tři přání? Koktal. No jo, vlastně, teď si rybář vzpomněl, co to vykřikoval, když se topil. Co by si spřála, zlatá rybo? Zlatá ryba našpolila zlatou pusinku a plácla zlatým ocasem o jezerní hladinu. Chtěla bych být krásná, řekla koketně. Bohatá. A to třetí přání, zlatá rybka chvilku přemýšlela. Aha, už to mám. Chtěla bych dlouho žít. Když to dořekla, začala v širokých kruzích loďku obeplouvat a koukala, co rybář na to. Ten ale nemusel chodit pro odpověď daleko. Tak ty bys chtěla být krásná, bohatá a chtěla bys dlouho žít, zopakoval ta tři přání. Tak teď mě dobře poslouchej. Krásná, krásná. Už jsi. Nejenom, že jsi jediná zlatá ryba, kterou jsem kdy v životě viděl, ale jsi krásná i svou šlechetností. Vždyť jsi mi právě zachránila život. Bohatá? Bohatá jsi vlastně taky. Máš svobodu. A svoboda se nedá zaplatit ani těmi největšími poklady této země. A to je to největší bohatství. A chtěla bys dlouho žít? Řekl rybář a zamyslel se. Nevím, proč by ses neměla dlouho těšit ze života. A kdyby ses mi někdy přeci jenom zapletla do sítě, pustím tě. Zlatá ryba byla s tou odpovědí spokojená. Plácla ocasem na rozloučenou ohladinu a ponořila se. Plynula léta. Rybář vyjížděl denně na jezero a na příhodu se zlatou rybkou už zapomněl. Až jednou. Táhne síť. Zdá se mu nějaká těžká, ale zatím žádný úlovek nevidí. A najednou tady, v posledním cípu tisíci okaté sítě, zlatá ryba. Když mě pustíš, splním ti každé přání, šeptá ryba a lapá po vzduchu. Rybář si vzpomněl, jak to tehdy bylo. Pustil bych tě i tak, řekl. Ale když jinak nedáš, daroval zlaté rybě svobodu a vesloval domů, aby se poradil se ženou, jaká přání by si to měli přát. Ale to už je jiná pohádka. To je pohádka o rybáři a zlaté rybě. A tu vy všichni dobře znáte.

0: Jak Mach a Šebestová prožili deštivé dopoledne. Jednou lilo jako z konve. Mraky visely úplně nízko nad lesem a dědeček stál u okna a říkal:
1: Ale, se nám to nějak pokazilo.
0: Jenže babička v tom žádnou tragédii neviděla. Jenom ať prší, příroda to potřebuje. Načež se obrátila na otráveného Macha a otrávenou Šebestovou a řekla: A vy dva nemusíte pořád někde běhat s Rekem a Jonatánem. Můžete si taky chvilku kreslit, dívat se na televizi nebo si něco číst. Ve špejchárku je tolik knížek a všelijakých časopisů, dokonce i cizích. A Mach s Šebestovou si povzdechli: No tak jo. A rychle přeběhli dvorek, aby moc nezmokli, takže než bys napočítal do tří, byli nahoře ve špejchárku, kde spal v pelíšku Jonatán, jako kdyby byla půlnoc. A Mach povídá: Šebestová, to je fakticky příšerný den. Koukni na toho psa, od rána se nehnul z plechu. Nejradši bych vlez do postele a taky to celý zaspal. Ale Šebestová zavrtí hlavou. To by mě teda rozhodně nebavilo. Kdo říká, že se nemůžeme podívat někam, kde svítí sluníčko? A ukáže na stůl, kde leží sluchátko. A Mach se v tu ránu zatváří úplně jinak. No jo, to je vlastně pravda. A víš, kam bychom se mohli podívat? Víš, kde by to bylo nejlepší? A když Šebestová ne a ne uhodnout, kde by to bylo nejlepší, řekne Mach: No přece v Bibione. A Šebestové okamžitě dojde, že to je to správné místo, kam by se mohli podívat. V Bibione bude 100% svítit sluníčko. Kvůli tomu tam přece jezdí tolik lidí. Kouknou se tam na pláž, kde budou určitě Machovi s tím svým náhradním synem, kterého obstaralo sluchátko. Ale musíme vzít na sebe úplně jinou podobu, aby nás vaši nepoznali, povídá Šebestová, načež Mach řekne: To dá rozum. A jde vzbudit Jonatána, aby se připravil na cestu. A pak už to jde všechno ráz na ráz. Mach vezme sluchátko a řekne, že mají několik přání najednou. Za prvé, aby měli s Šebestovou úplně jinou podobu. Za druhé, aby oba byli v plavkách. A za třetí, aby byli i s Jonatánem na pláži v Bibione. A ze sluchátka se ozve: Prosím, beze všeho, ale s tou podobou to musíte trochu upřesnit. Řekněte, jak vlastně chcete vypadat. A Mach se koukne na obálku jednoho cizího časopisu, kde vidí dva starší sympatické lidi. Pán vypadá důstojně, paní se milé usmívá. Mach na ně ukáže prstem a řekne: Můžeme vypadat třeba takhle. Ze sluchátka se ozve: Jak si přejete. A najednou stojí ve špejchárku ti dva lidé z obálky cizího časopisu, jenže v plavkách. Jonatán se lekne a začne vrčet, ale to už Šebestová bere z věšáku kabelu, složí do ní deku, Mach řekne do sluchátka hlubokým hlasem staršího člověka: Jsme připraveni. Přidá sluchátko k dece a najednou už nejsou v komůrce, ale na pláži v Bibione. Pláž je obrovská, větší než Václavské náměstí, lidí je tam jako much, slunečníky se táhnou až někam buch ví kam a nad tím vším září sluníčko na modré obloze. A Šebestová řekne Machovi hlubokým hlasem starší dámy: No vidíš, a je to. A pak jdou hledat Machovi. Jonatán se boří v písku a dívá se na Macha a Šebestovou úplně cize. Chová se, jako by k ním vůbec nepatřil. Ale ti všichni tři jdou a jdou od slunečníku k slunečníku, kde leží lidé s dětmi i bez dětí. Někteří se na Macha a Šebestovou udiveně koukají, někteří se za nimi dokonce ohlížejí a jedna anglická turistka šeptá manželovi: Proboha, Johne, vždyť to je přece naše královna s vévodou z Edinburghu. Měli bychom na ně upozornit zdejší úřady. A zvedají se, zatímco Mach s Šebestovou pokračují v cestě a Šebestová říká Machovi: Prosím tě, co na nás někteří lidi tak vejraj? V tom ale začne Jonatán pelážit, až písek lítá. Běží pořád dopředu a když se za ním Mach s Šebestovou dívají, vidí, jak Jonatán před jedním slunečníkem radostně štěká, vyvádí jako pominutý. Pod slunečníkem leží totiž paní Machová s manželem a synem, ten objímá Jonatána, který mu olizuje nos, a Mach řekne hlubokým hlasem staršího člověka. Člověče, Šebestová, asi jsme udělali pěknou botu, Jonatán měl zůstat doma, budou s ním jenom komplikace. A pak se ukáže, že Mach má pravdu. Těch komplikací nastane daleko víc, než si Mach představuje, ale berme všechno po pořádku, nemá smysl přeskakovat. Zkrátka, Mach s Šebestovou přijdou k místu, kde si náhradní Mach hraje s Jonatánem. Šebestová řekne hlubokým hlasem, vidím, že si náš písek s vaším synem padli do oka. A začne rozprostírat deku, ale to už se k ní obrací paní Machová a řekne, promiňte prosím, ale můžete nám říct, jak jste přišli k tomu psovi? To je přece Jonatán paní Katrnoškové od nás z domu. A Mach odpoví mamince hlubokým hlasem staršího pána. Vážená paní, to bude omyl, to není žádný Jonatán, to je náš pes jménem... A Šebestová Machově rychle pomůže a vyhrkne. Jménem Ambroš, jde nejspíš o náhodnou podobu. Jenže ten umělý Mach, který by vůbec nebyl na světě nebýt sluchátka, řekne. Nesmysl, to není žádný Ambroš, ale normální Jonatán. Tadyhle pod oknem má tři světlejší chlupy, znám ho jak svý boty. A Mach, který teď vypadá jako starší člověk, cítí, jak se potí a šeptá Šebestové.
1: No nazdar, to je teda situace.
0: Šeptá to hodně potichu, protože vidí, jak si ho tatínek prohlíží takovým divným pohledem, až Macha napadne, proboha, snad mě nepoznal. A opravdu, pan Mach si ho prohlíží čím dál pozorněji, jenže není sám. Kolem se zastavují lidé v plavkách, dívají se na Macha Šebestovou tak nějak udiveně, někteří se dokonce usmívají, až najednou nějaká paní zakřičí, no jasně, to je přece anglická královna se svým manželem vévodou z Edinburghu, viděla jsem je tuhle na obálce jednoho časopisu. To už začínají cvakat fotoaparáty, lidí kolem přibývá a Šebestová šeptá. Teda Machu, já nevím, že musíš vždycky provést nějakou vylomeninu, to ses nemohl kouknout, kdo je na té fotce, podle který nám udělalo sluchátko tuhle podobu. A Mach šeptá, Šebestová, neblbni, já za to nemůžu, víš přeci, že to byl cizí časopis. A jak si tak oba šeptají, ani nepozorují, že se lidi rozestupují, protože sem přicházejí tři pánové a holčička s chlapečkem, děti nesou květiny, které předají Machovi a Šebestové, a ten pán uprostřed se ukloní a začne. Vaše královské veličenstvo a pane vévodo, jsem starostou tohoto města a je mi velkou ctí, že jste navštívili naši pláž. Chápu, že jste tady inkognito a nechcete být rušeni, přesto bychom vám jako výraz úcty rádi symbolicky předali klíče od našeho města a požádali vás o zápis do pamětní knihy. Následujte mne, prosím, automobil je tamhle na nábřeží. Říká starosta, mluví pochopitelně italsky, takže mu Mach s Šebestovou nerozumí ani slovo, ale gesto starostovy ruky je naprosto výmluvné. Šebestová složí deku, vezme kabelu a vykročí za starostou a jeho doprovodem. Mach řekne Jonatánovi, Ambroži, jdeme. Pes není na to jméno zvyklý, ani se nehne. Mach ho tedy bez řečí bafne a spěchá za Šebestovou. Jonatán protestuje zuřivým štěkáním, ale není mu to nic platné. A lidé si říkají, kdo by si pomyslel, že tu zažijeme něco takového. Setkat se na pláži s tak významnými lidmi, to se hned tak někomu nepodaří. Jenom pan Mach se dívá na paní Machovou a ptá se, můžeš mě vysvětlit, jak to, že anglická královna a její manžel mluví tak bezvadně česky? A náhradní Mach zavrtí hlavou, a můžete mi říct, kde vzali Jonatána? Ale to už je mach s Šebestovou na radnici, dostávají klíč od města, je tady plno lidí, Šebestová strká ten klíč do kapsy, jenže pak má přijít na řadu slavnostní zápis do pamětní knihy, starosta má krátký projev a jak tak hovoří, rýpne mach nenápadně anglickou královnu loktem a řekne:
1: Člověče Šebestová, jak tam máme něco napsat, když neumím anglicky?
0: Ale Šebestová, která drží Jonatána v náručí, řekne: Nejenom, že neumíme anglicky, ale my ani nevíme, jak se podepsat. Ve škole jsme přece nebrali, kde kdo vládne, to se učí až na gymnáziu. Co kdybych řekla radši něco do sluchátka, než bude průšvih? Takže když starosta domluví a chystá se vést vzácné hosty ke stolu, kde leží otevřená pamětní kniha, anglická královna ani vévoda nejsou k nalezení. Všichni jsou z toho celý skoprnělí, až jeden z pánů radních zvedne ukazováček, zahrozí a řekne: Já jsem vám to říkal, že je nemáme otravovat. Inkognito je inkognito. To se má respektovat. Prostě po anglicku zmizeli a hotovo. A zatím ve špejchárku sedí mach s Šebestovou u stolu. Za oknem leje jako z konve, Jonatán už zase spí ve svém pelíšku a mach si podepře bradu dlaní, obrací listy toho nešťastného časopisu a říká: Člověče, Šebestová, to je ale příšerná smůla. Mohli jsme se oplavat na sluníčku a koupat se v moři a místo toho tady dřepíme a koukáme, jak venku leje. Ale Šebestová zavrtí hlavou a řekne: Pane Machu, to není naše smůla, to je naše chyba. Kdyby jsme byli věděli, co je pod tou fotkou napsaný, tak se nám to nestalo. Neumíme holt cizí řeči a na to může člověk akorát doplatit. A Mach chce na to Šebestové něco říct, ale z chalupy se ozve babička, která volá děti k obědu.

a tak se oba zvednou a jdou, protože po takovém výletu do Itálie každému pořádně vytráví.

0: trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně starej truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok, a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku kalupem k Jílemnici. No a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená, a vrtěla se mě na tej makovici jak jevče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
1: Na tu čapku se voptej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, dá o něj ví úplně všecko.
0: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji Makovici samým špekulírováním nepřehrál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná, ale čemersná, ví, co se kde šustne, leco zná, a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po Jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá. Heleď prťousu, tak ona totiž poudá každýmu, že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopad stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mr- mraky tenkrát ležály na samejch verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlináře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksiftě stékala. Prašil s ní pozem a na místo pozdravení huláka zatracenej krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v tej mintě zářmělo a vprostřed sednice stál samotný krakonoš a poudá.
1: Tak tady mě máš, mlinářskej. Nikdá jsem ti, krapátko, ani jen krapínek neublížil. O jízerku se starám, vodu do náhonu tobě posílám, dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlináři. Po klekání v nočním čase, každého dne zas a zase, je suplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlináři od zítřka nic nedaří. Sám dojde zakrátko, že to přehnal krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání. Potém se znova ozval hrom a krakonoš zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlinářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jisto jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlináři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37., jak k tomu často v horách bývá, celá bůda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikda znovu nepostavili. Ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Jdu v horách, halt, všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jít tak daleko nejní. A když to vezmem hájem, přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí bůdy a potem kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanickej barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já. Neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk.
0: No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jedna myšlenky udržala a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.
2: Nejstarší české pohádky. Hadí přirozenost. Jeden člověk si jednou zašel do lesa a tam uviděl hada přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval se nad ním, odvázal ho a dal si ho za ňadra. Když se had v záňadří ohřál, začal muže kousat. On mu řekl, co to děláš, proč zlým odplácíš dobré? Had odpověděl, co je dáno od přirozenosti, žádný nemůže změnit. Tak i já si počínám, jak mě má přirozenost káže. I vyhledal ten člověk mudrce a pověděl mu, jak se všecko přihodilo. Mudrc se zamyslel a řekl, v té vaší při nemohu rozhodnout jenom podle toho, co jsem slyšel. Nejdřív ze všeho chci, aby byl had přivázán jako prve. A teprve pak vás rozsoudím. Tak se také stalo. Potom řekl mudrc, můžeš-li hade, uteč. A ty, milý příteli, nesnaž se hada osvobodit, protože on vždycky dělá jenom to, co je mu dáno od přirozenosti. Mluvící keř. Byla jednou jedna žena, kterou její muž napořád byl. Ona pak ve svých modlitbách prosila Boha, aby manžel co nejdřív zemřel. Muž to tušil, ale nijak mu to nevadilo. Myslel si, že má aspoň o důvod víc, aby jí tloukl. Žena mu totiž neustále nadávala a hádala se s ním a tím víc toužila po jeho smrti. Nakonec měla žena takového života až po krk i vypravila se k sousedce, aby si postěžovala. Povídá jí, buď tak hodná a poraď mi, co mám dělat. Můj muž mě pořád bije. Sousedka na to, kdo ví, možná si tím sama vina, ale poslechneš-li, věděla bych radu. Mám v zahradě veliký keř. Zítra ráno před východem slunce, ještě za tmy, zajdi k němu a řekni třikrát. Slyš mě, milý kři, můj muž mě bije. Žena samou dychtivostí sotva přečkala noc a časně ráno přišla k sousedce do zahrady. Ona ji tam však ale předešla a ukryla se za tím keřem. Když žena řekla, můj muž mě bije, odpověděla sousedka, proč pak mu nadáváš a modlíš se, aby zemřel? Potom ta žena navštívila sousedku a řekla jí, keř mi odpověděl tak a tak. Na to sousedka, tak vidíš, neříkala jsem ti, že si vším sama vina? O spolku člověka s hadem. Člověk a had jednou uzavřeli spolek. Dohodli se, že člověk bude denně dávat hadovi do misky mléko a had, že ho na oplátku obohatí. Když pak člověk skutečně zbohatl a nabyl na vážnosti, šel se ze slušnosti hadovi poděkovat za to, že teď jeho přičiněním oplývá majetkem a důstojenstvím. I vyslechl dík a řekl, to máš se mnou tak, já se mohu zachovat dobře nebo špatně podle toho, jak se mi zrovna hodí. Zamlouvá-li se mi kdo, zahrnu ho bohatstvím a přestane-li se mi zamlouvat, zase ho majetku zbavím. Když pak muž pověděl o té rozmluvě své ženě, Nemusel se jí ani ptát, co ona na to. Spustila totiž sama. Je-li tomu tak, jak říkáš, zdá se mi lepší, abys ho zabil, dokud jsi ještě bohatý, než aby ses dočkal toho, že se na tebe rozhněvá a uvrhne tě zpět do chudoby. Muži se ta rada zalíbila a když jednoho dne nesl jako obvykle hadovi mléko, pokusil se mu sekerou useknout hlavu. Ale chytrý had se nedal překvapit. Včas se stáhl do své jeskyně, takže rána zasáhla jenom kámen a kus ho odštípla. Kdo by se divil, že had, rozlícený tím zrádným činem, hned přikročil k pomstě. Napadl sedlákovi ovce a většinu z nich zahubil. A den na to mu zabil v kolébce synka. Když sedlák uviděl tu pohromu, řekl ženě, ta tvá slavná rada nestála za nic, nezbývá nám, než abys přišla s něčím lepším. Ona odpověděla, nemůžeš, myslím, udělat nic rozumnějšího, než že se pokusíš, bude-li to ještě vůbec možné, obnovit s ním spolek, jak jste se na něm prve shodli. Muž s tím byl srozuměn a vypravil se k jeskyni uraženého druha, aby mu zkusil nabídnout mléko a tak si ho usmířit. Zavolán k snídani, had se neobjevil, jenom se z jeskyně zeptal sedláka, co chce. Ten řekl, jako obvykle nesu mléko a snažně tě prosím, abys mi vrátil svou přízeň. Na to se had dal slyšet. Sotva obnovíme přátelství, aby bylo jako dřív. Ale bude snad možné zachovat z něho aspoň něco. Víš co? Přinášej mléko, jak bylo zvykem, postav je před jeskyni a odejdi. Já se ti za to odměním. Tak můžem, chceš-li, udržet navzájem dobrou vůli. Věřit si ale plně jeden druhému už nebudeme nikdy. Protože kdykoliv uvidím šrám na kameni, vždycky si vzpomenu na sekeru. A kdykoliv se ty podíváš na kolébku, připomeneš si hada. Poslové smrti. Byl jednou jeden člověk a ten uzavřel se smrtí dohodu, že si pro něho nepřijde, ledaže by k němu napřed vyslala 3 nebo 4 posly. Za nějaký čas se stalo, že ten člověk onemocnil horečkou i zavolali k němu lékaře. Ten ho prohlédl a poradil mu, aby pamatoval na duši, protože našel v jeho tepu i v moči smrtelné příznaky. Sám nemocný se přiznal, že ztratil všecku chuť k jídlu a když už něco sní, že to zase zvrátí. Hned potom k němu vešla smrt a volala ho sebou. Nemocný řekl, ještě nepůjdu, protože napřed nevyslala posly, jak bylo domluveno. Smrt na to, ale vyslala a všecky, jak jsem slíbila. Ten první posel přišel tenkrát, když tě roztřásla horečka. Druhým jsem se ohlásila, když ti lékař řekl, že jsou v tepu a v moči zlé příznaky. Po třetí jsem tě varovala, když si ztratil chuť k jídlu. Stěžuješ si tedy neprávem. Jenom hezky vstaň a pojď se mnou.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatíč musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš, jako když pilou řeže. To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde. Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole, co by důb.
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto, vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, znenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu.
7: Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
7: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
7: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
7: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
7: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě, čerte, zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Aj takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. i přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
8: Stát, kam pak?
6: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
2: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
8: No jen ukaž kapsy.
6: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
2: A co panu králi chceš, holenku?
6: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
8: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
9: Neboj se, ajdi se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci, ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Při vandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok?
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku. Mm-hmm.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti ses zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákavá.
0: A ty, princezno a málko?
2: 25 rakusků.
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poraučí, aby si vás všechny odnes Lucifer.
6: Přišel další, pane králi. A hlásí se do služby.
0: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
3: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
0: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí, a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždyť tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by s tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi z toho chasníku?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy pišťalku, takovou obyčejnou, za groš si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?

0: Paťáku, mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: A to nemyslíš vážně?
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch, jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý své.
1: Ne, ne, ne. Co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutinku.
0: Vidíš? Šmik, fik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neproloupila zbětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát. Já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zojzdit?
2: Musela jsem dát co pádek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Čert vem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťálka frnk a byla Bůh ví kde.
0: Ach, prach dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi ji měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťálka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, honem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30.
2: A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeď by nemá přece píšťalku prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky, jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď sticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem, jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro, odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem,

0: Měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl se mlaďku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej, drahotý pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Spropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo, dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíň jeho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne, ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest. Au.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povýšli nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pán?
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Jamálko, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Vás, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítá své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A červná píšťalka, Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

0: Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem. V zámečku je dětský domov. Žijí v něm děvčata a kluci od 6 do 15 let, všeobecně zvaní Větrováci. K domovu patří veliká stará zahrada se vstupním schodištěm vroubeným zábradlím z kamene. Zahrada pořád ještě připomíná park. Ze tří strany obklopuje bytelný prkený plot a zepředu honosná tepaná mříž. Část parku později vykáceli, založili sad a zeleninové záhony. Ale i tak přerůstá k radosti dětí zahradníkovi přes hlavu. Nejzarostlejší a nejpustší místo zahrady zabrali Indiáni. Postavili ohniště a vymohli si, že smějí z večera pálit klacky a zhrabané listí. Předním mužem kmene byl bez pochyby náčelník Kančí Zub, jinak prostě Přemek Hrůza. Indiánské jméno získal podle klu opravdového kňoura střeleného hajným sedloněm. Sedloň mladší, Přemkův spolužák, Zub ukradl a vyměnil s Přemkem za sérii kreseb ze života učitelského sboru. U ohně kluci sedávali takřka nehybně. Opravdoví Indiáni sebou pořád nemelou, nemají to v povaze a taky by neslyšeli, kde se co šustne. Jen lehký větřík občas pohnul některým brkem v čelence či schodil lístek na pomalovanou tvář. Hoši se snažili hovořit čistě indiánskými výrazy, jako třeba: ten prašivý skunk Viták mi včera napověděl špatně básničku, velká noho. To ti vyved na schvál, veverčáku. Měl byste zbabilé bílé tváři napráskat. Už se stalo, bratře, velká noho. Vyčíhal jsem si ho na prérii za jejich vigmamem. Chytil jsem ho do lasa. V hodu lasem. Jsou báječný. Čistě indiánské výrazy měly úžasnou výhodu. Brzy se vyčerpali a kolem ohně panovaly dlouhé chvíle mlčení. Náčelník si ticha velmi považoval a podporoval je úslovím. Co pak jsme babi? Za muže mluví čin. O činy větrovských indiánů nebyla nouze. Páchali polní pych, drbali lusky i švestky a lezli i do zahrad. Byli se s místními kluky, takže maminky často lamentovaly, že Větrov byl hroznovu čert blužen. Přemek byl na Větrově dobrých 5 let. V dětských domovech žil téměř všechna léta, která obsáhl pamětí. Jen dávno věku jeho dětství patřila úplně obyčejná vzpomínka. Měl postýlku v otlučené kuchyni. Ráno se probudil a okno zamrzlo krásnou zahradou. Stromy, tráva, květiny a všechno v ní bylo ledové a bílé. Do dětského domova za ním několikrát přijela maminka. Jemným hlasem mu vyprávěla, jak mu brzy ustele v kuchynce, jenže se odstěhovala někam daleko a tak mohla jen psát. Byl přesvědčen, že bydlí vysoko v horách, asi proto, že poslední pohlednici dostal z hor. Jistě tam nejezdily vlaky a cesty nestály za nic. Pomalu roztála maminčina podoba, víra, že se vrátí do otlučené kuchyně, kde pak vůbec je, v kterém domě a v kterém městě. Mezi Indiány měl náčelník neomezenou vážnost. Byl statečný a silný. Pamatujte si, vštěpoval svým věrným, Větrovák za Větrováka, Indián za Indiána. Náčelník Přemek měl řadu napodobitelů z řad místních kluků, kteří toužili mít vlastní tlupu, brka a totem, ale všichni dopadli špatně. Především kluky z dědiny nespojovalo tak pevné přátelství jako Větrovské. A kromě toho neměli porozumění rodiče. Jestli si ještě někdy vymaluješ papulu jako ten ušatý Grázl z Větrova, vymaluju tě já na opačném konci. Láteřili, neboť toužili aspoň po vnějškovém rozlišení vlastních dětí od větrovských indiánů. A páni kluci z dětiny zklamaně vzhlíželi k temné siluetě starých stromů Větrova, nad něž večer co večer stoupal vábivý kouř. Náčelníkovým chráněncem se stal žák třetí třídy Fanda Blesík, zatím jen příležitostně zvaný Bystrá liška. Fanda pořád něco podnikal, mlčení mu dělalo potíže, nikoho nenechal na pokoji a do všeho se pletl. Svému náčelníkovi byl za patronství nesmírně vděčný a udělal by pro něj všechno na světě. A asi jenom jeho poslouchal na slovo. Z Přemkovy blízkosti se nedal zapudit ani u poradního ohně, k němuž měli přístup jen nejstarší muži kmene. Tak dlouho pištěl, vnucoval se a pomáhal, až náčelník schovývavě přimouřil oči, ostatní přestali Fandu odstrkovat a trpěli ho ve své přítomnosti. Tímhle soustavně štval šedého grizzlyho. Vedle náčelníka by měl správně sedávat jenom grizzly, druhý nejdůležitější muž kmene. Ale jen ať se Fanda těší. Za rok Přemek odchází do učení, grizzly převezme kmen a pak Bystré lišce ukáže, kde je jeho místo. Náčelníkovi neujde u posvátného ohně ani myš, natož smutek v očích jeho nejmilejšího kamaráda. Promluvil. Tož rudí bratři, zaspíváme si. A vyzval fanouše, Bystrá liško, jakou? Fanda náruživě rád zpíval, ale i Přemek si oblíbil táhle moravské písně. Jeho nejmilejší byla Vínečko bílé, si od mé milé. Tu tvoju, pravil malý věrně. Dole v dědině zaslechl procítěné hulákání od Větrova děda Šíma. Jako obvykle pohlédl k vinorodému kopci Hadáku, kde pěstoval čabaňskou perlu, a zavrčel.
1: Já vám dám vínečko bílé, raraši.
0: Trochu nesourodý zpěv klukovský hrdel dráždil sluch malé cikánky Simony. Přišívala s tetou Pávkovou ve vychovatelně knoflíky. Víju jako kojoti, teto, řekla žárlivě a nespokojeně se mračila. Měli být spát? Její 11leté romantické srdce hnětlo, že kluci mezi sebe nepustili děvčata. Snažila se aspoň některá sjednotit podívčí tomahavk, ale nepovedlo se. Za týden se Anka s Olinou poprali kvůli stlaní postelí a prohlásili, že spolu v žádném kmeni nebudou. Simona jim nabančila oběma a byl konec. Holky se otřepaly celkem rychle, jen Simoně zůstal tajný indiánský žal. Fanda pečlivě vyjedl plátky síra ze svačiny připravené do školy a zamyslel se nad jablkem. Přeleštil o kalhoty a strčil do hbitého sviště. Měním, chceš? Ukázal bradou na jeho svačinu. Dej mi sír. Kluk váhal. Fanda se zatvářil velmi přísně a hbitý svišť povolil. Za zády se jim objevila vychovatelka Hejduková a tvářila se všetečně. Já si ukládám školní potřeby, teto. Předešel honem zbytečným otázkám fanouš a vzorně zastrkoval svačinu do aktovky. Jak se kluci blížili ke škole, stalo se něco nečekaného. Z postraní uličky vymašíroval přenádherně vybarvený kohout. Taková péra nevlastnil ani náčelník. Fanoušovi se rozšířily oči. V tu ránu se rozhodl, že pyšný pták se s ním rozdělí o parádu. Zapomněl na kluky, na každodenní vychovatelčino přikázání určené zvláště jemu, že z domova se chodí rovnou do školy a ze školy zpátky, a vydal se za kohoutem. Přemek se po něm ohlédl, ale nevěděl, proč by vyrušoval. Nakonec je jeho kamarád, ne chůva. Kohout, aniž se v jeho slepičí mozku vynořilo podezření, stál na prahu drsného okamžiku svého života. Uličník se tvářil laskavě a radostně jako mazaná liška natahoval k němu ruku a občas zaševelil na pipipi. Druhá ruka přitom polehoučku vytahovala z kapsy prak, jemně sebrala kamínek, pipipi, a prask. Kohout vyděšeně zakdákal a vzlétl do cizí zahrady. Některá jeho utěšená péra zůstala na pěšině. Fanda spokojeně roztáhl pusu od ucha k uchu a vrhl se k ním.
1: Já ti dám, potvoro,
0: ozvalo se ze zahrady. Fanouš se bezděčně skrčil.
1: Šímova!
0: A hlas už spokojeněji dodal.
1: Oblichaná!
0: Fanda nelenil. Popadl do hrsti zbytek per, hala balaj nacpal do kapsy a letěl zpět ke škole jak o život. Stranou Hroznova stála ještě jedna vila plná dětí, kojenecký ústav a domov pro děti do 3 let. Primářem ústavu byl doktor Václavík. Fanda tu měl malou kamarádku, kudrnatou Evičku. Pokaždé, když se objevil na plotě, s křikem se rozeběhla za ním, třeba zrovna měla na písku rozpečeny ty nejkrásnější bábovičky. Po vyučování za ní Fanda zajde. Musí se pochlubit svým úlovkem. Přemka a ostatní kluky hodlal překvapit až hotovou čelenkou, kterou si v tajnosti vyrobí. Malá dozajista úžasne už teď. Evička dělala v poslední době primáři starosti. Jakmile viděla, že se ošetřovatelka věnuje některému o něco déle, tahla je za vlasy a odháněla je. Při vizitě si ji primář hleděl déle než obvykle. Hned se mu taky vtiskla do náruče a po očku číhala, zda jí někdo z ostatních nechce vypodit. Primář s vrchní sestrou Kubešovou se vrátili do kanceláře. Václavík si roztržitě míchal kávu. Myslel na děvčátko. Sestra Kubešová rozstřídila hraničku došlé korespondence a počala pročítat jednotlivé listy. Nějací Podešvovi by chtěli chlapečka, zvedla dopis psaný rukou. Rád bych dal do rodiny Evičku, řekl primář. Jak dlouho její matka nepsala? Naposled o Vánocích, odmlčeli se. Zatím nemohli nic dělat. Jenom kdyby matka o Evičku neprojevila zájem celý rok, nejezdila za ní a nepsala, mohl ústav předložit věc soudu, který by případně rozhodl, že na holčičku ztratila právo. Sestra založila spisy zpět.

0: sotva skončilo vyučování, vyrazil Fanda ze šatny první. Meluzínková ho už nestačila chytit a nechat po škole. Uháněl ke kojeneckému ústavu. Starší děcka si tou dobou hrávala na zahradě. Evi, zavolal skrze plot. Položila kyblíček a rozeběhla se k němu. Fanušku, Fanušku, skočil do zahrady. Jestli pak víš, na co máme vrátka, zeptala se ošetřovatelka. Omluvně se zašklebil, na výklady teď neměl čas. Vylovil z brašny péra a hrst jich přiložil ke spánku. Zatřepetal hlavu, až rozevlál zahnuté špičky a aby to vypadalo slavnostněji, vytáhl obočí. Evička se zasmála a natáhla k ním ruku. To je krása, tutlala veselý ošetřovatelka, s houfem ostatních přišla blíž. Ukaž se. Fanda povstal, maličko se napřímil a s vážným pohledem jim poskytl podívanou na svá brka. Odkud máš tak pěkné peří? Podivovala se. Odvětil vyhýbavě, leželo na cestičce a opatrně je uložil do tašky. Dej mi, žadonila Evička a snažila se mu do ní vloupat. Nemůžu, mám je na indiánskou čelenku, ale tobě udělám čelenku taky, ještě hezčí než sobě, až nazbírám peříčka nebo ještě něco trefím. Teta Pávková s Ankou skládali v žehlírně prádlo a přišívali utrhané knoflíky na košilích nejmenších dětí. Simona si žehlila blůzku do kina. Najednou se zamrzela. Teto, zase nehřeje. Vychovatelka sundala brýle, olízla prst a rychle zkusila plotínku. Slina ani nezasyčila. Vypni, řekla, a skoč s ní k našemu tátovi. Simona se kroutila. Jestli by nemohl někdo jiný, má přece vycházku. Teta si povšimla Přemka, čutal pod oknem Mičudu. Zamávala mu žehličkou. Odnes ji tátovi, ať se na ní mrkne. Má službu. A to si Přemek rovnou povyskočil. Pan Pávek byl totiž podplukovníkem a sloužil u pohraniční stráže. A tam za ním kluci chodili strašně rádi. Jednotka měla nádherné večáky a psi byli velkou Přemkovou láskou. Služba u závody jen mrkla na žehličku, krátce zatelefonovala a pustila chlapce dál. Podplukovník Pávek mu vyšel naproti. No su blázen, vrtěl nad žehličkou hlavou. Vždyť se mi zrichtoval, no je to týden, počkáš si? Přemek horlivě přisvědčil a zaprosil. Pane Pávek, můžu jít ke psům? Podplukovník ho předal desátníku Krištofu Klímovi, který krmil psy a zašel do služebny. Přemek se rázem ocitl u klecí. Velčáci, kteří už vrčeli a štěkali, když přišel k závoře, teď spustili naplno. Krištof je okřikl. Který je váš? Zeptal se Přemek. Chodil za desátníkem od klece ke kleci. Psovod kývl na temně vybarveného velčáka s bohatou huňatou náprsenkou. Dane, pes spozornil. Když poznal, že jeho pán nic nežádá, přitulil se k ruce, která se k němu protáhla mříží a zavrtěl ocasem. Kdo ho dostane, až odejdete? Nikdo. Jak nikdo? Nepochopil Přemek. Berete si ho domů? Psovod odpověděl, že to by moc rád. Ale žil ve městě, zahradu neměli a v bytě nebylo k hnutí. A co s ním teda bude? Nedal pokoj Přemek. Jak mu to vysvětlit? Krištof se rozhodl pro slova méně srozumitelná. Má doslouženo, dovršil aktivní věk. Ale kluk stále čekal a voják, kterého trápil Danův osud, se skoro rozlobil. Utratí ho, sakra! Co pak tomu nerozumíš? Přemek dlouze zavrtěl hlavou. Tohle netušil. Na práh služebny vyšel podplukovník Pávek. Spokojně zvedl žehličku a zavolal. Nic jí není. A děvčatům řekni, netáhají za šnůru. Poklepal na choulostivý ohyb u zástrčky. Přemek se zamlkle rozloučil s psovodem a vzal si žehličku. Co je s tebou? Všiml si Pávek. Jsi jak zvadlej kvítí. Přemek zahučel. Nic. Ještě se ohlédl po klecích. Zdálo se mu, že Dan se na něj dívá. Toho dne už do Přemka nic nebylo. Večer, když v ložnici zhasli, jen vášnivý čtenář napínavých příběhů Šedý grizzly si pod dekou svítil baterkou, ležel Přemek s otevřenýma očima a myslel na Dana.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
2: Šňůra slz. Žil jednou jeden sirotek a že byl sám jako ptáče vypadlé z hnízda, říkali mu lidé holátko. Jaký je to hořký úděl být sirotkem, bez otce, bez matky. Co ústrků a zlých slov člověk zažije. Holátko byl na širém světě sám, samotinký. A neměl dočista nic, než starou odranou chaloupku na břehu potoka. Když se někdy stalo, že přišla velká voda, potok se rozvodnil, hůčel a hnal se jako smršť, nedalo se ani přejít na druhý břeh. Vypravím se do hor, vyberu 7 velikých kamenů, otesám je a položím do potoka, abych i za velké vody mohl na druhý břeh, řekl si Holátko. A taky to udělal. Denně po týdny chodil do hor a vybíral kameny. Až jednoho dne našel konečně i 7. obrovský balvan a velmi se zaradoval. Ten se bude hodit, pomyslil si, a zkusil kamenem pohnout. Po velké námaze se mu ho podařilo odvarit a v tu chvíli se zarazil. Na místě, kde prve kámen stál, leželo vejce bělejší než bělostný sníh. To je vejce jako z pohádky, pomyslil si. Vezmu je domů a dám je pod kvočnu. Jak si řekl, tak i učinil. Po 27 dnech Holátko ráno vstal, šel na dvorek, kouká a vlastním očím nevěří. Skořápka je puklá a z vejce právě vylézá, myslíte, že ptáče, ale kde pak? Malinké, docela malilinké děvčátko. Vyskočí ze skořápky na zem, roste a roste, až náhle před úžasnými zraky Holátka stojí sličná dívka. Kde se tu bereš, zeptal se Holátko. Jsem víla a přišla jsem ti pomoci postavit přes potok lávku. Nemůžeš přece jen tak položit do vody 7 kamenů, to by se lidem špatně přecházelo. Na to si víla vysoukala rukávy a začala klást kameny do vody. Když položila všech 7 kamenů, ostříhala si nehty ze 7 prstů, sklonila hlavu a něco zašeptala. V tom okamžiku se nehty proměnily v 7 kamenných desek. Víla desky vzala, položila přes kameny a lávka byla hotová. Holátkovi se víla velice líbila a tak se jí nesměle zeptal. Nechtěla bys u mne zůstat a stát se mou ženou? Proto jsem přišla, smála se víla a podala chlapci ruku. Od té doby žila s Holátkem v chaloupce a byli šťastní. Jejich láska však byla trnem v oku sedláku, který jim jejich štěstí nepřál. Jednoho dne se Holátko vypravil do města na trh. Na zpáteční cestě potkal závistivého sedláka. Víš, povídá závistivý sedlák, který se rozhodl, že se Holátka zbaví, ta lávka se ti povedla. Ale ještě bys měl něco udělat s tou saní v horách, v poslední době velice sužuje lidi. O jaké saní to mluvíš, podivil se Holátko. Pojď se mnou, ukážu ti, kde žije, řekl sedlák. Skočím si jenom domů pro šňůru a pro ošatku. Za chvíli byl zpátky a oba společně se vypravili do hor. Šli a šli, pomalu se smrákalo a zmračen vyplul bledý měsíc. Náhle se v šaru před nimi objevila v zemi černá díra. Jsme na místě, řekl sedlák. Tady žije ta saň, co lidi tolik sužuje. Teď spí. Sedni si na ošatku, spustím tě dolů a ty ji zabiješ. Sedlák přivázal ošatku na šňůru, Holátko na ní usedl a než se stačil vzpamatovat, letěl dolů černou tmou. Úzkost ho svírala při pomýšlení na strašného netvora. Strachem pevně stiskl víčka. Když se ošatka dotkla země, otevřel oči. Zůstal jako přimrazený. Byl v prostorné síni se zlatými sloupy, stěny kolem dokola byly vyloženy průsvitným nefritem a na tyrkysových stupních stály truhlice plné perel a drahokamů. Sedláku, volal Holátko radostně. Žádná saň tady není, za to jsem tu našel velký poklad. Tak se moc nezdržuj, nalož jej na ošatku a pošli mi ho nahoru, ozval se zhora sedláku v hlas. Nejdřív vytáhnu poklad a potom vytáhnu tebe. Chlapec naložil na ošatku rubíny, jaspisy, nefrity, démanty, zlaté řetězy a zavolal na statkáře. Ošatka se vznesla do výše a jen úzkou průlinou holátko zahlédl, jak ruka vykládá z ošatky drahocenný náklad. Už si hotov, sedláku? Zavolal holátko po chvíli, když se mu čekání zdálo nějak dlouhé. Ale nahoře se nikdo neozýval. Chlapce polila hrůza. Pane Bože, snad mě tu nenechal, napadlo ho. A zavolal ještě jednou. Ale nahoře bylo zlověstné ticho a úzkým otvorem bylo vidět jen pár hvězd na nebi. Už je to tak. A teď je se mnou konec. Zahynu tu žízní a hladem, pomyslil si chlapec. A hořce se rozplakal. Doma zatím víla marně holátka vyhlížela. Dávno padla noc, vyšel měsíc a chlapec nikde. Tu se ozvalo prudké zabouchání na dveře. Když víla otevřela, spatřila přede dveřmi závistivého sedláka. Co se stalo, vydechla úzkostí. Ale, povídá sedlák, cestou z města jsem slyšel, že v lese zabili loupežníci nějakého mládence. A tak mě hned napadlo, že by to mohl být ten váš. Ale nebojte se, sama nezůstanete, můžete jít ke mně. A já vás budu opatrovat jako oko v hlavě. Jak tohle víla slyšela, rychle zabouchla dveře. Po chvíli, když se venku nic neozývalo, spolehonka je znovu otevřela, rozhlédla se a když zjistila, že sedlák už odešel, vyklouzla tiše ven do temné noci. Běží a běží po cestě vystlané měsíčními paprsky, běží dlouho tmou, až všechna udýchaná doběhla do lesa k tmavému otvoru v zemi. Holátko, miláčku, kde jsi? Volala nešťastná víla. Tady jsem, zaznělo to z hlubiny. Neboj se, zachráním tě, zvolala víla a z jejich krásných očí vytryskly slzy. Průzračné kapky stékaly po smutných líčkách a padaly do temné prohlubně. Ať v divoucí, jak padaly, v letu se navlékaly jedna na druhou, až se do propasti začala snášet celá dlouhá šňůra bílých průhledných slz, tak pevná a silná, jako byla láska víly k chlapci holátkovi. Co bych si odtud bral, vždyť nic nepotřebuji, řekl si chlapec, když se naposledy rozhlížel po jeskyni. V tom jeho zrak padl na zázračnou perlu zářící v noci. Byla zasazena ve stěně. V mžiku se rozhodl. Perlu vyloupl, chopil se šňůry a šplhal vzhůru. Jaké to bylo šťastné shledání. Radostně se vraceli víla s holátkem domů. Jen za nimi zapadly dveře, ozvalo se prudké zabušení. Venku stál závistivý sedlák. Když viděl chlapce živého a zdravého, zůstal jako opařený. Právě jsem si říkal, že tě půjdu vytáhnout, koktal v rozpacích. Hned to nešlo, protože se mi přetrhl provaz. V tu chvíli si všiml, že chlapec drží v ruce velkou zářící perlu. Odkud máš tu perlu? To je taky odtamtud, ptal se a oči se mu leskly samou chtivostí. Takových je tam po stěnách, že bys je nespočítal, řekla víla. Vzali jsme si na památku jen tu nejmenší. Buďte tu hodně zdraví, musím běžet, mám ještě něco na práci, řekl kvatně sedlák, obrátil se jako na obrtlíku a pospíchal pryč. To se ví, že ten chamtivec nešel domů, ale co mu síly stačili, upaloval do lesa a rovnou k otvoru v zemi. Kouká, ale ona je tu šňůra. A pane Bože, až se v něm dech zatajil a oči mu přecházely, z hlubiny to světelku je třpití se a září. Sedlák už ani na vteřinu nezaváhal, chytil se šňůry a rychle se spouštěl dolů. Když byl sotva v půli, ucítil najednou, jak mu vlhnou dlaně. Kouká a hrůzo hrůzoucí, Šňůra z bílých perel se proměňuje v bílé slzy a ty kanou padají a padají do propasti. Marně se sedlák snažil na šňůře udržet. Ruce se mu smekají po nezachytitelných slzách a už jich má plné ruce. Šňůra povoluje a sedlák se s výkřikem zřítil do propasti. Od té doby o závistivém sedlákovi už nikdo nikdy neslyšel. A ani ten otvor v zemi už nikdo nikdy nenašel.

0: Kocour v botách. Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny. K tomu mlýn, osla a kocoura a bylo mu to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s moukou a kocour? Inu, ten přece chytal myši. Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví. Ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší. Inu, ten přece dostal kocoura. Nic jiného na něj taky nezbylo. Takové dědictví by nebylo nikomu k radosti.
1: To jsem dopadnul, řekl si ten nejmladší. Dostal jsem to nejhorší. Nejstarší bratr má mlýn a může mlít. Prostřední má osla a ten je mu taky k užitku. Ale co já si počnu s kocourem?
0: Nechám si z jeho kožešiny udělat palčáky a bude to.
2: Mňau, poslouchej.
0: Měl se k řeči kocour, který rozuměl všemu, co se řeklo.
2: Kvůli tomu, abys měl z mé pelichavé kožešiny pár špatných rukavic, mě zabíjet nemusíš.
0: Nechej mi raději udělat pár holínek, abych vypadal dobře a mohl se ukázat mezi lidmi a rázem ti budu k užitku. Mlynářský synek se věru podivil, že kocour mluví, ale protože šel kolem mlýna zrovna švec, zavolal ho dovnitř a nechal kocourovi vzít míru na pár holínek. Když byly hotové, kocour si je natáhnul, vzal pytel obilí, nahoře uvázal šňůru, jako by ho chtěl táhnout po zemi, pak si ho hodil na záda a šel po dvou nohách jako člověk do lesa. Toho času vládl v té zemi král, který jedl k smrti rád koroptve, ale na trhu jich bylo tak málo, že to bylo k soužení. Královské lesy byly koroptví plné, ale byly vám tak plaché a opatrné, že to nebylo ani k lovu, ani k nástrahám, a lovci se vraceli s prázdnou. Ale kocour se na to rozhodl jít od lesa. Když přišel na mýtinu, položil pytel na zem, otevřel ho a rozsypal část obilí do trávy. Smyčku, kterou byl pytel zavázaný, vedl za jeden keř, kde se sám pak ukryl a čekal a čekal. Za nějakou chvíli přicupitali zvědavé koroptve, našli zrní a dali se do zobání. Zop, zop, zop. A jedna po druhé vlezla za obilím až do pytle. Když kocourovi přišlo, že jejich uvnitř už pěkná řádka, utáhl smyčku a bylo to. Uvězněným koroptvím pak jedné po druhé zakroutil krkem, pytel si hodil na záda a vydal se rovnou cestou na královský zámek. Tam se mu do cesty postavila královská stráž.
3: Stát, kam pak?
2: Mňau. Ke králi, odvětil.
0: Ty jsi mi vtipálek, kocour a ke králi? Smál se strážce.
3: Jen ho nech jít, řekl druhý voják. Pan král má často dlouhou chvíli, třeba ho mluvící kocour trochu rozptýlí.
0: A bylo to. Před králem se kocour hluboce poklonil a řekl.
2: Můj pán, hrabě,
0: k tomu titulu pronesl jakési dlouhé a urozené jméno, které si už nikdo nepamatuje,
2: se nechá panu králi poroučet a posílá mu koroptve, které zrovna ulovil.
0: Králi se zbíhali sliny, když kulaťoučké ptáčky zpěváčky uviděl a nedal jinak, než že musí tomu kocourovi z pokladnice nandat do pytle tolik zlata, kolik jen unese.
2: To zanes svému pánu a poděkuj mu mnohokrát za dárek.
0: Však kocour taky nečekal nic jiného a rázoval rovnou do mlýna,
1: kde seděl ten nejmladší u okna v chalupě s hlavou v dlaních, protože si činil výčitky a levity, že poslední groš utratil za to, aby pořídil holínky pro kocoura. Svět většího hlupáka neviděl. Z toho zadumání ho vytrhnul kocour, který mu zhodil u nohou pytel, a když ho rozvázali, bylo v něm samé zlato. Tady máš něco za ty holínky. Pan král tě nechává pozdravovat a mockrát děkuje. Z takové řeči hoch nezmoudřel, ale to zlato ho potěšilo, ať se vzalo, kde se vzalo. Zatímco si kocour po lidsku stahoval holínky, vyprávěl mu vše, co a jak bylo, a nakonec řekl: Idnu, zlata máš teď sice dost, ale u toho nemůžeme zůstat. Ráno si zase natáhnu holínky a poohlídnu se, jak z tebe udělat něco onačejšího. Však jsem panu králi řekl, že si hrabě. Druhého dne se kocour vydal opět na lov a králi přinesl bohatý úlovek. Tak to šlo i třetí den, a čtvrtý, i desátý, a každý den přinesl domů zlato, a nejen to. Král si kocoura v botách oblíbil, mohl si chodit i smíčit po zámku, jak chtěl, a nebylo nikoho, kdo by mu chtěl skřivit vlásek. Jednou se zase kocour vyhříval u kamen v královské kuchyni, když tu přišel kočí a láteřil. K čertu s králem i s princeznou, chtěl jsem jít do hospody, dát si něco k pití a zahrát si karty. Místo toho s ním musím k jezeru. Jak to kocour uslyšel, pelášel do mlýna a řekl svému pánovi: Jestli chceš být bohatý a k tomu hrabě, pojď se mnou ven k jezeru a vlez do vody. Jinoch nevěděl, co si s takovým nápadem počít, ale protože bylo zatím vše, co kocour udělal k dobrému, poslechl a šel s ním. U jezera se svlékl, skočil do vody. Kocour vzal jeho šaty a někam je schoval. A už tam byl král i princezna, přijeli v krásném kočáře a pod kola se jim vrhnul kocour, který lamentoval a naříkal: Ach, nejurozenější králi, byl tu zloděj a mému pánu, urozenému hraběti, který se tu v jezeru koupal, ukradl šaty. Teď je ubohý hrabě ve vodě a nemůže ven, a jestli tam ještě nějakou dobu zůstane, určitě prochladne a umře. Jen to král uslyšel, nechal zastavit a jeden z jeho lidí musel na zámek, aby přinesl královské šaty. Když si pan hrabě ty nádherné šaty oblékl, vypadal k světu. To se líbilo králi i princezně a nedali jinak, než že si musí sednout k ním do kočáru. Kocour běžel po svých napřed a ocitl se na jedné obrovské louce, kde přes sto sekáčů kosilo seno. Čí pak je ta louka, lidičky? Zeptal se. Jednoho mocného kouzelníka, odvětili mu. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ta louka, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Potom běžel kocour dál a dorazil na velikánské žitné pole, políčko, kde žalo 200 ženců obilí. Komu patří to žito, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří to pole, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. A běžel dál, až doběhnul do hustého černého lesa, kde kácelo 300 dřevorubců mohutné buky. Komu pak patří ten les, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ten les, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Kdo by odporoval kocourovi, který chodí světem v botách a k tomu ještě mluví? Zatímco se lidi radili, co to má všechno znamenat, dorazil kocour do čarodějova zámku a hned se hnal dovnitř. Čaroděj se tvářil nevrle a přezíravě se ptal, co tu pohledává. Ale kocour se měl k úkloně a k lichotce. Slyšel jsem, že se umíš proměnit v jakékoliv zvíře, co jich na světě je,

0: To je neuvěřitelné a neslýchané. Něco takového bych si ani ve snu nepomyslel. Ale co v malé zvířátko, třeba myš, to bys taky dokázal. To bys byl opravdu ten největší čaroděj na světě. Čarodějové si rádi přihýbají z poháru lichotek a tento byl málem opilý.
1: O ano, milý kocourku, to umím také.
0: A byla tu myš. Inu,
1: ne dlouho.
0: Kocourovi stačil jeden skok a bylo po ní, jen se olíznul, jak to už kocouři dělají. Ta vybraná společnost zatím přijela k louce.
1: Komu patří to seno, lidičky?
0: Zeptal se král. Panu hraběti, volali nakonec všichni, jak jim kocour poradil.
1: Máte pěkný kousek země, pane hrabě, řekl král.
0: Potom přijeli k šitnému poli.
1: Komu patří to obilí, lidičky?
0: Panu hraběti, znělo jednohlasně.
1: Máte velký a krásný lán, pane hrabě, řekl král. A u lesa to bylo podobné. Komu patří to dřevo, lidičky?
0: Ptal se král. Panu hraběti, volali všichni. Král se podivil ještě víc a řekl.
1: Vy musíte být opravdu bohatý muž, pane hrabě. Nemyslím, že já sám mám tak nádherný les.
0: Konečně přijeli k zámku, kocour stál na schodech a když dole zastavil kočár, otevřel dveře a řekl. Pane králi, přijeli jste na zámek mého pána. Je to pro nás ta nejvyšší pocta. A ten zámek byl větší a krásnější než královský zámek. A tak král udělal to nejlepší, co mohl, a dal hraběti princeznu za ženu. Když král umřel, stal se hrabě králem. A kocour, Inu, ten byl přeci jeho prvním ministrem.

I když velikou mašinku odtáhli do kůlničky, nebylo stejně všem starostem konec. Nejvyšší pan železničář byl velice nešťastný. Což o to natlučený nos se mu už zahojil a už nešišlal a nehuhňal. Avšak velice se trápil, protože už věděl, že od něho bylo nerozumné chtít stůj co stůj černokněžnickou mašinku. Nebyla k ničemu. Byla tak dlouhá, že nemohla vjet ani do té nejmenší zatáčky. A zatáčky jsou na trati přece všude. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela rádi. A tak jim bylo líto, že se nejvyšší pan železničář tak trápí a chodí po nádraží jako stín. Starý pan Blahoš z Výtopny to také viděl a říkal si, tak se mi zdá, že nejvyšší pan železničář byl docela potrestán. Měli bychom udělat něco, aby se přestal trápit. A přemýšlel, jak by nejvyššího pana železničáře potěšil. Přemýšlel 3 dny a 3 noci, až ho konečně napadlo, co udělá. A pak pokuřoval ze své dýmky ještě 2 noci a 3 dny. A když konečně uviděl, že měsíc je krásně kulatý, počkal, až všichni šli spát, a pak před půlnocí vzal starou šlapací drezínu a jel na 17. kolej. Sotva na nádražních hodinách odbyla půlnoc, přistoupil ke kouzelné výhybce, přitlačil na páku a řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most,

prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Výhybka se přehodila a pan Blahoš si sedl na drezínu a jel a už byl velice unavený, protože šlapat na takové staré drezíně je těžká práce. Mocný černokněžník Zababa byl právě ve veliké dílně u veliké bedny a co si tam kutil. Pan Blahoš pěkně nahlas pozdravil a čekal. Pan Zababa se nedal vyrušit, až po chvíli řekl: proč jste ke mně přišel, pane Blahoši? Chcete snad také takovou mašinku, jakou si koupil nejvyšší pan železničář? Pan Blahoš se ani nezatřásl, ačkoliv černokněžník promluvil velice hrozivým hlasem a jen odpověděl: nikoli, mocný černokněžníku, pane Zababo, přišel jsem vás poprosit, abyste si svou velikou mašinku vzal zpět. Černokněžník se zamračil a řekl ještě hrozivějším hlasem: to je nemožné, co si kdo koupil, to má. U nás se zboží nevyměňuje a peníze nevracejí. Pan Blahoš jen zakroutil hlavou a řekl: kdo pak mluví o penězích? Chci jen, abyste si tu svou hroznou mašinku zase odvezl. Bude-li u nás na nádraží, tak se snad nejvyšší pan železničář žalem utrápí. Černokněžník pan Zababa se zlobil o trochu méně, když slyšel, že pan Blahoš nechce peníze zpět, a řekl jen: co je mi potom, že se váš nejvyšší železničář trápí? Měl být rozumný od začátku a nemusel se trápit. Pan Blahoš si v duchu pomyslel, že vlastně s černokněžníkem docela souhlasím, ale přece jen řekl: pane černokněžníku Zababo, alespoň mi řekněte, není-li přece jen nějaká pomoc? Čaroděj řekl: protože se mi líbíte, řeknu vám něco, co vás potěší. Té veliké mašinky vás zbaví někdo, kdo přijde na vaše nádraží a o kom byste to vůbec nevěřili. Dbejte dobře, abyste toho člověka poznal. Když ho vyženete, pak už nikdy nepřijde. A vám i panu železničáři nebude navěky pomoci. Pan Blahoš se usmál a řekl: ze srdce děkuju. A řeknu vám, že nejste tak zlý černokněžník, jak se o vás mezi lidmi povídá. To panu Zababovi ještě nikdo neřekl. A černokněžník byl z toho všecek v rozpacích a tak jen zabručel: no tak už jen jděte, ať nepřijdete pozdě. Pan Blahoš nasedl na drezínu a začal šlapat, aby byl brzy zpátky. A jen velice bedlivě dával pozor, kdy už přijde ten dobrý člověk, který je má vysvobodit od veliké mašinky. Avšak nikdo nepřicházel, ale pan Blahoš byl trpělivý a věděl, že kdo je trpělivý, ten se musí dočkat. A tak nezbývá, než abychom byli trpěliví i my.

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták. A kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleď. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli z pole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned, přikázal strýci Horehleďovi. Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat, dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleď na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl zeširoka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleď dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady, dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleď by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat, tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo? Strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan, ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal, ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleď kopal jak o závod, říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, oči mdlé, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku nahore hleďa a pravil.
1: Já jsem strážný duch pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky, a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl spod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte, takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motyka svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý. Třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
1: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů,
0: vyrušil ho černokněžník.
1: Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když v díře jsou plné hrnce zlaťáků. A tak si řekl, že na černokněžníka vyzraje. Přece není možné, aby černokněžník sám poodvláčel naráz tolik železňáků. Než odešel, podíval se dobře, kde stojí ten jalovec a že si na druhý den pro ostatní peníze přijde. Doma neměl strýc stání. Dvě hrstě zlaťáků uschoval do truhly, ale stejně mu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí, samé kamení. Ať strýc, jak chtěl, hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil, jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů. Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se. Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky. Ale zůstal jako solný sloup. V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi. Ale nebyla to spíš chtivost po bohatství, co lakotnému strýci horehleďovi pomýlila hlavu?
2: Medvěd Péťa a divoká kočka.

mrzne a mrzne. Prosinec, poslední měsíc v roce. Medvědi jsou ospalí, obě medvíďata se snaží nezlobit. Blíží se přece Vánoce a kdo je hodný, ten dostane dárek. Občas vyrazí Péťa s Lízou ven. Brouzdají se sněhem, sjíždějí na zadečku po strmých svazích, klouzají se na zamrzlém jezírku. Někdy se také koulují. Po návratu domů s nadšením čenichají. Maminka peče vánoční cukroví. Štědrý den se blíží. Tak, buďte tu hodní, řekne jednoho dne medvědice. Musím si jít něco zařídit. Medvíďata vypísknou nadšením. Máma jde pro dárky, to se rozumí. Zatím si můžete ozdobit stromeček. Hurá! Péťa s Lízou vytahují krabice, v níž od léta schovávali a schraňovali všechno možné. Suché květy, kousky slámy, červené šípky, barevná peříčka. Z toho všeho budou nádherné ozdoby. A večer? Večer se ozve zvoneček a pod zvrčkem se objeví dárky. Co pak asi dostanou? Medvědí panenku, šeptá Líza. Vozíček, abych sjel až do údolí, přeje si Péťa. Ano, a také kuličky, co se cvrnkají do důlku. Ještě jednu stavebnici a vyšívání pro Lízu a jedno přání následuje za druhým. Kolik se jich asi splní? Den ubíhá, stromeček už je nazdobený a maminka nejde a nejde. Děti se začínají bát. Snad nezabloudila, snad se jí nic nestalo. Konečně u vchodu se objeví veliký stín. Děti, honem, ustelte postýlku, volá medvědice. Co to nese? Něco maličkého, visí to bezvládně v tlapách. Kotě, koťátko, je nehybné, žije ještě vůbec? Je promrzlé a také se otrávilo, vysvětluje medvědice. Otrávilo? Co to znamená? Tahle kočička je opuštěná. Nevím proč, ale byla sama a asi měla strašný hlad. Našla se mi skoro zmrzlou u tisu. Snědla pár těch červených bobulek. Těch, co vypadají jako maliny, vždycky jsem si říkala, že asi budou dobré, povídá Líza. Jsou jedovaté. Kdybys je snědla, bude ti velice zle. A pro lesní kočky je otrava nebezpečnější než pro jiná zvířata. Jsou na jedy velice citlivé. Ale tahle malinká uzdraví se. Doufám, že ano. Byla jsem s ní u doktora. Teď ji hlavně musíme uložit. Zahřát. Zabalili kotě do peřinek. Líza s Péťou u něj sedí. Dýchají mu na stuhlé pacičky. Máma vaří teplý čaj. A pak... Sláva! Koťátko otvírá oči. Kýchne a rozhlíží se kolem. Mňau! Mňau! No tak, už nenaříkej, konejší je medvídek, u nás ti bude dobře, zahřeješ se, posilníš, necháme si tě. Můžeme, viď, maminko? Ale ovšem, kam bychom tu malou chuděrku teď posílali, usmívá se máma. V doupěti je krásně, voní smrček. Voní cukroví, voní čaj z malinových listů. Kotě tiše přede, už je mu lépe. A pak se z dálky ozve hlas zvonů. To lidé kdesi pod horami slaví Vánoce.

0: Lekne se najednou maminka. Já pro vás nemám žádné dárky. Kvůli té kočičce jsem se nedostala do obchodu. A vlastně jsem úplně zapomněla, že je Štědrý den.
1: Tak my nic nedostaneme, začíná popotahovat Líza. A to jsme byli hodní a těšili jsme se.
0: Já vím, je mi to líto, ale přece jsem nemohla to malé zvířátko nechat v závěji.
2: To se rozumí, povídá Péťa. Nebuď hloupá, Lízo, náš dárek je to kotě. Dostali jsme živého kamaráda. Až se uzdraví, budeme si s ním hrát. A hračky, ty přece můžeme dostat jindy, když nebudeme zlobit.
0: To víš, že jo, říká maminka a trochu překvapeně se dívá na syna.
2: Vidím, že už jsi velký, Péťo. Vyrostl z tebe moudrý a hodný medvěd. Ach, taková chvála, to je také dárek k Vánocům. Pak medvědi zpívají koledy a jedí cukroví. Kotě ožilo, protáhlo se a teď běhá a honí klubíčko. Nádherné Vánoce. A co dál? Dál už budou medvědi pospávat a pospávat až do jara.

Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal, smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionki, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobytí se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra, pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi, tož co myslíte? Vy jste toho přeci znali. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jako komáři pro ceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by ji chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste nešťukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani domů, bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými sdružení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se před zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník, posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koně by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty, moja Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Objal pušku jako svou znejmilejší a ve chviličce spal. Streka pout jen štesal ve vrcholu jedle, nechal práce, podržel se kmene ruční letkou, otevřel úžasem zobák a rozhlížel se, kde se tu nabrali kolegové drvaři. Koncert v podrostu přivábil i komára.
jenž se rozžehnal s velebníčkem tím, že posnídal na jeho tonzůře a vracel se tentokrát doopravdy domů. Byl velice potěšen, vydá revírníka, Antus spal pokojně jako děcko, sakva, sakva, sakulajda. Zahuboval komár, takovej pán, a leží si v lese jako vandrák. Manželky se mě spíš bojí, dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil revírníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí, zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastné jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krve v tom nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a puškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou. Když se probral z mrákot, jež mysli ho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodyhu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabí hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občane, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejseš ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o tém bílým kvítečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmi krásce, pozbyl rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občane, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze, vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajná a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Jsou očarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk pod podrostem, zatoužil též po neznámém požitku.
zachvívaje se před tuchou nepoznané rozkoše, skočil rovnou na revírníkův nos. Z otevřených úst člověka sálalo na něj dusné vedro a přetěžké výpary. Obáváje se, aby nespadl mezi hrozné zuby a roztoužen netrpělivě přesedal po nosu a tiskl se k jeho špičce, jak to pálilo, jako by seděl u kovářské výhně. Revírníkovi honili se hlavou pestré sny. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Brr, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nestydí se to lozit člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi, ten ledva unikl. A revírník stále ještě nevěděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy falutí. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partií pod rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl. Řekl si spokojeně, jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa
A vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekne mi, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděle. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena na vrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: Já teda vážně nevím, proč se říká zoologické zahradě zahrada, když to žádná zahrada není. Nerostou tam krafiáty, ani gerbery či fuchsie, nerostou tam ani řetkvičky, angreš nebo mladá kapusta. V zoologické zahradě roste něco úplně jiného. Rostou tam mladá slůňata, medvíďata, klokánci a opičky, jako například žovka orangutánová, což je mezi námi řečeno pěkné číslo. Zoologická zahrada není žádná zahrada, ale spíš velikánský činžák plný bytů. Co dveře, to jiná partaj. Tady bydlí Ješkovi, tady Bažantovi, tady zas Liškovi, Vidrovi a Dudkovi, o kousek dál Papouškovi nebo dokonce Krokodýlovi, Zubrovi a Tuleňovi. Nájemníci jsou z celého světa, z Afriky, Ameriky nebo až z Austrálie, a tak se nedivte, že je chodí plno lidí okukovat, tatínkové, maminky a děti, někdy tetičky a babičky, a všichni dávají za to okukování dokonce peníze. Někteří ty návštěvníci jsou milí a slušně vychovaní, chodí ve směru prohlídky, nešlapou po trávě a neodhazují papírky od bonbónů, chodí zkrátka hezky po cestičkách, koukají na ta zvláštní zvířata a říkají si, no ne, to je pane Kapsa, co má ten kloka na břiše, ta by se hodila v pátek při nákupu, anebo koukněte se na tu žirafu, to je pán Krk, no s takovým jsme koukali až do druhého patra k Navrátilovům. Jenže všichni návštěvníci nejsou stejní. Někteří se tak hezky nechovají a tak pak jsou z toho různé problémy a potíže, které musí nakonec řešit paní ředitelka, jen si o tom poslechněte. Jednou, asi tak v 5 hodin odpoledne, když už slečna pokladní počítá peníze, které dostala za vstupenky, objeví se takový zamračený pán s žlutým motýlkem a s ním paní v ohromném klobouku plném třešní, oba si koupí lístky a pak chodí a říkají, foj, to je ale smrad, cítíš to, Emílie? Já se vsadím, že páchne tady ta gorila, co zrovna spí a chrápe, je, ta je ale hnusně chlupata. Podívej, jaký má rozpláclej nos, to je frňák, to je vážně příšerný ksicht. Z toho se zbedá jednomu žaludek. A žovka orangutánová, která ty dva pozoruje z protější klece, povídá. Mami, slyšíš ty dva nevychovance, co říkají o panu gorilovi? Měli by se nejdřív podívat do zrcadla. Vypadají jako z té pohádky o dvou strašidlech a budou nám tu něco povídat. Jen se koukni na toho motýla, na ten klobouk. Jenže ten zamračený pán to zaslechne, obrátí se a začne křičet.
1: Tak to prr, to si nenechám jen tak líbit, abych si koupil vstupenku do zoologické zahrady a pak se nechal urážet nějakými opičáky, víte? Víte, kdo já jsem? Já jsem rada nejvyššího rady zdejší městské rady.
0: A žovka řekne. To jsem ráda, že jste rada, ale já bych vám ráda řekla, že se vůbec nechováte jako rada a že ta vaše elegance, co by ráda byla paráda, je akorát maškaráda. Ostatně ty třešničky na klobouku by potřebovaly kapku zalejt. Načež vezme konec hadice, kterou se do klece přivádí voda na pití, a z paní Radové kapy jako z Hastrmana. Takže ten zamračený pán s žlutým motýlkem zalapá po dechu a řekne.
1: To je teda vrchol, jdeme si stěžovat.
0: Bafne svou Emilii za ruku a táhne ji k paní ředitelce. Paní ředitelka se zrovna baví se slečnou pokladní, která přišla uložit do trezoru peníze za vstupenky, a jak se tak baví, povídají.
2: Jestli pak víte, že večer jdeme s manželem na maškarní ples, já jdu za medúzu, koukněte si na tu krásnou paruku, no zkuste si ji, jak by byla vám.
0: Jenomže slečna pokladní řekne,
2: to bohužel nepůjde, tu bych na hlavu za boha nedostala, vidíte, jakou mám ohromnou hřívu, chci si ji dát ostříhat nakrátko.
0: A zrovna, když tohle povídá, objeví se rozuřený pán se svou pokropenou Emilií a začne křičet.
1: Před chvíli jsem byl uražen jednou drzou opicí. Koukněte se na mou paní, jak vypadá. To si pište, že si to nenechám jen tak líbit. Rozhodně si budu stěžovat na městské radě, kde zastávám funkci rady nejvyššího rady.
0: A paní ředitelka se říká,
2: pro pána Jána to nám ještě chybělo.
0: Vidí, že se blíží velký průšvih, protože když je někdo rada nejvyššího rady, městské rady, tak to je vážná věc a žádná legrace. A tak říká,
2: bože, bože, To byla určitě zase ta žovka orangutánová. S tou holkou je jenom trápení. A zavolá pana Veverku, co krmí zvířata, aby žovku okamžitě přivedl, takže než bys řekl švec, žovka je v ředitelně a paní ředitelka jí povídá. Proboha, žovko, co si to zase provedla? S tebou to vážně není k vydržení, samé vylomeniny, samé patálie. Okamžitě se tady panu Radovi omluvíš, jinak si mě nepřej. A žovka vidí, jak je paní ředitelka nešťastná, má s ní soucit a tak se tedy omluví, řekne. Vážený pane Rado, nejvyššího rady městské rady, ráda bych vám řekla, že jsem vás a paní Radovou nerada urazila. A pan Rada se chvíli radí se svou Emilí, jestli to stačí, načež paní Radová řekne, že mohou být rádi, že to dopadlo takhle a oba s mocným funěním opustí ředitelnu. A paní ředitelka si odechne, že je průšvih zažehná, načež řekne. Poslouchej, žovko, řekni mi, proč vyvádíš samé skopičiny. Proč si nedokážeš bavit nějak rozumně? Vezmi si příklad z nás, inteligentních lidí. Už si někdy viděla, abych kropila návštěvníkům klobouky? V tom se ale podívá na hodinky a vykřikne. Ježkovi oči, ono je 6:45 a já mám ten maškarný ples. Marš zpátky do klece. A spěchá na tramvaj. A žovka se loudá zpátky z ředitelny, v zoologické zahradě už není ani noha, slečna pokladní je pryč, pan Veverka je pryč, odešli s paní ředitelkou, je už dávno zavřeno a když je v zoologické zahradě zavřeno, všechna zvířata v tu ránu spí, akorát mláďata nemají na spánek pomyšlení. Scházejí se tajně, aby si aspoň kapánek popovídala. To víte, v zoologické zahradě bývá večer příšerná otrava. Není tady ani biograf, o diskotéce nemluvě a věčně spát a spát, koho by to bavilo. A tak si mláďata dávají k večeru rande jejich celá parta. Květoslav Slon, Standa Klokan, Karolína Mišová, Emil Tučňák, Bořivoj Panda a hlavně žovka orangutánová, která má ve všem hlavní slovo a která právě povídá. Poslyšte, panstvo, tak jsem vám před chvíli málem lítala v průšvihu. A to hlavně proto, protože si prý neberu příklad z inteligentních lidí a nebavím si jako oni. Takže jsem slíbila, že se polepším a tím pádem mám pro vás senzační návrh. Tak jsem s ním, řekne Karolína Mišová a zapálí si cigaretu, ačkoliv ještě není 15. Jsem s tím, moc nás nenapínej a řekni, o co jde. A žovka řekne, tak abyste věděli, uděláme si dneska maškarní ples, to koukáte. A všichni koukají, jak spadlí z višně a pak volají, hurá, to je přece nápad, to je úplná senzace, to je prostě geniální, to může vymyslet akorát žovka. A jak tak volají, zároveň přemýšlejí, za co kdo půjde. Květoslav uvažuje, že půjde za kovboje, Bořivoj volá, já půjdu za trpaslíka, Karolína, já půjdu za princeznu. Jenomže žovka řekne, vážení, to je všechno úplný nesmysl.

0: i hřívu. Jenže pan Lev je rozespalý a mrzutý, bručí, aby mu dal bořivoj pokoj, nic půjčovat nebude, ale paní má naštěstí zlaté srdce a tak manžela přemluví.
1: Vzpomeň si, kdy jsi byl malý, taky jsi chtěl hrát,
0: řekne a pan Lev nakonec kývne hlavou.
1: No tak si tu hřívu vem.
0: A tak se pomalu celá parta schází v kanceláři paní ředitelky, kde je rádio. Je to pohled za všecky drobné. Emil Tučňák si půjčil pštrosí nohy a netopíří křídla, Karolína Mišová žirafí krk a tulení ocas, Standa Klokan má na nose roh od pana nosorožce, jenom Květoslav Slon nemá vůbec nic. Chtěl si půjčit chvost od pana Páva, jenže ten ho vyhodil, ať neotravuje, Žovka však naštěstí objeví na psacím stole paruku, kterou tu zapomněla paní ředitelka, takže šťastný Květoslav má hlavu jako medúza, všichni se smějí, rádio hraje veselé písničky, pije se červená limonáda, kterou jim koupil pan Křepelka za posledních 5 peněz. Pan Křepelka má totiž strašně dobrou povahu, ať se mládí vydovádí, řekl Žovce, když přišla prosit o příspěvek na občerstvení. A tak mladí dovádí, zpívají a tancují. Květoslav Slon se přitom motá jako slon v porcelánu, porazí jednu láhev a bořivoj má v mžiku celou lví hřívu červenou od limonády, což ale není to nejhorší. Nejhorší ze všeho je paní ředitelka, která stojí náhle ve dveřích, zapomněla si paruku na maškarní ples a vrací se pro ní, stojí ve dveřích jak solný sloup. Tohle ve své kanceláři tedy rozhodně nečekala. Pokouší se o ní mrákoty, čemuž se nelze divit. Paní ředitelka však mrákoty různě překoná a volá. Žovka ke mně, kdo jiný si mohl tohle vymyslet? A Žovka vidí, že je zle. Sotva skončil průšvih s panem radou nejvyššího rady městské rady, už je tady další malér, teď je každá rada drahá. Žovka neví, co říct, breptá, co si o tom, že chtěla uspořádat zábavu po vzoru inteligentních lidí, jenomže paní ředitelka ji okamžitě zarazí a řekne, meč, kde jsi to viděla, abych si na maškarní bál půjčovala uši od slečny Pokádní a nohy od pana Veverky. Podívej si, jak všichni vypadáte. To není zoologická zahrada, ale hotový blázinec. Kdyby sem vešel nějaký přírodovědec, tak omdlí jak špalek. Ať už je to všecko dole a spát, křičí paní ředitelka. Okamžitě spát! Jenomže na spaní není ani pomyšlení, protože pan Lev křičí ještě víc než paní ředitelka. Pan Lev přímo řve. Bořivoj panda mu totiž vrací hřívu celou červenou od limonády.
1: Tak to teda ne,
0: huláká pan Lev.
1: Nebudu dělat nikomu šaška, vyprat a honem.
0: A tak paní Pandová pere lví hřívu v mydlinkách a druhý den jí suší na sluníčku. Ale jak se ta lví hříva suší, tak se srazí. Je panu Lvovi malá.
1: To není hříva, ale brindáček.
0: Burácí pan Lev, kde kdo se mu směje, manželka i děti a dokonce i návštěvníci, nedivte se, že toho má tak jako rád, žádá probořivo, je to nejpřísnější potrestání a když se ho paní ředitelka ptá, co by to jako mělo být to nejpřísnější potrestání, zařve pan Lev.
1: Osobně ho sežeru.
0: A paní ředitelka si myslí, no nazdar, s bořivojem je, jak se zdá, amen. Takové neštěstí, bože, bože. A celá zoologická zahrada si myslí totéž. Celá zoologická zahrada má smutek, to víte, je to rána. Chudák bořivoj, je tu ještě dítě, celý život měl před sebou a najednou takový konec. Paní Pandová pláče, pan krokodýl roní krokodýlí slzy. Paní želva brečí jako želva, kde kdo smutně pofňukává. A tak se nedivte, že plno zvířat vyčítá Žovce, že je to všecko kvůli ní. Kvůli těm jejím praštěným nápadům, nebýt toho maškarního bálu, mohl se bořivoj dočkat vnoučat, penze a tak dále. A Žovka sedí doma jako oukropeček. Přemýšlí, co by se dalo udělat pro záchranu kamaráda, kterého čeká tak hrozný konec. A jak tak přemýšlí a mne si čelo, najednou vykřikne. Už to mám, už to mám. Bořivoj je zachráněný, že jsem na to nepřišla dřív. A běží do lví klece, řekne, moment. vezme tu nešťastnou maličkou hřívu, co si tak srazila,

pádí s ní do pokladny a povídá. Tohle je přesně to, co potřebujete, slečno pokladní. Vydáte panu Lvovi tu svou velkou hřívu a vezmete si tuhle maličkou. Chtěla jste být přece nakrátko. A slečna pokladní je docela spokojená, pan Lev je taky docela spokojen, spokojený i Bořivoj, to dá rozum, spokojená je celá zoologická zahrada v čele s paní ředitelkou, ale nejspokojenější ze všech je Žovka Orangutánová, protože má zase celou partu pohromadě a že už nikomu nic zlého nehrozí.

Kovář a rytíř. Jeden kovář měl ženu, 5 dětí a málo práce, takže žili v bídě. Jednou k němu přišel divný, přísný muž s plnovousem a ve starodávném brnění s kroužkovou drátěnou košilí, jaké se už tehdy nenosily. Uděláš mi 8000 podkov, mistře, řekl mu. Kovář byl rád, že bude mít plno práce. Pán řekl, že za několik dní si přijde a odešel. Protože kovář neměl ani groš, musel si půjčit na železo od kmotra. Pak se s chutí pustil do díla a dělal ve dne v noci, takže byl hotov ještě dříve, než slíbil. Brzy potom přišel ten starodávný rytíř, prohlédl podkovy a poručil. Naber jich do pytle, co uneseš, a pojď za mnou. Kovář byl silák, naložil si plný pytel a šel za pánem. Přišli k veliké skále. Rytíř švihl proutkem, skála se otevřela a sotva tam vešli, hned se zase zavřela. Uvnitř byla prostorná a krásná konírna, v ní plno koní a na nich rytířstvo. Všechno to spalo, muži i koně, jen ten, co přišel s kovářem, nespal, chodil kolem a všechno prohlížel. Poručil kováři, aby vysypal podkovy nahromadu, vrátili se do kovárny s prázdným pytlem a tak chodili, až všechny podkovy odnosili do skály. Když vysypali poslední pytel, zeptal se rytíř. Kolik dostaneš za ty podkovy? Kovář řekl. Pane, práce to byla veliká, nechám to na vás. Zaplaťte mi podle svého uznání. Rytíř řekl. Milý brachu, tady nic není, nemám ti co dát. Jen támhle je hromada kobylinců. Naber si jich, kolik chceš, do pytle, v němž si nosil podkovy. Kovář se zarazil a pomyslil si, že se dal ošidit. Rozvažoval, co ho stálo železo, že si půjčil peníze a že je na mizině. Ale před pánem tiše stál a mlčel. Tu mu rytíř přísně podruhé a ještě potřetí nařídil, aby si nabral kobylinců, co unese. Kovář se bál, aby si ho tam nenechali, a tak se do toho dal a za chvilku měl plný pytel. Rytíř ho vyvedl ze skály a skála se zavřela. Kovář stál v lese jako hromádka neštěstí. Vždyť mi to ani nikdo neuvěří, pomyslil si, a budou mě považovat za podvodníka. Zlobil se na sebe, že sedl na lep, podíval se na pytel a řekl si, že hnoje má doma dost. Vysypal kobylince a s prázdným pytlem se vracel domů. Žena ho vyhlížela zdaleka a volala. Zaplať pánbů, že už jdeš, a co ti dali? Milá mámo, je zle, povídá kovář. Pojď domů, ať nás nikdo nevidí. Doma jí vyprávěl, co a jak. Žena plakala a lomila rukama. Za všecku práci a za dluhy jen prázdný pytel. Chtěla hodit pytel do kouta, ale v tom v něm něco zazvonilo. Zarazila se, obrátila pytel a na zem se sypaly dukáty. Hezká hromádka! Pro pána krále, táto, já to věděla, že to jen tak říkáš, že ti ten pán dobře zaplatil. Tolik peněz jsme v životě neviděli. Kovář stál jako tuhý. Najednou se chytil za hlavu, popadl pytel a tradá k lesu. Dobře si pamatoval místo, kde vysypal kobylince, ale nenašel tam nic. Pranic. Smutně se vracel domů a zase si vyčítal. Tentokrát
jak svou lehkovážností sám sebe připravil o nesmírné bohatství. Kovářka se nejdřív bála, že se z radosti nějak pomátl, ale když jí všecko vysvětlil, sama mu domlouvala. Nerouhej se, táto, třeba by nám to ani nepřineslo požehnání. Zaplať Pán Bůh za to, co máme. A máme dost. Druhý den šli do města, zaplatili kmotrovi a tu teprve viděli, jakou ty staré zlatky měly vlastně cenu. Poplatili všechny dluhy, postavili si novou pěknou kovárnu a ještě jim zbylo.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zelňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže, někdy jak borový les, někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
0: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
1: Však já vím. Toníku. A když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
0: A to zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
1: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
0: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: nedávaj. Nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Teď ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek bedrníček.
1: Těší mě, bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hají nemá lepší.
1: Tak se nezlob, bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš klesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, jo. Tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
0: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal.
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
2: Bedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník a ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Pomoc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce kamarádi.
0: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Sanička.
0: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
0: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
0: Je?
3: Skály.
0: No to je teda něco. Poslyš. Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to mohla, ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
0: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my Saně jíme jenom jednou za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
0: Je. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
0: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned, Přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně nerostla.
0: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby si tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krás.
0: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
4: Hroust, hroust, hroust. Stačí to takhle?
0: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saničko, Soničko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát, stát, stoj, člověče, ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako koní pásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek, bradatý a střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Tak co, ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahálko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv pro houseta.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko,
2: co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uf. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádková říš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. Je to doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kde pak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za grož kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Ach,

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jou, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet, zemna kypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí?
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim.
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kde pak? Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
2: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
2: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
2: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: Ani.
1: Dost se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
0: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
1: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko, kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si smou zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
1: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
1: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic si z toho nedělej, že jsi nedostal kvítek štěstí.
1: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrsti? Netrap se. Moje zahrádka stačí tak, jak je. I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička, možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
1: Kde pak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
1: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude krásný.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šlápnul na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. A co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patu chroustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde, kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se courá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Marlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem si pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Marlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníku. Toníčku můj zlatý.
0: Marlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž, ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu. Tondo. Toníčku, počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: To šel. Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
1: Toníku!
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako by ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.

0: jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
0: Proč se zdrál křovím? Mohl si jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
0: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
0: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
0: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
0: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad bedrničkovou chalupou je pustá a holá. Až srdce bolí.
3: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
0: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
3: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chroušte. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama. Mně taky nikdo nepomáhal.
0: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
3: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
3: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letí sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toníčku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá staň chroupá kamení jako naše stračená Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek, Bridlice?
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí. Pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.
2: Přileď se na nás někdy podívat.
4: To víš, že přiletím.
3: Už radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Vedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
3: Jen ho nepřechvalil. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavoněl.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.

0: Madlenko, Toniku, no tak. Schovejte si ty hubičky na potom a rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stráň se zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako veverčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvet kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera.
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšku a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ní k tobě do lesa, vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

Tornádo Bob. Bylo zase ráno. Bylo nevlídné, velmi větrné ráno, jaké bývá někdy na podzim. Ovšem, vstávat se musí. Nespíme, vstáváme, cvičíme, křičel Bob na Bobka, ale jako by to říkal do větru. Bobkovi se z vyhřátého klobouku nikdy nechtělo. Bob už pilně cvičil, králičí prostná. Rozpažit, upažit, nadpažit, vypažit, podpažit, zapažit, vzpažit. No někdy si to zkuste. A Bobek pořád nic. Jen si na dně klobouku něco mrzutě brumlal. Neslyším,

0: spatřil něco, co ještě žádný králík nikdy nespatřil. Létajícího Boba. Začalo to nenápadně. Bob jenom rozpažil a poskočil si jako kdykoliv jindy, ale tentokrát to udělal na nesprávném místě a v nesprávný čas. Protože když rozpažil a když poskočil, popadl ho poryv větru jako nějaká obrovská ruka a ta ruka ho roztočila jako čamrdu, jestli nevíte, co to je, tak se zeptejte dědečka, a pak to šlo ráz na ráz. Bob ve vzduchu dělal salta, vruty, zákruty, piruety, zatáčky, kotrmelce a lopingy. Bobek jenom zíral. Teda, Bobe, ty jsi šampion v letecký akrobaci. Prosím tě, jak to děláš?
1: Já nic, to samo.
0: Dušoval se Bob, když v nádherném rozpažení mířil na strom obsypaný zralými hruškami. Vypadalo to na katastrofu, ale Bob se v poslední chvíli chytil větve, vystřihl několik veletočů a pak se pustil, ohromným obloukem dopadl na zem, rázem ho zasypala úplná hrušková lavina.
2: Kamaráde, vydrž, v nouzi poznáš Bobka,
0: křičel Bobek do hromady ovoce, ze které se ozývalo jen bezmocné
1: halo.
0: A to musel být Bob, i když vidět ho nebylo. Až potom, co Bobek lopatou celou hromadu hrušek odházel, se Bob konečně ukázal.
2: Děkuju, kamaráde, to bylo hotový tornádo. Jsi jednička, Bobe, a odteďka si pro mě tornádo Bob,
0: řekl Bobek a myslel to vážně. Ale hned na to se zase zvedl vítr, ovšem tentokrát popadl klobouk a unášel ho přes louky a rybníky až do Třeboně. A to se na to podívejme. V Třeboni na náměstí stojí pan Hrubec. Špinavá práce a čistá košile nevoní. Raději si vydělává nějaký ten penízek na guláš a pivečko nevábným zpěvem a hrou na tahací harmoniku. Stojí na rohu, tvář má zarostlou a zpívá:
3: Nešťastný šafářů dvoreček, nešťastný šafářů dvůr.
0: A u nohou mu leží umaštěná čepice, aby mu do ní dobří lidé házeli korunky. No dobře to měl starý Hrubec vymyšlený. A najednou přestane, protože vedle té čepice, ve které je kde nic tu nic, přistane klobouk. A jde okolo panička, která by do nějaké umaštěné bekovky jak těživo nic nehodila, ale do kouzelnického klobouku jejda. Hodila rovnou 2 5 koruny. Ručičku líbá, milost paninko, děkuji mnohokrát, děkuji na 100x, klaní se pan Hrubec. A hned zase mačká faldy té své harmoniky, protože kolem kráčí pán, ze kterého by se dalo taky něco vymáčknout. Pán míří do banky, kde řádně pracuje, je řádně oblečený, je řádně placený, a když něco cinkne v klobouku, pozná pan Hrubec posluchu.
4: Já, to byla kovová 20.
3: Maněha, pane bankovní řediteli, děkuji na 100x, 1000x, poklona moje.
0: Volá harmonikář a už se netváří dojemně, nýbrž rozjařeně. Alespoň do té chvíle, než před ním zabrzdí 2 udýchaní králíci. Bob a Bobek totiž právě teď doběhli svůj klobouk.
3: Ale, mládenci, jo? Nedělejte průvan, zavrčel pan Hrubec. Pakujte se domů, jeďte, odsyp, nekoukej.
0: Jenže Bobek ukázal na klobouk a řekl:
2: Moc rádi, pane, ale totiž, abyste věděl, my jsme doma v něm.
3: Kde v něm?
0: Nechápal harmonikář.
2: No v něm,
0: chtěl sahnout po klobouku.

0: klobouku, Bob. My jsme totiž Bob a Bobek z klobouku, jo. A já jsem z Hrdlořez, zařval pan Hrubec. A vy to, Hošánkové, hned poznáte. Narazil si čepici, popadl hůl a hnal Boba ulicí. A Bobek zatím popadl klobouk. Zloději! Rozječila se paní z protější trafiky. Ani si nevšimla, že Bobek poctivě peníze z klobouku vysypal na chodník a teď si odnáší jen to, co mu patří. Přál bych vám to vidět. Děti milé, harmonikář má před sebou nejen Boba, ale i Bobka s kloboukem. Chce je lapit, ovšem, jen tak tak lapá po dechu. Plévíti mrňaví! Zastaví se a mává honí. Jenže zrovna jde kolem dáma s dvěma yorkshireskými mazlíčky na šnůrce a ty mrňavý prevíty vztahne na sebe, vlastně tedy na své pejsky. No dovolte? Pane, žádám vás, abyste se mým anglickým miláčkům okamžitě omluvil. Ječí ta dáma silným hlasem a sladkým hláskem volá: Betty, Betty, pán se vám omluví, počkejte. Betty i Betty cení droboučké zoubky a čekají na omluvu a ten hromotluk, pan Hrubec, před nimi couvá a omlouvá se nejdřív česky a pak to zkouší i anglicky. Ale paní, to je nějaká mailka toto, že? To sorry, madam, sakramente, jak se řekne anglicky pes, chocolate, dog, sorry, madam, sorry. Jenže Bobek, jak pádil za Bobem, klobouk v náručí neudržel. A ten se teď kutálí po chodníku, poháněný větrem, protože přeci je jaksi větrný. A Betty a Betty jsou přece jen jaksi psi a tak se paničce vytrhnou, běží za kloboukem, chtějí skočit po něm, ovšem omylem skočí do něho. A klobouk se s nimi žene svažitou uličkou až k řece, kde najednou prásk. Bum! Zarazil se o sloup na mostě, pejskové z něho vyletěli obloukem a vrátili se zase zpátky k paničce. Pan Hrubec se mezitím také vrátil ovšem ke své živnosti. A už zase na náměstí vyhrával a když zpíval o tom šafářském dvorečku, jak ho srdce bolelo, znělo to tak opravdicky a procítěně, že se mu tentokrát kačky a pětikačky do čepičky jenom sypaly. Jenže klobouk. Klobouk se chvíli po mostě kutálel, ale pak ho něco popadlo a skočil po hlavě, tedy vlastně bez hlavě, doprostřed řeky. Bob s Bobkem zoufale pobíhali po břehu a kdyby je někdo poslouchal, slyšel by tohle. Bobku, umíš plavat?
1: Já. Proč zrovna já?
0: No, já tě jenom zkoušel.
1: A ty?
0: Jako ty?
1: Tak co budeme dělat?
0: Zatímco se takhle domlouvali, klobouk se houpal na hladině a nahoře na mostě bylo už plno lidí. A všichni koukali dolů, protože viděli, jak se topí klobouk a to se jen tak nevidí. Důležitý pán, učitel fyziky na penzi, který byl na místě první, všem okolo vysvětloval: Dávejte pozor, já vám řeknu, jak se věci mají. Tam dole se někdo topí, říkal a ukazoval. Počkejte, nemačkejte se, já ho nevidím, volali lidé z druhé řady. Nemůžete ho vidět, nelze, protože je pod kloboukem, napomínal je bývalý učitel fyziky. Ale všimněte si, že klobouk se na hladině drží klidně, zatímco tělo toho nešťastníka se zoufale zmítá pod hladinou. Rozumíte mě, jo? To je z hlediska fyziky velmi zajímavé. Pomoc! Křičel Bob dole na břehu.
1: Bobe!
0: Lamentoval Bobek.
1: On se nám snad opravdu utopí. A co my? Kde my budeme bydlet?
0: Chudáci, sirotci, křičela na celé kolo hodná stařenka a na mostě už nebylo k hnutí. Najednou se česno diváků rozvlnilo. Až z druhého konce mostu si sem neohroženě razil cestu statný chlapík v pruhovaném triku. Uvolněte místo. Dělejte mi prostor, jsem záchranář Vávra, volal ten hrdina a pak plavným skokem stanul na zábradlí mostu. Zakolísal jen docela nepatrně a hned se divákům omluvil. To nic, jo? To si nevšímejte, já od dětství trpím závratí, no ale hned budu dole. Lidé si oddechli a záchranář Vávra křikl dolů k Bobovi a Bobkovi. Dětičky, nebojte se, já vám tatínka zachráním.
1: Jakýho tatínka?
0: Divil se Bob, ale záchranář to už neslyšel, protože šipkou skočil do řeky. Chvíli se zmítal v proudu, ještě delší chvíli polikal andělíčky, ale nakonec se šťastně vydrápal na břeh s kloboukem v ruce. Obřadně z něho vylil vodu a pak podal Bobovi a Bobkovi chlapsky ruku. Pozdě, řekl. Už jsem zachránil jen tohle. Upřímnou soustrast, hoši. Chudák, tatínek, hořekovala stařenka.
1: Ale to nic, on uschne a bude zase jako novej.
0: Smál se Bobek, ale stařenka naříkala dál, jak už to bývá, když jeden mluví o koze a druhý o voze. Pak se lidé rozešli do svých domovů, jen záchranář Vávra se musel zastavit v hospodě, protože doma neměl ani kapku rumu a bez rumu grog proti nachlazení neuvaříte. To se klidně zeptejte tatínka. Byl už pomalu večer, Bob s Bobkem si našli za řekou pěkné místečko pro přespání. Klobouk pověsili na větev stromu, aby do rána vykapal a oschl. A my se dneska vyspíme pod čirákem jako praví kovbojové, prohlásil Bob.
1: Jasně, tornádo, Bobe,
0: řekl Bobek už trošičku ospale. Ustlali si v trávě pod stromem, ale v tom...
1: Bobku, koukej, on je snad lítací nebo co?
0: A byl. Klobouk kouzelníka Pokustóna spadl z větve a začal se na zemi točit a pak zvolna stoupat jako nějaký mimozemský létající talíř. Ale větrem to nebylo, protože ten se za celý den nafoukal až dost, tak si dal večer pohov.
1: Bobe, za ním, musíme ho chytit.
0: Bobek ohromně hbitě, ba na to, že byl rozespalý přímo obdivu hodně hbitě, vyšplhal na strom, v koruně se odrazil a skočil. Skočil po hlavě do klobouku a hned podal Bobkovi ruku a vtáhl ho dovnitř.
1: Bobe, vydechl Bobek. Bobe, my letíme, nebo se mi to jenom zdá?
0: Tak zvláštní a pěkné to bylo, že Bob ze samého úžasu začal básnit. Nezdá, Bobku, nezdá, klobouk letí oblohou jako černá hvězda.
1: Ale kam to letíme?
0: Skočil mu do básně Bobek. Nestarej se, kam letíme, když spíme, odsekl Bob a taky trošičku ospale.
1: Máš pravdu, stejně nic nevidíme, viď?
0: Zívl Bobek. A ráno uvidíme, rozhodl Bob, protože byl starší.

0: Dokud šel čtyřlístek jednou cestou, bylo to v pohodě. Jenže došel na rozcestí a najednou měl na vybranou cesty tři. První vedla odněkud někam, druhá tam a zpátky a ta třetí sem a tam.
1: Bral bych tu odněkud někam,
0: navrhnul Bobík, ale nezavděčil se. Myšpulín tvrdil, že kdo má rozum, chodí tam a zpátky. Pindě chtěl jít sem a tam, že je to kratší. A Fifina se nepřidala k nikomu.
2: Všechny cesty vedou na hrad a to stačí. Pro mě, za mě můžeme si třeba hodit korunou.
3: Konečně rozumná řeč,
0: souhlasila Liška Ryška. Kde se vzala, tu se vzala. Najednou tu prostě byla a velice je chválila.
3: Tu řepu jste vyřešili geniálně. A Honza taky dostal správně do těla. Fičel do světa jako namydlený blesk.
0: Zubila se. Ale naráz začala pospíchat. A teď už si hoďte korunou, ať můžeme vyrazit. Až zasáhnu tady, musím okamžitě dál. Bylo jasné, že je jak na jehlách. A tak i když se chtěli ptát na 100 věcí, nechali to radši na potom. Hodili si korunou a šli. Někdy se vyplatí nebýt nedočkavý. Po cestě se Liška sama rozpovídala. Teď se brzy něco stane. Ale nebojte se, když jsem s vámi, nic vám nehrozí. Liščí kouzlo je to vůbec nejmocnější a čaroděj na něj nestačí.
4: Aj, jaký čaroděj?
0: Vyjevil se Pindě.
3: No přece víte, vlastně nemůžete vědět, když jsem vám nic neřekla,
0: vzpomněla si Liška. A tak se konečně dozvěděli, že tu princeznu, co jí jdou na svatbu, chtěl za ženu jeden čaroděj. Když to Liška překazila, zuřil 3 dny a 3 noci a pak vyhlásil, že to někdo krutě odpiká. Kdo to bude, neřekl, protože to zatím nevěděl. Princezně už škodit nesměl, na to jsou v pohádkách zákony. Na Lišku si proto mocné liščí kouzlo taky netroufal. A tak svolal na poradu všecky běsy, noční můry, černé kocoury i čarodějnice. Radili se celou noc. A nic. Co vymysleli, to nebylo k potřebě. Až k ránu je napadlo, že co nejde přímo, může se podařit oklikou. Na té svatbě bude Liška vážená a důležitá. Určitě si smí zvát své osobní hosty, a ty pohádkový zákon nechrání. Když se to vezme správně do ruky, ani jeden na hrad neprojde.
3: Nevymysleli to špatně, ale mají smůlu,
0: zubila se Liška.
3: Já si totiž svoje hosty chráním, projdou všichni.
0: Pozor, už to začíná, vykřikla naráz, ale nikdo už jí neslyšel. Pod zemí to hučelo a dunělo a hrmělo. Kolem cesty vyrazily skály, rostly před očima výš a ještě výš, až se zastavily omraky. Pak všechno utichlo a znehybnělo. Jen nad skalami kroužil orel a dole zbyla cesta, která nikam nevedla. Zůstal z ní jen malý kousek kolem dokola obrostlý horami.

0: Máme štěstí. Mohlo to být horší, oznámila spokojeně Liška.
1: Co pak může být něco horšího?
0: Obhlížela skleslá Fifina tu spoušť. Jak pro koho? Já například nemám ráda oheň. Ale hory, to je pro mě lahůdka. Zasmála se Liška a v tom jakoby se změnila. Najednou tu stála Liška Ryška, co smetá hory plní doly a staví mosty přes vody a brody. Máchla chvostem jednou, hory se otřásly. Máchla po druhé, hory se rozsypaly. Rozmáchla se po třetí a žádné hory tu nebyly. Ztratily se jako zlý sen. Ani stéblo trávy nepolehlo, ani kvítek se nezlámal. Cesta byla volná na obě strany, kam až dohlédli. Už mě nebudete potřebovat. Máte zelenou až na hrad. Tak já mizím, řekla Liška. A zmizela.
2: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští, liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí? Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme, výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat. Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů. Jakoby všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle ten, teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli ti dva? Zeptal se sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes, ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se sněhulák. Ale kdež? Patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím, pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno.
3: Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes, a kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč.
2: Jsem už bez toho celý pryč, pravil sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek, a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si. A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč, a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč,
3: pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: Rozkvítej, Marzinko rozmilá, i ty dívo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám, kuku, kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na sněhu láká.
4: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
5: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
4: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
5: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
6: Já váš autogram nechci.
4: Paddington se na něj přísně zadíval.
6: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
5: Vy nechcete můj autogram?
4: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
5: Ten přece chtějí všichni.
6: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
4: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
5: Vy chcete, abych vzal dceru zpět? Zeptal se nakonec.
6: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
4: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
5: K Fouskovým,
4: opakoval jako ve snu. Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
5: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
4: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
5: Drž se ode mne, medvěde, řekl dramaticky
4: a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
5: Jsi medvěd, nebo ne? Dodal.
6: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
4: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
5: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
6: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
4: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
6: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit.
7: Cože jste přišel?
4: Dáma se zatvářila překvapeně.
5: Sáro!
4: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
5: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
6: Nejsem šílený, rozhořčil se Paddington.
5: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně.
4: Zaburácel slavný herec. Paddington si povzdychl.
7: Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
5: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
6: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
4: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
5: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl, předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
7: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
6: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
7: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu. Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu.
6: Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
7: ujistili Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
5: Zajímá tě divadlo medvěde?
7: Zeptal se.
6: Ano, odpověděl Paddington. Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec.
7: Sára vyskočila. Chestmere, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad. Pošeptala něco Siru Chestmerovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
5: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
7: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní. Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
5: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
7: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
6: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
5: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
6: Co se tam píše? Zeptala se paní Fousková úzkostlivě. Je v pořádku?
5: Podal jí ho.
6: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
7: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
6: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
5: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
6: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím.
7: Pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
6: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná. Vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
7: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Chestmere vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Chestmerovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Chestmere se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Chestmere dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
5: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
7: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
5: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Chestmere. Pojď se uklonit.
6: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
7: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Chestmere košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem.
4: Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek. Ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale Medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Čestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.
8: Medvěd Péťa a vlci. Jednoho únorového rána probudil medvěda Péťu ze spaní neznámý hlas.
9: Prosím, prosím, mohu dál.
8: Maminka už také vstala, rozsvítila svíci a jde ke dveřím. Malá Líza na kolébce se dala do křiku.
9: Co se to děje?
8: Nehněvejte se, že žádám o přístřeší, ale je tam vánice a s tou nohou slyší Péťa smutný hlas. Ale jistě, jen pojďte dovnitř, zve medvědice sousedku vlčici. Péťa se posadil na posteli a zvědavě si návštěvu prohlíží. Všimne si, že vlčice má na sobě obnošený kabát, na hlavě vybledlý šátek. Šikmo položené oči vyhlížejí ustaraně a smutně. Moje maminka je mnohem hezčí, myslí si medvídek pyšně. Se zvířaty v okolí se zatím zná jen málo. Všechna se medvědům vyhýbají, jen z dálky pozdraví a pak jdou svou cestou. Dobře vědí, kdo je vládcem hor, kdo má právo na nejlepší kořist. Platí to také pro vlky. Loví většinou ve smečce, ale i ta před medvědy uhne do ústraní. Sousedka vlčice však žije jen s mužem a mláďaty a když se někdo octne v nouzi, má právo požádat o pomoc. Ozve se najednou táhlé vytí. Medvídek se lekl, ale máma jde znova otevřít. Vchází vlk. Je mohutný, oči mu žlutě svítí.
9: Tak je přece jen u vás. Měl jsem o ni starost, usmívá se s úlevou.
8: Bere svou ženu tlapkou kolem ramen, políbí ji na čelo. Vlčici se rozzáří oči. Teď vypadá skoro hezky, pomyslí si udivený Péťa.
9: Tak se posaďte, než vánice ustane, pobízí medvědice a přináší ze spíže pár kousků masa. Péťa vylezl z postýlky a kolébá Lízu, aby nekřičela.
8: Už si na její přítomnost zvykl a docela rád teď mamince pomáhá. Aspoň vidí, jaký je velký a rozumný. Sousedé hovoří hlavně o počasí. Sněhu je letos hodně, je tvrdý a řeže do nohou. Starou borovici nad vlčím doupětem nalomila vichřice.
9: A slovem je to špatné, když fouká takový vítr, zavane metelice všechny stopy.
8: Ale teď už se vánice uklidňuje, poznamená po chvíli vlčice.
9: Můžeme se vrátit domů. Tak vám děkujeme za pohostinnost a nashledanou.
8: Medvědice doprovodí návštěvu ke dveřím, chystá se sfouknout svíčku, ale Péťa prosí.
1: Maminko, já bych se chtěl na něco zeptat.
9: Co pak chceš vědět, zívne máma?
1: Paní vlčice, proč tak špatně chodí?
9: Kdysi dávno se chytla do pasti, kterou nastražil zlý člověk, pytlák. Podařilo se jí uniknout, jenže kulhá. Smečce by už nestačila, ale má hodného muže, neopustil ji a stará se o ni. To víš, sama by toho moc neulovila.
1: Já jsem si všiml, jak se na ní pan vlk dívá a nerozumím tomu. Je taková smutná, není hezká a ještě špatně chodí. Proč si pan vlk nenašel jinou ženu? Má ji rád. A to stačí. To stačí. No podívej se, co kdybych se zítra zranila, nemohla bych chodit, zošklivěla bych. Co by si smyslel? Že jsi pořád moje maminka. Tak vidíš, zůstal bys se mnou, protože mě máš rád. A já bych tě také neopustila, kdyby se ti něco zlého přihodilo. To je dobře, vydechl si Péťa. Už vlezl do postýlky, když ho ještě něco napadlo. Pan vlk je pořád se svou ženou, usmívá se na ně. A co náš tatínek? Ten tu s námi nebydlí. Není hodný? Ale ano, usmívá se máma, jenom žije jiným životem, jak je to u všech medvědů zvykem. Někteří tátové jsou rádi část roku o samotě. A co táta dělá, když je sám? Toulá se po horách, hledá nové cesty, nová loviště. A když je sám, má dost času na přemýšlení o světě, o životě. Ale já bych si přál, aby byl tady, s námi. Chtěl bych se ho zeptat na spoustu věcí. Však se uvidíte. V květnu, až přijdou teplé dny, nás otec vyhledá. Určitě bude zvědavý, jak si vyrostl a také poprvé uvidí Lízu. Jistě vám něco přinese. Medvědice se usmívá. Nemusí s námi být pořád. Má svoje zájmy. Ale když se k nám vrací, vrací se rád. To je důležité. Medvídkovi se zavírají oči. Táta uvidí, jak jsem vyrostl. Co všechno umím, ten se bude divit. A pod zavřenými víčky se malému objevil obraz obrovského medvěda, krále hor, jak schází do údolí. Mává velikou tlapou a volá na syna.
10: Byl jednou jeden semafor. Stál u kolejí a dával vlakům znamení. Napřáhl ruku, vlaky se zastavovaly. Zvedl ruku, vlaky se rozjaly. Mezi kolejemi poskakovalo hejno vrabců. Hledali drobečky housek nebo chleba, jak je vytrousili děti, které jezdí vlakem do školy. A hledali také zrnička, která se vysypala při překládání.
11: Čim, čim,
10: zacvrlikal jeden vrabec.
11: Čim, čim. Jak ten semafor krásně cvičí?
10: Takové řeči se semaforu líbily. Jak pak by ne, když ho vrabec pochválil. Ale jiný vrabec to slyšel a zacvrlikal.
11: Činčarára, to je toho. Cvičí, protože musí. Někde sedí člověk a řídí semafory. Semafor nemůže dělat, co by chtěl. Činčarára, čim.
10: Takové řeči se semaforu nelíbily. Rozlobil se a povídá, když budu chtít, přestanu cvičit, to uvidíte. Ale vrabec se jen posmíval.
11: Čim, čarara, to ty jen tak. Čim, čim, čim, musíš cvičit a cvičit a cvičit.
10: Semafor povídá, a na to se podíváme, jestli musím nebo ne. Zlobil se a zlobil, až v něm hrklo a ručička zůstala napřáhnutá a už se nezvedala. Jel právě vlak do Prahy, strojvůdce se dívá a vidí, že semafor má napřáhnutou ruku. Musím zastavit, říká si strojvůdce, a zastaví. Za vlakem od Prahy jel nákladní vlak. Přivezl do města uhlí a teď jel prázdný pro nové uhlí. Strojvůdce nákladního vlaku vidí před sebou vlak z Prahy a před vlakem z Prahy semafor s napřáhnutou rukou. co se dá dělat, myslí si, musím také zastavit. Za nákladní vlak přijel motorový vlak. Co se tu děje? Díví se lidé v motorovém vlaku a vidí, nákladní vlak stojí, stojí i vlak od Prahy a před vlakem od Prahy semafor s napřáhnutou rukou. Tak se zastavil i motorový vlak.
11: Čim čarára, čim, čim, čim, posmívali se vrabci semaforu. Ty jsi to proved, že jsi přestal cvičit. Za chvíli budou stát všechny vlaky a jistě se nějaké lokomotivy srazí.
10: Semafor se polekal. Jen to ne, kde pán?